0: Liberecku. Po dálnicích teď projedete plynulé i dlouhodobě opravovanými úseky na D1 na Benešovsku, u Šmejkalky a v Brně. V Praze na městském okruhu včera údržba zavřela některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obou směrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je úplná uzavírka. Ve směru od Liberce nově zavřený exit 12, Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, obě se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 2:05, pondělí 15. června. A je tady telefonická soutěž o novou audioknihu příběhy Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot. Zavolejte se tedy o audioknihu, kterou si můžete stáhnout díky radiokartě na webu radioservisu. Telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
4: Noční radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: 16 let je stará tahle píseň od švédsko-americké hudební skupiny Carolina Liar. Tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu, jestli jsme vás navnadili, tak na webu mají vypsané nějaké letní termíny na koncerty. 2:10 teď ve vysílání nočního radiožurnálu telefonická soutěž. Volejte si o novou audioknihu Válečný pilot. 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
2: Říkám si, jsme předem obětováni.
1: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
2: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
1: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jiří, pěkně vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: 2:00, jak to, že nespíte?
3: Upíral jsem se zrovna k spánku a říkal jsem si, že zkusím soutěž, když bylo tolik hodin.
0: Tak ještě než usnete, doufám, že se vám to podaří, tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Myslím si, že pro vás mám velmi jednoduchou soutěžní otázku. Začneme zlehka v novém týdnu. Ptám se, jak se jmenuje nejslavnější dílo Antoana de Saint-Exupéryho? Věděli bychom, nebo máme tři možnosti i?
3: No, tři možnosti mi dejte.
0: Dobře, za A Malý princ, za B Popelka, za C Válka smloky.
3: Tak Malý princ a...
0: Ano, přesně tak, Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Vy ale vyhráváte Válečného pilota, další zajímavá audiokniha. Mimochodem, Antoine de Saint-Exupéry taky byl pilot, tak i o tom právě psal. Takže Válečný pilot míří k vám. Budete poslouchat vy?
3: Poslechnu si já určitě, no. Tak, jako první.
0: Rozhodně. A možná pak někdo jako druhý. Tak, budeme rádi, když audiokniha bude kolovat. Jiří, přeju dobrý vstup do nového týdne. Jestli ho začnete spánkem, tak jedině dobře. Pozdravujte ve snech. za nás, co my nemůžeme spát. Tak taková byla pro dnešek telefonická soutěž, ta noční, ta další opět zítra po 2:00 v noci. One.

0: Češích prý koluje trochu keltské krve. Na území Česká a Slovenska žili kmeny bojů a konítů. Za keltskými památkami se lidé nejčastěji vydávají do Bretaně nebo do Irska. Na stopy keltů se dá ale narazit i nedaleko srbské metropole Bělehradu. Uchovávají je tam v novodobé keltské vesnici.
1: V keltské vesnici v Inži, nedaleko Bělehradu, mě vítá pán. Je trošku něco mezi Asterixem a Obelixem, celý v bílém plášti a vypadá, že sem patří.
2: Já jsem Nenad Jovanovič.
1: Nemá keltské jméno. Nenad Jovanovič je druid, to znamená nějaký šaman a kustod.
3: Keltové si k usídlení vybírali města podél řek. Nejen proto, že to byly vodní cesty, ale i zdroj vody na vaření. Dokonce i Bělehrad byl postavený na místě keltské pevnosti, která se jmenovala Singidun. Se Slovany zdejší keltové prakticky nebojovali. Jejich hlavním cílem bylo hledání úrodné země k obdělávání. Nebyly to moc dobyvatelé. Nějaké výboje podnikly směrem do Řecka, aby tam nabrali kořist a zase se vrátili.
1: Keltský kmen neměl oppidum přímo v Inži, kde je dnešní muzeum v přírodě, ale asi 15 kilometrů dál na břehu Dunaje u dnešních obcí Slankamen a Krčedina pod pískovcovými útesy, odkud také pocházejí vykopávky ve zdejším malém muzeu. V keltské stodole jsou vystavené zbraně, úlomky šípů, části mečů a rekonstrukce celých oštěpů a oblečení keltů. Jsou tam i keltské mince, často s vyobrazením římských císařů. Keltové totiž uměli dobře zpracovávat kovy a Římané si od nich nechávali mince razit. Jak si povzdechl kustod Nenad Jovanovič, keltové byli dobří a chrabří bojovníci, ale Římanů byla prostě přesila. Středobodem keltské vesnice byla kromě příbytku náčelníka také pekárna, kde si keltové pekli chléb.
2: To byl chléb, znači bez kvásce.
1: Podle Nenada Jovanoviče se keltský chléb nepekl s nějakým kváskem, ještě nekvasil, ale pekl se z 5 různých druhů mouky a vlastně 7x se zadělával. Vždycky se nechal vykynout a potom se zase znovu převracel a znovu se to těsto hnětlo, až potom z toho bylo nakonec to, které se sázelo do pece.
4: Kaže mi, koji boju želiš od ovih?
1: Kromě expozic jsou o víkendech pro návštěvníky připravené i interaktivní dílny. Děti i dospělí si v nich mohou vyrobit třeba keltské věnce, šperky nebo se naučit malovat keltské obrazce.
2: Mnogi kažu da svaki deseti Srbin ima keltske.
1: Druid a průvodce v jedné osobě Nenad Jovanovič odhaduje, že každý desátý obyvatel Srbska má v sobě kus keltské krve. Prý po keltech Srbové zdědil jeden výrazný charakterový rys. Dokáží se hádat kdykoliv, o cokoliv.
2: Takže a i blízu je naravno reka, takže jeste přilično
1: populárno. Keltská vesnice v Inži je populárním místem výletů srbských rodin, protože tady blízko je Dunaj a děti samozřejmě nejvíc baví ty tvůrčí dílny a podle Nenada Jovanoviče úplně nejpopulárnější jsou závody ve střelbě lukem anebo také boj s umělými meči. Z keltské vesnice v Inži, Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Monika Chmilová má přehled zpráv.
3: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Donald Trump v neděli telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Napsal to Zelenský na síti X. Agentura TAS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle poradce Kremlu Jurije Ušakova mluvili o světových konfliktech. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. A vlaky v celém Česku už jezdí podle upraveného jízdního řádu. Platit bude do 12. prosince. Změny se dotýkají regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnovil provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. Vlaky Regio Spider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech, a to od 27. června do 4. října.
0: Sport.
3: Fotbalisté Pobřeží Slonoviny vyzvali ve Filadelfii ve svém úvodním duelu na mistrovství světa Ekvádorce. Sleduje ho také Jan Suchan.
4: Ani do 67. minuty gól nepadnul, přestože už celkem čtyřikrát zvonila branková konstrukce, třikrát ji trefili Ekvádořani, v jejich dresu už hraje také bývalý fotbalista Sparty, Preciado. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Němci vyhráli nad Kurasaem 7-1 a Nizozemci remizovali s Japonci 2-2. Ve 4 hodiny ráno má výkop utkání Švédsko-Tunisko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na D1 v Brně a na Pražském okruhu. Dálnice, hlavní tahy bez nahlášených nehod. Na D1 v Brně na exitu 196 je od pátku úplná uzavírka. Směr Praha nesjedete na Bratislavu. Oběd se to dá otočením na exitu 194 Mikulov. Uzavírka má skončit dnes v 5 ráno. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Zavřený má být i nájezd směr letiště. Zatím se tam jezdí. Uzavírka potrvá více než měsíc. Objízdná trasa vede po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Námi na chvíli budeme i v hlavním městě. Historická vodárna v Praze se mění ve vzdělávací centrum Hydropolis. Co má v budoucnosti návštěvníkům ukazovat, i to se dozvíte do 10 minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Aerosmith ve vysílání nočního radiožurnálu za chvíli a v čase do 3:15 z hudby, třeba ještě novinka skupiny U2 a Eda Sheerana. Teď se vydáváme do Prahy, právě tam vzniká osvětové centrum o vodě Hydropolis. Bude ve Vinohradské vodárně a přestavba je teď zhruba v polovině. Historický objekt z roku 1882 byl součástí systému zásobování vodou tehdejších královských Vinohrad. Od roku 1991 je chráněnou technickou památkou.
1: Teď to stojíme původně v zemním vodojemu. Tady bude právě ta expozice, pak tady bude nějaké 40 cm vody v tom prostoru, jo, a nad tím budou lávky a tam budou různý ty exponáty a bude se tady vlastně ta veřejnost nebo prostě školy se budou procházet po těch lávkách, budou sledovat, jak vlastně ta voda funguje v přírodě.
2: Říká architekt Vít Máslo. Areál bývalé Vinohradské vodárny je podle něj zatím stále hrubá stavba.
1: Tady bude vlastně takový tunel, který propojí tu vstupní část. Vstoupíte tady s tím zemním vodojemem, takže to si představte, bude takovou velkou trubkou prostě do tohleto vodojemu. A pak zase tamhle tou další tím otvorem, který vidíte, tak tam budete vystupovat ven.
2: Všechny vnější úpravy jsou podle něj pod dozorem památkářů.
1: Ta stavba už trvá roka půl a ještě tak nějak roka půl to bude trvat. Všechno probíhá pomocí vzorků, vidíte tady ty vzorky na fasádách, jako všechno musí opravdu projít tím dozorem.
2: Instalace expozice by měla podle manažerky útvaru Hydropolis pražských vodovodů a kanalizací Jany Lavrenčíkové Myškové začít letos v říjnu. Výstava bude mít dvě části, jednu ve vodojemu a druhou ve věži.
3: Máme nachystaná vlastně 4 patra, tak začínáme od temných počátků, jak se dostala voda na zem. V druhém patře bude voda a krajina, ve třetím patře budeme mít mluvící spotřebiče, kteří vám budou našeptávat, jak byste se měli šetrně chovat k vodě, a to čtvrté patro už bude takové, protože tam je spoustu světla, tak vlastně to je taková atmosféra, která bude taková odpočinková.
2: Kromě expozic bude v centru třeba kavárna, přednáškový sál a vyhlídka. Pokračuje náměstek primátora Michal Hroza.
4: Získáme nový veřejný prostor. Získat v Praze, v úplném centru Prahy, nový park, jako není žádná samozřejmost.
2: Náklady na vybudování centra jsou zhruba 450 milionů korun. Otevření je v plánu na podzim roku 2027. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

0: Seriál, který asi nemá ve světě konkurenci, přátelé, tedy alespoň z toho hudebního pohledu, skupina Rembrandt. Tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu 9 minut a budou 3.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa jasným vítězstvím. Curaçao porazili 7-1. Nizozemsko proti Japonsku přišlo v závěru o výhru a remizovalo s ním 2-2. Teď hrají své první utkání Pobřeží slonoviny s Ekvádorem a aktuální stav ví sportovní reportér Jan Suchan. Honzo.
2: I v 86. minutě stále čekáme na úvodní branku tohoto zápasu, pokud se vůbec dočkáme, i když oba týmy k ní byly několikrát hodně blízko, protože celkem 4x napálili brankovou konstrukci, 3x se do ní trefili fotbalisté Ekvádoru, jednou ti z Pobřeží slonoviny. Opravdu je to zajímavý duel, ale přece jenom v posledních minutách, řekl bych klidně už i 20, tomu dochází trochu šťáva, jakoby i ty síly nebyly bezedné na obou stranách a přece jenom ubývá těch možností, ale třeba se ještě nějaké dočkáme. Teď má Ekvádor zajímavou standardní situaci. Míč letí do pokutového území, hlavička, která byla od Ordoněse, ale zblokovaná, a tak z toho bude rohový kop pro Ekvádor, za který od 62. minuty hraje bývalý fotbalista Sparty Angelo Preciado a je docela živý, nebezpečný, ale zatím nejlepším hráčem utkání určitě křídelník Pobřeží slonoviny Diomande, ale ani ten nedokázal zapříčinit, že by se měnilo skóre. Pobřeží slonoviny Ekvádor tedy v 88. minutě 0-0. Konečný výsledek vám řekneme ve zprávách. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
3: na Radiožurnálu. Potkal jsem tě zase.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Monikou Chmilovou.
2: Při zřícení malého letadla v americkém státě Missouri zemřelo všech 12 lidí na palubě. Zdravotníkům by v příštím roce měly platy stoupnout o 2 až 3%. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
4: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku. Pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a v zápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem totiž řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
5: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
2: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 navrhuje naopak, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a zjednodušit orientaci cestujícím. Podle mluvčího společnosti Cordis Květoslava Havlíka má opatření pomoct hlavně starším lidem.
6: Důvodem pro zavedení nástupu všemi dveřmi i o víkendech je to, že chceme zabránit takovým těm různým problémům, které vznikaly třeba u starších cestujících, kteří často nevěděli, jestli je pracovní den nebo víkend.
2: Vybrané autobusové linky kvůli tomu zároveň častěji kontrolují revizoři.
3: Sport.
2: Němečtí fotbalisté si na úvod mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku připsali druhou nejvyšší výhru v historii. Nováčka na světovém šampionátu Curaçao porazili 7-1. Nizozemci sice dvakrát vedli nad Japonskem, ale nakonec s ním remizovali 2-2. Jak skončilo utkání Ekvádoru s pobřežím slonoviny ve Filadelfii, už by mohl vědět Jan Suchan.
7: Stále se hraje teď už 8. nastavená minuta. Pobřeží slonoviny vede po brance Diala 1-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Za necelou hodinu je na programu ještě souboj Švédů s Tunisany. A americká dálkařka Davisová Woodhallová skončila na mítinku v Los Angeles do vzdálenosti 120 cm a zařadila se na první místo letošních světových tabulek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: U zavírky v Praze a na silnici 35 na Liberecku. Dálnice plynulé, průjezdné, teď bez kolon. V Praze na městském okruhu jsou v noci zavřené některé tunely nebo jejich části. Neprůjezdný je Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a zavřená je také část Blanky, obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Troju. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad ní jsou nová úplná uzavírka. dírka. Ve směru od Liberce je nově zavřený exit 12, Chrastava, přijezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, obět se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které ale budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Jiří Štefl.
1: Zpravodajský servis za námi, začíná to s námi nový den i nový týden, 3 hodiny 5 minut. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj má víc než 6 000 píšťal. Jak dlouho trvala jeho výroba a čím je unikátní, uslyšíte to.
3: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18. Tohle mají být monumentální varhany, které ode dneška oficiálně ozvučí svatovítskou katedrálu v Praze. Z brusunovému nástroji odpoledne požehná pražský arcibiskup.
1: Nástroj vznikl v dílně španělského mistra varhanáře Gerharda Grenzinga. Ačkoliv je z Katalánska, chtěl, aby byl zvuk ryze český.
2: A pak strávil dlouhé desítky hodin nejen v katedrále svatého Víta, objel několik kostelů v České republice, prostě přeříkal, tak mi ukažte, nebo dejte mi poslechnout ty varhany, co se vám líbí, jak znějí.
1: Říká Jakub Skřejpek, zástupce nadačního fondu svatovítské varhany.
2: Ten nástroj je samozřejmě manuální nebo mechanický, ale je našlapaný elektronikou, jak to ve 21. století. Je, takže i varhaník se třeba může navolit několik desítek registrací dopředu, přijde s flaškou, nahraje si to tam a může začít hrát třeba o 2 roky později a tak dále.
1: V Národní sbírce na varhany přispělo víc než 5 000 dárců od jednotlivců přes školní kolektivy až po velké firmy. Právě jednotliví mecenáši si zvuk varhan vychutnají jako vůbec první.
2: Nás od začátku trápila otázka, jak to udělat, aby ty tisíce lidí, co do katedrály na ty varhany přispěli, aby se tam prostě dostali. A tak vznikla jednoduchá myšlenka, že těch okamžiků, kdy se tam ti dárci můžou dostat, prostě musíme udělat víc. A takhle vznikla myšlenka uspořádat, my říkáme svatovický varhanní oktáv, 8 dní slavení odem svaté na 15. června na svatého Víta až do 22. června, kdy budeme symbolicky sloužit děkovnou mši svatou za ty, kteří se varhan už prostě nedožili.
1: Oktáv zahájí v pondělí v 17 hodin slavnostní inaugurace varhan. Mši svatou bude sloužit nový pražský arcibiskup monsignor Stanislav Přibyl. Už v pátek v katedrále pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zahrají rozhlasový symfonici.
2: Už v roce 2019 Český rozhlas vyhlásil soutěž o novou skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: A ta vítězná bude první skladbou, která na pátečním koncertě zazní. Do soutěže se přihlásilo 5 desítek autorů, z nichž odborná porota vybrala 3 finalisty. Mezi nimi je například Fantazie na svatováclavský chorál. Vybírat vítěznou skladbu můžou lidé na webu Českého rozhlasu Vltava až do středy 17. června. Novým svatovítským varhanám bude patřit i týdenní seriál Radiožurnálu. První díl uslyšíte v pondělí krátce po 8:45. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: V Radiožurnálu jsme vám hráli taky skupinu Linkin Park. Přemnožená divoká prasata způsobí ročně po celém Česku škody za několik miliard korun. Potvrzují to dlouhodobá data Ministerstva zemědělství. Divočáci zemědělcům požírají plodiny a rozrývají louky, v lese ničí mladé porosty. Ročně sice myslivci zastřelí zhruba 200 tisíc divokých prasat. Na snižování jejich stavu to ale nestačí. Na Trutnovsku se o odstřel starají třeba členové mysliveckého spolku Zvičina.
1: Les jen kousek od obce Třebihošť na Trutnovsku. Je krátce před 8 večer a jsem tady s myslivcem Kamilem Šabatou. Ten už má připravenou kulovnici, na krku pověšený dalekohled a také noční vidění.
2: Jsme připraveni, míříme na posed. Oni už někdy zalehávali i v téhle houštině, někdy jsou zalehli tadyhle takhle napravo, ale teď povětšinou chodili od potoka migrační trasou ochozem pro zvěř, by měli projít tam tudy.
1: Lezeme na posed, který je asi 30 metrů od malé paseky. Právě ta leží na migrační trase zvěře.
3: Dneska bude krásný, tichý večer, nefouká.
1: Trvalo to asi 2 hodiny, ale dočkali jsme se. Jde o kňoura, to znamená samce divokého prasete. Dá se takhle odhadnout, kolik váží, jak je starý?
2: Ještě nemá dorostlý zuby. To je prase do 20 měsíců věku. Potom, co jsme vzali hold ulovené zvěři, ji musíme náležitě oplombovat. Plomba se dává na zadní běh kolem zadní šlachy. Lehce se to prořízne, zastrčí se plomba a utáhne se kolem šlachy. Napíšeme lístek, číslo plomby, lovec, hodina ulovení a podobné detaily.
1: Musíme ho dostat do auta a z lesa ven. Po převozu je divoké prase nutné hned vyvrhnout. Zkušenému myslivci to trvá jen pár minut.
2: Rozřízené pánevní kost.
1: Vzorky z prasete putují na rozbor. Teprve ten ověří, jestli je prase v pořádku a je možné ho prodat nebo dál zpracovávat. Co bude s tímhle kusem?
2: Tenhle kus ověřovatel nám ho ověří, že je zdrav. Na veterině nám potvrdí, že nemá trichinelózu a půjde na dodávku na prodej.
1: Získané peníze poslouží mysliveckému spolku Zvičina na další rozvoj. Z Trutnovska Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: Dobré jutro, je půl čtvrté. Přehled zpráv má Monika Chmilová.
1: Po ruském útoku v severní části Kyjeva je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. Zraněných je nejméně 10 lidí. Na Telegramu o tom informoval starosta města Vitalij Kličko. Zároveň vyzval obyvatele, aby vyhledali nejbližší úkryt. V místním klášteru Kyjevsko-Pečerská lávra vypukl požár. Hoří i střecha Uspenského chrámu. V plamenech jsou taky další domy a auta hned v několika částech Kyjeva. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných vztazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Mezi témata, která obě země spojují, patří například nové technologie, energetika nebo obranný průmysl. Rodinné firmy můžou od dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat můžou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů firmám bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Na podporu malých podniků je celkem připravených 5 miliard 100 milionů korun. A do Benešovy vily v Sezimově Ústí se dnes po 88 letech vrátí vzácná rytina Jeruzalém od Václava Holara. Husitské muzeum v Táboře ji slavnostně převezme od potomků rodiny Bohuše Beneše, synovce prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky Emilie Benešové. Dílo bylo v minulosti součástí interiéru vily.
2: Sport.
1: Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na stříbro z časovky a čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po třech výhrách padli v Jihlavě s Dánskem 2-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D11 u sjezdu na Pečky a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí auto s poruchou. 33. kilometr zřejmě mimo jízdní pruhy. Průjezd nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obě se dá po Rozvadovské spojce a ulicích Hřebnická a Na Radosti. A na D48 z Nového Jičína na Olomouc je od půlnoci od sjezdu na Jeseník nad Odrou nové omezení mezi 8. až 3. kilometrem průjezdní jen jeden pruh. Teď se místem projíždí plynule, ta uzavírka potrvá týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě teď ve vysílání Radiožurnálu nejnovější díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
6: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
7: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
8: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
9: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
10: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
4: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15.

0: To je jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, takže zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla, ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
1: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře, to znamená.
2: To znamená, když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
1: Že my patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k té, řekněme, lepší skupině, chci, ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k té připravenější skupině. A
2: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
0: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium složitých vyjednávání.
2: 2-3 roky, paktu.
0: Ono vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, který byl stav jako opakovaně selhávajícího šengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi, svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít odznova. Ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
2: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra. Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
0: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože je tam toho mnohem víc, vlastně řeší úplně od dozet celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho od spojených digitalizovaných databází, už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase. Digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databáze, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhuty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
2: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice, to se podařilo?
0: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud to nárok na azyl nemá.
2: Ministr Metnar už několikrát zmiňoval,

0: řekl teď před několika dny. Pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
1: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme meze mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi nezadáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka. Povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace. Tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
0: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou. Oni se přejmenovali jenom ne na tu povinnou solidaritu,
1: jsou, ale jsou.
0: Ty solidární příspěvky.
1: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
0: No, ale je tam za to ta daň.
1: Ale je tam za to ta daň.
0: Migranty, ale budeš muset za to platit.
1: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně. Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak, finančně nebo materiálně, a to tam tedy je.
0: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
1: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí. A ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
0: Na hlavu,
1: za každého.
0: 500 000 korun za jednoho.
1: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že stát ročně stát
0: a to není málo,
1: vydává.
0: Ale,
1: no, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
0: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
1: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ona to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
0: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému. Nebo...
1: No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu. Může samozřejmě.
0: Nejakou platí ta výjimka, mě zajímá.
1: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok, takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tady uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
0: Mm-hmm. Takže letos, rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
1: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
0: Že bychom měli dostat další výjimku.
1: Takže bychom měli dostat další výjimku.
0: Jo. Co když ji nedostaneme?
1: No tak budeme platit. No
0: ale platit vláda nechce.
1: No bude muset.
0: No a dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí, přece ne s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
1: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, že to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám nařídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
0: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Hmm. Poláci zejména.
1: Revokovat jde samozřejmě všechno. Když na to bude většina mezi členskými státy, tak Evropská komise připraví návrh, který bude něco zase upravovat a ono se to asi dost možná stane, protože se v praxi teď uvidí, jestli vše funguje, jak má. Je spousta věcí, u kterých už teď je kritika, že jsou možná nedotažené, že by se na nich mělo pracovat dál, takže možná nějaká revize skutečně bude. Ale opravdu si myslím, že by se Česku těžko vysvětlovalo, proč by tady ten mechanismus měl jít pryč, protože na tom stojí celá ta dohoda. Jo.
0: Ty peníze prostě mají jít těm státům na vnější hranici
1: šengenského prostoru. Nejsou to peníze pro Brusel, nejsou to pozor, peníze pro migranty, jsou to peníze pro ty naše státy, naše spojence, jako
0: na
1: je Řecko,
0: Itálie.
1: Na posílení
0: jako té ochrany hranic.
1: Které my žádáme, my ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami, víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP, v tom celkovém objemu je to mizivé procento.
0: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
1: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusný balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no. Ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
0: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano. Mimo Evropskou unii.
1: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl jsem na summitu v Šam a Šajchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa dohodnout se státy Severní Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl, dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat, možná jich bude více, možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
0: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
1: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
2: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
1: Česko se zdrželo.
0: Nikdo nesouhlasí.
1: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je, myslím, v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ně bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného. Takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
0: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
1: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor, nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vidí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
0: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktu, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
1: přesně,
0: tam mají.
1: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak učtu to spíš takhle politicky.
0: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích. Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
1: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje, takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat s pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
0: A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
1: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch povinností v rámci migračního paktu je sbírat data. Aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje, a Poláci tady mají trochu sami zájem, nechci úplně hanit, ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
0: Frontex to je ta agentura evropská,
1: Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak pobřežní a pohraniční stráž.
0: Tak ty si taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo. A že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
1: To se určitě začnou bránit. Myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit. Ale je tady množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky, ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast.
0: Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
1: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se. Všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost, a pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou.
0: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
1: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás. Je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládá mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
0: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
1: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, anebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
0: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
1: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat frontu směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu států, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
0: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
1: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: Did You Something, tady u nás ve vysílání Radiožurnálu. Dobré pondělní ráno, je 15. června, máme pro vás další zprávy, včetně sportu a zelené vlny. 4 hodiny. U mikrofonu je taky Monika Chmilová.
1: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Vzájemnou dohodu by měli podepsat v pátek. Ministr Klempíř se odpoledne setká se zaměstnanci, kteří přechází na kulturu z úřadu vlády. Curaçao v historicky prvním utkání na mistrovství světa ve fotbale podlehlo Německu 1-7. A dnes bude polojasno, postupně oblačno, teploty do 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti Truth Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Francie na summit G7. Setkání lídrů 7 největších ekonomik světa začíná dnes v Paříži a Ukrajina byla přizvaná jako host. Zelenský potvrdil, že se summitu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
3: Naše možnosti přijít do míru budou serd hlavních tém.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvarů národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodi a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
5: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze za rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Sport. Výhru na úvod mistrovství světa ve fotbale slaví také Pobřeží Slonoviny. S Ekvádorem si poradila 1-0 díky gólu střídajícího Diala v 90. minutě. Němci zahájili šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku vítězstvím 7-1 nad Curaçaem a Nizozemci remízou s Japonci 2-2. Na závěr dnešního programu v Zámoří nastoupili Švédové proti Tunisanům. Více řekne Jan Suchan.
6: Hraje se třetí minuta, zatím branka nepadla, v útoku Švédů jsou oba hvězdní hráči, Joker z Arsenalu a Isak z Liverpoolu. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: A novou českou šampionkou v 7 boji se stala Adéla Tkáčová. Výkonem 6227 bodů se navíc zařadila na 4. místo v české historii. 10 boj vyhrál po 4. v kariéře Ondřej Kopecký.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D48 u Frýdku Místku a u Zavírka, na silnici 35 na Liberecku. Na dálnicích už místy hustý provoz, například D1 v Brně. Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku u sjezdu na Nošovice. Nepřehlédněte odstavené nákladní auto. Stojí na kilometru 54,5. Na silnici 35 z Liberce do Hrádku nad Nisou je nová úplná uzavírka. Ve směru od Liberce je zavřený exit 12 Chrastava, sjezd i nájezd. Uzavírka potrvá do srpna, oběd se dá přes exit 14, případně otočením na exitu 10 u Bílého kostela nad Nisou. A v Praze na městském okruhu skončily uzavírky tunelů, průjezdný je znovu Strahovský tunel ze Smíchova na Břevnov a taky komplet komplex Blanka mezi sjezdy na Letnou a Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A přeju vám dobré jitro. Pondělí 15. června, 5:30 po 4. hodině, víkend za námi. Možná jste si ho užili ve znamení kultury. Eva Farna v Edenu, první dva koncerty, ten další v úterý, tedy zítra, anebo taky festival Rock for People. Teď už je tady ale nový týden.

0: Takzvané náhradní mateřství je v Česku v šedé zóně. Zákony ho totiž zatím nijak neupravují. Novela trestního zákoníku má ale přinést jasný právní rámec alespoň v tom, kdy jde o zneužití ženy nebo odchod s dětmi za peníze. Nově by takové situace spadaly mezi obchodování s lidmi.
1: Těhotná Ukrajinka a muž ze západní Evropy předstírají, že jsou pár. Žena podepíše, že dítě bude mít státní občanství po otci a po porodu se oficiálně dítěte vzdá. To vše v Česku a za pomoci členů organizované skupiny. Takhle zneužívala náhradní mateřství organizovaná skupina. Takzvanou operaci Španěl rozkryla Národní centrála organizovaného zločinu. Zmapovala zhruba 30 takto narozených dětí. Boj proti obchodování s lidmi se rozhodla sjednotit Evropská unie a reaguje i český trestní zákoník. Doplňuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
2: Trestným bude případ, kdy někdo, kdo není biologickým rodičem, se rozhodne koupit dítě. A nově nebude trestný jen prodej dítěte, ale také nákup toho dítěte.
1: Místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje, že žádný český zákon teď nemyslí na to, kdy je náhradní mateřství legální.
3: Tím, že nám právě ta pozitivní úprava chybí, tak může docházet k mnoha nejasným situacím a obával bych se toho, kdyby se kriminalizovalo i to, co dneska policie neřeší. Mě mrzí, že zatím nepostupují nějak práce ohledně náhradního mateřství, které jsme započali v minulém volebním období.
1: Podle ministra spravedlnosti jde ale o velmi citlivou debatu.
2: Já bych byl také rád, aby současně s touto normou jsme upravili i pozitivně to, kdy náhradní mateřství je možné. Ale je evidentní, že to je otázka složitá nejen po právní stránce, ale i po stránce etické. My se o to pokusíme, je to věc, která bude vyžadovat velkou diskusi.
1: Novela ale reaguje i na další formy obchodování s lidmi. Trestným činem by se tak staly i nucený sňatek nebo nezákonné osvojení. Předsedkyně sněmovního ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy soudí, že takzvané novodobé otroctví je spojeno i s vyšší migrací.
4: Si myslím, že se dá hovořit i o určité turistice, která využívá určitých jednání k tomu, aby bylo obchodováno s lidmi.
1: V současné době se projednávají i další trestní novely, které cílí na ochranu osob. Například chce koalice tvrději trestat týrání lidí nebo nově postihovat takzvaný drink spiking, tedy když někdo přimíchá druhému bez jeho vědomí omamnou látku například do pití. V systému, který eviduje návrhy zákonu, je teď ale hned 7 novel trestního zákoníku. Každá upravuje něco jiného. Podle opozičního poslance Karla Dvořáka to může způsobit zmatek.
3: Já bych očekával spíš nějakou hlubší analýzu a systémovou debatu s odborníky a i s opozicí.
1: A to pravděpodobně ještě nejsou poslední změny, které současná vládní koalice bude chtít v tomto volebním období prosadit. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v posledních týdnech mluví o zpřísnění trestů za drogové delikty a k projednání zamíří i zákon, podle kterého by se mohla zveřejňovat státní příslušnost pachatele trestného činu. To už teď opoziční zástupci tvrdě kritizují. Daniela Brichtová, Radiožurnál.

0: Tohle byl Phil Collins a my se teď v Radiožurnálu vydáváme do hor. Na severní trase Stezky Českem a v Beskydech můžou poutníci legálně stanovat i v chráněných oblastech, ale pouze na oficiálních nocovištích. Místa pro stanování zatím najdou na pustevnách, u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova nebo na Lysé hoře. Tam často přespávají i milovníci západu a východu slunce.
1: Poslední tři schody. Teď je 20:19, západ slunce podle internetu je ve 20:54. No tak já stihnu ještě postavit stan. Přestože je všední den, tak na nocovišti už dva stany stojí. Jdete z Tezku České, nebo kde jste se tu vzali?
2: My jsme z Jihomoravského kraje, z Blanska.
3: Z gymnázie.
2: A vlastně plníme tady výzvu do FE, jsme tady na expedici. Daniela.
3: Anička.
2: A dneska jsme točili takové jako rozhovory s lidmi.
1: Tak to je dobré.
2: Jo, teď se to obrátilo. Jestli ví něco o Ivančeně, jako jaký mají třeba názor na scouting a tak.
1: Hned kousek vedle si rozložili bivak Veronika s Pepou.
4: No jenom my jsme tady kousek odsaď, jenom jsme se rozhodli, že si uděláme takový výlet, kouknem na západ a ráno na východ slunce a půjdem dolů.
5: No to bylo tak jako dlouhodobě, že chceme si prostě zajít, kdyby to nešlo, tak to prostě nějak uděláme, že jasně. Jsme Češi.
6: Nocoviště je prostě jen upravený plácek pro několik stanů. Rezervovat se předem nejde. Pravidla pro přespání jsou jednoduchá.
7: Přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč. Je to zásadně bez ohnišť, v dnešní době není problém se vybavit turistickým vařičem, který teda je tolerovaný.
6: Říká Jiří Lehký ze zprávy HKO Beskydy s tím, že nerespektováním zákazu stanování mimo vyznačená nocoviště turisté riskují nejen pokutu.
7: Pokud někdo bude opravdu nocovat v nějakých pralesovitých porostech na hřebení, tak ať se nediví, když přijde nějaká noční návštěva a nemusí to být medvědi, ono ani, když vám budou okolo hlavy chodit divočáci, není vůbec příjemné.
6: Ochranáři teď hledají další vhodná místa pro legální stanování. Bude ale záležet i na tom, jak se budou na nocovištích lidé chovat. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
1: Říkám si, jsme předem obětováni.
0: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
1: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc. Jako tyfus.
0: Audioknihu Válečný pilot na Radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
2: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
3: Připomeňte si s námi jejich příběh.
2: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
3: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
2: Ozdoba pro symbol vlasti.
3: Seriál radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
2: Denně krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dobré jitro, je 4:30. Zprávy má už Pavel Prouza.
5: Při ruských útocích na Charkov zemřelo nejméně 5 záchranářů, dalších 5 jich je zraněných. Podle ukrajinského ministra vnitra Ihora Klimenka je ale hlavním terčem dnešních ruských útoků Kyjev. Tam zatím hlásí úřady 10 zraněných, nejméně 3 z nich jsou podle starosty Vitalie Klička ve vážném stavu. Bez elektřiny je v hlavním ukrajinském městě přibližně 140 tisíc domácností. V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil. Stroj se krátce po startu zřítil do pole a začal hořet. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a Federální letecký úřad. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Beat Sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Nový dvojdomek pro děti z dětského domova se dnes otevře v Pardubicích. Pardubický kraj tak dokončil přeměnu všech pobytových zařízení pro ohrožené děti na komunitní bydlení. Bude prvním krajem v Česku, kterému se to podařilo. Na místo velkého ústavního zařízení tak budou děti vyrůstat v menších domácnostech.
6: Sport.
5: Fotbalisté Ekvádoru prohráli na mistrovství světa s pobřežím Slonoviny 0-1, Curaçao s Německem 1-7 a Japonsko remizovalo s Nizozemskem 2-2. Co je nového v duelu Švédsko-Tunisko, shrne Jan Suchan.
7: Na 30. minutě už Švédové po brankách Ajariho a Isaka vedou 2-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hustý provoz na D2 v Brně a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy čekejte hustý provoz zhruba na kilometru před dálnicí D1. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí porouchané vozidlo. 33. kilometr dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je nově zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obě dcera po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Nový den a taky nový týden, pondělí 15. června, skoro 4 minuty po 4:30, dobré ráno. Mimochodem, napadlo vás někdy, kolik vody denně se spotřebuje v takové botanické nebo zoologické zahradě? Třeba v Plzni čerpají vodu hned z několika zdrojů a svůj zavlažovací systém neustále vylepšují. Podrobnosti uslyšíte přímo ze zoologické zahrady ještě do 5. hodiny. No a vydáváme se taky na mistrovství světa ve fotbale. Další informace uslyšíte po 4:45.
8: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál posloucháte v pondělí nad ránem. Přeju vám dobré jitro. Za chvíli bude 4:45. Ještě než nabídneme další informace z mistrovství světa ve fotbale, tak se vydáváme do Plzně. Až 150 kubíků vody denně potřebuje pro zavlažování nebo plnění jezírek plzeňská zoologická a botanická zahrada. Vodu čerpá z řeky Mžem, z vlastních vrtů nebo z vodovodu. Snaží se zachytit taky čím dál víc vody dešťové. Přísun dostatečného množství vody zajišťuje automatizovaný systém, který využívá chytrou technologii.
1: Otevřeli jsme poklop čerpací stanice u řeky Mže, ze které zoologická zahrada získává hlavní část vody pro svůj provoz.
2: Přibližuje zavlažovací systém zoo projektová manažerka Petra Drexler. Pokud v řece není dost vody nebo je zakalená, začne do zahrady proudit voda z hlubinných vrtů. Do zavlažovacího systému natéká také voda dešťová. V krajním případě je možné využít pitnou vodu z vodovodu.
3: A my se snažíme mezi těmi zdroji balancovat.
2: Vysvětluje František Mach z firmy Next Drop, která osazuje vodní zdroje v zoo chytrými technologiemi.
3: Ta chytrost vlastně leží v tom celkovém managementu. Na serveru běží algoritmy, které se snaží vlastně optimalizovat spotřebu zoologické zahrady vzhledem k jejím zdrojům.
2: Dešťovou vodou zoo zavlažuje, ale svádí ji i třeba do systému jezírek, aby čím dál víc sloužila k zavlažování, i s tím pomáhají chytré technologie. Konkrétně třeba v expozici se skleníkem se středomořskými rostlinami, kde dešťová voda stéká do 2 kubíkové nádrže.
1: My se snažíme udržovat hladinu v té nádrži na co nejnižší úrovni.
2: Popisuje projektová manažerka Petra Drexler.
1: Aby v době, kdy začne pršet, tak tam bylo co nejvíc objemu na záchyt dešťové vody.
2: Z 55 metrů čtverečních velké střechy skleníku dřív zoo dokázala pochytat a využít k zalévání jen 10% dešťové vody.
1: K nám se podařilo tady zachytit téměř 90% dešťové vody.
2: Technický náměstek zoo Radek Martinec popsal, jak automatizovaný systém s chytrými technologiemi pomáhá.
4: Jsme schopni předvídat srážky, na základě toho plnit, případně vyprazňovat ty nádrže.
2: Do budoucna chce zoo ještě více do zavlažování zapojit právě dešťovou vodu. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Do Česka se tenhle týden vrátí tropy, v pátek 34 a v sobotu klidně až 35 stupňů Celsia, dnes zatím teploty do 23. I o počasí uslyšíte v ranním radiožurnálu víc mezi 5 a 9.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: 10 minut a bude 5 hodin. Fotbalisté Pobřeží slonoviny na úvod mistrovství světa zdolali Ekvádor 1-0. Rozhodlo o tom gól Diala z 90. minuty. Poražený tým třikrát trefil tyč nebo břevno. Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1. Teď vstupují do šampionátu Švédové a Tunisani, no a zápas sleduje reportér Jan Suchan. Honzo, dobré ráno.
2: Dobré ráno, první poločas před chvílí skončil a to výsledkem 2-1 pro Švédsko, které se prosadilo už v 7. minutě a byl to trochu paradoxně syn tuniské matky Yasin Ayari, který dokončil kombinaci nebo akci švédského týmu, kterou mohl zakončovat už Isak. Před ním na poslední chvíli vyrazil balón brankář Šamach k další ofenzivní hvězdě Jokeresovi. Toho vychytal na brankové čáře obránce Talby, ale odrazil balón jen ke zmíněnému Ayarimu a ten už se zhruba z 22 metrů prudkou ranou nemýlil. Ve 30. minutě zvýšil vedení švédského týmu na 2-0 Isak, který zakončil breakovou situaci střelou ke vzdálenější tyči, které nedokázal zabránit v jejím postupu do branky gólman Šamach a myslím si, že měl zabránit, že ta střela rozhodně byla chytatelná, ale stalo se, no a pak naděje tuniské reprezentace na bodový zisk z úvodního zápasu na mistrovství světa přece jenom posílil ve 43. minutě rekik a to po hlavičce po centrovaném balonu Mejbriho se dokázal prosadit mezi švédskými obránci a stanovil tedy skóre na 2-1 ve prospěch švédského týmu, který za kvalifikaci nevyhrál žádný zápas, uspěl až pak v baráži, ale teď to tedy vypadá, že by mohl vyhrát hned první duel na mistrovství světa. To Tunisané za celou kvalifikaci nedostali žádný gol, teď tedy na turnej hned dva během prvních 45 minut. Švédsko-Tunisko 2-1 po prvním poločase. Jan Suchan, radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.

0: 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Health. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Pulén, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
2: Premiér Babiš vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Zemřeli při ní 3 Češi. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Německo zvítězilo na mistrovství světa ve fotbale nad Curaçaem 7-1. Nizozemsko hrálo s Japonskem 2-2. Dnes bude polojasno, postupně oblačno, na severu a severovýchodě přehánky. Teploty do 21 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se stále pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy, jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, chorvatští vyšetřovatelé stále zjišťují. V Lucemburku dnes začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
4: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit, jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
5: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na Mikulovsku ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidé tam nesmí pitnou vodu zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji, upřesňuje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
6: My se teď nacházíme na úpravně vody v Lednici, která zásobuje právě ty části, kde to omezení začalo platit buď od 1.6. anebo od 15.6. Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
2: Podobná omezení na jižní Moravě platí taky v části Břeclavska a Boskovicka.
3: Sport.
2: Němečtí fotbalisté si ve svém zahajovacím utkání na světovém šampionátu v Zámoří zastříleli a porazili Curaçao 7-1. Japonsko na úvod remizovalo s Nizozemskem 2-2. Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Zápas Švédsko-Tunisko sleduje Jan Suchan.
7: Druhého poločasu vedou Švédové nad Tuniskem 2-1, protože v závěru první půle snížil Rekik. Předtím se za Švédy prosadili Ajary a Isak a zdálo se, že Severané utkání kontrolují. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Druhý byl Hamiltonův Kyan Russell z Mercedesu, třetí duel Brit Norris z McLarenu. Aktuální lídr mistrovství světa Ital Antonelli z Mercedesu závod nedokončil po technických potížích.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda u dálnice D10 v Praze a omezení na dálnici D1 na Vysočině. V Praze pozorně na sjezdu z dálnice D10 exitu 3 na Horní Počernice. V ulici ve Žlípku na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Podle policie místem havárie projedou jen menší vozidla. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí kamion s defektem. 27. kilometr, auto je na krajnici označené. Dobrá zpráva z D1 v Brně. Na exitu 196 skončila víkendová úplná uzavírka. Směr jízdy Praha se dá znovu sjet na Bratislavu. A na pražském okruhu směr Hruzině je už několik hodin zavřený sjezd z exitu 23,5 Chrášťany. Uzavírka potrvá více než měsíc. Obět jí můžete po Rozvadovské spojce a ulicích Řevnická a Na Radosti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude polojasno, postupně oblačno, ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, vítejte po víkendu opět v tradičním režimu pracovního týdne, tak ať ten start proběhne hladce. My vám k tomu poskytneme jako vždy každé ráno informační servis, abyste věděli.

0: 9 minut po páté ranní radiožurnál, tak snad není čas teď vaším nepřítelem. Pokud jste trávili víkend u vody, třeba konkrétně na Slapské přehradě, tak až tam pojedete příště, bude něco jinak. Právě dnes tam začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Ta nařizují třeba pomalou jízdu tam, kde se může pohybovat více plavců. Na Slapech už jsou teď v pohotovosti taky vodní záchranáři i poříční policie, která dohlíží na dodržování pravidel plavby.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem vyjíždíme na člunu. Začínají platit ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze na rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
5: Co si budeme povídat? Ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál i cesta může být cíl, ať už ta naše cesta vede kamkoliv, tak ať skončí tak nejlépe, jak si jen přejete. K tomu pomůže třeba i zelená vlna, i k ní se za chvíli dostaneme. Teď zprávy. Je 4:15. O tom, co se děje, Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Trump a později taky zástupce Iránu. Podepsána má být v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se poté otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. My se tomu dnes ráno budeme opakovaně věnovat. A ještě jedna nejnovější sportovní zpráva. Hokejisté Caroliny získali letošní Stanley Cup. V šestém finálovém zápase NHL porazili Las Vegas 3:0 a v celé sérii zvítězili 4:2. My se tomu vrátíme ještě v této hodině zhruba v 5:50.
1: Konečně nikde neprší a vy se probouzíte na severu a severovýchodě ještě do zataženého rána. Jinde je oblačnosti málo. Teploty jsou ale nízké, většinou se drží jen kolem desítky a ani přes den nás ještě žádné velké horko nečeká. Odpolední maxima se budou držet mezi 17 a 21 stupni. Kolem 23 ukážou teploměry na jihu Moravy. Nebe dnes nabídne kupovitou oblačnost, večer se pak bude vyjasňovat. Obloha bude oblačná, zpočátku místy polojasná. Na severu a severu východě se mohou ojediněle objevit dešťové přehánky. K večeru pak budou srážky ustávat a také mraků bude ubývat. Krásné ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Britský písničkář Sam Fender teď v ranním radiožurnálu 5 hodin 20,5 minuty k tomu. Sledujeme sportovní dění a to nejenom v souvislosti s fotbalem. Mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v portugalském Montemoru vyneslo 20 členů české výpravy už 4 medaile a dalších 8 postupů do finálových bojů. Vůbec nejúspěšnějším Čechem byl podle očekávání dvakrát zlatý kanoista Martin Fuchsa.
1: And the gold medalist and European champion representing Czechia, Martin Fuchsa.
2: Martin Fuchsa vyhrál v Portugalsku obě své disciplíny a po čtvrté v kariéře si připsal zlatý evropský double. Medailově se k němu přidali i stříbrný kajakář Josef Dostál na půl kilometru a bronzový double kajak Jakuba Špicara a Daniela Havla. Šéftrenér reprezentace Pavel Hotmar tak mohl být po čtyřech dnech závodění spokojený.
3: Výsledky, ať už počet medailí, tak počet umístění do šesté pozice, tak počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to očekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni.
2: Jedinou komplikací bylo stříbro Josefa Dostála, které bylo kvůli diskvalifikaci vítězného Poláka Boruckého a následnému protestu uznáno až několik hodin po závodě.
3: Ta situace byla nešťastná úplně pro všechny, jak pro vítězného Poláka, tak pro všechny další závodníky. Nejprve Competition Committee vítěze diskvalifikovala, polská výprava podala protest, protest byl zamítnut, potom je ještě další možnost, jak se odvolat, takzvaný apel na jury. Následně jury vlastně nepodržela rozhodčí a uznala první místo polského závodníka.
2: Stříbro si tak Dostál převzal až druhý den. Ve světle medailových úspěchů ale nelze zapomenout ani na čtvrté místo Denisy Řáhové a páté místo Barbory Betlachové na pětistovce a šestou příčku Antonína Hrabala na dvoustovce.
3: Opravdu jsem strašně příjemně překvapen. Denisa perfektní, Tonda Hrabal perfektní a spousta dalších. Dá se říct, že nikdo nesklamal a i co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
2: Pochvaloval si reprezentační šéftrenér Pavel Hotmar. Čeští kanoisté si v Portugalsku kromě 4 medailí vyjeli dalších 8 finálových účastí. Z Montemoru Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl šesté. Aktuální zprávy a Pavel Prouza.
1: Zrušením televizních a rozhlasových poplatků se bude zabývat vláda. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři by měli rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. 5 záchranářů přišlo o život a 5 dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov. V Kyjevě bylo zasaženo několik čtvrtí. V severní části hlavního města útok připravila se 140 tisíc odběratelů o elektřinu. Počet zraněných stoupl na téměř 20. 3 lidé byli zabiti a 3 další, včetně ročního dítěte, utrpěli zranění při náletu ukrajinských dronů na Tulu v Rusku. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě požehnají nové varhany. Při bohoslužbě zazní mše Antonína Dvořáka, zvaná Lužanská. Na nové varhany se čekalo 14 let. V národní sbírce na ně přispěly tisíce dárců. Vybralo se 135 milionů korun. Na slavnostní žehnání varhan naváže 6 koncertů. 21. června pak televizní gala koncert. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale Německo porazilo Curaçao 7-1, Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Aktuality s utkání Švédsko-Tunisko má Jan Suchan.
2: Po obrovské chybě tuniského kapitána Skiriho a trefě Jokerese vedou Švédové v 71. minutě 3-1. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Hokejisté Caroliny ovládli Stanley Cup, ve finále playoff NHL vyhráli na ledě Vegas 3-0 a celkově v sérii 4-2 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 u Litoměřic a odstavené auto na dálnici D1. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Litoměřice. Na kilometru 45 stojí nákladní auto na krajnici po nehodě. Pohybují se tam lidé okolo blízko jízdních pruhů, tak je nepřehlédněte. A taky na dálnici D1 odstavené auto stojí ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov. Konkrétně je to kilometr 127. Stojí na krajnici, už je tam i šipka, kamiony vybočují. Na dálnici D1 houstný provoz v Brně směrem na Prahu. Před omezením na 196. kilometru už se začíná tvořit kolona. Ucpaná zatím mírně je i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ráno je nad Českem v severní polovině více oblačnosti, tam převažuje oblačno až zataženo. Na jihu a jihovýchodě je většinou jasné až polojasné nebe. Nikde dnes po ráno neprší. Teploty se aktuálně drží mezi 11 a 7 stupni. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy. Tam je kolem 14 stupňů. Naopak nejchladněji je na Šumavě. Březník hlásí minus 2,5 stupně Celsia. Přes den pak bude na Šumavě kolem 15 stupňů. Jinde na horách naměříte jen kolem 11. Na ostatním území, tedy v nízkých a středních polohách, se bude teplota pohybovat mezi 17 a 21 stupni, na jižní Moravě bude až 23. Nebe bude s proměnlivou oblačností, dešťové přehánky se objeví jen na severu a severovýchodě našeho území. Od zítřka nás pak čeká už většinou jen slunečné počasí, srážky se občas objeví a teploty budou stoupat. Zítra ke 24 na jižní Moravě až k 26 stupňům, na konci tohoto týdne už nás čekají tropické teploty. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, vydáme se do ukrajinské Oděsy, tam totiž lidé zažili navzdory válce čas na sport. Obnovili tam totiž tradiční městský půlmaraton, který přerušila ruská agrese, a běželi také Češi a my jsme byli u toho.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 5.37, s vámi pondělní ranní radiožurnál. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinský Kyjev. V severní části města je bez elektřiny přibližně 140 tisíc domácností. A požár vypukl například také v tamním klášteru, který je velmi proslulý, jmenuje se Kyjevsko-Večerská lávra. My se proto ráno v 8.20 spojíme živě i s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Doraznínem, abychom se dozvěděli z místa více aktuálních informací. Ale teď se vydáváme do Oděsy. Tam se o víkendu vrátil po pauze způsobené ruskou agresí tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře běželi také Češi.
1: Vítáme všech a každého i bažeji vám hrného zabíhu.
2: Za chvíli začne po několikaleté přestávce oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí? To jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
3: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
4: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
5: Tomáš Bedvina z Prahy.
4: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
2: A nebojíte se?
4: Já se strašně bojím.
3: Říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
6: Ano, vpřed!
7: Dívčat, možná jednu chvilinku,
2: A jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
4: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
2: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Ozzy Osbourne s vámi v ranním radiožurnálu. Sport opět za chvíli. Fotbalisté Švédska totiž bojují v úvodním utkání skupiny mistrovství světa s Tuniskem. Na místě reportér za chvíli přidá aktuální informace. Radiožurnál je 6:15. V Chorvatsku stále pátrají po Čechovi, kterého pohřešují po srážce katamaránu s plachetnicí. Při ní včera u Splitu zemřeli nejméně 3 Češi a další 4 lékaři přivezli do nemocnice. Podrobnosti chystáme hned po 6. hodině. Advokáti podle zjištění radiožurnálu varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložili ho ministerstvu financí. Podle České advokátní komory ale dokument ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat.
1: Kolony u Brna a uzavírka na Pražském okruhu. U Brna houstne provoz na silnici 43 ze Svitav. Ranní kolona před Lipůvkou popojíždí pomalu už od Milonic. Ucpává se i silnice 50 obchvat Slavkova směrem do Brna. Silný provoz hlásíte už taky na D1 před omezením na 196. kilometru směrem na Prahu. V Praze na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště je od dneška zavřený sjezd na Chrášťany na 23. kilometru. Zhruba měsíc tam budou opravovat křižovatku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dopoledne nás čeká ještě oblačné nebe. Místy se bude vytvářet kupovitá oblačnost, ze které může na severu a severovýchodě ojediněle zapršet. Jinde bude většinou polojasno a k večeru pak mohou případné srážky ustávat a také nebe se bude vyjasňovat. Teploty ještě docela nízké, od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 23. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 11, na Šumavě až kolem 15 stupňů. A po včerejším větrném dni se dnes bude vítr uklidňovat, foukat bude už jen mírně od západu až severozápadu a k večeru bude vítr slábnout. Krásné pondělí.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 9.50, aktuálně fotbal. Fotbalisté Německa vstoupili do světového šampionátu vítězstvím 7-1 nad Curaçaem. Pobřeží Slonoviny výhrou nad Ekvádorem 1-0 a Nizozemsko remízou s Japonskem 2-2. No a jak se v Monterey vyvíjí souboj Švédů s Tunisany, tak to sleduje reportér Jan Suchan. Honzo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Švédové směřují za prvním vítězství na turnaji. Teď sice nedal Bergvall velkou šanci, ale Severani vedou v 90. minutě 4-1. Ten poslední gól dal Svanberg jen pár sekund po tom, co přišel z lavičky. Hned poté se totiž zahrával přímý kop, na který si naběhl Svanberg a stanovil to aktuální skóre na 4-1 pro Švédsko v utkání s Tuniskem. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: No a od fotbalu ještě k aktuálně hokeji. V Zámoří totiž slaví zisk Stanleyova poháru po druhé v historii hráči Caroliny. Finálovou sérii vyhráli nad Las Vegas 4-2, zápasy poté, co v šesté utkáním zvítězili v hale Vegas 3-0. Podrobnosti teď ve studiu Jakub Kanta ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Trofej pro vítěze playoff NHL tak letos do Česka nikdo ukázat nepřiveze. Útočník poražených Golden Knights Tomáš Hertl navíc ani v šestém zápase nebodoval, připsal si jen třeba dvouminutové vyloučení, a to za porušení postupu při vhazování. Carolinu poslal ve čtvrté minutě do vedení hól, ve 33. minutě zvýšil Blake a v 59. minutě skóroval při hře soupeře bez brankáře Ehlers. Hurricanes dovedl k triumfu coach Rod Brendamore, který byl při premiérovém vítězství v roce 2006 kapitánem Caroliny. No a nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů se stal jeho svěřenec Jordan Staal, který se v 37 letech stal nejstarším vítězem Konsmajstrofy.
0: To je aktuálně o sportu, hokej, fotbal, hokej teď s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a sportovní přenosy světového šampionátu ve fotbale můžete slýchat i nadále. Jakmile bude hrát český tým, tak naši reportéři budou na místě u toho, a vy na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímých přenosech také. Za 8,5 minuty bude 6 hodin.

0: vámi ranní radiožurnál, pondělní ráno, na cestách víceméně klid, výjimkově třeba ale Praha, Karlovarská, konkrétně Útočí na Bílém hoře, tady se srazilo auto s motorkou, kolona na centrum začíná rychle a rychle narůstat, tak s ním počítejte. Šťastnou cestu přeje Zelená vlna a další informace přidá hned po zprávách.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
1: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
2: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
1: Antivirus.
2: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
1: Antivirus.
2: Bezpečný průvodce v online světě.
1: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Jsou tu zprávy s Pavlem Prouzou.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na míru. Smlouvu podepíšou v pátek. Vláda se bude zabývat zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Výhry na mistrovství světa ve fotbale slaví Německo, Švédsko a Pobřeží slonoviny. V Praze brzdí provoz nehoda v Karlovarské ulici. Bude oblačno, na severu ojediněle přeháňky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku.
4: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Radiožurnál.
3: A další podrobnosti přidáme po 6:30 v ranním Radiožurnálu. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu na místo současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje i opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
5: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
3: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad. Česká školní inspekce zjistila, že špatná atmosféra v základní škole v Bašce na Frýdecko-Místecku negativně ovlivňuje kvalitu vzdělávání. Inspekce se školou zabývala poté, co část rodičů žáků upozornila na nevhodné chování ředitelky Dagmary Tobolové. Ta se k závěrům inspekce nevyjádřila. Podle mluvčí České školní inspekce Anny Brzy-Bohaté má vedení školy do 20. června přijmout nápravná opatření.
6: V základní škole Baška přetrvává nepříznivá vztahová situace mezi částí pedagogického sboru a vedením školy, což se promítá do klimatu. Mezi doporučeními je zejména úprava systému řízení tak, aby se ve škole vytvořilo příznivé prostředí pro stabilizovaný pedagogický sbor, podpora otevřené komunikace a sjednocení postupů při řízení rizikových situací.
3: Vedení Bašky chce kvůli situaci ve škole svolat ke konci školního roku mimořádné zasedání zastupitelstva.
2: Sport.
7: Fotbalista Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2. Švédové porazili Tunisany 5-1, Němci vyhráli nad Kurasem 7-1 a pobřeží Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Čeští fotbalisté se po dni volna vrátili k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů. Pokračuje obránce Jaroslav Zelený.
8: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
7: Češi se pokusí vybojovat premiérové body na světovém šampionátu ve čtvrtek, kdy nastoupí od 18 hodin českého času k druhému utkání ve skupině proti Jihoafričanům.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda v Praze v Karlovarské ulici. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte velký pozor u Nové Vsi. Na 18. kilometru u sjezdu na Mělník a Slaný stojí kamion. Podle našeho zpravodaje v omezení a přímo v pravém pruhu.
11: Tam je totiž zúžený, ty dva pruhy jsou zúžený, začíná tam práce na silnici, je to do dvou zúžených pruhů a on je akorát v tom pravém pruhu, takže v podstatě se zastavuje až a vybočuje se do levýho, včetně kamionu.
10: A je to zatáčce vidět na poslední chvíli, zatím je bez šipky, tak pozor na to. V Praze komplikuje dopravu nehoda v Karlovarské ulici. Ve směru do centra, poblíž točny tramvaje na Bílé hoře, se srazilo auto s motorkou. Je to se zraněním, blokují pruh do centra a kolona popojíždí od odbočky na Řepy. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 6 minut po 6. Přejeme dobré ráno. My se v ranním radiožurnálu za chvíli vrátíme ke včerejší tragické nehodě v Chorvatsku. Šéf splitského přístavu k ní řekl tedy ke srážce plachetnice s katamaránem, že za 35 let své kariéry nic podobného neviděl. Při srážce zemřeli tři Češi a po další chorvatské úřady stále pátrají, jak pokračuje vyšetřování. I to nás bude zajímat v ranním radiožurnálu.
1: Ranní radiožurnál
9: a Petr Král.

0: 9 minut po 6. pondělí, Radiožurnál. Chorvatská policie dál vyšetřuje včerejší srážku plachetnice s katamaránem, při které zemřeli 3 Češi. Další 4 byli převezeni záchranáři do nemocnice, nejsou v ohrožení života. Jednoho Čecha záchranáři ale nadále hledají. Víc komu teď poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno, nehoda se stala nedaleko chorvatského města Split v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na palubě plachetnice bylo 8 Čechů, jak Radiožurnálu potvrdil Štěpán Šandrůček z České ambasády v Záhřebu. Po srážce s katamaránem, kdy bylo 125 lidí, se plachetnice potopila. Do pátrání se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí a taky vrtulník. Co nehodu způsobilo, zatím stále není jasné. Šéf splitského přístavu Željko Kuštera podle deníku Tarnej list řekl, že za 35 let kariéry nic podobného neviděl. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí, stejně tak napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. A o nehodě budeme mluvit taky v 7.40, kdy se spojíme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou.
0: A také o ní píšeme na serveru i rozhlas.cz. Eliška Zábrocká z domácí redakce, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 10 minut po 6. hodině.

0: Nejsi Grey, žádná novinka, ale poslouchá se to moc hezky. S vámi ranní radiožurnál, za chvíli zprávy a také další novinka, tentokrát nikoli hudební. Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů, třeba při převodu majetku. Jak to má fungovat, vysvětlíme po 6:45.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, ve 6:45. Přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking, by mohlo být trestným činem. Návrh koaličních poslanců právě dnes projedná vláda. Pachatelům by za to hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. A dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové varhany ve svatovítské katedrále v Praze. Požehná jim pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a bude to u toho také Česká filharmonie. A my jsme k celé výjimečné události přichystali také nový týdenní seriál. Začínáme dnes v 8:50.
5: Nebezpečná situace na D8 u Nové Vsi a kolony u Brna. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte velký pozor u Nové Vsi. U sjezdu na Mělníka Slaný na 18. kilometru stojí kamion v pravém pruhu. Je to na začátku omezení, je to v zatáčce a kamiony tam prudce brzdí, vybočují doleva. Na D1 hlásíte kolony houstnoucí provoz na příjezdu do Brna z Prahy, z Vyškova. Poprvé se brzdí na 211. kilometru a nesouvislá kolona je až k omezení. Na D1 dejte pozor i ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na chodce Rady ve stoupacím pruhu dvě odstavená auta na 30.5 kilometru. Nejdříve nákladní auto a pak o kus dál, pak ještě dodávka. Pozor, vybočuje se. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Slunce dnes vyšlo 11 minut před pátou a zapadne 11 minut po 21. hodině. A vypadá to, že ode dneška bychom si mohli zase docela užívat slunečného počasí. Místy ještě paprsky zastíní kupovitá oblačnost, ze které může hlavně na severu a severovýchodě zapršet. Srážky ale budou ustávat a také oblačnosti bude na nebi ubývat. Teploty dnes ještě jen kolem 20. Na jižní Moravě bude o trochu tepleji až 23 stupňů. V první polovině tohoto týdne se ještě na nebi mraky objeví. Výjimečně z nich může i sprchnout. V té druhé polovině pak počítejte spíše se slunečným a horkým počasím. O víkendu už se na mnoha místech dostanou teploty i nad tropickou 30. Krásný den.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin 20 minut 15. června, den, který bude, doufejme, jako malovaný, teploty v maximu až 24 stupňů Celsia. A teď novinka, která se týká advokátů a jejich klientů. Advokáti se teď totiž ohrazují proti chystanému zákonu o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho Ministerstvo financí a Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu. No a samotní klienti, tak ti by o tom donášení nemuseli vůbec ani vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit, a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. Nepřiměřený dozor by nad prací advokátů získal finanční analytický úřad, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
3: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
1: Jen komora zaslala Ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde tolik.
4: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál. I dnes sledujeme dění na Blízkém východě. Naše zpravodajka Jana Ciglerová ze Spojených států přidá podrobnosti, stejně tak náš blízkovýchodní zpravodaj. A vrátíme se také na oslavu 80. narozenin Donalda Trumpa, která proběhla o tomto víkendu. I u toho jsme byli.
1: Host radiožurnálu.
2: Tomáš Baťa, zakladatel obuvnického impéria, se narodil před 150 lety a Thomas Sean Pšenička v muzikálu Klan Baťa zahraje jeho vnuka. Jak se vžívá do role člověka, jehož jméno zná zřejmě celý svět? Kolik času strávil studiem rodinné historie, vzpomínek i baťovské filozofie? Thomas Sean Pšenička bude hostem radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání radiožurnálu, mediálního partnera akce.
0: Radiožurnál půl sedmé. Zprávy s Pavlem Prouzou.
6: Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jim chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává návrh příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Rakousko ode dneška o další 3 měsíce prodlužuje kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. Norský soud dnes vynese rozsudek v případu syna norské korunní princezny Mette Marit. Marius Borg-Heiby čelí mnoha obviněním ze znásilnění a domácího násilí. 29-letý Heiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci. Není totiž synem korunního prince Hákona.
7: Sport.
6: Fotbalisté Švédska v prvním utkání ve skupině F porazili na mistrovství světa Tunisko 5-1 a vedou tabulku. Nizozemsko totiž remizovalo s Japonskem 2-2. Německo ve skupině F přestřílelo Curaçao 7-1 a pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem ve finále play-off NHL prohráli. Caroline před svými fanoušky podlehli 0-3 a v celé sérii na Hurricanes nestačili 2-4 na utkání.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D8 u Nové Vsi, taky na dálnici D1 u Chocerad. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem zbystřete a zpomalte u Nové Vsi. Na 18. kilometru přímou sjezdu na Mělník a Slaný stojí kamion v pravém jízdním pruhu. Podle našeho zpravodaje je to na začátku omezení.
10: Má tam defekt pravý přední pneumatiky, tak si myslím, že to bude na výru.
9: Zatím bez označení a kamiony tam v zatáčce vybočují. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Ve stoupacím pruhu na kilometru 29,5 stojí nepojízdný kamion. O kus dál na kilometru 30,5 pak ještě dodávka. Opět ve stoupacím pruhu kamiony vybočují. V Praze houstne provoz, plná už je třeba Liberecká a Holešovičky do centra. Ucpává se i Českobrodská ulice, tam navíc teď je nehoda v Kých. Za nájezdem z Průmyslové na Českobrodskou 2 auta a blokují pruh směr centrum. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Po chladných dnech nás čeká hodně letní počasí. Postupně se bude oteplovat v celé Evropě. Nejprve se léto vrátí do jihozápadní části. Průběžně se ale bude v tomto týdnu oteplovat i na našem území. Vypadá to, že na konci týdne už bychom mohli zažívat tropické teploty. Může za to rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu, díky které bude do Evropy proudit teplý vzduch z Afriky. U nás budou teploty stoupat od dnešních 20, na jižní Moravě může být až 23, po tropických 33 stupňů na konci tohoto týdne. No a na začátku toho příštího se pak teploty dostanou i k 35 stupňům. A připravit se musíme i na tropické noci, to znamená, že ani v nočních hodinách nebudou teploty klesat pod 20 stupňů. Celý týden nás také čeká převážně slunečné počasí, až v jeho závěru se mohou tvořit bouřky z horka. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak už se dohodli. Dohodli se Spojené státy a Irán na podmínkách uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Podrobnosti čekejte každým okamžikem.
8: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 638. Po týdnech spekulací už je jasněji. Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové dohody. Zpráva přišla symbolicky v den 80. narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Podle šéfa Bílého domu má dohoda zajistit bezpečný průjezd lodí přes strategický hormuzský průliv a posílit stabilitu na Blízkém východě. My jsme teď ve spojení s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno do Washingtonu.
1: Dobré ráno.
0: Kdyby ta dohoda mezi Spojenými státy a Iránem měla být podepsána, co vlastně tedy to memorandum obsahuje?
1: Tak přesný text toho memoranda zveřejněný zatím nebyl. Víme, co oznámili jednotlivé strany, tedy že Hormuzský průliv se má v pátek otevřít, ve stejný den má skončit i americká námořní blokáda iránských přístavů a Spojené státy také tvrdí, že Irán potvrdil závazek nevyrábět jaderné zbraně. Začne 60-denní vyjednávání, a to o budoucnosti iránského jaderného programu, o uvolnění těch 24 miliard dolarů zmražených iránských peněz a o sankcích, respektive jejich zrušení vůči Iránu.
0: Donald Trump dohodu s Iránem sliboval už několikrát, ale vždycky to ztroskotalo. Skutečně to bude tedy tentokrát jinak?
1: Tak tentokrát to, Petře, potvrdili tři strany, a to všechny zúčastněné. To znamená Washington, Teherán i Pákistán jako zprostředkovatel. Iránský zástupce ministra zahraničí to dokonce oznámil ve státní televizi. To je prostě velmi závazné. Pákistánský premiér Šarif zase určil konkrétní datum a místo podpisu, tedy v pátek v Ženevě. To je také dosud nejkonkrétnější krok. Iránská strana ale zároveň jasně řekla, implementací nezačne dříve, dokud to memorandum nebude podepsané, takže prostor pro komplikace tady pořád existuje.
0: Donald Trump dohodu oznámil přímo v den svých 80. narozenin uprostřed oslav u Bílého domu. Je v tom nějaká souvislost?
1: Dá se říct, že téměř jistě, protože Donald Trump opakovaně sliboval, že tu dohodu do svých 80. narozenin podepíše a tentokrát to vyšlo tedy alespoň formálně. Nicméně deník New York Times píše, že Donald Trump jim volal osobně z rezidence Bílého domu. V pozadí bylo slyšet rodinu shromážděnou na večeři a byl v takové oslavné náladě. Dohoda s Iránem je zkrátka pro Donalda Trumpa největší možný politický dárek k narozeninám, protože je to velmi neoblíbená válka a ubírá mu doma značný kus popularity mezi lidmi.
0: Jana Ciglerová, děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: My se po 7 hodině v 7.20 spojíme s naším zpravodajem na Blízkém východě Štěpánem Macháčkem a podíváme se na to ještě z druhé strany. A teď ještě pohled na tuzemské silnice z pohledu zelené vlny našich zpravodajů. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy. Pozor, před Dobříší na 34. kilometru je na krajnici odstavená dodávka a u ní teď zasahují hasiči. Jede to tady jedním pruhem a před 34. kilometrem před tou dodávkou už se tvoří kratší kolona. Šťastnou cestu.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 7:15. Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Na schůzku přijde i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Ve francouzském Evianu začíná summit skupiny G7. Lídři 7 největších ekonomik světa budou probírat cla a také války na Ukrajině a na Blízkém východě. Do Evianu míří také americký prezident Donald Trump a na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků a hasičů.
3: A nebezpečí na D11 před Sackou a nehoda u Vsetína. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy buďte opatrní za sjezdem na Pečky. Na kilometru 30,5 pneumatika na vozovce.
4: V levém jízdním pruhu leží běhoun základní pneumatiky a asi o kilometr dál je odstavený náklaďák.
3: Na místo teď dorazili silničáři, uklízejí to, tak opatrně projíždějte. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy pozor před Dobříší. Na kilometru 34 stojí dodávka na krajnici, zahořela, jsou tam i hasiči a brzdí se prudce, dojíždí do krátké kolony opatrně. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí, mezi Jablunkou a Bystřičkou vážná nehoda. Projíždí se Kyvadlově, čekejte kolony delší ze Vsetína. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Máme za sebou deštivé a chladné období. Včera bylo také velmi větrno. V tomto týdnu se konečně dočkáme změny. Bude se oteplovat, většinou bude také slunečné počasí a pršet bude jen výjimečně. Příliv teplého vzduchu vyvrcholí o víkendu, kdyby se na většině našeho území měly teploty dostat nad tropických 30 stupňů. Dnes to ale ještě tolik nebude. Nejtepleji čekáme na jižní Moravě, tam se budou odpolední teploty pohybovat kolem 23 stupňů. Jinde dnes teploměry ukážou od 17 do 21 stupňů. Nebe dnes bude nejprve oblačné, místy i polojasné. Dešťové přehánky se mohou objevit na severu a severovýchodě naší republiky. Hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I wait for you.

0: 6.50 ranní radiožurnál Pobřeží Slonoviny porazilo Ekvádor 1-0 a Švédsko Tunisko 5-1. Tak to jsou dva nejnovější výsledky z fotbalového mistrovství světa. Teď zamíříme za českým týmem. Ten už zítra odletí ze základny v Dallasu do Atlanty, kde ve čtvrtek nastoupí proti Jihoafrické republice. Samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport. A na klíčové utkání se připravuje i obránce Jaroslav Zelený, který úvodní prohraný duel s Jihokorejci odehrál celý.
1: V porovnání s generálkou v New Jersey proti Guatemala na levém kraji obrany místo Davida Juráska nastoupí Jaroslav Zelený.
2: Já jsem byl překvapený, protože tak nějak to vypadalo, že ta sestava, která hrála proti té Guatemale, tak třeba bude hrát první zápas, ale v tom fotbale jako to je jeden den tak a druhý den onak, takže jsem samozřejmě byl rád, že jsem nastoupil. To potom prostě celý zkazilo to, že jsem byl namočený do té situace, vlastně, která předcházela tomu druhému gólu. Kdybychom aspoň uhráli ten jeden bod, tak ten pocit by byl daleko lepší.
3: Vrátil se k porážce 1-2 s Jižní Koreou Jaroslav Zelený, který v 80. minutě neuhlídal nabíhajícího Hwang In-poma a ten nahrál spoluhráči na rozhodující gól. Od neděle už se Češi naplno připravují na Jihoafričany. Ti vstoupili do šampionátu porážkou 0-2 na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem.
2: Myslím si, že ta hra možná bude trošičku fyzičtější. Oni jsou vlastně ve stejné situaci jako my, o něco horší, protože nedali gól, takže budou to vnímat si myslím úplně stejně jako my, že jakmile neudělají něco s náma, tak pro ně bude asi šluz. To Mexiko bude asi tvrdší oříšek, takže tady do toho zápasu musíme dát všechno a je potřeba to bezpodmínečně zvládnout.
3: Uvědomuje si Jaroslav Zelený před čtvrtečním zápasem, který bude hostit stadion v Atlantě pro zhruba 75 tisíc fanoušků. Do úterý se národní tým bude chystat na své základně v Mansfieldu, kde je podle Zeleného podobně jako v mexické Guadalajaře specifický trávník.
2: Určitě je to jiný než třeba trávníky, co máme v Česku. Ono to vypadá jak na greenu, na golfovém hřišti. Nemůžu si stěžovat, je to super rovný, jako ty plochy jsou skvěle připravený, takže já jsem extrémně šťastný, no, že máme takovýhle plochy k mání.
3: Pochvaluje si reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Utkání Česko Jihoafrická republika se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Radiožurnál.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: vámi Radiožurnál. Dnes se poprvé rozezní svatovícké varhany. I u toho budeme s našimi reportéry a budeme o tom mluvit i ráno. A připomínáme jednu nehodu. A to mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím na silnici 57 mezi Jablunkou a Bystřičkou. Je to vážná nehoda. Momentálně se tady tvoří z obou stran kolony. Počítejte s tím.
1: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
0: Radiožurnál, teď je 7 hodin. A se zprávami je tu Pavel Prouza.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru. Česká advokátní komora nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu. Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup, ve finále porazili Vegas. Nehoda brzdí provoz na silnici 57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharif. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Podrobně od našeho zpravodaje v ranním Radiožurnálu v 7.20. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev, oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
5: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až 8-násobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. Zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Ministerstvo financí dostalo stovky připomínek k zákonu o ekonomické ochraně státu. Česko má tím splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátů ale dává nepřiměřeně velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
6: Pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci a jakým způsobem by se to mohlo otočit.
3: Podle advokátů by museli úřady předávat třeba informace o svých klientech a mít zakázáno jim to říct. Ministerstvo financí tvrdí, že se po připomínkovém řízení chce s advokáty o zákonu dohodnout. Železničáři dnes částečně zpřístupní novou lávku nad kolejištěm v České Třebové. Stavba je součástí rozsáhlé opravy železničního uzlu. Nové přemostění nahradí stávající podchod. Na lávku se lidé zatím dostanou jen po schodišti, výtahy ale přibudou ještě letos, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
7: Zpřístupnění lávky pro veřejnost předpokládáme v odpoledních hodinách. Čas se ještě nedá určit přesně, otevřeme ji hned, jakmile stavební úřad odsouhlasí uvedení do provozu. Výtahové šachty jsou v současné době už vybetonované. Osazování a zprovozňování výtahů pak bude spolu s dalšími pracemi probíhat ve druhém pololetí. Sport.
8: Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa v Monterrey Tunisko 5-1. Hráči Pobřeží slonoviny vyhráli ve Filadelfii nad Ekvádorem 1-0, Němci deklasovali Curaçao 7-1 a Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2 i díky brance kapitána Virgila van Dijka.
9: Od začátku do konce to byl velmi těžký zápas, ze kterého máme bod. Moje branka byla důležitá, dostal jsem tam trochu prostoru, ale pak jsme snad jen ze 3 nebo 4 šancí soupeře dvakrát inkasovali. Z toho rozhodně nemám radost. Japonci nás nicméně nepřekvapili, jsou velmi dobří, hlavně v protiútocích, silní ve středu hřiště a čekali trpělivě na naše chyby.
8: Čeští fotbalisté po dni volna na světovém šampionátu trénovali, připravují se na čtvrteční utkání s Jihoafrickou republikou. A hokejisté Caroliny slaví po 20 letech zisk Stanley Cupu. Vegas porazili 3-0 a celkově 4-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl prohrál i svou druhou finálovou sérii NHL.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D8 u Nové Vsi a nehoda na silnici 17 u Stradouně. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor u Nové Vsi. U sjezdu na Mělníka Slaný na 18. kilometru stojí kamion v pravém jízdním pruhu. Je to na začátku omezení, stojí už u něj policisté a vybočuje se v zatáčce. Na silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí čekejte kolony. Mezi Jablunkou a Bystřičkou se srazilo osobní auto s nákladním. Silnice zůstala průjezdná alespoň kyvadlově, ale tvoří se kolony z obou stran, delší ze Vsetína asi na 15 minut. Na silnici 17 z Vysokého Mýta k dálnici D35 je teď komplikace před Stradouní. U stavby tunelu Homole se srazila dvě auta.
11: Přesně u toho tunelu nehoda, zatím tam teda nejsou policajti a od Vysokého Mýta se tam začíná dělat dlouhá kolona.
10: Na příjezdech do Prahy silný provoz. Pozor dejte třeba na hradecké dálnici D11. Ve směru na Prahu se prudce brzdí na 19. kilometru. Z plné rychlosti do zastavení. Kolona se pak ale záhy rozjede. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, vítejte po víkendu ve všednodenním režimu. Začínáte s námi další týden, no a my se opět snažíme vám dodat ranní informační servis se vším důležitým a aktuálním. Tedy i o přimíchávání omamné látky do pití a nebo do jídla. To by totiž mohl být budoucnu trestný čin. Tak takhle to přesně dnes bude projednávat vláda. Půjdou za toto pachatele do vězení a má návrh u ministrů dostatečnou podporu a jak to s ním asi dopadne dál. Tak i to je téma, kterým otevřeme už další hodinu ranního Radiožurnálu za pár minut. Tak pojďte s námi. Dobré jitro.
4: Ranní Radiožurnál a Petr Král.
12: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: 11 minut po 7. Pozor, pozor, D1, 42,5 kilometru u motoristu u Rybiček do Prahy. Osobní s kamionem je průjezdný jenom levý pruh. A teď k dalšímu aktuálnímu dění. Seznam trestných činů by se totiž mohl rozšířit, a to o takzvaný drink spiking. Například tedy přidání omamné látky do nápoje. To dnes projedná vláda. Koaliční poslanci chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí druhého. Co by za to mohlo hrozit, poví Eliška Zábrozká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Pachatelům by nově mohl hrozit nejméně rok odnětí svobody, až 3 roky vězení pak tomu, kdo by si chtěl přimícháním omamné látky usnadnit jiný trestný čin. Často je drink spiking spojený třeba s zneužíváním nebo jiným sexualizovaným násilím. Pokud by neoprávněné podání návykové látky vedlo k těžké újmě na zdraví oběti, soud by mohl uložit až 8letý trest vězení a v případě úmrtí oběti by hrozilo až 10 let za mřížemi.
0: Mluvíme teď sice o drink spikingu, ale ono nejde jenom o nápoje, je tomu tak?
1: Přesně tak, týká se to i přimíchávání omamné látky do jídla nebo taky injekčního podání. Se spikingem se podle průzkumu organizace Beat Sexism setkala 1/3 mladých a předpokládá se, že vláda koaliční návrh schválí, poté by ho dostali k posouzení poslanci.
0: Eliška Zábrozská, drink spiking, který v budoucnu zřejmě trestným činem, jak jednání dopadne, dozvíte se tradičně od nás. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7 hodin 12,5 minuty k tomu slovo také dostane náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, a to ještě před 7:30. Průlom ve vztazích mezi Spojenými státy a Íránem. Ano, přesně tak se dá hodnotit aktuální vývoj situace na Blízkém východě.

0: dobré ráno.
1: Ve 7:45. Stále sledujeme vyšetřování v Chorvatsku. Včera se tam na moři u Splitu srazil obří katamarán s plachetnicí, na kterém bylo 8 Čechů, 3 zemřeli. 4 jsou v nemocnici a po jednom se dál pátrá. My se po půl osmé spojíme s naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teou Veselákovou. Advokáti podle zjištění Radiožurnálu varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Podle České advokátní komory ale dokument ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Hostem ranního interview v 7:50 bude přímo předsedkyně advokátů Monika Novotná.
2: Nehoda na D1 u Rybiček a komplikace u Vsetína. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čerstvá nehoda před sjezdem na Divišov. U motoristu u Rybiček na kilometru 42,5 se srazilo osobní auto s kamionem. Průjezdný je pouze levý pruh. Je to větší nehoda, na místo pojedou i hasiči. Tak uvolněte uličku. Kolona už teď má asi kilometr směrem na Prahu. Na D1 pak silný provoz i před Prahou. Pomaleji pojedete od Šmejkalky až na Chodov. Silnice 17 z Vysokého Mýta k dálnici D35 je ucpaná před Stradouní. U stavby tunelu Homole se srazila dvě auta, projedete Kyvadlově. Nehoda i na silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Překáží mezi Jablunkou a Bystřičkou. Je to nákladní auto s osobním, větší nehoda a zdržíte se v koloně okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: Na severu a severovýchodě vstáváte ještě do zataženého rána. V okolí Hradce Králové, Pardubic nebo Vysokého Mýta se dokonce objevují i přehánky. Na ostatním území je oblačnosti málo. Teploty jsou docela nízké, většinou se stále drží kolem 10 nebo lehce nad ní a ani přes den nás ještě žádné velké horko nečeká. Odpolední maxima se budou držet mezi 17 a 21 stupni. Kolem 23 ukážou teploměry na jihu Moravy. Nebe dnes nabídne kupovitou oblačnost, večer se pak bude jasňovat. Obloha bude oblačná, zpočátku místy polojasná. Na severu a severovýchodě se mohou stále ojediněle objevit dešťové přehánky. K večeru pak budou srážky ustávat a také mraků bude ubývat. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 27 ranní radiožurnál a další novinka. Spojené státy a Irán se dohodli na míru. Potvrdili to obě strany konfliktu s tím, že takzvané memorandum o porozumění podepíšou v pátek. A my jsme teď proto ve spojení s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem. Štěpáne, vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ono jde o poměrně novou zprávu, přesto unikly nějaké informace, co konkrétně by měla ta dohoda mezi Spojenými státy americkými a Iránem obsahovat?
1: Zatím jsou to skutečně pouze nepotvrzené informace některých médií a třeba dubajská televize Al Arabiya shrnuje obsah toho memoranda tak, že okamžitě po podpisu se zastaví všechny válečné operace, včetně libanonské fronty, tedy včetně bojů mezi Izraelem a libanonským Hezbaláhem. Dále pak okamžitě po dohodě začne 30-denní lhůta pro otevření hormuzského průlivu, a to včetně uvolňování americké blokády iránských přístavů, což umožní Iránu exportovat svoji ropu. No a Irán se váže k tomu, že nebude vyvíjet nebo jinak získávat jaderné zbraně. A podpis toho memoranda odstartuje 60-denní lhůtu, během které má být podepsaná finální dohoda. Tam má být už obsaženo zrušení sankcí proti Iránu, ať už amerických nebo mezinárodních, a z iránské strany pak likvidace oné půl tuny vysoce obohaceného uranu, kde jsou obavy, že by ho mohl Irán použít k výrobě jaderných zbraní. A Donald Trump v rozhovoru pro americký deník The New York Times pohrozil, že pokud se během těch 60 dnů nedospěje k závěrečné dohodě, tak Spojené státy obnoví vojenské útoky na Irán.
0: A za jakých okolností podepíšou obě země dohodu?
1: Teď už se ví, že to bude v pátek ve Švýcarsku a nakonec by to měla být fyzický podpis dohody. Údajně se zúčastní americký viceprezident J.D. Vance, možná i sám prezident Donald Trump. Z iránské strany se zatím neví, protože Irán v současné době nemá funkčního jediného vůdce.
0: Mm-hmm. A jak průlom ve vztazích okomentovaly obě strany konfliktu?
1: Tak kromě těch nadšených vzkazů Donalda Trumpa, že lodě už mají startovat motory, protože ropa bude znovu proudit hormuzským průlivem do světa, jsme zaznamenali i skeptické reakce některých senátorů, ať už demokratických, tak i republikánských, kteří pochybují o tom, co vlastně ta dohoda přinese, a obávají se, že každá strana bude tu dohodu interpretovat trošku jinak. No a v Iránu vidíme, že Irán vykresluje tu dohodu jako porážku Spojených států a Izraele, a iránská média v podstatě přinášejí znění té dohody v tom smyslu, že jednoznačně pro Irán a ve prospěch Iránu.
0: Dohoda o příměří mezi Spojenými státy a Iránem a náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který bude zjišťovat další novinky a přihlásí se nám s tímto tématem do dopoledního radiožurnálu po 10. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7:23, hledíte-li na čas, a za 7 minut přidáme další zprávy, počasí, zelenou vlnu, tak jak jste zvyklí.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Dobré ráno, v půl osmé. A poslechněte si zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. Americký prezident Donald Trump telefonoval se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Mluvili mimo jiné o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Pokračovat v rozhovoru budou na summitu G7, který ve Francii začíná dnes. Agentura TASS uvedla, že Trump telefonoval také s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně-Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt.
0: Sport.
4: Fotbalisté Německa vyhráli na aktuálním mistrovství světa zatím nejvyšším rozdílem. Curaçao porazili v Houstonu 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, a to 5-1 v Monterrey nad Tuniskem. Nizozemci remizovali v Texasu 2-2 s Japonskem a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1. Tenistka Nikola Bartuňková nastoupí v prvním kole turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové. Sara Bejlek se ve stejné fázi v Nottinghamu utká s Američankou Navarovou. V anglickém městě dojde taky na český souboj Marie Bouskové s Terezou Valentovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Divišova, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Divišov. Na kilometru 42,5 motoristu u Rybiček se srazilo osobní auto s kamionem. Průjezdný je pomalu pouze levý pruh a na Prahu už je kolona asi na půl hodiny. Poslední volný sjezd je na Vlašim, 49. kilometr. Nehoda i na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem. Za Řehlovicemi na 65. kilometru se srazilo několik aut, hlásí náš zpravodaj.
6: Tři osobní vozidla tam stojí, je blokovaný tam ostavnej a levej, kruží se pravým pruhem.
5: Tam je první kolona asi na 10 minut a fronta pak pokračuje i dál za nehodou až k omezení u sjezdu na Ústí nad Labem. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je špatně průjezdná po nehodě. Mezi Jablunkou a Bystřičkou se zrazilo osobní auto s nákladním. Projedete Kyvadlově a zdržíte se hlavně ze Vsetína v dlouhé koloně. V Praze ranní špička kolony na obvyklých místech. Dost ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Musí občas se regulovat vjezdy do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes po ráno je nad Českem v severní polovině více oblačnosti, tam převažuje oblačno až zataženo. Místy se také objevují dešťové přehánky. Na jihu a jihovýchodě je většinou jasné až polojasné nebe. Teploty se aktuálně drží lehce nad 10. Nejtepleji zůstalo v centru Prahy, tam neklesla teplota pod 14 stupňů. Naopak nejchladněji bylo na Šumavě na Březníku -2,5 stupně Celsia. Přes den pak bude na Šumavě kolem 15 stupňů. Jinde na horách naměříte jen kolem 11. 11 stupňů Celsia. Na ostatním území, tedy v nízkých a středních polohách, se bude teplota pohybovat mezi 17 a 21 stupni. Na jižní Moravě může být až 23 stupňů Celsia. Nebe bude s proměnlivou oblačností, dešťové přehánky se objeví stále jen na severu a severovýchodě našeho území. Od zítřka nás pak čeká už většinou jen slunečné počasí, mohou se stále objevit ojedinělé přehánky a také teploty budou stoupat. Zítra ke 24 na jižní Moravě až k 26 stupňům, no a na konci týdne už nás čekají tropické teploty nad 30. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Slovo měla Marcela Hálová z předpovědí počasí 4:30 po 7:30. No a slovo dostane také za chvíli naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková, a to proto, že tam pokračuje vyšetřování včerejší srážky katamaránu s plachetnicí poblíž Splitu. Jak víme, tak nehodu nepřežili 3 Češi, po jednom záchranáři dál pátrají. Aktuální exkluzivní informace přímo z místa dostanete jenom od nás. Už za malou chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, ten pondělní 8 minut po půl osmém. Chorvatští vyšetřovatelé pokračují v objasňování nehody na moři u Splitu. Po srážce katamaránu s plachetnicí tam včera zemřeli 3 Češi. Po jednom člověku z plachetnice záchranáři ještě dál pátrají. My jsme teď ve spojení s naší spolupracovnicí v Chorvatsku Teou Veselákovou. Teo, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Jaké jsou teď ráno nejnovější informace k té nehodě?
1: Dnes se má z vody vytahovat ta potopená plachetnice a ten její trup by měl přinést odpovědi na řadu otázek. Kapitán splitské přístavní zprávy Željko Kuštera řekl chorvatské stanici HRT, že existuje předpoklad, že se ten jeden pohřešovaný nedostal z toho tonoucího plavidla. Je to ale v tuhle chvíli tedy teorie. Vrak lodi se včera podařilo lokalizovat s pomocí podvodního dronu a protože leží v hloubce asi 50 metrů, tak se s jeho vyproštěním muselo počkat na nový den vzhledem k tomu, že to nebude snadná operace.
0: 4 Češi z plachetnice po nehodě skončili ve splitské nemocnici. Jak jsou na tom?
1: Ano, záchranáři je po nehodě vylovili z moře a jeden z nich zůstává hospitalizovaný, nicméně není v ohrožení života. Zbylou trojici z nemocnice propustili už včera, to mi potvrdil český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a je v kontaktu nadále se všemi zúčastněnými složkami a dnes se k němu připojí taky velvyslanec Petr Gandalovič.
0: Ví se už něco o tom, co tedy tu nehodu způsobilo? Sami Chorvaté tvrdí, že něco takového nepamatují.
1: Vyšetřovatelé zatím ohledali ten katamarán a vyslechli svědky, ale žádné vysvětlení zatím nenabídli. Říkají, že chtějí počkat na vytažení vraku plachetnice s tím, že potom by mělo být snad jasnější, co tu nehodu zavinilo. Tuhle otázku si teď kladou všichni, protože počasí bylo dobré, viditelnost velká a podle námořních pravidel se plachetnice měla tomu mnohem většímu katamaránu vyhnout. Je tu samozřejmě možnost, že došlo k nějaké technické chybě, ale to všechno jsou v tuhle chvíli opravdu jen spekulace, takže si budeme muset počkat na další vývoj.
0: Vrak plachetnice se bude vyprošťovat tedy dnes, leží v moři asi v 50-metrové hloubce. Všechno bude sledovat naše spolupracovnice v Chorvatsku, Tea Veseláková, která teď vstoupila i do ranního radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 3:15.

0: máme Radiožurnál a bude to dnes velká sláva. V 5 odpoledne se poprvé rozezní nové varhany v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. My se před 9 hodinou vydáme i do dílny nedaleko Barcelony, kde vznikaly. No a dodejme, že dnes u slavnosti v katedrále nebude chybět ani Česká filharmonie.
1: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
2: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor, a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
1: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. A právě dnes vláda projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu. Namísto současných koncesionářských poplatků, tak třeba hnutí ANO se odvolává na slib voličům. Samotná média jsou ale dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu a my se tomu budeme věnovat hned po 8. hodině podrobněji. A příští hodině se spojíme také s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Rusko totiž v noci masivně zaútočilo na ukrajinská města. Například v Kyjevě je teď bez elektřiny přibližně 140 000 domácností a požár zasáhl i tamní věhlasný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra.
3: A nehoda na D1 u Divišova, taky na D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte až hodinovou kolonu za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 42,5 motoristů u Rybiček se srazilo osobní auto s kamionem. Je to ve stoupání, průjezdný pomalu, pouze levý pruh a kolona se táhne od sjezdu na Vlašim. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany hlásíte kolony mezi sjezdy na Teplice a Ústí nad Labem. Nejdříve nehoda na 65. kilometru a pak ještě zúžení na 69. Zdržíte se okolo 20 minut. Silnice 35, příjezd do Liberce od Chrastavy je ucpaná. Je tam omezení u sjezdu na Géčko, kde je kolona od stráže nad Nisou. Další fronty na 35 se pak čekejte ještě před omezením u Hodkovic, tam hlavně směrem na Prahu. A připomínáme ucpanou silnici 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Mezi Jablunkou a Bystřičkou vážná nehoda. Další zelená vlna a nejpozději za 15 minut.
4: Dopoledne nás čeká ještě oblačné nebe. Místy se bude vytvářet kupovitá oblačnost, ze které může na severu a severovýchodě ojediněle zapršet. Jinde bude většinou polojasno a k večeru se pak mohou případné srážky ustávat a také se bude vyjasňovat nebe. Teploty ještě docela nízké, od 17 do 21 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji až 23. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. A po včerejším větrném dni se dnes bude vítr uklidňovat. Foukat bude už jen mírně od západu až severozápadu a k večeru bude ještě slábnout. Krásné pondělí.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7.50. ranní radiožurnál. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit jím chce evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Přes 500 připomínek k němu dala rezortu taky Česká advokátní komora. Ve vysílání se mnou teď její předsedkyně Monika Novotná. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Dohled by nad advokáty měl podle té navrhované úpravy mít finanční analytický úřad. Podle vašich připomínek by mohl například konkrétnímu advokátovi i zakázat činnost, anebo je alespoň pozastavit. V jakých případech a proč je právě tohle problematické?
1: Tak Česká advokátní komora, vůbec advokacie v České republice, je postavená na principu nezávislosti a samosprávy. To znamená, advokáti si sami řídí své věci a jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Ta samospráva a nezávislost je právě výrazem toho, aby klienti mohli mít jistotu, že to, co budou probírat s advokátem, tak zůstane u advokáta a nedozví se státní úřad. Protože advokát je nakonec ten jediný, kdo klienta brání právě třeba ve sporu se státem.
0: Na práci advokátů dohlížíte vy, tedy Česká advokátní komora. Tu by finanční analytický úřad ale mohl podle toho nového zákona obejít a získat tak informace o advokátech i jejich klientech. Kam až by se ty informace mohly pak dostat?
1: Tam dokonce ten zákon předpokládá, že informace a podklady, které by finanční analytický úřad získal i od advokátů, tedy od vlastně klientů advokátů, by mohl sdílet s dalšími zpravodajskými jednotkami v online prostoru.
0: No a jak by ten nový zákon ovlivnil tedy samotné klienty? Vy jste to už naznačila v tom úvodu, ono se zmiňuje třeba i možné porušení mlčenlivosti advokátů?
1: Dokonce ten zákon přímo prolamuje mlčenlivost advokátů, novelizuje zákon o advokacii tak, že se nebude vztahovat na právě plnění zákona o ekonomickém ochraně státu. To znamená, tam jde skutečně o zásah do práv klientů.
0: Pojďme ještě konkrétněji. Ten zákon popisuje 35 trestných činů, za které by advokáti mohli být postihnuti. Které z nich jsou, řekněme, nejvíc problematické?
1: Jsou to nedbalostní trestné činy a potom činy, které vůbec nesouvisí s problematikou praní špinavých peněz, jako je třeba krádež. Tam je důležité říct to, že dnes, když je proti advokátovi zahájeno trestní stíhání, tak představenstvo České advokátní komory posuzuje, jestli takový advokát má dál vykonávat advokaci nebo už ohrožuje důvěru v řádný výkon advokaci, a na základě informací, které má, které se k tomu shromáždí, rozhodne, jestli je důvod pro pozastavení činnosti advokáta. V tomhle případě by ale stačilo pouhé zahájení trestního stíhání, to znamená pouhé obvinění, nikoliv odsouzení, takže jedině nějaké podezření, že se advokát něčeho dopustil, třeba že něco ukradl, a už by automaticky nastupovalo zákaz výkonu činnosti. A to nám přijde jako hodně snadno zneužitelné v případě, že by chtěl někdy v budoucnu stát eliminovat nepohodlné advokáty.
0: No, ministerstvo financí i ministerstvo spravedlnosti ale potvrdili, že tím zákonem se budou ještě zabývat. Vy jste s nimi jednali poslední dva roky a žádné z vašich připomínek v potaz ministerstvo financí nevzalo. V plánu by mělo být nějaké další jednání. Víte, kdy už bude, pokud tedy bude?
1: Ne, ten termín jednání nemáme. To poslední jednání, kterého se tedy zúčastnil pan ministr spravedlnosti, jeho náměstci, ale pouze dva úředníci ze strany ministerstva financí, tak tam nám bylo slíbeno, že naše připomínky, kterých je víc než 500, budou vypořádány a pak by se mělo uskutečnit setkání i s paní vicepremiérkou. Nicméně žádný takový termín zatím nemáme.
0: Můžete případně ještě stručně říct, jaké další kroky plánujete, pokud by tedy ministerstvo financí trvalo na té svojí verzi?
1: Já věřím, že ta vyjádření, která se objevila v médiích, že bude ten zákon ještě přepracován, jsou pravdivá. V opačném případě bychom se potom museli, pokud by to prošlo i vládou, obrátit na poslance a vysvětlit jim tu situaci tak, jak je teďka napsaná v tom návrhu zákona.
0: Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Proč tomu také jsme probrali teď v ranním interview radiožurnálu. Naším hostem byla přímo předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná. Vývoj budeme dál sledovat. Díky za váš čas a naslyšenou.
1: Také děkuji a naslyšenou.
0: Za 5 minut 8.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Dobré ráno v 8 hodin. Zprávy a Pavel Prouza. Washington i Teherán se dohodli na ukončení bojů. Podání omamné látky do pití může být trestné, návrh koaličních poslanců projedná vláda. Fotbalisté Nizozemska remizovali na mistrovství světa s Japonskem 2-2. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda na 42. kilometru. Bude oblačno, na severu ojediněle přeháňky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Světoví lídři vítají oznámení iránsko-americké dohody. Teherán i Washington potvrdili, že se domluvili na uzavření míru. Memorandum podepíšou v pátek ve Švýcarsku. Oficiální znění dokumentu není zatím známé. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že povede k otevření Hormuzského průlivu všem lodím. Podrobnosti má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
3: Podle nepotvrzených informací například dubajské televize Al Arabiya má páteční podpis memoranda o porozumění okamžitě ukončit boje, a to nejen mezi Spojenými státy a Íránem, ale také mezi Izraelem a libanonským Hezbaláhem. Do 30 dnů od podpisu by také měla skončit blokáda Hormuzského průlivu, jak íránská, tak americká. Všechny lodě mají mít volnou cestu a Írán bude moci znovu vyvážet svou ropu. Írán se zaváže, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Memorandum o porozumění údajně stanoví 60-denní lhůtu pro podpis finální dohody. Ta má definitivně zrušit sankce proti Íránu a zajistit likvidaci půl tuny vysoce obohaceného íránského uranu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský premiér slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí nedaleko města Split zemřeli 3 Češi. Jeden další se pak pohřešuje. Radiožurnálu to potvrdil vedoucí konzulárního oddělení v Záhřebu Štěpán Šantrůček. Podle něj převezli záchranáři do nemocnice další 4 Čechy. Jejich stav ale není vážný. Co nehodu způsobilo, zatím není pořád jasné. Seznam trestných činů by se mohl rozšířit, počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji postihovat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Pachatelům by za to nově hrozil nejméně jeden rok odnětí svobody. Přísněji se má trestat hlavně takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
1: Návrh dnes projedná vláda. Na Slapské přehradě ode dneška platí letní pravidla plavebního provozu. Ta mají zajistit bezpečný pohyb plavců i plavidel. Na přehradě jsou vyznačené úseky, kde musí lodě a skútry jezdit pouze pomalou, takzvanou výtlačnou rychlostí, říká vedoucí poříčního oddělení Slapy David Bernard.
5: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze na rekreační objekt Měřín a od Živojského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
2: Sport.
6: Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa v Dallasu remízou 2-2 s Japonskem. Svěřenci trenéra Ronalda Koemana dvakrát vedli, Japonci pokaždé srovnali. Hráči Pobřeží slonoviny porazili ve Filadelfii Ekvádor 1-0, Švédové přehráli v Monterrey Tunisko 5-1 a Němci vyhráli v Houstonu nad Curaçaem 7-1. A britský pilot Formule 1 Lewis Hamilton z Ferrari po téměř 2 letech ovládl velkou cenu. Brit byl nejrychlejší na trati v Katalánsku a připsal si tak první triumf v barvách italského týmu. Po závodě k tomu řekl.
7: Nikdy jsme se nevzdali naděje. Tým mě neustále povzbuzoval. Udělali jsme tolik změn a vylepšení a k tomu všemu máme ty nejlepší fanoušky. Takže děkuji všem.
8: Thank you. Thank you to everybody.
6: Druhý dojel Brit Russell z Mercedesu, třetí jeho krajan Norris z McLarenu. Aktuální lídr šampionátu Ital Antonelli z Mercedesu po technických potížích závod nedokončil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A nehoda na D1 u Rybiček, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy velmi dlouhá kolona po pojíždí pomalu mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. Na kilometru 42,5 motoristů u Rybiček hasiči likvidují následky nehody auta a kamionu. To osobní auto teď hasiči stáhli z pravého pruhu na krajnici a zametají vozovku. Kolona stále dlouhá, brzdí se už na 50. kilometru. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany hlásíte kolony mezi sjezdy na Teplice a Ústí nad Labem. Nejdříve je tam nehoda na 65. kilometru a pak ještě zúžení na 69. kilometru a zdržíte se dohromady asi 20 minut. Na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy čekejte kolony. Je tam zúžení u sjezdu na Géčko a fronta asi na 10 minut. Další 10-minutová kolona pak ještě na 35 před Hodkovicemi směrem na Prahu. Silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí je špatně průjezdná po nehodě mezi Jablunkou a Bystřičkou. Projedete Kivadlově a zdržíte se hlavně od Vsetína. V Praze raní špička kolony tak na tradičních místech. Ucpává se dosty Pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty 17 až 21, na jižní Moravě až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
9: Přejeme dobré ráno, 15. červen, nejen školáci, ale učitelé už se nemůžou dočkat, až pro ten aktuální školní rok zazvoní naposledy, tak ať do toho konce školního roku dorazíte ve zdraví a prázdniny si všichni užijete. Prázdniny budou mít nejenom žáci a nejenom učitelé, ale i naši třeba ústavní činitelé. Vláda takto má také ještě ale napilno, v tomto čase bude projednávat třeba změnu financování veřejnoprávních médií. Zákon, který zruší rozhlasové a televizní poplatky, má předložit ministr kultury Otto Klempíč za Motoristy. S jakou částkou by měly Česká televize a Český rozhlas počítat? Toť otázka.
2: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál pondělí 9,5 minuty po 8. Právě dnes vláda projedná zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Návrh úpravy zákona má předložit ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy sobě. S podrobnostmi teď ve studiu Eliška Zábrovská z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Vláda chce, aby byla veřejnoprávní média od příštího roku placená ze státního rozpočtu. Kolik peněz jim ale vyčlení, to budou ministři teprve dnes řešit. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude každopádně financování veřejnoprávních médií jedním z mandatorních výdajů. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív ujišťoval, že změna zákona bude pro média férová a novela by měla obsahovat inflační doložku.
0: A co na to říká opozice?
1: Ta s převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet nesouhlasí, stejně jako obě média. Od konce dubna jsou kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.
0: A proč, co konkrétně tedy kritizují?
1: Obávají se politického vlivu a ohrožení nezávislosti. Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií, tedy Hynek Chudárek i René Zavoral, dál stojí za zachováním současného systému poplatků. Je podle nich stabilní, předvídatelný a pro změnu nevidí důvod. Stejně tak se obávají, že by média byla nucena hospodařit s menším rozpočtem a musela tak omezit rozsah svých služeb.
0: Vláda dnes tedy bude projednávat zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Co o tom teď po ránu víme, tak to shrnula Eliška Zábrocká z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, pěkný den.
0: A budeme se tomu samozřejmě věnovat i v průběhu dnešního vysílání. A za chvíli předáme slovo na Ukrajinu. Rusko splnilo své hrozby a mohutně útočilo. Náš zpravodaj k tomu dodá podrobnosti. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Tady je Radiožurnál ve 4:15. Je svátek svatého Víta a právě dnes se poprvé oficiálně rozezní nové varhany ve svatovícké katedrále v Praze. Požehná jim pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a bude u toho také Česká filharmonie. No a my jsme přichystali nový týdenní seriál na tohle téma. Začíná právě dnes v 8 hodin a 50 minut. Na Mikulovsku právě ode dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Opatření se vztahuje na celkem 18 obcí a lidé tam nesmějí pitnou vodu používat k zalévání zahrady, k napouštění bazénu ani k mytí auta.
1: Nehoda na D1 u Divišova, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme kolony mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. U motoristů u Rybiček na kilometru 42,5 likvidují následky nehody auta s kamionem. Teď už se projíždí ve stoupání dvěma pruhy. Ta dlouhá kolona od 51. kilometru by teď mohla jet o něco rychleji. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany čekejte kolony u sjezdu na Teplice. Na 65. kilometru nehoda, průjezdný jeden pruh. O kus dál u sjezdu na Ústí nad Labem je pak ještě zúžení silničáři. Hodně ucpaná je dnes ráno taky nedaleká silnice 13 v Bílině na průjezdu městem v obou směrech. A ještě silnice 57 ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Mezi Jablůnkou a Bystřičkou likvidují následky nehody, projedete Kyvadlově a je tam kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Slunce dnes vyšlo 11 minut před pátou a zapadne 11 minut po 21. hodině a vypadá to, že ode dneška bychom si mohli zase docela užívat slunečného počasí. Místy ještě paprsky zastíní kupovitá oblačnost, ze které může hlavně na severu a severovýchodě zapršet, srážky ale budou večer ustávat a také oblačnosti bude na nebi ubývat. Teploty dnes ještě jen kolem 20, na jižní Moravě bude o trochu tepleji až 23 stupňů. V první polovině tohoto týdne se ještě na nebi mraky objeví, výjimečně z nich může i sprchnout. V té druhé polovině pak počítejte spíše se slunečným a horkým počasím. O víkendu už se na mnoha místech dostanou teploty i nad tropickou 30. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 820, nejméně 4 mrtví a 23 zraněných. Tak taková je bilance nočního ruského útoku na Kyjev. Dalších 5 lidí zemřelo v Charkově. Rusko nasadilo také nadzvukové střely Zirkon. My jsme ve spojení právě proto s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Ten požár měl vypuknout také v klášteře Kyjevsko-Pečerská lávra. Co se teď ráno ví? Jaká je situace v ukrajinské metropoli?
1: V samotné lávře už se požár podařilo lokalizovat. Generální ředitel tohoto komplexu Maxim Ostapenko teď právě promluvil v ukrajinské televizi. Řekl, že se zjišťuje rozsah poškození, ale ohrožena je fresková výzdoba, poškozeny byly všechny střechy, uspenský chrám, také s tisíciletou tradicí, jako celá lávra v podstatě, tak tam vypukl požár, ten bude silně poškozený a přes ulici naproti je budova arsenálu, tam se konají výstavy, různé společenské akce, tak tam se požár ještě nepodařilo uhasit. Pokud je o samotné sbírky v lávře, tak Ostapenko, tedy ředitel tohoto muzea, uvedl, že mniši, a kteří tam stále jsou, je to činný klášter, a zaměstnanci toho státního muzea tak zachránili většinu těch exponátů i výstavu věnovanou Kristovi, ještě vlastně pozůstatky té velikonoční výstavy, ale neví, jak to bude dál třeba se statikou těch budov. No a ministr zahraničí Sibiha už se obrátil na UNESCO, protože jde jeden z nejcennějších vůbec sakrálních objektů v Evropě. Obrátil se tedy na UNESCO, aby tedy přijalo nějaká rozhodnutí, aby se tím zabývalo, očekává tvrdou reakci od OSN a především tedy od UNESCO.
0: Jaké zbraně Rusko k útoku na Ukrajinu noci tentokrát použilo?
1: Byla to celá škála zbraní ta noc, zejména v Kyjevě, ale nejenom tam, byla opravdu hrůzostrašná a štěstí měli ti lidé, kteří se schovali v metru, které bylo zaplněno, ty stanice, které slouží jako kryty. A pokud je o ty zbraně, tak to byly střely, které už si zmínil, Zirkon, to jsou protilodní nadzvukové rakety, těch bylo 6, potom 43 balistických raket Iskander, 30 raket s plochou dráhou letu, také Iskander K, a potom to bylo více než 600 útočných dronů, především typu Šahid, ale i dalších.
0: Terčem ruských útoků nebyl jen Kyjev, taky Dnipro a Charkov. Jak to vypadá tam?
1: Zdá se, že Rusko si cíleně tuto noc vybralo památky, protože i v Dnipru památkově chráněné objekty byly zasaženy, jeden z chrámů, budova licea, ale co je horší, v Charkově zahynulo 5 záchranářů, kteří přijeli na místo ruského útoku. Dvojitý úder, přiletěla raketa nebo dron, to v této chvíli není jasné, zabila 5 těch záchranářů, což je podle všech známek zcela evidentní válečný zločin.
0: Z Ukrajiny aktuálně k situaci náš stálý zpravodaj v zemi Martin Dorazín. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 minut před 8:30.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
3: Dobré ráno, 8:30. Zprávy pro nás má Pavel Prouza.
4: Spojené státy a Írán se dohodli na mírových podmínkách, potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měly obě strany podepsat v pátek ve Švýcarsku. Na Slovensko dorazil indický premiér Narendra Modi. Je to vůbec první návštěva indického předsedy vlády v zemi. Slovenská diplomacie ji označuje za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vzájemných stazích za poslední roky. Modi se setká s prezidentem Petrem Pellegrinim i premiérem Robertem Ficem. Hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku čeká přestavba. Investor Lake Resort Lipno získal pro záměr stavební povolení. Místo hotelu s chatkami na místě postaví restauraci a apartmány. Obec díky tomu od investora dostane 13 milionů korun na modernizaci čistírny odpadních vod.
0: Sport.
4: Fotbalisté Japonska uhráli v prvním vystoupení ve skupině mistrovství světa remízu s Nizozemskem 2-2, Švédové porazili Tunisany 5-1, Němci vyhráli nad Curacaem 7-1 a Pobřeží slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0. Hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup, titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nehoda na D1 u Lašimi, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy stále čekejte kolony u sjezdu na Vlašim. Na kilometru 42,5 u Rybiček už nehoda nepřekáží. Jsou pryč. Ani tak se ta fronta moc nerozjíždí, je tam totiž ještě jedna nehoda v koloně.
6: Na kilometru 47, tam se srazily 3 kamiony v pravém pruhu. Když jsem tam projížděl, tak to bylo průjezdné jedním pruhem, s levým.
5: Brzdí se u Střechova, u benzínky a stále čekejte větší zdržení směrem na Prahu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany postojíte v koloně u sjezdu na Teplice. Na kilometru 65 se srazila 3 auta, průjezdný 1 pruh. Kolona je tam asi na 10 minut a pozor, brzdí se za tunelem Radejíčín na 59. kilometru. Na silnici 35 ve směru z Liberce na Turnov postojíte 10 až 15 minut v koloně před Hodkovicemi. A ještě do Prahy se silný ranní provoz brzdí teď nepojízdné auto ve Kbelské ulici. Stojí ve směru na Ústí nad Labem v pravém pruhu před sjezdem na Prosek a kolona se táhne už z Černého mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Po chladných dnech nás čeká konečně letní počasí. Postupně se bude oteplovat v celé Evropě. Nejprve se léto vrátí do jihozápadní části. Průběžně se ale bude v tomto týdnu oteplovat i na našem území. Vypadá to, že na konci týdne už bychom mohli zažívat i tropické teploty. Může za to rozsáhlá oblast vyššího tlaku vzduchu, díky které bude do Evropy proudit teplý vzduch z Afriky. U nás budou teploty stoupat od dnešních 20, na jižní Moravě může být až 23 stupňů, po tropických 30 stupňů na konci tohoto týdne. Na začátku toho příštího se pak teploty dostanou i k 35 stupňům. A připravit se musíme i na tropické noci. To znamená, že ani v nočních hodinách nebudou teploty klesat pod 20 stupňů. Celý týden nás také čeká převážně slunečné počasí, až v jeho závěru se mohou tvořit bouřky z horka. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, vrátíme se k dopravě a k nepřetržitému hluku projíždějících aut, který roky obtěžuje obyvatele domů v sousedství průtahu Brnem bosonohami. Zhruba před rokem tam hygienici naměřili překročení hlukových limitů a krajská správa údržba silnic za to dostala 200 tisícovou pokutu. Silničáři tam teď proto položili nový protihlukový asfalt a naslouchá mu teď také reportérka Alena Hesová. Dobré ráno.
8: Dobré ráno, tak já jsem si ten 700-metrový úsek Pražské ulice s novým asfaltem právě projela. Asfalt na první pohled a možná i poslech nevypadá a nezní moc jinak. Silničáři připouští, že pomůže s hlukem, který provoz způsobuje jenom částečně a že budou znovu žádat hygienu o hlukovou výjimku. Trvale se místním uleví až s obchvatem bosonoh. Jeho stavbu začne správa silnic připravovat příští rok. Denně tudy projede až 20 000 aut. A hluk z dopravy v téhle lokalitě se několikrát dostal i k soudu. Jednoho z místních se zastal v lednu třeba ústavní soud a přiznal mu odškodnění 150 000 korun kvůli hluku. Krajský soud v Brně už dřív zrušil dokonce i hlukovou výjimku hygieny a od roku 2022 řeší další žalobu. A to obce Troubsko a spolku obyvatel bosonoh kvůli hluku. A podle toho dubnového rozhodnutí soudu má krajská hygiena ten hluk nějakým způsobem řešit.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Světlo. Radiožurnál a světový šampionát ve fotbale. Český fotbalový tým se chystá teď na čtvrteční duel proti Jihoafrické republice a přesně polovina zemí už vstoupila do šampionátu. My jsme ve spojení tak jako každý den touto dobou s bývalým reprezentantem a naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
1: Dobrý den.
0: Češi po volném dni trénovali na stadionu v texaském Mansfieldu. Na co by se podle tebe měl národní tým před Jihoafrickou republikou soustředit? Co má zlepšit?
1: Tak zlepšit. Já si myslím, že už teďka toho úplně konkrétně nic nezlepší. Je potřeba pracovat na těch silných věcech, což jsou standardní situace, které určitě znova budou patřit k našim silným zbraním. A myslím si, že tam bude hodně rozborů, co se týká soupeře, byť první zápas nezvládli, tak určitě to není žádný slabý tým a musíme se na ně dobře připravit.
0: Češi se přímo v přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport utkají s Jihoafrickou republikou ve čtvrtek od 18 hodin zdejšího času. Teď jiný zápas. Němci vstoupili do světového šampionátu výhrou 7-1 nad nejmenší zemí turnaje, a sice Curaçaem. Překvapilo tě, že Němci dostali gól a Curaçao tak vlastně na chvíli vyrovnalo na 1-1?
1: Musím říct, že trošinku překvapilo. Na druhou stranu ani hráči Curaçao, musím říct, že nevypadali úplně jako nejslabší tým toho šampionátu a měli zajímavý pasáže, byli takový živoučký na začátku, obzvlášť samozřejmě byla tam euforie z té účasti na tom šampionátu. Postupem času z nich vyprchala, ale ten gól si prostě připsali a nikdo už jim ho nevezme.
0: No, hodně fanoušků se těšilo na souboj Nizozemska s Japonskem, což nakonec byla remíza 2-2, všechny góly padly ve druhém poločase. Bavil tě Šlágr zatím posledního hracího dne?
1: Taky jsem se hodně těšil, musím říct, že první půle, nechci říct, že byla nuda, ale bylo to hodně taktický, ty mužstva se hledali, pak to odstartoval Van Dijkův gól a musím říct, že ten zápas byl výborný až do konce, kdy vlastně Kamada vyrovnal skoro v poslední minutě a ta druhá půle byla výborná.
0: Dnes večer Španělsko, Kap Verde, další asi můžeme říct jasná záležitost. Jak se vůbec motivovat na takové zápasy, ve kterých by mělo jít spíš o to, kolik dají tedy teď Španělé gólů?
1: Tak já bohužel nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, ale je to na mistrovství světa. Já si myslím, že tam ta motivace je obrovská. Každý trénink si troufnu říct a potom před tím stadionem, kde bude spousta nejenom španělských fanoušků, tak o tu motivaci si myslím, že není nouze.
0: Pavel Horvát, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A ranní Radiožurnál teď 4 minuty před 9:15.

0: Ranní radiožurnál. A bylo to hodně dlouho, celých 7 staletí, co neměla svatovická katedrála plnohodné varhany. Monumentální nástroj získává až letos a my tuhle historii bez nástroje i s ním tu novodobou připomeneme v novém seriálu Před devátou. S vámi radiožurnál ve 9:15. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil soustrast rodinám obětí lodní nehody v Chorvatsku. Na sociální síti X napsal, že mu chorvatský předseda vlády slíbil důsledné vyšetření nehody. Při nedělní srážce katamaránu s plachetnicí 8 Čechů nedaleko Splitu zemřeli 3 Češi a další se pohřešuje. A my se celému případu dnes budeme i nadále věnovat. Spojené státy a Irán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Trump a později také zástupci Iránu. Podepsána má být v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se poté otevře Hormuzský průliv a okamžitě tak skončí americká námořní blokáda. No a další souvislosti dnes budeme také probírat.
1: Nehoda na D1 u Vlašimi, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme kolony u sjezdu na Vlašim. Na kilometru 47,5 v pravém pruhu brzdí provoz nehoda 3 kamionů. Průjezdný pouze levý pruh a zdržíte se asi půl hodiny v koloně. Brzdí se za benzinkou střechov. Na D1 kolona i ve směru z Ostravy na Brno po pojíždí za sjezdem na Bílovec. Na kilometru 339 je tam zúžení silničáři, tam je kolona krátká do 10 minut. Dálnice D8 z Prahy směr Ústí nad Labem za sjezdem na Teplice na 65. kilometru uklízají po nehodě 3 aut, kolona zabere 15 až 20 minut, brzdí se kousek za tunelem Radejčín. A na silnici 35 z Liberce na Turnov 10-minutová kolona popojíždí před Hodkovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme za sebou deštivé a chladné období. Včera bylo také velmi větrno. V tomto týdnu se konečně dočkáme změny. Bude se oteplovat, většinou bude také slunečné počasí, pršet bude jen výjimečně. Příliv teplého vzduchu vyvrcholí o víkendu, kdyby se na většině našeho území měly teploty dostat nad tropických 30 stupňů. Dnes to ještě tolik nebude. Nejtepleji čekáme na jižní Moravě. Tam se budou odpolední teploty pohybovat kolem 23 stupňů. Jinde dnes teploměry ukážou od 17 do 21 stupňů. A nebe dnes bude nejprve oblačné, místy i polojasné. Dešťové přehánky se mohou objevit na severu a severovýchodě naší republiky. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné pondělí.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Za 9 minut 9 ranní radiožurnál. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl právě dnes po 5 hodině odpoledne požehná novým varhanám v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. A to za zvuků mše skladatele Antonína Dvořáka. Varhany vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga a my se tomu věnujeme v našem novém seriálu. Teď v prvním díle uslyšíte třeba i to, čím se při jejich tvorbě inspiroval jeden automobilový designer.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Dopolední radiožurnál dnes zahájíme tak jako prakticky vždy ve všední den 9 hodin rozhovorem. Dnes Jan Pokorný bude vítat hosta.
1: Přivítáme hosta po 9. hodině, protože teď je někde v pražské dopravě a tím hostem bude herec, hudebník, student režie, který se jmenuje Tomáš Šon Pšenička a bude tady, protože zítra má na letní scéně Muzea Kampa premiéru muzikál Klan Baťa, on tam hraje Baťova vnuka. Tak nejenom o Baťovi si budeme povídat, protože Tomáš Šon Pšenička bude jedním z účastníků letošního ročníku soutěže Stardance.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy.
4: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Čeští fotbalisté poprvé po dní volna na světovém šampionátu trénovali. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u sjezdu na Vlašim. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Spojené státy a Írán se dohodli na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to taky Írán a Pákistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
6: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
7: It is doubtful that any agreement that arises.
6: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o íránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, o tom budou ministři teprve jednat. Jak potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Mezi asi tisícovkou běžců byli i Češi.
9: A je odstartováno. Do Oděsy z Česka přijela čtveřice Tomáš, Jiří, David a Veronika.
10: Je to z důvodu, že ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
9: A nebojíte se?
10: Já se strašně bojím.
9: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání Oděskou oblast.
11: Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál. Sport.
12: Čeští fotbalisté poprvé po dní volna na světovém šampionátu trénovali. Po porážce s Jižní Koreou se chystají na druhý zápas skupiny proti Jihoafrické republice. Hrát se bude ve čtvrtek na stadionu v Atlantě. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři zatáhli střechu.
13: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
12: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin českého času. A Švédsko na mistrovství světa přehrálo Tunisko v Monterrey 5-1, Pobřeží slonoviny vyhrálo nad Ekvádorem ve Filadelfii 1-0, Nizozemci remizovali v Dallasu 2-2 s Japonci a Německo deklasovalo v Houstonu Curaçao 7-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u Třechova, taky na dálnici D8 u Řehlovic. Na D1 ve směru z Brna do Prahy připomínáme velmi pomalé kolony v okolí sjezdu na Vlašim. Na kilometru 48 nehoda 3 kamionů v pravém pruhu. Kolona se táhne od benzínky z Třechov a je to asi na 45 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte silnější i pomalejší provoz u sjezdu na Teplice. Na 69. kilometru je zúžení a brzdí se už na 59. kilometru. Popojíždějí hlavně kamiony. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy pozor za sjezdem na Mnichovo hradiště. Zhruba na 54. kilometru údržba, sekají trávu a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 20 z Karlových Dvarů do Plzně je i dnes ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouní opravují vozovku, jede se Kyvadlově, kolony tam bývají i na půl hodiny. V Praze stále silný provoz, ucpaná je mimo jiné Kbelská a Novopatská ulice směr Ústí nad Labem. Tam je ve Kbelské před sjezdem na prosek nepojízdné auto v pravém pruhu. Velké kolony taky na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, delší směrem z D1 na letiště, musí tam i regulovat vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23, na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy. A začíná rozhovor s hostem Jana Pokorného.
1: Mohl by začít, kdyby tady byl býval byl. Naším hostem věříme, že bude. Herec, hudebník, student režie Tomas Sean Pšenička, ale zřejmě situace v dopravě v hlavním městě, která je nevyzpytatelná, zejména při pondělku, způsobila to, že zatím tady není. V jednom rozhovoru on říká, že ho ohromně fascinuje letní scéna na Kampě, kde by jednou rád hrál Karla Kryla. Karla Kryla se mu hrát zatím nepoštěstilo, ale vnuka Tomáše Bati ano, a premiéra muzikálu Klan Baťa bude právě na letní scéně Muzea Kampa už zítra. Pokud se za chvíli dostaví, tak s Tomasem Seanem Pšeničkou uslyšíte začátek rozhovoru, protože bude hostem Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, to byl Robbie Williams a čekání na dnešního hosta, jimž bude herec, hudebník, student režie Tomáš Sean Pšenička, si zkrátíme informací o tom, že zítra se představí muzikál Klan Baťa. Bude to na letní scéně Muzea Kampa.
1: Tomáš Baťa nebyl jen podnikatel, ale i vizionář, který předběhl svou dobu. V muzikálu ho stvární Marek Lambora.
2: Osobně na tom nejvíc překvapilo to, jak přemýšlel nad člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce. A to, co jsem zatím všechno četl, tak mě opravdu fascinovalo, protože před 100 lety skoro on prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek, proč vůbec cvičit, jak se jako chovat ve vztahu.
1: Král obuvi, jak se zlínskému podnikateli přezdívalo, také věřil, že by měla firma sloužit veřejnosti. Pro zaměstnance nechal ve svém rodném městě postavit byty, školy, nemocnice a poskytoval jim i levné nájmy a potraviny. V alternaci Tomáše Bati si zahraje i Oscar Hess, který se muzikálům dlouho bránil.
3: Právě ta výzva toho, že se učím vlastně znovu jako zpívat, stepovat třeba a tady ty všechny tři věci vlastně lepit dohromady. To pro mě je největší jako challenge a když potom vidím, že se to třeba povede po nějaký jako delší dřině, tak z toho mám velkou radost, největší. A budu muset ještě hodně dřít, aby vlastně ty věci jako dostaly lehkost.
1: Příhodinové představení se bude věnovat i dalším členům rodiny. Jednoho z bratrů stvární Tomáš Klus.
4: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati a já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného je očištění jména Jana Antonína Bati, protože on byl komunisty označen za kolaboranta, aby mu mohli zabavit všechen majetek a kolaborantem nebyl. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený. On byl na rozdíl od Tomáše docela bohem a to si myslím, že tuhle tu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
1: Tvůrci v inscenaci kombinují různé žánry a klasický muzikál doplní třeba i rap nebo beatbox. A kromě hudby i samotný příběh balancuje mezi tradicí a její proměnou. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodulová.
5: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten klan a jejich jednotlivý příběhy. Ten příběh si myslím, že si zaslouží tu komplexnost. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
1: Kromě klanu Baťa, který představuje život významné obuvnické rodiny, na letní scéně Muzea Kampa ožily také příběhy Marty Kubišové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál, neposloucháte momentálně hosta Radiožurnálu, ale program, který by se dal nazvat Čekání na hosta Radiožurnálu, podle posledních informací už je na cestě, to znamená, že vše je na dobré cestě.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál a naším hostem je Tomáš Šon Pšenička. Tak vás tady s trochou opoždění vítám. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vás to rozesmálo.
1: Jo, ano, já jsem
0: byl smutný, že tu nejste, že jsem tu sám.
1: Jo, teď mi to i líto dokonce. Moje tělo trošku rezignovalo na vstávání, protože jsme poslední 3 týdny, možná 4, každý den od 9 do 8 skoro do večera zkoušeli muzikál Klan Baťa a včera jsme ho poprvé hráli a já dneska poprvé po strašně dlouhý době neskouším od rána. A tělo si myslelo, že nemá co dělat, ale ono bohužel mělo co dělat.
0: Tomasi, tělo si nemá co myslet.
1: já mu to dám vědět. Ono není přesné.
0: A moje tělo si myslelo, tedy můj mozek si myslel, že premiéra je zítra.
1: Ona premiéra první a druhá je zítra a pozítří, ale my jsme měli dnes a dnes je ještě druhá veřejná generálka a včera byla první, která je to vlastně první hraní před lidma, ale není to ještě úplně premiéra, no.
0: Když se podívám na webové stránky letní scény Muzea Kampa, tak se objeví následující hláška. Klan Baťa je vyprodán, zveme vás na další program. Takže ono už je to vyprodané na celé prázdniny?
1: Je to tak.
0: Jak jste to dokázali?
1: To je dobrá otázka. To já
0: díky.
1: Ono to bylo docela rychlé. Já mám pocit, že hned jakoby po tom, co vstoupilo do prodeje, tak po týdnu už bylo jako 80% pryč. No. Tak nějak se to asi sedlo, no.
0: Je to tím, že tam hrajete vy možná?
1: To bych si nemyslel. Je to kombinací všeho, podle mě.
0: Hlavní roli Oscar Hess?
1: Ano. Nebo Marek Lambora.
0: Tomáš Klus?
1: Ano.
0: Vy?
1: Ano.
0: A další?
1: A Dan Krejčík a Šimon Ob.
0: Když jste dostal tu nabídku hrát vnuka Tomáše Bati, co to s vámi udělalo? Začal jste si studovat, co to bylo za postavu?
1: Takhle, když jsem dostal tu nabídku, tak já jsem ani vteřinu neváhal na tím, jestli jako něco takového chtěl dělat nebo ne, protože letní scéna Muzea Kampa mě vždycky hrozně lákala.
0: Pozor, citát. Ohromně mě fascinuje taky letní scéna na Kampě, tam bych si jednou moc rád zahrál Karla Kryla.
1: To jsem řekl někdy.
0: Ano.
1: No, tak vidíte, takže nelžu teďka.
0: A dodal jste, že se vám to asi těžko splní, protože vy měříte 185 cm, což je výška, které Karel Kryl nedosahoval.
1: To je tak, ano. Tak Karel Kryl to není nakonec, ale...
0: Ale ta Kampa to je.
1: Tomáš George Baťa. Tak ono ten vlastně muzikál, ono to není nějaký... Mějme tomu nějaký jako hluboký... To není psychologický drama těch postav. Takže to není asi jako... Není to o tom nastudovat si nějakou...
0: Postavu.
1: Přesně, do nějaké jako extra hloubky té postavy, proto to stejně není jakoby cílem toho představení. To představení nějakým způsobem... Nám ukazuje ty lidi nějakým způsobem, představuje, jak to celý, jakým způsobem jako fungovalo ta rodina, jaký v tom byly ty vztahy, ale je to spíš furt nějakým způsobem primárně jako informační věc, aby ty lidi měli potom, co vidí to představení, chuť, se o to zajímat do té hloubky.
0: Když jsem byl na tom webu, tak jsem si tam přečetl i některé otázky, které prý tenhle muzikál nabízí.
1: Ano.
0: Například, co se stane, když jeho, tedy Baťovi myšlenky začnou narážet na realitu 21. století? To je otázka.
1: No.
0: Máte odpověď? Nemáte.
1: No, moje postava by nějaké odpovědi možná měla, no, v tom představení.
0: Vaše postava by měla. A pak je tam ještě jedna otázka. Představení přináší otázky, jako třeba dá se ještě v dnešní době žít, tak jak učil Tomáš Baťa.
1: To je bylo skvělý.
0: Fakt?
1: No, tak on má...
0: Co by na tom bylo skvělé?
1: Já tam mám rád jedno, je tam jeden moment v tom představení, kde se čtou jeho myšlenky. Jo, a tam je jedna oblíbená, kterou jsem totiž jako absolutně tím nežiju a myslím, že to nejde tím žít, vzhledem tomu, jaký povolání dělám, ale no, na natáčení se pracuje 12 hodin. To takhle můžeme říct, 12 hodinový směny. A on má myšlenku, žijte 8 hodin, pracujte 8 hodin a spěte 8 hodin. Pochopte pravidlo 8-8-8.
0: 3x8 je 24.
1: Ano.
0: No, takže celý den,
1: takže vlastně celý den, takže...
0: rozdělený na ty 8-hodinové no, směny.
1: Přesně tak. Tak to je bohužel nereálné, vzhledem tomu, že...
0: To jste měl pracovat někde za přepážku, jo? Nebo v nějaké dílně.
1: No, tam by to šlo možná.
0: A to vy ne?
1: To ne, bohužel.
0: Vy herec?
1: My jsme nechtěli mít tu stálou pracovní dobu takovou, tak radši máme skoro jako rovnásobnou ve výsledku.
0: No. No dobře, ale zase si můžete přispat, jo?
1: No jak kdy? Třeba dneska? Dneska to úplně nevím. Dneska jsem se přespal, ale ne úplně.
0: Jak byla ta první otázka na 21. století?
1: Ano.
0: Tam do té muzikálové hudby vniká taky rap, beatbox i další moderní rytmy. To je ten vztah k té současnosti?
1: Ano, ono to je vlastně svým způsobem. On to celý ještě trošku jako taký mírný stylizace, že já, ten George je tam vykreslený skoro jako kdyby byl generace Z.
0: Jo, rozumím.
1: Jakože ono, aby ty rozdíly mezi náma byly, jako, aby ten kontrast nějakým způsobem takže jako posílilo celý to. Takže proto já třeba rapuju, když byť pochybuju, že Tomas George Baťa skutečně si jako někde doma jako rapuje. To se asi samozřejmě neděje, nebo kdo ví. Ale,
0: co my víme.
1: Ale netypnul bych si to. Ale v tomhle představím to tak je, že moje postava, když je nějaká písnička, tak se nevyjadřuje zpěvem, ale vyjadřuje se jako rapem. Můžeme to asi tak nazvat.
0: A vám jako Tomasovi, Seanovi, Pšeničkovi, je ten rap blízký?
1: Tak je to nějakým způsobem jako nevyhnutelná součást jakýkoliv hudby, podle mě dneska, která už se jako tvoří.
0: Můžu se vás zeptat na jednu věc, na těch 7 párů Honzy Dětka.
1: Ano.
0: Když jste tam byli s Frantou Prachařem.
1: Ano.
0: A on vás přiměl, ten moderátor, Honza Dědek, abyste proti sobě repovali jako Spartan a Slávista. Ano. Teď mi řekněte, bylo to naskoušené?
1: Naskoušené. Vypadalo to tak.
0: Ne, tak bylo to uvěřitelné. Ale já si říkám, jestli jsou občas někdo ze zpěváků, třeba se zastaví na ulici u nějakého baskera, že jo? Teď si s ním zahraje, dělá to, já nevím, Vilájem a další hvězdy. Tak ono občas se tomu trochu pomůže, tak jenom jsem se chtěl zeptat jako divák.
1: Jak jste řekl, ano, někdy se tomu trochu pomůže. Tím bych se tak nechal. Někdy se tomu trochu pomůže, ano.
0: Představení možná otevře té generaci i té generaci Z trochu oči a budou vědět víc, kdo to byl Tomáš Baťa. Je to tak?
1: No to by bylo krásný, no, samozřejmě.
0: Co byste věděl o Tomáši Baťovi, než jste vzal tu roli?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem i strávil ve Zlíně kvůli natáčení seriálu Sex O'Clock docela dost času, asi dohromady čistý 3,5 měsíce mýho života, tak jsem si způsobem jako velmi seznámený se všem tím, co on v tom Zlíně konkrétně udělal. Hlavně o tom Zlíně, nevěděl jsem moc mimo, ale od těch Baťových domků po ten výtah, po mrakodrap, po všem ty věci, tak jako jsem měl projitý, no, a nějak jsem tušel. Ale co? Teď vím rozhodně víc, no.
0: Co máte za boty?
1: Já?
0: Nemusíte teď v době premiéry chodit v botách jedné firmy?
1: Nedostal jsem je, nikdo mi je nedal. Kdyby mi je dali, tak
0: bych možná.
1: Tak to bych očekával, že by to mohlo být jako takový dár. Ale nemám je, nevlastním je. Měl bych.
0: No na plakátě tam držíte vy, ne, ale
1: já tam držím
0: botu.
1: Botu takovou botu. Modernější. Už,
0: modernější, modernější současná.
1: No, já i hraju v takové modernější. Já hraju v botasce.
0: V botasce, taky je to odbot, takže už se blížíte. Takže premiéra je zítra, vyprodáno na celé prázdniny, takže my vlastně nemáme čemu dělat reklamu.
1: Je to tak.
0: Tak to je možná dobře.
1: Můžu udělat jenom antipromo takový, můžu udělat maximálně. Tak
0: jak by vyberal antipromo?
1: No nevím, kdyby řekl něco špatného, což se může velmi jednoduše stát v tuhle hodinu, vzhledem tomu, že jsem nejsem úplně vyspalý.
0: Tahle hodina, nevím, pro většinu lidí 9 hodin a 30 minut už je dopoledne.
1: Jo, ale ono... Chápete, když člověk nejde spát brzo, tak ono to není.
0: Ale já to naprosto chápu. Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Sean Pšenička a před námi jsou aktuální zprávy, které vysíláme vždy v půl.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Ruská armáda v noci na dnešek k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině použila 681 dronů, raket a střel různých typů. Oznámilo to ukrajinské letectvo. Hlavními cíly útoku byly Kyjev, Charkov a Dnipro. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 632 dronů a raket. V Kyjevě a Charkově si ruské útoky vyžádaly celkem 9 lidských životů a desítky zraněných. Nasypat někomu drogu do pití bez jeho vědomí by mohlo být nově trestné. Návrh koaličních poslanců dnes projednají ministři. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Z průzkumu organizace Beat Sexism vyplývá, že má s takovým jednáním zkušenost 1/3 mladých, hlavně ženy. Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Syn norské princezny Marius Borg Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, ale také za vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho verdikt osvobodil. Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn, ani není členem královské rodiny. Sport. Fotbalisté Německa porazili na mistrovství světa v Houstonu Curaçao 7-1. Suverénně vyhráli i Švédové, kteří deklasovali Tunisko v Monterrey 5-1. Pobřeží slonoviny přehrálo Ekvádor ve Filadelfii 1-0 a Nizozemsko remizovalo v Dallasu s Japonskem 2-2. Poprvé od roku 2003 rozhodne o mistrovi basketbalové národní ligy 7. zápas finálové série. Obhájci titulu z Nymburka nastoupí v Praze v hale Královka proti Pardubicím. Duel začne v 17 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D1 u Vlašimi a kolona na D8 před Ústím nad Labem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy aktuálně neprůjezdná za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 47,5 odtahují 3 kamiony po nehodě a na nezbytně nutnou dobu kvůli tomu zastavili provoz směrem na Prahu. Kolona od 53. kilometru se teď zastavila a nehýbe se. Poslední volný sjezd je na 56. kilometru směr z Ruč nad Sázavou. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany po pojíždí kolona před sjezdem na Ústí nad Labem. Je tam zúžení na 68,5 kilometru. Brzdí se u sjezdu na Teplice na 63. kilometru a zdržíte se 15 minut. V Praze je ucpaná mimo jiné Novopatská, taky Kbelská ulice směr Ústí nad Labem. Před sjezdem na Prosek odtahují nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, delší ve směru z D1 na letiště. Tam musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Zdržíte se okolo 20 minut od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Na horách kolem 11, na Šumavě až 15 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor s hostem Jana Pokorného.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Šon Pšenička. Už jsem to vyslovil dobře.
1: Vy jste to vyslovil i předtím úplně krásně, já právě jsem jenom viděl, že se na to soustředíte, protože i já, když to jméno říkám, tak se musím soustředit, protože to je to pro mě náročný říct.
0: Ale je to do show businessu dobré jméno, ne? Zapamatovatelné, ne, ale...
1: Myslíte, že to je dobrý? Já jsem přemýšlel, co si mám dělat na začátku, jestli to mám nějak měnit nebo ne.
0: Na co jste přišel? Na nic.
1: Na nic jsem nepřišel, evidentně. No, takže

0: strašně dlouho. Mm. A že tam pořád tam máme jako dům nějakým způsobem a prostě jako nějakým, jako vracejí se tam a tak, takže.
1: A je ve vás vztah k něčemu irskému, třeba k irské muzice, k irské visce?
0: To se nějak asi logicky nestělo jako vybudovat ve mně nějaký hlubší vztah, ale minimálně mám to, že kdykoliv se tam vrátíme, že tam jedem klidně třeba jenom na týden se podívat nebo tak, tak cítím se tam jako doma. Že tam je takovej to nějaký zvláštní jako pocit, který já tam mám, ale je to vlastně rozhodně po Praze moje nejoblíbenější město.
1: Dublin.
0: Jo, ano, Dublin. Promiň, já jsem nespecifikoval, ale je to Dublin, to, kde jsem se rodil.
1: Jasně. Co je tam v Dublinu pro vás takového srdcového, půvabného, kde je vám dobře?
0: To nějaký, pro mě, já miluji ten celý život na těch ulicích tam prostě, jak to tam žije.
1: Není tam nějaká čtvrť, nějaký pub nebo nějaký no park?
0: Puby obecně tím tu svoji specifikou, jak jsou dvoupatrový, ty puby tam, tak je to něčím, já miluji Guinness, že k tomu všemu, takže dát si prostě Guinness s nějakým takovýmhle správem dublinským, jako pubu, je prostě top. No.
1: A vy teď nepijete vlastně?
0: Teď jsem začal trošičku zase.
1: Jo, teď jste začal.
0: Zase zlehká, ale jenom. Já tak jako opatrně.
1: Říká dnešní host Tomáš Šor Pšenička. Bavili jsme se o muzikálu, který má zítra premiéru. Když se podívám na to obsazení a na to, kdo se na něm podílel, tak třeba Marek Zelinka se staral taky o choreografii. Kateřina Bartuněk-Hrstková tam hraje. Je to tak?
0: Ano, ano, je to tak.
1: Ano, jenom přitakávejte.
0: Ano, ano.
1: Hlavní roli už jsme říkali Oscar Hess, takže už jsme trochu ve Stardance.
0: Je to trošku Stardance, ano.
1: Za chvíli tam budeme ještě víc.

Tomáš Šon Pšenička je hostem Radiožurnálu. Už jsme to naznačili před chvílí. Budete jedním z účastníků Stardance. Už

0: plánujete? Ne, vlastně vy nesmíte.
1: Máme 17. července první trénink.
0: A teď na chvíli rozhovor přerušíme, protože před námi je mimořádná zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice D1 je ve směru z Brna do Prahy neprůjezdná za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 47,5 odtahují postupně 4 kamiony po nehodě a museli kvůli tomu zastavit provoz. Jak dlouho to potrvá, není jasné. Každopádně teď dálnice stojí směrem na Prahu a zastavila se i dlouhá kolona. Poslední volný sjezd je na 56. kilometru směrem na Zruč nad Sázavou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tomáš Šon Pšenička zůstává naším hostem. Kde jsme to skončili? U té Stardance. Ještě nesmíte trénovat?
1: Ano, nesmíme trénovat. Já mám 17. července první trénink.
0: A můžete trénovat doma aspoň, když vás nikdo nevidí?
1: Tak to asi můžu. Tam jde o to, abychom si nějak jako nenacvičovali ty choreografie nějak podle mě do té doby. Ale já samozřejmě ještě chodím do fitka, posiluju, nějakým způsobem se snažím hlavně běhat, protože já kouřím, tak jsem trochu nervózní z toho, že jsem jako od konzervatoře už jako netančil, nebo ne v takovémhle jako měřítku. Takže jako abych to udejchal, no, tak jako asi jsem relativně mladý, nebo rozhodně, ale nějaký tady ty vedlejší faktory to můžou ovlivnit. Tyhle vedlejší faktory to můžou ovlivnit, tak se snažím.
0: A přestat kouřit, není to cesta?
1: No to je to rozhodně náročnější než běhat třeba 4x týdně.
0: Náročnější je přestat kouřit než běhat?
1: No jo, rozhodně.
0: Vaší partnerkou v tom soutěžení tanečnicí bude desetinásobná mistryně České republiky, semifinalistka mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii do 21 let. Nemračte se.
1: Já se takhle soustředím.
0: Jo, takhle,
1: promiňte. Já jsem tohle...
0: Natálie Otáhalová.
1: Ano, to jsem nevěděl, že i tento semifinál, to jsem nevěděl. Hustý.
0: No tady jsem si to našel. Ona tančila ve Stardance před 10 lety.
1: Ano, s Matoušem Rumlem.
0: S Matoušem Rumlem byla tuším druhá.
1: Ano, to je pravda, to vím taky, to vím taky.
0: Tak to máte šanci, ne? Když vy k tomu přistupujete takhle, že chodíte s cigaretou do fitka nebo běháte.
1: Tak jsem to nemyslel, vy to víte.
0: Já vím. No chcete to vyhrát, ne?
1: Tak jasně, že jo. Tak já jsem strašně soutěživý hlavně, takže já i teď, kdybych řekl, že ne, tak lžu. Nebo minimálně teď by to možná byla i pravda, ale od prvního momentu, co bych začal trénovat, tak bych už lhal. Takže jakoby já už se teďka přiznávám a vím, že to chci vyhrát samozřejmě. Nebo minimálně hlavní pro mě je to, že nechci zklamat sám sebe tím, že bych třeba se na to teďka vykašlal, nedal bych do toho všechno a pak bych to vyčítal. Takže hlavně do toho chci dát všechno, abych se tady to nemohl nikdy říct.
0: No. Když jste zkoušeli klan Baťa, tak už jste věděl v jedné fázi, že budete ve Stardance. Ano. Probírali jste to s loňským vítězem Oskarem Hesem?
1: Hned jsem mu to šel říct. Oskare, hele, my jsme se ani neznali ten moment. Říkám, jsem strašně rád, že tady spolu hrajeme. Já mám jednu věc, kterou budu potřebovat, aby mi trošku pomohl. Takže to jsem mu hned říkal.
0: A co říkal on?
1: To jsou tajný rady.
0: To
1: jsou tajný rady, tady nemůžu nikomu říct, nebo to uslyší mý soupeři. Ne, dělám se srandu, tak tam žádná velká rada neexistuje, to spíš mě jako tak jako uklidnil ohledně toho celého procesu a tak jinak. Samozřejmě tam žádný fígly nejsou v tomhle.
0: Viděl jsem nějaký rozhovor s Natálí Otáhlovou a ona říkala, že možná, protože jste i hudebníky, že vás nechá vybírat hudbu. K těm tancům už to víte.
1: No sešli jsme se spolu, ten výběr. Vybrali jsme toho hrozně moc, ale ono pak to vyřazovací ještě trošku jako, mám to trochu ještě tak tom zamíchá, bych řekl. Takže ano, nějaký věcičky jsem si to mohl vybrat sám, ale je to tak nějaká část jenom.
0: A taky říkala, že když studujete režii, takže na vás nechá i tu režii.
1: To uvidíme.
0: Ale to nevím, do jaké míry si to můžou účastníci režírovat. Ne?
1: Já vím, že my tam máme nápad s jedním číslem, který jsme chtěli, aby byl takový lehce specifičtější.
0: Předpokládám, že ten nápad je taky tajný.
1: Tak to samozřejmě nemůžu. No, tohle skutečně nemůžu říct. To já bych vám klidně řekl, ale dostal bych pokutu. Ale myslím, no to ještě nevím, no, do jaké míry nám povolí jako zasahovat třeba toho parketu nebo takových věcí.
0: Máte nějaký fígl, jak jít na porotu, abyste se jí líbili? To je taky tajné.
1: Ne, já na tyhle fígle asi moc, já na ně nevěřím. Já se budu pravděpodobně snažit dát dohromady vždycky nějakou souvislou větu, což mi dělá někdy problém. Jenom vždycky v těch a budu prostě jako sám sebou, takže žádný fígly nemám. Na fígly nevěřím a nechci na ně věřit.
0: Asi dojde možná i u vás na to propínání nohou. Víte, co to je vůbec? Ježišmarja, oni ty porodci většinou...
1: Co je propínání nohou?
0: Nevím, to tam zní? Že byly málo propnuté
1: nohy. Že nebyly propnuté nohy. No to se stát samozřejmě může, je to docela pravděpodobný, no.
0: A tak, ale když nevíte, co to je, tak se nad tím asi nebudete zamýšlet.
1: No teď už vím, co to je. Proplá noha. A i ty konce nohou. Já vím, co se myslí.
0: Konce nohou?
1: No podle mě propnuté. Chodidla, no. Jako ten flex a něco. Ty dvě, ty. Já jsem toho... Jsme ty konzervatoře měli, já kdybych trošku vyzával pozor chvilkama, tak si to možná i pamatuju. Vím, že flex je, když to jako je naplí takhle a když to takhle proplí, tak je to něco jiného a to už... Tak je proto takovýhle nějaký slovíčko.
0: To není jednoduché být ve Stardance tedy.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tomas Šon Pšenička je host Radiožurnálu. Tomas, i když mladý člověk vstoupí do světa filmu a hned točí s těmi nejlepšími, jako je Bohdan Sláma nebo Viktor Tauš, co to s ním udělá?
1: Pro mě to byla extrémní škola, hned takhle, právě jak jste řekl, z toho začátku, ale vlastně to podle mě to nejlepší, co se může stát, protože třeba kdyby měl člověk nějakou špatnou zkušenost jako první v nějakém malém věku, tak ho to může nějakým způsobem zablokovat do budoucí práce nebo tak. Ale pro mě to vytvořilo jako úplně nějaký nejlepší zázemí v sobě, nějaký jistoty a nějaký kreativity, která jako mohlo i kvůli Viktorovi třeba, Viktorovi Taušovi, já jsem si točil tu Amerikánku, tak pro mě to jako inspirovalo k tomu jednou se chtít hlásit na režii na FAMU.
0: Co jste udělal?
1: Jsem udělal dneska i studiu, což já mu vždycky říkám, že kvůli němu, protože jak jsem ho viděl režírovat tam, jak to, tak mě to úplně dojímalo vlastně. Mě bylo 17 nebo 16, když jsem tam byl na tom place a já jsem úplně chtěl být hrozně jak on, mě to úplně fakt dojímalo a hrozně se mi líbilo vlastně najednou, co to znamená jako ten film celý. Já začal jsem to zajímat jako nějakým způsobem hloubš. A, takže pro mě to bylo absolutně jako. A Bohdan Sláma je dneska můj pedagog na FAMU. Vlastně můj vedoucí celý katedry naší.
0: Máte protekci?
1: Ne, tak to ne. To bych nerád, kdyby takhle bylo vnímáno. Ale takže pro mě to byl jako vlastně úplně nejvíc formativní věci tady to. No.
0: A teď jste ve druhém ročníku?
1: Teď já ukončuji první.
0: Teď ukončujete první. A teď už víte, jestli když budete režírovat jako Viktor Tauš, anebo už budete režírovat jako Tomas Šon Pšenička?
1: To rozhodně jako já, jako, ale a ty Viktorovy věci tam zůstaly ve mně.
0: Které třeba?
1: Já mám tu symboliku rád hodně, že všechny ty věci nemusí být úplně popisný a jsou skrytý v takových barvičkách, třeba jenom v tom, kdo má jaký šaty na sobě nebo tak. Nějaká ta jako symbolika všech těch věcí, která je nějakým způsobem metaforách ukrytá v těch obrazech, v těch kompozicích a tedy. Tak to si já užívám. Ono teda je tam to riziko toho, že to pak třeba vidím jenom já tu věc v tom, jo. Ale i to je krásný, protože ty filmy děláme taky pro sebe samozřejmě. takže to hodně cítím, že je nějaký Viktorův vliv, který na mě tam je jenom.
0: Už máte za sebou kolik studentských filmů? Jeden?
1: Dva.
0: A tam jsou ty taušovské detaily?
1: Jsou tam, hlavně v tom druhém, v tom dalším, v tom hlavním praváckém filmu, tak tam jich je hodně. Od barviček, protože někdo mi zaplouvá pod hladinu moře, ale ten obraz je otočený, takže vlastně zaplouvá pod hladinu, ale nahoru, protože to je flipnutý ze zhora dolů. Taky to má, a on to něco znamená v tom kontextu. Tak všelijaký takovýhle věci, no.
0: Tomas Šon Pšenička byl hostem Radiožurnálu. Děkujeme, že jste přišel.
1: Děkuji. A omlouvám se ještě jednou za zpoždění.
0: Ale vy jste přišel skoro na začátek. Tak se vám daří, ať tedy vyhrajete Stardance, ale když tady bude sedět jiný účastník Stardance, tak já mu taky popřeju, aby vyhrál.
1: No to je jasný, tomu popřejte.
0: Posloucháte Radiožurnál.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Washington a Teherán se shodli na podmínkách míru. Česká advokátní komora nesouhlasí s návrhem zákona o ekonomické ochraně státu. Fotbalisté Švédska porazili na mistrovství světa Tunisko 5-1. Dálnice D1 je ve směru z Brna do Prahy po nehodě na 48. kilometru neprůjezdná. Bude oblačno, na severu ojediněle přehánky, teploty do 21, na jižní Moravě až 23 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách mírové smlouvy. Na sociální síti True Social to potvrdil americký prezident Donald Trump a později taky zástupci Íránu. Podle premiéra Pákistánu, který vyjednávání zprostředkovává, by obě strany měly dohodu podepsat v pátek ve Švýcarsku. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda. Budeme o tom mluvit za chvíli v dopoledním radiožurnálu. Ve francouzském Evianu začíná summit G7. Lídři sedmi největších ekonomik světa tam budou řešit války na Ukrajině a na Blízkém východě. Jednat budou taky třeba o clech. Na bezpečnost summitu dohlíží na 16 000 policistů, vojáků i hasičů.
4: Před zahájením summitu se střetli policisté a demonstranti ve švýcarské Ženevě nedaleko Evianu. Výtržníci v černých šatech a se zahalenými obličeji zapalovali auta a rozbili několik výloh. Podle deníku Le Figaro budou státníci jednat o možném zapojení mezinárodní koalice do odminování Hormuzského průlivu. Francie, Velká Británie a Německo chtějí zároveň přesvědčit amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby podpořil okamžitý klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Francouzský prezident Emmanuel Macron pozval Trumpa na závěr summitu na večeři na zámek ve Versailles, aby zabránili jeho dřívějšímu odjezdu, podobně jako to udělal při summitu G7 v Kanadě. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Advokáti varují před navrženým zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí. Splnit tak má evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory je ale zákon polotovarem, který ohrožuje advokátní mlčenlivost a dává finančnímu analytickému úřadu příliš velké pravomoci. Připomínkami se teď bude ministerstvo zabývat, říká jeho mluvčí Stefan Fous.
5: Předložený návrh je primárně implementací a adaptací evropského práva a doporučení výboru Moneyval. U řady těchto vstupů přitom existuje více variant, jak je do českého právního řádu promítnout. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
2: Připomínek dostal rezort stovky. V plánu má taky další schůzku s profesními komorami advokátů, exekutorů a notářů. Těch všech se zákon dotkne. Jihomoravští silničáři zaplatili pokutu za překročení hlukových limitů na průtahu v Brně Bosonohách. Krajská hygienická stanice jim uložila postih 200 tisíc korun. Překročení hlukového maxima potvrdilo její měření z jara loňského roku. Krajská správa a údržba silnic teď v lokalitě položila nový protihlukový asfalt. Dlouhodobě to ale podle mluvčí silničářů Moniky Švehlové problém nevyřeší.
6: Celé záležitosti je ale nutné dodat, že budeme žádat o mírnější limit hluku. Silnice je využívána hlavně tranzitem v momentě, kdy je jakýkoliv problém na přilehlé dálnice. Jediné možné řešení daného problému vidíme v realizaci obchvatu Bosonoh a studii, již zpracovává Jihomoravský kraj.
7: Sport. Fotbalisté Švédska mají za sebou suverénní vstup do mistrovství světa. V Monterrey porazili Tunisko 5-1. Pobřeží slonoviny ve Filadelfii přehrálo Ekvádor 1-0, Nizozemci remizovali v Dallasu s Japonci 2-2 a Německo deklasovalo Curaçao 7-1. Stejným výsledkem vyhráli Němci na šampionátu naposledy před 12 lety v semifinále nad domácí Brazílií a pak si došli pro titul. Vzpomínal na to i střelec dvou branek v utkání v Houstonu na aktuálním turnaji, německý útočník Kai Havertz.
8: Tehdy jsem na to koukal v televizi, bylo mi kolem 15 let a ten výsledek se zapsal do historie. Jediným pamětníkem v našem současném týmu je brankář Manuel Neuer. Budu se opak muset zeptat, jaké to bylo. Začít ale teď turnaj takhle je pro nás speciální. Dodá nám to sebedůvěru.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Vlašimi a omezení na dálnici D8 před Ústím nad Labem. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy byla neprůjezdná za sjezdem na Vlašim. Na kilometru 47,5 odtahují 4 kamiony po nehodě. Teď už to vypadá, že na Prahu se jedním pruhem projet dá. Kolona je i tak dlouhá a nehýbe se. Zastavíte u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Pozor, na 56. kilometru se nedá sjet směr Trhový Štěpánov, pouze na Zruč. Je tam zavřená silnice. Zvažte sjezd už na 66. kilometru a objížďku přes Čechtice, Vlašim a Benešov. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždějí kolony před sjezdem na Ústí. Je tam zúžení na kilometru 68,5 a zdržíte se 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Zhruba na 54. kilometru údržba sekají trávu a dojíždí se do krátké kolony. A silnice 20 z Karlových Varů do Plzně i dnes ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem. Třebouni opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Dobré pondělní dopoledne, je 15. června, tady je Radiožurnál po zprávách 6,5 minuty po 10. hodině a my dnes začneme zahraničním důležitým tématem. Izrael není součástí chystaného americko-iránského memoranda a necítí se vázaný dohodou, prohlásil to ministr bezpečnosti Netanyahuovy vlády Itamar Ben-Gvir. Izraelská vláda taky tvrdí, že své vojáky z Libanonu nestáhne. Za malou chvíli nám k tomu bližší detaily nabídne blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Tak dobrý den a vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Izrael se nestáhne z Libanonu ani po podpisu americko-íránského memoranda o ukončení bojů. Prohlásil to izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Podle nepotvrzených informací má přitom dokument, dohodnutý Washingtonem a Teheránem, zahrnovat i ukončení bojů v Libanonu. Irán i Spojené státy potvrdili, že memorandum podepíší v pátek. Aktuální informace teď dodá blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaké jsou tedy konkrétní reakce Izraele na to oznámení podpisu americko-íránské dohody?
1: My zatím nadále čekáme na reakci premiéra Benjamina Netanyahua, ale jeho ministr obrany Yisrael Katz po oznámení té hotové dohody mezi Spojenými státy a Íránem jasně řekl, že Izrael nestáhne své vojáky ani z Libanonu, ani ze Sýrie či z Gazy. Itamar Ben-Gvir, ministr bezpečnosti Netanyahuovy vlády, doslova řekl, že Trumpova dohoda Izrael k ničemu nezavazuje a Izrael není její součástí. Ovšem z informací, které přicházejí o obsahu té dohody, která se má v pátek podepsat, a konec konců to potvrdili i pákistánští prostředníci, jasně vyplývá, že součástí té dohody je právě i ukončení bojů v Libanonu, to znamená bojů mezi izraelskou armádou a Hizbaláhem. A Donald Trump už dříve po víkendovém izraelském náletu na Bejrút velmi nevybíravými slovy umravňoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a řekl mu, že těmito nálety a podobnými útoky ohrožuje blížící se podpis americko-íránské dohody.
0: Může shrnout, co se zatím o obsahu toho chystaného dokumentu ví?
1: Zatím to stále nejsou oficiální informace, ale různá média přinesla své informace. Mělo by to být tak, že po podpisu memoranda, a není to ještě dohoda, v pátek by mělo dojít k okamžitému zastavení všech válečných operací, včetně právě libanonské fronty. Dále by se měl postupně otevírat Hormuzský průliv, jedna, který by měla skončit blokáda americkou armádou a také blokáda Íránem, a to během 30 dnů od podpisu toho memoranda, a Írán by se měl zavázat k tomu, že nebude vyvíjet či jakkoliv usilovat o jaderné zbraně. A po 60 dnech od tohoto memoranda by mělo dojít k podpisu skutečné finální dohody. Ovšem Donald Trump řekl, že pokud se to nestihne, pokud k tomu nedojde, tak Spojené státy znovu obnoví bombardování Íránu.
0: V jakém formátu se memorandum bude podepisovat?
1: Zatím Spojené státy i Irán prohlásili, že to bude v Evropě, ve Švýcarsku v pátek a pravděpodobně by se měli účastnit toho podpisu americký viceprezident J.D. Vance a předseda iránského parlamentu Mohamed Bager Kalibaf. To jsou zatím informace, které máme. Dost možná média spekulují o tom, že by se mohl účastnit i přímo americký prezident Donald Trump.
0: Budeme to sledovat. Blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček teď živě v dopoledním radiožurnálu z detaily. Štěpáne, děkujeme za ně a naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy, těch jsou v Česku tisíce a ode dneška můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice a modernizaci svého fungování. Tohle nabídne zase Biznis ještě do 10:30.
2: Z výkladní skříní půvab manekin, můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým, oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek. Bez tvary, bez tváře cizoty vzdálen na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdáli se bez hlase, chci

0: schopen odpustit, pod víčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie cítí.

pod polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s hermánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu za duma, sám si zůstaň, srabe. A z cizích veršů

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kolabuje doprava za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 47,5 odtahují po nehodě postupně 4 kamiony a zastavili prakticky provoz směrem do Prahy. Kolona má 10 kilometrů, nehýbe se. Možná objížďka přes Trhový Štěpánov je komplikovaná kvůli uzavírce. Zvažte sjezd už na 66. kilometru, objížďku na Čechtice, Vlašima přes Benešov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: se dostaneme k ekonomice v 10.22 další aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna teď je neprůjezdná před sjezdem na Fulnek. Je tam vážná nehoda, na místě přistály vrtulník záchranné služby a dopravu odklánějí na 336. kilometru na Bílov. Další zelená vlna už po zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tisíce podniků, které investují ve svých regionech, to jsou rodinné firmy, které od dneška můžou podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určený pro malé a střední podniky a rodinné firmy můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
3: Čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel od roku 1992, jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
4: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
3: V době středoškolských studií jsem chodil prostě na praxe, na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta. No, tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
4: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
5: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce. V tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
4: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
6: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
4: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčka až na 4 kolce jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
6: Jana Gulda a zprávy.
7: Vláda se dnes bude zabývat zrušením televizních a rozhlasových poplatků. Změna zákona by převedla financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ministři mají rozhodnout, kolik peněz by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat ze státního rozpočtu. Se změnou financování nesouhlasí opozice ani obě veřejnoprávní média. Noční útok na pravoslavný klášter Kyjevsko-Pečerská lávra odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ministr zahraničí Andrej Sibeha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara. Kyjev a další oblasti Ukrajiny v noci na dnešek čelili rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. Zemřelo nejméně 9 lidí, desítky dalších utrpěly zranění. Na Mikulovsku od dneška platí omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. Nově se vztahuje na 18 obcí. Lidi tam nesmějí pitnou vodou zalévat zahrady, napouštět bazény ani mít auta. Vodárny opatření zdůvodňují dlouhodobým suchem a slabými podzemními zdroji. Podobná omezení na jižní Moravě platí taky v části Břeclavska a Boskovicka. A dnes na svátek svatého Víta se poprvé rozezní nové varhany ve svatovítské katedrále v Praze. Požehná jim pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a bude u toho i Česká filharmonie. Na nové varhany se čekalo 14 let. V národní sbírce na ně přispěly tisíce dárců. Vybralo se 135 milionů korun. Sport. První zápas na aktuálním mistrovství světa ve fotbale čeká evropské šampiony ze Španělska. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám. O 3 hodiny později se Belgie utká v Seattlu s Egyptem. Přesně o půlnoci začne v Miami souboj Saudské Arábie s Uruguají a zítra ve 3 hodiny ráno se proti sobě v Los Angeles postaví Irán s Novým Zélandem. Ze všech duelů nabídneme živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Fulneku a kolony u Vlašimi. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna neprůjezdná u sjezdu na Fulnek. Na kilometru 331 vážná nehoda. Na dálnici tam sedí vrtulník záchranné služby. Dopravu už policisté odklánějí na Studénku a Bílovec a před odklonem se tvoří kolona. Pozor, neobjíždějte to přes Pustějov, je tam zavřený most. Na dálnici D1 velké komplikace i ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na Vlaším na kilometru 47,5 odtahují po nehodě postupně 4 kamiony. Dálnice tam byla neprůjezdná, teď už to vypadá, že se jedním pruhem na Prahu projíždí. Kolona má 10 kilometrů od sjezdu na Zruč nad Sázavou a moc se to nehýbe. Zvažte sjezd už na 66. kilometru a objížďku přes Čechtice, Vlaším a Benešov. Silnice 64 z Aše do Františkových Lázní je neprůjezdná. Před Hazlovem havarovala cisterna. Kolony jsou i na objížďce, hlásí náš zpravodaj.
9: Objízdná trasa přes Polnou, tak tu zase ucpávají pro změnu kamiony. Takže je to fakt o nervy.
8: V Praze se ucpává mimo jiné výjezd směr letiště. Od Evropské ulice pojedete pomalu až k terminálu kvůli opravám a zdržíte se asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme kupovitou na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
6: Dobré dopoledne. Před pražským hlavním nádražím bude zítra odhalen pomník lhostejnosti, připomínající osud lidí bez domova. Jak se o bezdomovce starají úřady a kolik pozornosti jim věnují politici? Zeptáme se ředitelky platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové. Ta bude hostem dnešních 20 minut radiožurnálu po zprávách v 17 hodin.

0: Chainsmokers a Coldplay, hráli jsme 8 minut po půl jedenácté, tady je pondělní dopolední radiožurnál. K břehům Ženevského jezera míří lídři 7 největších ekonomik světa. Ve Francii dnes začíná summit skupiny G7. Hlavní témata jsou války na Ukrajině a na Blízkém východě, anebo cla. Rozhovory se ale určitě dotknou i mírové dohody, kterou mají v pátek podepsat zástupci Spojených států a Íránu. Tenhle summit pro nás sleduje náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, dobrý den.
1: Taky zdravím, hezké dopoledne.
0: Spojené státy a Irán v noci na dnešek oznámili, že se dohodli na podmínkách míru. Jaké jsou reakce na tuto zprávu od účastníků summitu?
1: 4 účastníci summitu, Francie, Velká Británie, Německo a taky Itálie, ještě v noci vydali společné prohlášení. V něm vítají to memorandum mezi Spojenými státy a Iránem, označují to jako příležitost.

0: které sice byly zabedněné, doslova zabarikádované, ale přesto to nepomohlo. Pak přišli demonstranti, výtržníci, černě oblečení, zahalení. Ty fošny, to bednění z těch výloh sundali, vykopli ven a pak kladivy, tedy postupně vysklili jednotlivé vitríny. Viděl jsem vysklené vitríny a výlohy bank. Pak samozřejmě lidé přišli s transparenty. Jeden z nich, na něm bylo heslo: mají peníze na války, ale nemají peníze na to, aby nasytili chudé. Pak mluvil jsem s některými účastníky, například s Lorenzem, který mluvil o tom, že o válkách na Ukrajině a i v Iránu se jedná na jiných místech a není tady podle něj důvod organizovat podobné setkání G7 tady.
1: O Ukrajině i Iránu se jedná zvlášť na jiných místech. Pokud jde o Ukrajinu, jsme proti Putinovi. V případě Iránu válku rozpoutal Trump a přes toho jsem pozvali jako krále. Zabil tisícovky lidí jen za pár měsíců.
0: To bylo tedy ještě z demonstrace v Ženevě. Na bezpečnost samitu dohlíží na 16 000 policistů, četníků, vojáků. Já když jsem přicházel do centra toho dění, tak všude jsou skutečně policisté i na koních, kontrolují i příjezdy vlaků, samozřejmě dokumenty. Možná zajímavost jsou maturity teď ve Francii a kvůli právě pořádání G7 v Evianu museli studenty převést do sousedního města tak, aby mohli složit tuhle zkoušku.
2: Může tento summit přinést nějaký výraznější posun ve válkách na Ukrajině a na Blízkém východě?
0: Pokud je o válku na Blízkém východě, tak na summitu by se podle francouzského deníku Le Figaro mělo řešit případné zapojení mezinárodní koalice v čele s Francií a Velkou Británií právě do odminování Hormuzského průlivu, protože to je slabina amerického námořnictva. A pokud je o válku na Ukrajině, tak prezidenti USA a Ukrajiny tady mají v nadcházejících hodinách jednat právě o válce na Ukrajině. Zatím nemají bilaterální schůzku, ale v případě Ukrajiny, Francie, Německo, Velká Británie jsou přesvědčené, že poměr sil se změnil ve prospěch Ukrajiny a chtějí, aby Rusko přijalo okamžitý klid zbraní.
2: Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, děkujeme za to a nashledanou.
0: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
2: Spice Girls teď a také Zelená vlna, zde jedna, už po nich.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna neprůjezdná u sjezdu na Fulnek. Na kilometru 331 zasahovali záchranáři, udělalo se špatně řidiči kamionu. Dopravu policisté odklánějí sjezdem na Bílovec a na Studenku a před odklonem se tvoří kolona. A velké komplikace na D1 ve směru z Brna do Prahy u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 47,5 uklízejí po nehodě 4 kamionů. I tam byla dálnice na Prahu zavřená, teď už se jedním pruhem projíždí. Kolona i tak 12 kilometrů a je to minimálně na hodinu. Poslední volný sjezd je 66. kilometr na Čechtice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a vyjedeme za chvíli ještě dál, jenom pár minut od Bohumína funguje systém, o kterém se v Česku velmi vášnivě diskutuje. My jsme vyrazili zjistit, jak si v Polsku 8 měsíců po zavedení lidé zvykli na zálohování PET lahví a plechovek. A reportáž z místa nabídneme už do 11. za chvíli.

0: Polští zákazníci si na nový systém zálohování petek a plechovek rychle zvykli. Po 8 měsících si změnu pochvalují a znát je to taky v obchodech těsně za hranicemi s Českem. Zatímco u nás se proti tomu bouří obce, které hájí třídění, ve Slezském příhraničí jsou vratné automaty běžnou součástí nákupu. Otestovali jsme to hned za Bohumínem v polských Chalupkách.
1: Ten automat je přímo před obchodem na parkovišti. Je tady přesně popsané, co a jak má člověk dělat. Kauce je tady 50 grošů. Tady do toho otvoru zkusím strčit tu naši českou půl litrovku. A slyšíte? Ono mi to takhle vrací. A tady mi to hned na tom displeji píše, že tahle láhev není v tom systému záloh. Takže nemůže se stát, že by někdo z Česka tady zkoušel vlastně na tom polském systému vydělat. To by prostě nefungovalo.
2: To je zaličána kaucia. Je aha, napisána
1: tady, tady je přímo ta kauce napsána. Na parkovišti potkávám usměvavou paní Izu. Rovnou mi tady z kufru ukazuje celý balík PET lahví. To jsou lahve, které mají tu kauci.
2: Že by odziskat ty peníze.
1: Takže do těch kontejnerů to nedáváte?
2: Ne. Nebo tak, no, všechno by to bylo ztráty peníze, no.
1: Vysvětluje mi, že ten systém využívají opravdu velmi pečlivě, že je to pro ně výhodné.
3: Musíme co chvíli ten automat resetovat, bo prostě on ledvo działa, ne?
1: Mladý muž, který tady pracuje jako ochranka, mi vysvětluje, že ten automat musí několikrát denně resetovat, že je velmi často poruchový.
3: Musí kierovnička přijít, otvoříš ten recyklomat.
1: Bohumín je odsud pár minut cesty. Zálohování PET lahví odmítá, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Náš systém odpadového hospodářství funguje a je levnější a efektivnější než uvažované zálohování.
1: Odmítavý postoj k zálohování PET lahví má i Ministerstvo životního prostředí. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Potápěči našli tělo čtvrté oběti kolize plachetnice s českou posádkou v Chorvatsku. Evropští lídři vítají mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Hokejisti Caroliny získali po 20 letech Stanley Cup. Na dálnici D1 u Zruče nad Sázavou popojíždí směrem do Prahy hodinová kolona. A počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Chorvatští policejní potápěči našli čtvrtou oběť z plachetnice s českou posádkou, která se v neděli srazila s katamaránem. Loď se v neděli potopila do 50-metrové hloubky mezi ostrovy Brač a Šolta. Nález těla potvrdil chorvatské televizi N1 šéf přístavu ze Splitu Željko Kuštera. Čtyři další Češi, kteří byli na palubě plachetnice, jsou po kolizi s linkovým katamaránem zranění. Jejich stav není vážný. Právě teď začíná jednání vlády o změně financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Samotná média jsou dlouhodobě proti, obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje také opozice, jak v České televizi zopakoval předseda Starostů Vít Rakušan.
3: Ona mění systém, který funguje. Ona v téhle chvíli, ať to bude jakkoliv, dává veřejnoprávní média na svoje rozpočtové vodítko. A ještě tvrdí, že to nebude placeno z peněz lidí. Rozpočet, to znamená to, co odvádíme na daních všichni z nás, tak to samozřejmě jsou peníze nás všech. Takže z jedné kapsy se to přelije do kapsy druhé.
2: Na programu vlády je i poslanecká předloha, podle které by měl Českou televizi a Český rozhlas kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad. Dohodu o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy uvítal i předseda Evropské rady António Costa. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohoda podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové znamená potenciální průlom a mohla by přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Takzvané memorandum o porozumění ocenili i generální tajemník OSN António Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron. 35 vinařství z Moravy a Čech se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, podobně jako třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoct uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější, zatímco spotřeba tichých vín klesá. Počet producentů i objem výroby vína s národní značkou se meziročně víc než zdvojnásobil, říká ředitel vinařství fondu Zbyněk Vyčar.
4: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a bublinky jsou k zakoupení ve čtyřech obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína.
5: Sport. Hokejisté Caroliny získali Stanley Cup pro vítěze NHL. Na ledě Vegas vyhráli 3-0 a finálovou sérii tak ovládli 4-2 na zápasy.
6: Po druhé v kariéře stojí po finále na straně poražených český útočník Vegas Tomáš Hertl, který si na zisk Stanley Cupu musí počkat, i když ve třetí třetině měl slušnou šanci při závěrečné hře bez brankáře. Hertla ale trefil sedícího brankáře Caroliny, která následně definitivně pečetila gólem do prázdné branky výhru 3-0. Ladies and gentlemen, the Stanley Cup! 15-kilová trofej se tak stěhuje na východ Spojených států amerických. Carolina získala Stanley Cup po 20 letech. V její sestavě není žádný český hokejista. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D1 u Fulneku a taky u Zruče nad Sázavou. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždějí kolony před sjezdem na Fulnek. Na kilometru 331 se udělalo špatně řidiči kamionů. V pravém pruhu jsou tam ještě hasiči a projíždí se pouze levým. Zdržíte se okolo 10 minut. A daleko větší kolony čekejte na D1 ve směru z Brna do Prahy u Zruče nad Sázavou. Na kilometru 47,5 likvidují následky nehody 4 kamionů. Projíždí se jedním pruhem a kolona má přes 12 kilometrů. Místy se vůbec nehýbe a je to na hodiny. Poslední volný sjezd je na 66. kilometru. Zvažte objížďku přes Čechtice, Vlašim a Benešov. A na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna a na kilometru 72 zúžení silničáři a postavíte 10 minut. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi. Kousek za dálnicí směr Slaný stojí a překáží nepojízdné nákladní auto. Objíždí se Kyvadlově. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem zavřená. Do stromu tam narazila cisterna. Objíždka přes Polnou se místy ucpává. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přeháňky. K večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré pondělní dopoledne. Bytů je v Česku málo, to už víme roky. A těch městských, jak by smet. A tak ještě uslyšíte, města to řeší různě. Zatímco Ústí nad Labem počítá s výstavbou tisíců nových městských bytů, Prostějov část těch stávajících prodává. A tak se z obou regionů ozvou už za chvíli živě naši reportéři. Dobré dopoledne.
7: Dopolední Radiožurnál
9: a Jiří Chum.

0: Bruno Mars, 10 minut po 11. a tady je dopolední radiožurnál. Ústečtí zastupitelé dnes budou jednat o nové bytové politice města. Ten dokument počítá s výstavbou, rekonstrukcemi, ale i nákupem bytů a do budoucna chtějí výrazně rozšířit městský bytový fond. V Prostějově naopak radnice část městských bytů prodává. Tak pojďme do Ústí nad Labem, tam je naše reportérka Kateřina Kučerová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Novou bytovou politiku projednala minulý týden Rada města Ústí nad Labem. Dnes o tom budou rozhodovat zastupitelé. Jde o to, že město do roku 2045 rozšíří svůj bytový fond zhruba o 3000 bytů. Jedním z prvních konkrétních projektů je lokalita Hoření, kde už město připravuje projektovou dokumentaci na výstavbu 67 bytů. Další nové bydlení by mohlo vzniknout také v Předlicích nebo na Nivách. Vedení města si od nové bytové politiky slibuje, že pomůže zastavit odliv obyvatel a nabídne dostupnější bydlení mladým rodinám. První nové byty by podle radnice mohly být hotové kolem roku 2028.
0: Kateřina Kučerová z Ústí nad Labem. O budoucnosti městského bydlení teď uslyšíme také už ze zmíněného Prostějova. Tady je další reportér Michal Poláček.
2: Pěkné dopoledne. Prostějov má aktuálně v bytovém fondu přes 1200 bytů. Vedení města teď bytovou výstavbu řeší developerskými projekty a podle náměstkyně primátora Marcely Župkové z hnutí ANO se ve městě loni postavilo 600 bytů a dalších 500 je v plánu. Na webu pak vedení radnice nedávno zveřejnilo anketu, ve které zjišťuje poptávku po takzvaném družstevním bydlení. Naopak se ale části svého bytového fondu město také zbavuje. Prodat chce historický dům a také další byty v centru města. Důvodem je, že radnice v památkové zóně vlastní 12 domů a některé z nich nejsou dlouhodobě v dobrém stavu. Byty v nich dokonce v některých případech nejsou obyvatelné. A tak chce město prodejem financovat právě opravy. To ale kritizují někteří opoziční zastupitelé, podle kterých by město mělo svůj bytový fond rozvíjet a držet a ne se ho zbavovat kvůli tomu, že do něj dlouhodobě neinvestovalo.
0: Z Prostějova reportér Michal Poláček. Dopolední radiožurnál za 3 minuty bude čtvrt na 12. Dobrý den.

tuhle písničku zaspívala Eva Farná s Mirajem na v pořadí druhém ze čtyř velkých koncertů v pražském Edenu. Další je dnes a poslední zítra od 7:30 večera. Každá ta show je v něčem trochu jiná. Třeba právě v těch hostech. Jinak velkolepá, světová a srdečná, to mají společné. Takže máte šanci ještě zajít. A za chvíli v dopoledním Radiožurnálu zpátky na mistrovství světa ve fotbale.

0: Cult No. 9 a Bryan Adams, 11.18, tady je Radiožurnál.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Iránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států nakonec den před svým prvním zápasem na mistrovství světa. Z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i 4 členové realizačního týmu, kteří původně víza vůbec nedostali. 11 jich ale s odvoláním neuspělo. I o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednu protestní a jednu republikánskou akci navštívil taky náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
3: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi.
4: President Trump's 80th birthday.
3: Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovy narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
5: Popřála bych mu úžasné narozeniny. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
3: Říkají Anna a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa, tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
6: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Iránu. Mě by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace. Věřím své vládě, že nás chrání.
3: Pokus dál z okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé se tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Naproti kostelu právě začíná přenos dalšího zápasu šampionátu a fanoušci v barech a na stadionech situaci v zemi teď silně vnímají právě i přes nevpuštěné účastníky mistrovství. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Tom Grennan, jeho hit Little Bit of Love, hráli jsme v dopoledním radiožurnálu v 11.25. I vám na cestu, anebo na cestu necestu v kolonách. Jedna z nich je třeba na D1. D1 z Brna do Prahy, ta je stále ucpaná před nehodou u Vlašimi na 47. kilometru, kde se srazily 4 kamiony. Kolona je minimálně na hodinu, už se ale jede alespoň jedním jízdním pruhem, ale kolona se rozjíždí. Další zprávy vám nabídneme už v 11:30, za chvíli.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vítá dohodu mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války s opatrností. Podle něj k jejímu podpisu zbývá ještě cesta. Dojednání dohody oznámili USA a Írán v noci na dnešek. Podepsána má být v pátek. Akciové trhy v Evropě i Asii zahájily týden výrazným růstem. Přispěla k němu zpráva o dosažení dohody o ukončení bojů mezi USA a Íránem. Panevropský index Stoxx Europe 600 si krátce po zahájení obchodování připisoval víc než procento a překročil hranici 640 bodů. Dostal se tak na rekord. Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 posílil téměř o 5% a poprvé uzavřel nad hranicí 69 tisíc bodů. Americký prezident Donald Trump pohrozil Francii zavedením 100% cel na vína. Požaduje, aby Paříž odstranila daně z digitálních služeb vztahující se na americké technologické společnosti. Informoval o tom deník New York Post. Francie v roce 2019 zavedla 3% daně z místních digitálních tržeb velkých technologických společností. Týká se firem, které mají ve Francii tržby nad 25 milionů eur. A během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky. Sport. O mistrech domácí basketbalové ligy rozhodne dnešní zápas v Praze na Královce. Do 7. finále nastoupí úřadující šampioni z Nymburka proti Pardubicím. Nymburk by vítězstvím oslavil svůj 21. triumf. Pardubice budou bojovat o zisk svého druhého titulu. Zápas začne v 17 hodin společně s přímým přenosem Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 už zruče nad Sázavou a kolony u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy stále čekejte dlouhé fronty za sjezdem na Čechtice. Na kilometru 47,5 uklízejí po nehodě 4 kamionů a projíždí se pouze jedním pruhem na Prahu. Do kolony se dojíždí zhruba na 62. kilometru a zdržíte se přes hodinu. Poslední volný sjezd je na 66. kilometru. Dá se to objet přes Čechtice, Vlašim a Benešov. Na D1 fronty i ve směru z Prahy do Brna. Na kilometru 72 je zúžení, něco opravují silničáři a je tam kolona asi na 10 minut. Silnice 16 z Mělníka na Slaný, velmi ucpaná v okolí Nové Vsi. Kousek za Novou Vsí směrem na Slaný stojí nepojízdné nákladní auto. Objíždí se Kivadlově. Jsou tam kolony až na půl hodiny z obou stran a kolona je i ve sjezdu z dálnice D8 na 18. kilometru. Opatrně projíždějte. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem zavřená. Do stromu tam narazila cisterna. Objížďka přes Polnou je pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Pondělí 15. června, 4 minuty po půl 12. Přejeme krásné dopoledne. Fotky z Chorvatska, z výletu na Okoř nebo z indiánského tábora. Proč by všechny tyhle vzpomínky neměly skončit na sociálních sítích? Vysvětlíme už za chvíli v dnešním Antiviru a těch důvodů je možná víc, než vás napadá. Tak zůstaňte u nás. Dobrý den.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Antivirus.
1: Už je polovina června, blíží se letní prázdniny a s nimi dovolené úvody, tábory a výlety. Prakticky všichni při nich fotí sebe i své blízké a velká část těchto fotek pak plní i sociální sítě. Jenže tyhle fotografie potom nevidí jen známí, ale často jsou dostupné online komukoli. Jaká rizika tohle přináší, to už je téma dnešního Antiviru s Janou Magdoňovou, Honzou Cibulkou. Vítejte.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: No tak říkáte tím, že by lidi radši vůbec neměli fotit na dovolených?
2: To určitě ne. Fotky z výletu jsou super. Jde ale o to, kam se potom dostanou. Lidé někdy berou své sociální sítě jako svůj deník a fotoalbum v jednom. Zaznamenávají tam každý svůj den a zrovna na dovolené těch zážitků, které si člověk chce uchovat nebo se s nimi pochlubit, opravdu hodně.
3: My dneska dáme bokem běžnou bezpečnost a to, že veřejnými fotkami z pláže můžete dát nevědomky signál zlodějům, že nejste doma. Dneska bychom se chtěli zaměřit na fotografie a videa dětí.
1: Jaké riziko je pak třeba právě u dětí?
2: Na prvním místě bychom zmínili fotky dětí v plavkách nebo úplně nahatých. A co je pro rodinu roztomilá fotka, je pro určitou skupinu lidí erotický materiál. Fotografie a videa dětí na sociálních sítích cíleně vyhledávají a následně si je v internetových skupinách sdílí a vyměňují.
3: Obvykle si vytipují rodiče, co své děti sdílí často, a pak čekají na každý další příspěvek. A ač na první pohled jsou problémy právě fotky od moře, tak to platí o všech fotografií, kde je dítě, klidně i úplně normálně oblečené.
2: Narazila jsem třeba na příspěvek jedné influencerky na Instagramu, která právě z tohoto důvodu radí dávat holčičku kam pod šaty ještě kraťásky. To ale problém neřeší, jen to vytváří falešný pocit bezpečí.
1: No ale někdy to focení rodiče přeci vůbec nemůžou ovlivnit na táborech nebo ve školce.
3: Rodiče ho pochopitelně ovlivnit mohou. Je potřeba o tom s táborovými vedoucími či třeba vychovateli ve školce mluvit a dohodnout se na pravidlech. Není povinné podepsat papír se souhlasem, který na takových akcích člověk obvykle dostane.
2: Zase platí, že problém není focení nebo natáčení, ale to, že se fotky sdílí veřejně.

0: jsou jeho rodiče a přes ně se dostat k dalším informacím o celé rodině.
1: A nejde jen o internetové slídiče nebo zloděje. Roztomilé fotky z dětství se snadno stanou municí pro šikanu, až bude dítě starší. Tady platí, že cokoliv nahrajete online, už z internetu spolehlivě nesmažete.
2: Co tedy mohou rodiče dělat?
0: Je plno cest, jak fotografie sdílet soukromně, přes četovací aplikace nebo přes uzavřené fotogalerie. A na pravidlech je dobré se dohodnout nejen se školkou nebo třeba s táborem, ale i v širší rodině a s kamarády.
1: Problém jsou tady veřejné sociální sítě. Ty v člověku vytváří falešný dojem, že jeho příspěvky vidí jen kamarádi, ale reálně to publikum může být o hodně širší. Sdílení fotografií a videí dětí na sociální sítě tak nedoporučujeme. A nic na tom nemění, ani když se na tom rodiče s dětmi v uvozovkách dohodnou. Ani 11-leté dítě nedohlédne, kam se mohou jeho fotky na internetu dostat.
2: Jana Magdoňová, Honza Cibulka, Antivirus, díky.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
3: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

Dál posloucháte dopolední radiožurnál. Dnes je pondělí 15. června roku 2026. A my vám ve 3:15 budeme hrát Whitney Houston a její hit z 90. let Run to You. Pěkné dopoledne přejeme.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy se začíná pomalu rozjíždět kolona u Zruče nad Sázavou. Na kilometru 47,5 se podařilo odtáhnout všechny kamiony po nehodě a průjezdné jsou opět dva jízdní pruhy směrem do Prahy. Kolona je dlouhá, potrvá, než se to rozhýbe. Teď se brzdí na 56. kilometru, tak vydržte. A pozor, na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna, tam je zúžení na 72. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jdeme na Slapskou přehradu, tam dnes začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalou jízdu lodí a skútrů v místech, kde se pohybují i plavci. Na Slapech už jsou v pohotovosti taky vodní záchranáři a i poříční policie, která bude dohlížet na dodržování pravidel plavby.
3: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem vyjíždíme na člunu. Začínají platit ta letní pravidla plavebního provozu.
4: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze na rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
3: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
4: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
3: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
5: Kolik lidí už jste zachránili?
3: Radek Skoták.
6: Každý rok máme až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
3: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
7: Co si budeme povídat? Ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
3: Dana Frélichová, paní učitelka.
8: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
3: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
9: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neuděl.
3: A jak je tedy slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: No a pro vás už ve 12 hodin další hlavní zprávy Radiožurnálu, které potom vystřídá i publicistika. Tu připravil Vladimír Kroc se svým týmem. Vladimíre, vítej, co jste přichystali na dnešek.
1: Dobrý den, tak myslím, že na snadě, o čem budeme mluvit nejprve, dohodu mezi Spojenými státy a Íránem uvítali kromě evropských lídrů také Turecko, Egypt, Saúdská Arábie nebo Pákistán, který její vyjednávání zprostředkoval. Dohoda vedoucí k ukončení války má zrušit americkou blokádu íránských přístavů a zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu. To je téma pro bezpečnostního analytika Josefa Krause. Chorvatští potapěči našli v 50-metrové hloubce tělo pohřešovaného člena české posádky Plachetnice, která se v neděli dopoledne potopila na Jadranu po srážce s katamaránem. Zemřeli 4 lidé, příčina srážky se vyšetřuje. Odborníci na možnost tragédie v průlivu u Splitu upozorňovali prý roky. My o tom budeme mluvit s námořním kapitánem Igorem Piňosem. No a posvěcením nových varhan, na které se v Národní sbírce podařilo vybrat 135 milionů korun a koncertem se symbolicky po téměř 700 letech završí budování katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha na Pražském hradě. Naším hostem bude Jakub Skřejpek z nadačního fondu Svatovítské varhany.
0: Za 15 minut publicistika, Vladimír Kroc, ještě předtím už za 5 minut přesně ve 12 hlavní zprávy. Vladimíre, díky za pozvání, hezký den.
1: Těším se, na shledanou.

0: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Každý člověk má svůj příběh a některé osudy změní úplně všechno. Jen je potřeba je vyprávět dál. Letní scéna Muzea Kampa uvádí v létě 2026 inscenace Klan Baťa, Forman a Marta. Příběh rodiny, která obula svět. Formanův život mezi filmem a svobodou. A Marta, silný hudební a lidský návrat jedné z nejvýraznějších českých osobností. Od června na letní scéně Muzea Kampa. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Spojené státy a Írán se dohodli na podmínkách uzavření míru.
4: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír.
3: Vláda jedná o změně financování České televize a Českého rozhlasu.
5: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi.
3: Fotbaloví mistři Evropy ze Španělska vstoupí do mistrovství světa zápasem s Kapverdami. Silnice 64 z Františkových lázní do Aše je po nehodě uhazlova neprůjezdná. A počasí čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů. Je pondělí 15. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Francie, Velká Británie, Německo a Itálie jsou připravené spolupracovat na odminování Hormuzského průlivu. Uvedli to ve společném prohlášení v reakci na chystané memorandum mezi Spojenými státy a Íránem. Jednat o tom chtějí na začínajícím summitu 7 největších ekonomik světa ve francouzském Evianu.
6: Chceme jednat o podpoře Libanonu, o dlouhodobém otevření Hormuzského průlivu i o jaderném a balistickém programu Íránu.
7: Francouzský prezident Emmanuel Macron se chce na summitu G7 zaměřit i na dopady války na Blízkém východě, jednat o dalších námořních trasách a omezit závislost na fosilních palivech. Britský premiér Keir Starmer označil dohodu s Íránem za významnou. Americký prezident Donald Trump dorazí do Evianu v podvečer. Zítra se zúčastní pracovního jednání o Ukrajině i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prezident Emmanuel Macron chce podpořit Ukrajinu, tamní energetickou soustavu a připravit co nejlepší podmínky pro jednání o míru. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Česká televize a Český rozhlas mají dnes zjistit, jakou částkou by měly v příštím roce hospodařit. O změnách ve financování veřejnoprávních médií právě teď jedná vláda. A ve Strakově akademii máme reportérku Adélu Burešovou.
8: Nově by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze přímo ze státního rozpočtu. Částka má být podle kabinetu předvídatelná a má se pravidelně zvyšovat o inflaci. Konkrétní sumu ale před jednáním vlády nikdo nekomentoval. Pochybnosti opozice ohledně narušení nezávislosti obou institucí před jednáním vlády odmítl místopředseda sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO.
9: Když budeme fakt, jako je to hrozně nebezpečné říkat, že to, co je napojeno na státní rozpočet, tak je pod vlivem státu, tak si myslím, že to je celkem nebezpečné.
8: Proti zrušení poplatků jsou dlouhodobě ředitelé obou médií. Zachovat chtějí současný systém poplatků. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Studenti z Univerzity Palackého v Olomouci po 300-kilometrové pouti dorazili před úřad vlády v Praze. Protest nazvali za kulturu a chtějí tak upozornit na své obavy z financování nejenom kultury, ale právě i médií veřejné služby. A na místě je taky náš reportér Mikuláš Vochoska.
10: Studenti se dnes dopoledne sešli v Chodkových sadech a před Strakovu akademii dorazili po 11. hodině. Přesně v 11.59 se potom rozezněly budíky všech protestujících. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a kulturních institucí. Ministr Otto Klempíř za motoristy sobě už dříve protest označil za legitimní projev zájmu a tvrdí, že navzdory nižšímu rozpočtu chce živou kulturu rezort dál podporovat. Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Česká advokátní komora kritizuje připravovaný zákon o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí, které tak plní evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle advokátní komory ale návrh dává příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu a prolamuje mlčenlivost advokátů.
11: Finanční analytický úřad by nad prací advokátů získal nepřiměřený dozor, říká předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná.
12: Není přípustné, aby mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost. To je velmi snadno zneužitelné.
11: Jen komora zaslala ministerstvu financí přes 500 připomínek. Podle mluvčího rezortu Stefana Fouse je ale při přejímání evropské legislativy běžné, že se jich sejde tolik.
13: Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
11: Podle advokátů je současný návrh polotovar. Navíc přísnější, než jaký musí Česko podle nařízení přijmout do července 2027. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
3: V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního úderu. Rusko útočilo balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon.
15: Ruské drony zasáhly i klášterní komplex Kyjevsko-Pečerské lávry. Ředitel muzea Lávry Maxim Ostapenko novinářům na místě řekl, že je to výzva celému civilizovanému světu, protože klášter je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Ostapenka bylo poškozeno celkem 5 památkově chráněných budov a nejvíce Uspenský chrám, který zachvátil požár. Mniši a zaměstnanci muzea stačili odnést nejcennější exponáty a relikvie. Odborníci teď zkoumají stav freskové výzdoby a statiku chrámu, řekl Ostapenko. Rozsah škod si na místě dopoledne prohlédl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů Splitské nemocnice.
16: Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušič z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do Splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá. Láková, Radiožurnál.
3: Nové varhany svatovícké katedrály v Praze dostanou v podvečer požehnání. Za ním vše Lužanská od Antonína Dvořáka. Po 14 letech tak končí projekt, na který v Národní sbírce přispěli tisíce dárců. Celý týden budou v katedrále na Pražském hradě pokračovat slavnostní koncerty.
17: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne 8denní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
18: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska, symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
17: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasoví symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
19: Čeští fotbalisté mají za sebou na světovém šampionátu první trénink po volném dni. Na stadionu v texaském Mansfieldu se připravovalo všech 26 hráčů. Druhé utkání ve skupině je čeká ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Dnes do turnaje vstoupí evropští šampioni ze Španělska. Od 18 hodin se v Atlantě utkají s Kapverdami. Největší hvězda Španělska, Lamin Yamal, se od konce uplynulé sezony zotavoval ze zranění. Podle trenéra Luise de la Fuenteho už je v pořádku.
20: Nejlepší zprávou je, že Lamin je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
19: A hokejisté Caroliny vyhráli Stanley Cup. Titul slaví po 20 letech. Ve finále zvítězili na ledě Vegas 3-0 a sérii ovládli 4-2 na zápasy. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl prohrál i své druhé finále NHL.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 z Ruče nad Sázavou a neprůjezdná silnice do Aše. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Hromadná nehoda kamionu na 47,5 kilometru už nepřekáží. Kolona nákladních aut v pravém pruhu se táhne už od 67. kilometru. Osobním v levém pruhu pojedete rychleji. Na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna po pojíždí před omezením na kilometru 72 a ta je do 10 minut. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je po nehodě u Hazlova neprůjezdná. Objížďky jsou tam úzké pouze pro osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů na jižní Moravě až 23. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
22: Představuje americko-iránské memorandum o porozumění zásadní krok k mírové dohodě Washingtonu a Teheránu. Jaké okolnosti provázely tragickou kolizi plachetnice s českou posádkou u chorvatského Splitu a jak vzácné jsou varhany, kterým dnes ve svatovické katedrále požehná pražský arcibiskup? Ceny ropy dnes klesly na nejnižší úroveň od letošního března v reakci na sdělení Washingtonu a Teheránu, že se podařilo dospět k rámcové dohodě o ukončení válečného střetu. Po jednáních, která zprostředkoval Pákistán, na základě takzvaného memoranda o porozumění, které mají zástupcovou zemí podepsat v pátek ve Švýcarsku. Spojené státy by měl zastupovat viceprezident J.D. Vance. Vyloučen není ani přílet Donalda Trumpa. Memorandum o mírové dohodě počítá s okamžitým ukončením bojů a s postupným zprovozněním plavby v Hormuzském průlivu. Během dalšího 60-denního příměří se mají vyjasnit podrobnější podmínky mírového urovnání konfliktu, především pokud jde o vymezení hranic pro iránský jaderný program. Naším hostem je politolog a bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Dobrý den.
23: Pěkné poledne.
22: Text memoranda ani jedna ze stran nezveřejnila. Máme alespoň přibližnou představu, jaké body by mohlo obsahovat?
23: Přibližnou představu máme, ale detailně ty body asi budou právě ještě vyjednávány v rámci těch následujících 60 dní, kdy se vlastně bude všechno precizovat. To znamená, že na jednu stranu má dojít otevření Hormuzské úžiny, což je samozřejmě něco, co zajímá celý svět, přičemž zatím ty informace jsou takové, že otevření by mělo být v podstatě náhlé, nikoli třeba skokové nebo postupné, tak jako třeba u jiných věcí, jako je iránský jaderný program, kde lze spíše očekávat postupné vymezování si a postupné také třeba postupnou degradaci toho iránského jaderného programu v závislosti na tom, jak na druhé straně, a to bude zase to plnění ze strany Spojených států, dojde k jednak rozmražování toho zmraženého iránského majetku v zahraničí a jednak postupnému uvolňování ekonomických sankcí, což je vlastně něco, co iránský stát a iránský režim eminentně chtějí a potřebují. Tohle bude asi něco, co se bude odehrávat v následujících týdnech, dost možná také jednotkách měsící, ale záleží samozřejmě na tom, jestli dojde opravdu k naplňování toho všeho, anebo ta dohoda, která zatím je v tuhletu chvíli pouze přislíbená a ústní, nebude jednou nebo druhou, anebo případně třetí stranou porušována.
22: Jak Washington, tak Teherán označují dokument za své vítězství. Náměstek iránského ministra zahraničí prohlásil, že jednání o mírové dohodě začnou, až se potvrdí, že Američané plní podmínky memoranda. Jak se v tomhle vyznat?
23: Ono je důležité samozřejmě to vnímat z toho kontextu, jak jsou vymezené ty jednotlivé vyjednávací pozice obou aktérů. Pro Irán je naprosto klíčové, aby získal nějaké garance o tom, že na něj Spojené státy a také stát Izrael, což je vlastně třetí mocenský vrchol toho trojúhelníku v té oblasti, přičemž ale Izrael není signatářem té dohody, tak nezaútočí. A samozřejmě také pro Irán je naprosto klíčové, aby se to mírové uspořádání týkalo celého Blízkého a Středního východu. To znamená, znamená nikoli v americko-iránských vztahů, ale právě třeba také oblasti Libanonu, kde operují izraelské ozbrojené síly. A Izrael je tak nutně Iránem i Spojenými státy vtažen tady do tohohle toho mírového vyjednávání a to bude také kámen veškerého toho úskalí, jestli se nakonec podaří tu dohodu naplňovat nebo nikoliv. Co se týče toho amerického vyhlášení vítězství, tam je to potřeba, přece jenom Donald Trump nemůže z té války odejít jako ten poražený, navíc slavil kulaté narozeniny a navíc se blíží volby do kongresu na podzim, to znamená, on opravdu potřebuje vyhlásit vítězství. A vlastně úkolem iránské diplomacie bylo najít něco, co Američanům jako to vítězství poskytnou a zároveň dojde k obhajobě jejich vlastních iránských strategických národních zájmů.
2: Iránské vedení dlouhodobě popírá, že by usilovalo o jaderný arzenál. Je reálné, že po letech až desetiletích pokusů uzavřít tuto otázku se tentokrát podaří dospět k definitivnímu závěru, k skutečně zásadní dohodě?
23: Já si dovedu představit, že ano, už i z toho důvodu, že ona už tady vlastně na 100 let tato dohoda byla. Od roku 2015, kdy začala platit ta takzvaná iránská jaderná dohoda, která ale navzdory funkčnosti toho celého elementu byla jednostranně vypovězena Spojenými státy v momentě, kdy Donald Trump byl zvolen jako poprvé zvolen americkým prezidentem. V momentě, kdy ta dohoda bude nést podpis Donalda Trumpa, dovedu si představit, že její šance na nějaké přežití mohou být samozřejmě o něco delší.
2: Podle Američanů dohodu o memorandu ještě v neděli ohrozily další izraelské nálety na libanonský Bejrut a dnes izraelský minister národní bezpečnosti na síti X napsal, že jeho země není vázána dohodou mezi USA a Íránem. Mohl by za ti další postup vlády premiéra Netanyahu a případně další útoky proti íránskému, tedy pro íránskou hnutí Hizbalah?
23: Tohle bude naprosto stěžejní záležitost. Já si dovedu představit, že ty podmínky pro to, aby americko-íránská dohoda byla naplněna oběma těmito aktéry, jsou velice, velice dobré v tuhletu chvíli a vlastně té dohodě nic úplně nebrání. Obě strany to chtějí. Kdo ale tady tuhletu dohodu soustavně nechce, posledních 30 let v podstatě, je stát Izrael, který, jak tady právě padlo, se necítí vázan touto dohodou, přece jenom není signatářskou stranou, ale zároveň Iránci dlouhodobě právě kladou důraz na to, že mírové uspořádání se má týkat celého regionu Blízkého středního východu a tím pádem i toho libanonského bojiště. Bude tedy hodně záležet na tom, jak Donald Trump bude nebo nebude vyvíjet tlak na svého izraelského partnera v tom smyslu, že jestli si vynutí dodržování té dohody ze strany Izraele, anebo naopak Izrael bude tím elementem, který navzdory Donaldu Trumpovi bude celou tuto dohodu torpédovat.
2: Zatímco někteří námořní dopravci doufají v rychlý návrat k běžnému provozu v Hormuzském průlivu, zástupci námořního odvětví upozorňují, že bezpečnostní rizika, zejména kvůli minám, v oblasti přetrvávají, takže asi to nebude tak hladké, jak by se mohlo zdát.
23: Ono to nebude tak rychle, zároveň s tím, o čem vlastně se tady bavíme my spolu teďkon, tady tohleto pečlivě zvažují jak lodní dopravci, tak samozřejmě také pojišťovny, které tuto lodní dopravu pojišťují. To znamená, než tady budou opravdu nějaké jasné garance na stole, že ta lodní přeprava nebude jednou, druhou nebo jakoukoliv jinou stranou napadána, tak ten pohyb se asi úplně neodšpuntuje tak rychle. Tohle bude mít opravdu spíše nějaký setrvačný dozvuk v následujících několika týdnech, teprve poté asi můžeme očekávat plné zprůvodnění nebo zprůchodnění v Hormuzské úžiny.
2: Bezpečnostní analytik Josef Kraus z Masarykovy univerzity. Děkuju, nashledanou.
23: Já díky za pozvání, pěkný den všem.
2: V neděli se u chorvatského Splitu po srážce s katamaránem potopila plachetnice s českou posádkou. Zemřeli 4 lidé, jeden ze členů posádky zůstává hospitalizován, 3 další byli po ošetření z nemocnice propuštěni. Neštěstí se odehrálo kolem 11:30 v průlivu mezi ostrovem Brač a Šolta. Na možnost tragédie v průlivu Splitska vrata upozorňovali odborníci kvůli tamnímu hustému provozu už roky, řekl chorvatské veřejnoprávní stanici HRT námořní expert Jurica Gašpar. U telefonu je kapitán oceánské plavby a jachetní instruktor Igor Piňos. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Okolnosti nehody se vyšetřují. Máte ale předběžnou teorii, jak mohlo ke srážce malé plachetnice s velkým katamaránem asi dojít?
4: No, pokud se dá soudit nějak z těch videí, co unikly, protože nemáme přesně kdo půl odkud, ale obě to byly lodě se strojním pohonem a tam v případě toho křižování platí pravidlo pravé ruky. zdánlivě se zdá, že pravděpodobně přednost měl mít ten katamaran, to je takový zavádějící, ono jsou to dva trupy, ale je to vlastně trajekt, taková rychloloď, která je nesrovnatelně větší, ale přesto měl přednost i podle těchto klasických pravidel, pravděpodobně. Nikdo to zatím přesně nedefinoval. Ovšem, tam platí jedno pravidlo podle toho Kolregu, to jsou mezinárodní pravidla o zabrání srážkám na moři, pravidlo 17, kde se jasně píše, že pokud jedna loď, která má dát přednost v jízdě, zjevně tak nehodlá učinit, tak je třeba udělat manévr poslední záchrany a i ta loď, která právo jízdy má, tak má povinnost udělat všechno, aby té srážce zabránila. Což se v tomhle případě zcela zjevně nestalo.
22: Menší plavidla prý často nedodržují bezpečnostní pravidla a pohybují se bezprostředně před velkými loděmi. Může to být způsobeno třeba malou zkušeností rekreačních jachtařů?
4: Určitě ano. Myslím si, že některé ty naše posádky v těchto těch, když se 8 chlapů jednou za rok dostane z domova, tak samozřejmě se tam taky hojně požívá alkohol, nebo je dobrá nálada. A samozřejmě ta malá loď, kdyby měla přednost v jízdě, tak ta se otočí téměř na pětníku. Takže někdo tam určitě nedával pozor.
22: V úvodu citovaný Jurica Gašpar, šéfredaktor chorvatského portálu Morsky, upozornil, že o problémech bezpečnosti plavby v této oblasti se hovoří už řadu let, ale úřady nepřijaly patřičná opatření. Jak by se dala vysoká koncentrace plavidel regulovat?
4: No, existují možnost udělat takzvanou zónu řízené plavby nebo separační zónu, kde prostě je to taková namalovaná dálnice. Virtuální dálnice na moři. Jedním směrem jedou jedné lodě, druhým směrem druhé lodě a malá plavidla, mezi které patří jachty, se tomu mají úplně vyhybat, těmto koridorům.
22: Ano.
4: Ale já si nemyslím, že v tomhle případě to byla příčina nehody, protože když se podíváte na ty fotografie, široko, daleko, nikde nic.
22: Dobře, ale i přesto se chci zeptat, jak čekáte, že chorvatské úřady teď zareagují. Jaká by mohly na základě té prý bezprecedentní tragédie přijmout opatření?
4: No, já si myslím, jak tak mám zkušenost s chorvatskými úřady, takže určitě zvýší dozor nad těmi jachtami, budou víc kontrolovat ten alkohol, který už tam dřív kontrolovali. Otázka je, co všechno se najde v krvi těch zemřelých, nebo jak na tom byl v tomhle případě kapitán, já nevím, jestli mezi zemřelými nebo ne. No a správně by měli řádným způsobem prověřit taky toho kapitána toho trajektu, jak se říká katamaranu. Protože on měl udělat ten manévr poslední záchrany, i když má stíženou manévrovací schopnost proti té jachtě. Ale že by tam utvořili separační zónu, nemyslím si, to by bylo příliš složité a muselo by se to zanášet doma a nečekal bych tuhle tu reakci.
22: Jsou podle vašich zkušeností na Jadranu další podobně nebezpečná místa, myslím, co se koncentrace plavby týče?
4: No, já myslím, že takových míst je tam poměrně hodně. Ale vždycky se to dá nějak zvládnout. To jsou i v jiných místech ve Středomoří takhle koncentrovaná místa, kde je tolik lodí. A vždycky je třeba postupovat podle těch pravidel a příslušně opatrně. Angličané tomu říkají good seamanship, dobrá námořní praxe. Dávat si pozor a dívat se kolem sebe.
22: Mimo jiné jste i zkušební komisař. Měli by se případně zpřísnit kapitánské zkoušky u nás?
4: Jsem si jist, že jsou tady subjekty, které k tomu přistupují poměrně velmi benevolentně. To by se určitě mělo dohlédnout, aby tou zkouškou neprošel opravdu každý, kdo si to zaplatí.
22: A tušíte, kolik je v Česku aktivních držitelů mezinárodní licence?
4: Z paměti vám to neřeknu, ale myslím, že kolem 10 000 to bude možná i víc.
22: Kapitán oceánské plavby a jachetní instruktor. Moře plavby, jachetní instruktor Igor Piňos. Děkuju, naschledanou.
4: Já také, naschledanou.
22: Nejprve zazní lužanská mše Antonína Dvořáka, potom symbolicky na svátek svatého Víta, požehná novým varhanám ve svatovícké katedrále pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Posvěcením a koncertem se symbolicky po téměř 700 letech završí budování katedrály, jejíž základní kámen byl položen 21. listopadu 1344 za přítomnosti krále Jana Lucemburského a taky jeho syna, pozdějšího českého krále a římského císaře Karla IV. Hostem polední publicistiky je Jakub Skřejpek, místopředseda správní rady nadačního fondu svatovícké varhany. Dobrý den.
5: Dobrý den.
22: Podle předního českého varhaníka profesora pražského HMU Jaroslava Tůmy patří mezi nejvelkolepější katedrální varhany na světě. Čím je nástroj z dílny španělského varhanáře Gerharda Grenzinga mimořádný?
5: To je strašně záludná otázka a dostáváme ji často. Tak jsme se na ní připravili odpověď, že jsou ty varhany nejlepší do katedrály svatého Víta, v tom jsou vlastně naprosto unikátní.
22: A dobře, ale zkuste to vysvětlit. Je to díky tomu prostoru?
5: Vysvětlím, to byla totiž ta největší výzva do katedrály postavit ne největší nástroj, ne žádný, ale prostě takový, který ten chrám zaplní krásnou hudbou a teď zrovna v katedrále sem probíhají poslední zkoušky a takový malý zázrak je, že ať stojíte v katedrále opravdu kdekoliv, tak ty varhany slyšíte úplně úžasně a vlastně ta intenzita toho zvuku je všude skoro stejně dobrá.
22: Úsilí o varhany trvalo 14 let. Jak se vám podařilo v Národní sbírce naschromáždit 135 milionů korun?
5: Šlo to vlastně docela dobře, protože mám takovou víru, že když máte dobrý účel, na který potřebujete ty peníze schromáždit, tak to jde vlastně samo. Zní to trošku tak alibisticky samozřejmě, byla to 14-letá poměrně intenzivní, ale krásná práce. Ať už se nám podařilo oslovit opravdu dárce, kteří dali třeba 2000 korun, nebo větší dárce, kteří dávali miliony korun. Tak protože jsme ty příběhy sdíleli spolu s nimi, tak víme, že každý prostě dal tolik, kolik mohl a dohromady to dalo tu částku, kterou vy jste říkal.
22: No a dneškem tady vaše práce končí, nebo jak finančně náročný bude provoz těchto varhan a jejich údržba?
5: To se uvidí. To se uvidí, protože dneškem je požehráme, každé varhany je potřeba samozřejmě servisovat, ladit a žádají si velkou péči v průběhu celého roku a tenhle ten náročný úkol bude svěřen metropolitní kapitule u svatého Víta, která se o to bude starat. Takže uvidíme.
22: Následovat bude jako poděkování osmidenní slavnost svatovícký varhaní oktáv. Jak je o šestici následných koncertů v katedrále svatých Víta Václava Vojtěcha zájem?
5: Obrovský. Což nás samozřejmě na jednu stranu nesmírně těší a na druhou stranu nás to svazuje, abychom nesklamali. A troufám si říct, že se nám snad podařilo uspokojit zájem všech těch, kteří na varhany přispěli a kteří si alespoň jeden z těch večerů chtěli přijít poslechnout a ty varhany slyšet i vidět na vlastní oči a uši.
22: Jaký bude tady program a kdo v něm vystoupí?
5: No, to byla taková výzva na začátku, protože jsme chtěli ty varhany ukázat co nejširší paletě, tak jak budou od ty další, doufáme, staletí sloužit českému národu. To znamená, že programu je třeba velký koncert se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, kdy zazní Cenzánsová varhaní symfonie, to je obrovské dílo s varhanami, varhaní symfonie, ale taky přijde Karol Mosakovský, jeden z nejlepších varhaníků na světě, který bude mít solový recitál. Nebo třeba dneska při tom slavnostním požehrání bude hrát Česká filharmonie s velkým sborem složeným z mnoha různých sborů z naší arcidiecéze a dokonce přijede i sbor ze Sagrada Familia a celé to skončí neděli 22. června přenosem z katedrály svatého Víta.
22: Když jste se zmínil o tom, že doufáte, že varhany budou sloužit po staletí, první zmínky o svatovických varhanách pocházejí z poloviny 13. století, potom další nástroj, na který přispěl král Vladislav Jagellonský, schořel při požáru v roce 1541. Podobný osud měly Ferdinandovy varhany v roce 1577. Barokní nástroj od tachovského varhanáře Antonína Gartnera byl při renovaci ve 20. letech minulého století po rozebrání pro změnu rozkraden. Náhradu dokončil kutnorský varhanář Josef Melcer v roce 1930. Teď se dostávám k otázce, proč tyto varhany chrámovému prostoru nestačily?
5: To je velmi odborná otázka, zkusím na ní ale odpovědět velmi laickým způsobem.
6: prostě když je katedrála svatého Víta zaplněná lidmi při velkých liturgiích nebo jiných velkých slavnostech, tak prostě ty varhany nedokážou zaplnit celý prostor chrámu.
22: A jak se vám podařilo najít vlastně toho autora Gerharda Grenzinga, jakým způsobem vyhrál, předpokládám, nějaké výběrové řízení?
6: Ano, vyhrál výběrové řízení, kdy jsme cíleně oslovili vybrané varhanáře dopředu podle toho, jaké varhany stavili, jaké se nám líbí. A jsme šťastní, že to byl Gerhard Grenzing, protože když tu soutěž vyhrál, tak řekl, dobře, tak jsme vyhráli a v úvozovkách začínáme znova. Přijel do České republiky a objel několik kostelů, aby si naposlouchal takový ten český zvuk a říká, ukažte mi nebo zahrajte mi, ukažte mi ty varhany, které zní vám vašim uším dobře, abych postavil do katedrály varhany, které budou znít dobře i vám. Tak to bylo vlastně takové klíčové na začátku a pak se rozběhl ten proces, kdy přijel i do Svatovické katedrály, tady tu akustiku na vlastní uši zkoušel a díky tomu ten nástroj doznal poměrně zásadních změn, jak co do počtu píšťal, tak rejstříků, velikosti a tak dále. Takže se ukazuje, že my měli šťastnou ruku s mistrem Grenzingem.
22: Veřejnost měla možnost posoudit zvuk nových varhan jako hudebního doprovodu při pohřbu kardinála Dominika Duky v polovině loňského listopadu. Proč se tak dlouho čekalo na kolaudaci? Jak dlouho trvalo jejich ladění?
6: No tak to, co jsme slyšeli při pohřbu pana kardinála, byl takový malý zlomek toho, co bylo připraveno a mohlo hrát. A od té doby bylo potřeba ty varhany naintonovat, což je prostě dost zdlouhavý proces. Zkusím ho rychle přiblížit, když si vezmete, že ty varhany mají zhruba 6000 píšťal, každou tu píšťalu 20 minut ladíte a pronásledujete toho počtem pracovníků, kteří to mohou pracovat, tak to prostě nějakou dobu zabere. Ano. To byla jedna věc a potom jsme je doladili v únoru, dneska je červena, bylo potřeba je zase přivádět, protože katedrála se proměňuje.
22: Jakub Střejpek, místopředseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany. Děkuju, naschledanou.
6: Naslyšenou.
7: Radiožurnál Půl jedné. Teď zprávy a Jana Gulda.
3: Zatím není jisté, jestli slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Při příchodu na jednání vlády to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj bude záležet na tom, jestli ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí. Britská vláda zakáže dětem mladším 16 let přístup k sociálním sítím, oznámil to britský premiér Keir Starmer. Plánuje taky omezení platform přenášejících živá videa. Zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Británie plánuje zavést podobný model jako Austrálie. Zákaz bude zahrnovat platformy jako YouTube, Facebook nebo síť X. Nebude se vztahovat na komunikační služby jako WhatsApp nebo Signal. Řada členských států Evropské unie navrhla uvalení sankcí na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Pro rozhodnutí ale není v unii potřebná jednomyslná podpora. Před dnešním jednáním ministrů zahraničí zemí unie to v Lucemburku uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. Uvalení sankcí je připraveno blokovat Česko, proti je taky Maďarsko, Bulharsko nebo Rakousko. A zoologická zahrada v Liberci má mláďata ohrožených dravých ptáků, orla nejmenšího a dvou druhů evropských supů, hnědého a mrchožravého. U orla nejmenšího je liberecká zoo jedinou na světě, které se ho daří pravidelně rozmnožovat. A některá z letošních mláďat supů obohatí populaci ve volné přírodě, budou zřejmě vypuštěna v horách na Balkáně. Sport. Španělský obránce Marc Cucurella odchází z Chelsea do Realu Madrid, kde podepsal 6letou smlouvu. Přestup oznámili kluby ve stejný den, kdy Cucurellu a španělský národní tým čeká úvodní zápas na mistrovství světa. Mistři Evropy nastoupí v 18 hodin v Atlantě proti Kapverdám.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 u Zruče nad Sázavou a taky u Fulneku. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždějí kolony kamionů mezi sjezdy na Koberovice a Zruč nad Sázavou. Provozu už nic nepřekáží. Kamiony brzdí poprvé v pravém jízdním pruhu na 70. kilometru. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podle našeho zpravodaje je to nesouvislá roztrhaná kolona.
9: V jednu chvíli se zdá, že kolona kamionů se rozjede, ale to je tak na 2-2,5 kilometru a pak stojí znova. Jo, takže pozor na to.
21: Na Prahu silný provoz, další zpomalení kolony, pak čekejte ještě před omezením u Šmejkalky na 26. kilometru. Na D1 kolona i směrem z Prahy do Brna po pojíždí před zúžením na 72. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Na dálnici D1 dejte pozory ve směru z Ostravy na Brno. U sjezdu na Fulnek na kilometru 331 stojí kamion. Průjezdný je tam pouze levý pruh a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 64 z Františkových Lázní do Aše je za Hazlovem neprůjezdná. Do stromu tam narazila cisterna. Objížďka přes Polnou je pouze pro osobní auta a dodávky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
12: Dobré pondělní odpoledne, jsou 4 minuty po půl jedné. Kanoista Martin Fuchsa o víkendu exceloval na evropském šampionátu v portugalském Montemoru. Vyhrál tam závod na 500 i 1000 metrů a v kariéře už má 15 zlatých evropských medailí. O jeho neuvěřitelné výkonnosti budeme mluvit v odpolední soutěži radiožurnálu za chvíli. Poslouchejte pozorně.
10: Radiožurnál.
13: Každý den s vámi.

0: Kanoista Martin Fuchsa získal o víkendu na mistrovství Evropy v Portugalsku zlatou medaili v závodě na 500 i 1000 metrů a celkový počet evropských triumfů zarovnal na 15. Po čtvrté na kontinentálním šampionátu navíc dokázal získat zlatý double.
1: Tím větší dřina za tím stojí, tím lehčí to vypadá. Myslím si, že přesně takovýhle přístroj se hodí ke mně. Několikrát mi vždycky ten kilák jako útek, že jsem byl těsně druhý, mohlo to být víckrát, ale já jsem rád, kdyby to bylo, já nevím, jednou, dvakrát, někomu se tohle nepoštěstí, slyšet tu písničku za celou kariéru a já ji už jenom na Evropě můžu slyšet po 15. To je neuvěřitelný, jsem strašně moc za to vděčný a jsem moc rád, že ta práce, kterou dělám, že se pak vyplácí a můžu ukazovat na závodech, že jsem nejrychlejší na světě, teďka teda v Evropě.
2: Vyprávěl Martin Fuchsa po zlatu na 500 metrů na mistrovství Evropy v Portugalsku. Montemoru. Na této trati jel na vrcholné evropské akci v kariéře 12krát a jen jednou prohrál. Následně v Portugalsku opět nastoupil i do závodu na double canoe s bratrem Petrem. Tam ale stále na cený kov čeká.
1: Nikdo nejel single 500, byl jsem jediný já v tom startovním pole, všichni jsou vlastně takový specialisti, tak je to těžkým konkurovat. My se prostě statečně snažíme. To bych chtěl, aby jako ty lidi věděli, že to není jako samozřejmost a to neznamená, že já když si kliknu do jakýkoliv lodě, že vyhraju.
2: Slova svého staršího sourozence potvrzuje i jeho mladší bratr Petr. Společně dojeli v Montemoru 6.
3: Tohle se už nikdy v životě nemusí opakovat. Je to prostě naprosto fenomenální výsledky, které třeba už nikdy mít nebudeme, ale lidi by si to měli vážit. Teď každý si myslí, že to je jako samozřejmost, ale samozřejmost vůbec není. Bracha tady vyhraje dvakrát, což lidi by si to měli uvědomit, že to vůbec takhle jednoduchý není a Martin předvádí něco, co nikdo nepředváděl a nebude asi jen tak předvádět.
4: Martin, to je neskutečný fenomén, je až neuvěřitelný, jak konzistentně si drží tu špičkovou výkonnost. Věřím, že s motivací ještě dlouho vydrží. Je mi čest, že takhle dlouho se můžu jako šéf trenér účastnit všech soutěží, kde on pro Českou republiku získává tak úžasná umístění.
2: Doplnil Petra Fuchsu reprezentační šéf trenér Pavel Hotmar, který zmiňuje i stinnou stránku úspěchu české kanoistické hvězdy. Na velkých akcích je totiž vždy v závodech jen jedno místo. A i kdyby Martina Fuchsu chtěl mladší vyzevatel napodobit, na šampionát se přes něj probojuje jen těžko.
4: Je to hodně tvrdé, myslím si, že v tomto žádné změně nedojde. Bohužel teda v minulosti už Martin Fuchsa nebo dříve Martin Doktor pár nadějných závodníků odradili svou dlouholetou výkonností. Nicméně nadějné borce máme. Teď ku příkladu Adam Rudolf, medailista vícenásobný z 23 soutěží, má v podstatě šanci se i kvalifikovat na olympiádu, tak bychom mohli poslat na hry do LA 3 kanoisty.
2: Přidává trenér kanoistů Pavel Hotmar vyhlídky na olympiádu, která se koná za 2 roky ve Spojených státech.

0: Soutěžící Jan nám volá asi od rozhlasu velmi malou vzdálenost. Volá z Prahy 2, takže je blízko rozhlasu, to je moje pointa. Honzo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nevíte, co jsem chtěl říct?
1: Neslyšel jsem.
0: Naštěstí, buďte rád. Honzo, za 3 správné odpovědi. Dnes běžecké hodinky Garmin Forerunner 70, lehké, jednoduše ovladatelné, chytré GPS hodinky se všemi důležitými funkcemi pro začínající sportovce, ukazují tempo, vzdálenost, tepovou frekvenci, ale i pokročilé metriky tréninku a regenerace. Hlavní cena, sportujete nebo věčně začínáte?
1: Sportu, vždycky jsem si přál jezdit kajak, protože to je vždycky jistota medaile.
0: Skvělé, o to větší mám radost a o to větší máte dnes šanci. Za 2 správné odpovědi ještě doplním ty ceny. Je to dárek taky sportovní, set cen, které souvisejí s olympijským dnem, respektive olympijským během, takový balíček plný energie, nejen triko od Alpine Pro, ale třeba i voucher od Multisportu na 10 dní, chutná křupavá svačinka Finn Crisp Snack, anebo přírodní tyčinka Bambus Raw Energy. Ten olympijský běh, jubilejní 40. se koná tento týden ve středu 17. června na různých místech republiky. No a v přímém přenosu Radiožurnálu od 6 večer, taky u nás ve vysílání. No a za 1 správnou odpověď, už je to cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tak pojďme mířit k hodinkám. Nejvíš, mám pro vás 3 soutěžní otázky. Pokud jste dobře poslouchal a jste fanda, jak se zdá, že jste, máte velkou šanci. Tak držím pěsti. Jste připraven? Můžeme začít?
1: Ano, ano.
0: Takže

0: Honzo, Martin Fuchsa získal na mistrovství Evropy o víkendu 2 zlata. A já se ptám, kolik už má celkem triumfů z mistrovství Evropy?
1: No, tak 15.
0: Tak, přesně 15. Je to tak. První bod máte v kapse, otázka druhá. Martin Fuchsa závodí taky na double canoe se svým mladším bratrem. Jak se bratr jmenuje?
1: Petr.
0: Petr. Ano, na mistrovství Evropy skončili 6. No a do třetice, a to už bude jednoduchá odpověď, která země hostila o víkendu mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice?
1: Portugalsko. Portugalsko.
0: Portugalsko. Do tečky, ano, konkrétně městečko Montemor. 3 správné odpovědi a hodinky máte už skoro na cestě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou. Jan z Prahy 2 dnes soutěžil v odpoledním radiožurnálu. Další šance vy ostatní máte třeba zítra opět po 12:30. Tak hodně štěstí.

0: Rockset jsme vám hráli 9 minut před 13 hodinou v pondělním odpoledním radiožurnálu. Začalo to v lednu fackou žákovi. Teď chování ředitelky základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku označila za nevhodné a neadekvátní Česká školní inspekce. Proto někteří rodiče žáků, kteří proti ředitelce od začátku roku protestují, žádají po obci její odvolání. Kroky vedení školy šetří taky inspektorát práce. Protestní plakáty vylepené v obci zase policie.
1: Dívka musí před celou třídou prohlásit, že má menstruaci, aby byla puštěná na WC. Děti jsou za trest stavěny do kouta. Paní ředitelka se veřejně přiznala, že nechává děti dělat za trest kliky a dřepy. A takových případů je prostě spousta.
2: Matka žákyně 8. třídy Jindra Jirátová popisuje, jak to ve škole chodí. Špatné klima ve škole konstatují i závěry z jarního šetření České školní inspekce.
3: Zpráva zároveň uvádí, že tyto skutečnosti se v průběhu sledované výuky projevily na kvalitě poskytovaného vzdělávání.
2: Říká mluvčí inspekce Anna Brzy Bohatá. Ředitelka školy Dagmar Tobolová radiožurnálu písemně odpověděla, že doporučení promítne do fungování školy. Na jednání zastupitelstva požadovalo několik desítek rodičů žáků po starostově nápravu.
4: Hoši, za vás to tady nefunguje, ta škola.
2: Rada obce v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem situaci s ředitelkou probrala, ale sankce jí neuložila. Starosta Břežek přitom ví, že víc než 10 zaměstnanců školy už podalo nebo brzy podá výpověď.
5: Samozřejmě jakási obava tady je, ale zároveň věřím, že to bude dobrý ze školy.
6: Abyste říkal, že za obec, že stojíte na straně paní ředitelky, to platí dál?
5: Já bych si ještě vyhradil s dovolením v klidu přečíst tu inspekční zprávu a pak budeme dělat nějaké závěry.
2: Školní inspekce dala ředitelce čas do 20. června. Pak obec svolá kvůli škole mimořádné zastupitelstvo. Někteří rodiče žádají odvolání ředitelky a pokud neuspějí u obce, obrátí se na ústředí inspekce. Z Bašky Marta Pilařová, radiožurnál.

0: vás. 20 minut
1: radiožurnálu. Před pražským hlavním nádražím bude zítra odhalen pomník lhostejnosti připomínající osudy lidí bez domova. Jak se o bezdomovce starají úřady a kolik pozornosti jim věnují politici? Vladimír Kroc se zeptá ředitelky Platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
3: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Izraelská armáda se nehodlá stáhnout z Libanonu ani po podpisu dohody mezi USA a Íránem. Malé a střední rodinné firmy můžou ode dneška žádat o zvýhodněné investiční úvěry. Čeští fotbalisti po dni volna znovu na mistrovství světa trénovali. Silnice 64 je mezi Chebem a Aší za Hazlovem uzavřená po tragické nehodě. A počasí čekáme kupovitou místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Izrael nestáhne své vojáky z Libanonu ani po podpisu americko-íránské dohody, prohlásil to izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Podle dostupných informací přitom chystané memorandum mezi Washingtonem a Teheránem obsahuje právě i zastavení bojů na libanonské frontě. Izrael ale není součástí jednání a necítí se vázaný podmínkami americko-íránských dohod.
3: Libanonské úřady varují obyvatele jihu země před spěšnými návraty do jejich domovů. Izraelská invaze a bombardování si vyžádali 3700 obětí. Podle izraelské armády jsou mezi mrtvými převážně příslušníci Hizbaláhu, zemřela ale i řada civilistů. Teherán a Washington se dohodli na podpisu memoranda o porozumění příští pátek v Ženevě. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že s podpisem dokumentu skončí veškeré boje a do měsíce se Hormuzský průliv otevře pro všechny lodě. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Rodinné firmy můžou získat zvýhodněný úvěr na investice ve výši až 120 milionů korun. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze. Podpora se týká rodinných firm do 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem. A to třeba na modernizaci provozu nebo budov. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
4: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
1: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc zpožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. V Opavě začíná 61. ročník hudební soutěže Beethovenův Hradec. Letos je věnovaný viole. Vystoupí na něm 630 mladých hudebníků z Evropy, Asie i Ameriky. Výkony bude hodnotit mezinárodní porota. Zahajovací koncert je dnes v 18 hodin, říká jedna z organizátorek Stanislava Lohinová.
5: První dvě kola soutěže proběhnou v sále minorického kláštera v Opavě. Finálové kolo se uskuteční v pátek 19. června od 17.30 v ostravském kině Vesmír. Finalisté zde vystoupí za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Maroše Potokára.
6: Sport. Čeští fotbalisté se po dni volna vrátili na mistrovství světa k tréninku a přípravě na Jihoafrickou republiku. Na stadionu v texaském Mansfieldu bylo všech 26 reprezentantů, včetně obránce Jaroslava Zeleného.
7: Trošku jsme do toho víc šlápli, takže ten trénink byl docela vydatný pro všechny. Když jsme tam jeli, tak já osobně jsem byl velmi nadšený, protože lilo jak z konve po cestě asi dvakrát, takže jsem si říkal, že konečně bude super počasí na fotbal. Ale když jsme přišli na hřiště, tak klasicky ty mraky najednou zase zmizely a začalo svítit sluníčko.
6: Zápas Česka s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek v 18 hodin v našem přímém přenosu. A dnes vstoupí do mistrovství světa dalších 8 týmů. Španěli čeká od 18 hodin duel s Kapverdami. Belgie bude hrát o 3 hodiny později proti Egyptu. O půlnoci se proti sobě postaví Saúdská Arábie a Uruguay a zítra od 3 hodin ráno se utkají Írán s Novým Zélandem.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 za Klimkovicemi a před Brnem. Na dálnici D1 z Ostravy na Přerov čekejte dvě kolony vždy asi na 5 minut. Nejdřív za Klimkovickým tunelem z kilometru 339 do omezení na 338. A potom za sjezdem na Studenku z kilometru 331 na 329, kde překáží kamion v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova pondělní kolony, hlavně kamionů, před omezením u D2 teď se dojíždí za Rousínovem kolem kilometru 212 a tam kolem sjezdu na Holubice brzdí i osobní auta, v levém pruhu pomalu jedou Krohlence kolem 10-15 minut. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív za Koberovicemi čekejte kratší zbytek kolony kamionů v pravém pruhu kolem 70. kilometru, rozjíždí se to, po dřívější nehodě na 48. už nic nepřekáží a tak se kolona posunula před omezení na 24. na Šmejkalce, dojíždí se za Chocerady na 27. zdržení kolem 10 minut, i tam se to krátí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice se tvoří kolona ze 70. do omezení na 72. kilometru, zdržení 5 až 10 minut. A silnice 64 Cheb až je za Hazlovem od rána uzavřená po tragické nehodě cisterny, objíždí se přes Polnou, jsou to úzké silnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami, k večeru se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jižní Moravě až 23. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
9: Hezké odpoledne vám přeji. Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů. Třeba při běžném převodu majetku, navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu, a díky němu se má údajně lépe odhalit praní špinavých peněz. Podle advokátů je ale zákon napsaný špatně a v čem konkrétně, to se dozvíte v odpoledním radiožurnálu.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu. Připravilo ho ministerstvo financí. Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu. A klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednil v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
5: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
1: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: tebe.
1: Historická návštěva, nové dohody i ambice posunout vzájemné vztahy na vyšší úroveň. Indický premiér Narendra Modi dnes jednal v Bratislavě s Robertem Ficem. Co konkrétně si slíbili obě země, také to uslyšíte už za chvíli ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Indický premiér Narendra Modi dnes poprvé v historii navštívil Slovensko. Předseda vlády nejlidnatější země světa v Bratislavě jednal s premiérem Robertem Ficem o obchodu, investicích, obraně i nových technologiích. Ta návštěva přichází v době, kdy se Evropská unie snaží posilovat vztahy s Indií jako rychle rostoucí ekonomickou mocností a jistou alternativou k Číně. Setkání dnes v Bratislavě sledovala i naše tamní zpravodajka Bára Vránová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké jsou výsledky dnešního jednání premiérů Fica a Modiho?
1: Především několik dohod, memorand o spolupráci týkají se například obranného průmyslu, nových technologií, jaderné energetiky nebo pracovní migrace. Výsledkem ale nejsou jen konkrétní dokumenty, jak řekl premiér Fico.
2: Fakt je ten, že samotná účast předsedu vlády největší krajiny na světě a velké delegácie na Slovensku posouvá našu spolupráci na vyšší úroveň.
1: A podle indického premiéra by se nové partnerství mělo promítnout hlavně do ekonomiky. Modi mluvil o větší spolupráci v průmyslu, technologiích nebo obchodu mezi Evropskou unií a Indií.
3: Naše možnosti jsou obrovské a naše ambice ještě větší. Velký prostor pro spolupráci vidíme v automobilovém průmyslu, polovodičích, železnicích, moderní výrobě nebo zelených technologiích.
1: Modi také pozval premiéra Fica na návštěvu Indie, což slovenský předseda vlády vnímá jako možnost dalšího prohloubení vztahů.
0: Slovensko mluví o Indii jako o důležitém partnerovi. V čem konkrétně jsou si obě země dnes možná nejblíž?
1: Už jsme zmínili především tedy v ekonomice a nových technologiích jako umělá inteligence. Indie patří mezi nejrychlejší rostoucí velké ekonomiky světa a Slovensko se snaží přilákat indické investice i rozšířit vzájemný obchod. Ten mimochodem loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. A významnou roli v těch vztazích už dnes podle premiéra Fica hraje také početná indická menšina na Slovensku.
2: Na Slovensku, protože nám chýbá obrovský počet zaměstnanců, pracují aj zaměstnanci z Indie. Vítám preto dohodu mezi příslušnými rezortami, pokud jde o zabezpečení sociálno-právnej a pracovné ochrany těchto zaměstnanců.
1: Ovšem i Slovensko se snaží Indii nabídnout něco svého, vlastní zkušenosti například v oblasti jaderné energetiky. Právě tu dnes oba premiéři označili za jednu z perspektivních oblastí budoucí spolupráce.
0: O schůzce premiérů Slovenska a Indie mluvila Bára Vránová. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Co si vládní koalice slibuje od mimořádného navýšení peněz za státní pojištěnce? Jak se projeví 24 miliard navíc na zdravotní péči? Podpoří tuto cestu opozice? Jak by se mělo dlouhodobě zefektivnit české zdravotnictví? A nesníží plánovaná centralizace zdravotní péče také její dostupnost?
0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Dnes po hlavních zprávách v 18 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: nepomín. Utíchol les, osiral háj, na cestu dnes s Bohom ti dá.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innoji, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Radiožurnál je půl druhé. Jana Gulda a aktuální zprávy.
3: Vláda jedná o návrhu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Změna zákona by od nového roku převedla financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Ministři řeší například to, kolik peněz by obě instituce měly z rozpočtu dostat. Chystanou změnu kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Obávají se, že by tím přišli o politickou nezávislost. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potápěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů splitské nemocnice. Ve francouzském městě Evian začíná třídenní summit G7. Lídři 7 největších ekonomik světa, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, budou jednat o ukončení války USA s Íránem a taky o válce Ruska proti Ukrajině. S Trumpem by se na summitu měl setkat taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A soví voliéry v Borových Ladech na Šumavě jsou ode dneška uzavřené. Informují o tom správci Národního parku Šumava na webu a sociálních sítích. V areálu teď budou pracovníci zabezpečovat voliéry proti predátorům. Instalace zábran tam potrvá do 22. června.
4: Sport.
3: 20-letý český tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 za Klimkovicemi i před Brnem, nehoda v Praze v Průmyslové. Na D1 z Ostravy na Brno za Klimkovickým tunelem opatrně dojíždějte do kolony na kilometru 339,5, sunese to potom do 10 minut do zúžení na 337. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď u exitu 216 Rousínov začíná kolona kamionů v pravém pruhu, vleče se až do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí kolem sjezdu na Slavkov na 210. a jedou pomaleji k Rohlence na 206. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se kamiony štosují v pravém pruhu za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru až k D1. V Brně teď velký pozor ve Vídeňské směrem z centra za Hřbitovem u sjezdu do Bohunické ve středním pruhu chybí výkon na kanálu. Na D1 z Brna na Prahu za exitem Chocerady kolem 28. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu, osobní auta v levém se přidávají na 26. a jedou pomalu pár minut do zúžení na Šmejkalce na 24. A v Praze v Průmyslové ulici ve směru z Hostivaře na Hloubětín počítejte s kolonou od Fashion Areny, je to až na 20 minut k nehodě před podjezdem Českobrodské v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru pak začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Hezké odpoledne. Tak už víme, že Jakub Menšík je ve výběru Evropy pro Laver Cup. To byla dobrá zpráva, tak za chvíli tenis doplníme reportáží z atletiky.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Na loňské Zlaté tretře byl jednou z hvězd indický oštěpař Nírač Čopra. Letos bude v Ostravě házet jiný asijský oštěpař se skvělou formou Rumesh Patirage ze Srí Lanky. Prestižní atletický meeting, na který přijede do Česka celá řada hvězd, začne v Ostravě už zítra a my se tam pochopitelně vydáme i v Radiožurnálu.

0: Fanoušci atletiky se už těší na zítřek, začne totiž tradiční meeting Zlatá tretra. V Ostravě se jako každý rok představí celá řada hvězd a chybět nebude ani nejlepší oštěpař podle letošních výkonů. 23-letý Rumeš Patirage ze Srí Lanky hodil nedávno na diamantové lize v Římě 92 metrů a 62 centimetrů. Je sice hvězdou, ale v Ostravě musel vysvětlovat, jak se jeho jméno vlastně správně čte.
1: Vyslovoval své jméno Rumeš Patirage a vyloučil anglickou výslovnost svého příjmení Patirage.

0: roku 2017 do letoška si každý rok vylepšuju osobní rekord, takže jdu krůček po krůčku.
1: Proč začal až ve 14 letech? Předtím se totiž věnoval sportu číslo 1 v této oblasti.
0: V dětství jsem hrál kriket, ve 14 letech jsem začal házet oštěpem. Následoval jsem tak svého otce, který házel diskem a vrhal koulí a účastnil se velkých šampionátů, takže jdu tak trochu v jeho stopách.
1: Ve 22 milionové Sri Lance tedy Paty Rage začínal s kriketem a měl pořádný švih. Říkal srilanský oštěpař, že byl nadhazovač a uměl hodit míček rychlostí 134 km za hodinu, takže má trochu podobný osud s Janem Železným, ale ten se baseballu věnoval chvilku až po kariéře. Doplnil Rumeš Patirage, že to o Janu Železném věděl a že si dal práci s historickým bádáním. V úterý bude moct na Zlaté tretře ukázat, jak rychle a daleko dokáže odhodit oštěp v den 60. Jana Železného. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

Možná, že i vy z vlastní zkušenosti víte, že práce z domova má své výhody, ale taky nevýhody. Nová americká studie teď upozorňuje právě na její skrytá rizika. A právě o nich chceme mluvit v odpoledním radiožurnálu.

0: Izolace, to je podle nové studie hlavní riziko práce z domova. Americké ekonomky zkoumaly data více než 500 000 zaměstnanců za 13 let, s výjimkou období pandemie covidu. A teď varují, že práce z domu může vést ke zhoršení duševního stavu. Detaily má teď Helena Berková z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je to hlavní riziko?
1: Právě nedostatek kontaktů s jinými lidmi, jak uvádí ta studie v časopise Science. Z analýzy pracovní doby vyplynulo, že doma je zaměstnanec o hodinu déle sám než jiní na pracovišti. Přitom pracoviště patří k hlavním místům, kde dospělí navazují a udržují přátelství. Ukázalo se taky, že když člověk pracuje doma, tak už někdy po práci ani nejde mezi lidi, méně se stýká s přáteli a někteří lidé se podle té studie s nikým nepotkali i několik dnů.
0: Jak na to přišly autorky studie?
1: Z dotazníků o samotě v pracovní době, z údajů o receptech na antidepresiva, léky proti úzkosti a podobně. Tým ekonomky Americké centrální banky Natalie Emanuelové zjistil, že lidé, kteří pracují z domova, chodí častěji k psychologům a psychiatrům a s tím souvisí i vyšší objem těch receptů na duševní potíže. Autorky odhadují, že právě práce z domova má ve Spojených státech zhruba třetinový podíl na nárůstu počtu případů duševních problémů.
0: V čem jsou naopak výhody práce z domova?
1: Šetří časy, peníze, odpadne dojíždění do práce, v některých oborech znamená i vyšší produktivitu, to už ukázaly dřívější studie a ty se obecně zaměřují hlavně na produktivitu práce. Těch o zdravotním stavu lidí, kteří pracují z domova, zatím moc není.
0: Tak jak zachovat pozitiva a jak se tomu negativnímu dopadu práce z domova bránit?
1: Zaměstnanci by měli mít možnost vybrat si, zda a kdy chtějí pracovat z domova. Nemělo by to být pevně dané. A další věc je rozvíjet své koníčky a chodit denně ven mezi lidi. To doporučují odborníci, kteří se na té studii nepodíleli, jako britská psycholožka Gillian Sandstromová z Univerzity v Sussexu. Podle ní bychom rozhodně neměli podceňovat ani nezávazné poklábosení se sousedy nebo s cizími lidmi, protože i to prý mocně přispívá k našemu dobrému pocitu ze života a k duševní kondici, řekněme.
0: Helena Berková z naší zahraniční redakce dnes tedy mluvila o tom, jaké nevýhody má práce z domova. Heleno, děkujeme moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se mě ptali, čím chci být, tak jsem řekl vždycky zpěvákem.
2: Charismatický hlas.
3: Ty faninky musí mít pocit, že ten Dalibor je jenom jejich.
2: Který zanechal nesmazatelnou stopu v československé pop music.
4: To byly texty k uvěření.
1: A oba dva jsme měli slzy v očích a ona povídá, Janda, vy jste se nevydařil.
5: To se vám líbí nejvíc?
6: Asi Dalibor.
2: Dokumentární portrét Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. V sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Vláda schválila zrušení poplatků pro média, rozhlas přijde o 350 milionů, televize o miliardu. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím 411 zemědělců, lhůta končí zítra. Fotbalisty Španělska čeká první zápas na letošním mistrovství světa proti Kapverdám. A počasí čekáme kupovitou, místy velkou oblačnost, občas s přeháňkami. K večeru se začne vyjasňovat a teploty až 23 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
11: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
9: Česká televize by tak v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu míně než letos, Český rozhlas o 350 milionů. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Informoval o tom Státní zemědělský investiční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod míň. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a zítra. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. Izrael není podle izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira americko-íránskou dohodou vázaný. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat taky ukončení bojů v Libanonu. Syn norské korunní princezny dostal 4letý trest vězení. Soud v Oslu uznal Mariuse Borga Heibyho vinným ze dvou ve 4 případech znásilnění. Syn korunní princezny z prvního manželství většinu obvinění odmítá. Proti verdiktu se odvolá.
12: 29letý Marius Borg Heiby se podle verdiktu kromě dvou znásilnění dopustil také domácího násilí, vyhrožování nebo porušování pravidel silničního provozu. K několika méně závažným činům se během vyšetřování přiznal, že spáchal znásilnění, ale dlouhodobě odmítá. Heiby formálně není členem královské rodiny, je synem korunní princezny Mette Marit z prvního manželství a není tak ani možnost, že by nastoupil na trůn. Obvinění společně s informacemi, že jeho matka udržovala kontakt s americkým odsouzeným kuplířem Jeffreym Epsteinem, ale způsobila výrazný propad důvěry Norů v královskou rodinu. Ta odmítla dnešní verdikt komentovat. Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Sport.
5: Španělští fotbalisté vstoupí do mistrovství světa utkání v Atlantě proti Kapverdám od 18 hodin. Potom čeká úvodní zápas na šampionátu postupně dalších 6 týmů. Belgii čeká utkání s Egyptem, Saudská Arábie vyzve Uruguay a Irán bude hrát s Novým Zélandem. A o mistrově basketbalové národní ligy rozhodne poprvé od roku 2003 sedmý zápas finále. Obhajci titulu z Nymburka nastoupí v Praze proti Pardubicím. Trenér Východočechů Jan Šotnar chce po vítězství a vyrovnání série udržet své svěřence při zemi.
6: My pořád musíme zapnout teď tlačítko pokora a pořád si musíme uvědomit, že hrajeme s Nymburkem, který ty hráče má mít ty rozhodující utkání rozhodovat. Hraje se na Královce, což jako samozřejmě furt je trošku výhra Nymburka, který tam občas nějaký utkání hraje, ale samozřejmě to lepší než hrát v Nymburce.
5: Sedmé finálové utkání basketbalové národní ligy mezi Nymburkem a Pardubicemi začne v 17 hodin. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na D3 za Planou a zdržení na D1 za Klimkovicemi i před Brnem. Na D3 ve směru z Prahy na České Budějovice pozor za sjezdem na Planou, na kilometru 90,5 leží plastové přepravky. Na D1 z Ostravy na Brno za Klimkovickým tunelem čekejte kratší kolonu z 339. do zúžení na 338. kilometru, je to na 5 minut. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se za Rousínovem řadí kamiony v pravém pruhu na kilometru 213, sunou se až do Brna, osobní auta v levém pruhu zpomalují od exitu 210 Holubice k Rohlence, je to asi na 10 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je pravý pruh plný kamionů za sjezdem na Židlochovice ze 7. kilometru. Na D1 z Brna na Prahu za Chodce Rady se z 27. kilometru táhne kolona kamionů pravým pruhem do omezení na Šmejkalce na 24. Osobní auta brzdí až kousek před mostem. Na tahu 35 ze Svitav na Hradec Králové nejdřív kolona od Janova do Litomyšle přes čtvrt hodiny a potom před omezením u Hrušové kolony obou směrně až na 20 minut od Řídkého a od letiště Vysoké Mýto. 18. z Příbrami na Sedlčany je za Vesteckým mostem před Zrůbkem dočasně uzavřená, tvoří se tam kolony. Hasiči zasahují po požáru traktoru a 64. Cheb až zůstává za Hazlovem obousměrně uzavřená po tragické nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme kupovitou na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky a k večeru pak začne oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Dobré odpoledne. Ukrajinští politici a duchovní odsoudili noční ruský nálet na Kyjevsko-Pečerskou lávru jako barbarský zločin. My se na Ukrajinu za naším stálým zpravodajem vydáme za pár minut v odpoledním Radiožurnálu.
10: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: 14 hodin 10 minut, nejdříve teď aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Protisměr na D10 u Smijan. Jestliže jedete dálnicí D10 z Liberce a Turnova na Prahu, dejte pozor, už za nájezdem na dálnici od Turnova ze 35. Mezi sjezdy na Svijany a kilometrem 66 bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru jízdy. D10 hned za Turnovem směrem na Prahu. Držte se vpravo. Policejní hlídky míří do úseku. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kyjev, Dnipro a Charkov zažili další bezesnou noc. Rusko na tahle města zaútočilo desítkami raket různých typů, včetně nadzvukových a stovkami nepilotovaných letounů. V Charkově zahynulo 5 záchranářů a v Kyjevě 5 lidí. Asi 30 osob bylo zraněno. My už jsme v Radiožurnálu ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Při tom útoku velmi silně utrpěla i památka světového významu, Kyjevsko-Pečerská lávra. Jaký je rozsah poškození?
3: Já si myslím, že taková ta malá odmlka předtím světového významu skoro ani není na místě, protože skutečně jde o objekt první kategorie chráněný UNESCO, známý ze všech průvodcovských knížek po Kyjevu, z historických knih, a myslím, že v Evropě ho znají téměř všichni. Je to chrámový komplex s jeskyněmi, který opravdu je součástí nejen ukrajinské, ale naší a celosvětové kulturní tradice, kulturního dědictví, takže cokoliv se tam děje, byl to už vlastně druhý zásah tohoto areálu, ten první byl na začátku války, menšího rozsahu, teď byl silnější, byť šlo vlastně jenom o dron, který zasáhl především tedy střechu toho hlavního uspenského katedrálního chrámu, tam vznikl požár na ploše 800 metrů čtverečních, tam jsou dřevěné prvky ještě v tom chrámu, jsou tam měděné kupole, takže hrozilo třeba jejich roztavení, další požár, zhroucení celé stavby, ale hasiči byli na místě hned prakticky. Sám generální ředitel tohoto muzea, státního muzea, který je zároveň klášterem, tak Maxim Ostapenko, tak tam byl do 10 minut a s mnichy tam všichni vynášeli ty ikony a různé sakrální předměty, umělecké předměty, zachránili většinu z toho a ten požár se podařilo lokalizovat tak, že se nerozšířil do celé stavby, ale ta střecha, na které se byl podívat i prezident Volodymyr Zelenský, tak je hodně zničená, bude to vyžadovat velké investice. Ten chrám byl obnovený, vlastně dokončená ta restaurace kompletní teprve v roce 2000.
0: Ovšem Rusko tvrdí, Martine, že lávru zasahla ukrajinská raketa Patriot. Je tohle možné nějak ověřit?
3: No, tvrdí to v ruští dezinformátoři vlastně, kteří vždycky při takovýchto příležitostech si najdou různá obskurní vysvětlení a tady zřejmě spoléhají na to, že lidé nemají představu, jakou škodu napáchá dron a jakou raketa Patriot, protože tam, kdyby to opravdu zasáhla raketa Patriot, omylem tedy, tak by asi z té lávry nezůstalo vůbec nic, takže je to nesmysl a navíc na místě našli trosky toho ruského lepilotovaného letounu Geraň 2 i s výrobním číslem.
0: 5 lidí zahynulo při útoku na Charkov. Za jakých okolností, Martine?
3: Byly to velmi tragické okolnosti. Záchranáři přijeli na místo jednoho z útoků v průmyslovém areálu a potom tam přiletěli, jak se teď podařilo už ověřit, ruské balistické střely Iskander. 5 jich tam na místě zahynulo. Ta situace je o to tragičtější, že jsme právě záchrannému sboru Charkova společně s přáteli z organizace Team for Ukraine v zimě předávali robota, hasícího robota, který prostě zachraňuje tím hašením, tam nemusí vlastně na místo ti přímo záchranáři hašením, tedy zachraňuje životy a právě jsme se bavili s tím týmem všech záchranářů, všichni, kteří byli v práci, tak si ho přišli prohlédnout a bohužel mezi nimi zřejmě bylo i těch 5, kteří dnes zahynuli.
0: Martin Dorazín, stálý zpravodaj na Ukrajině. Děkujeme, Martine, a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Radiožurnál. Každý.

Na tradiční rodeo ve státě Texas vyrazili někteří čeští reprezentanti, aby si odpočinuli od fotbalu. Do dějiště mistrovství světa, které hostí Spojené státy americké, také Kanada a Mexiko, vás vezmeme i v odpoledním radiožurnálu. A to už je za pár minut. Jaký to totiž byl zážitek, to vám řeknou sami naši hráči.

0: Česká fotbalová reprezentace se připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou ve čtvrtek odehraje druhé utkání na mistrovství světa. Národní tým bydlí v hotelu v americkém městě, které je známé pro tradiční kovbojské rodeo. A tak v době osobního volna na něj opravdu někteří hráči vyrazili.
1: Fort Worth a konkrétně slavná čtvrť Stock Yards si zakládají na tom, aby návštěvníkům toužícím po autentické atmosféře divokého západu nabídli opravdový kovbojský zážitek. V programu tak nechybí jízda na bících, chytání telat do lasa, týmové lasování, jízda kolem barelů, jízda na divokých koních ani rychlostní lasování.
2: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a určitě se s tím nesetkáváme v našem běžném životě v České republice nebo po Evropě, takže samozřejmě vidět to na vlastní oči je zajímavé.
1: Vyprávěl záložník Michal Sadílek, který rodeo sledoval v typickém kovbojském klobouku, a to společně s dalšími českými reprezentanty, včetně Jaroslava Zeleného.
3: Mně celkově se strašně líbí Texas jako takovej a historie prostě, jak to tady dřív vypadalo, a když jsme tam přijížděli, tak to bylo úplně jak návrat v čase a já jsem z toho byl celkem vyplesklej, protože člověk to zná jenom z filmů a jak říkám, mně se tohleto extrémně líbí, takže já jsem z toho byl nadšený.
4: Klobouk si necháte?
3: Jo, klobouk jsem si chtěl nějaký pořídit, nějaký pěkný, ale když jsem viděl potom ty cenovky, tak jsem od toho upustil a koupil jsem si takovýhle slamák, ale samozřejmě tak z toho mám radost. Jako myslím si, že si to užili všichni, někdo víc, někdo míň, ale takový dobrý rozptýlení si myslím, že to pro nás bylo.
1: Myslí si Jaroslav Zelený. Po volném dni se národní tým plně koncentruje na čtvrteční zápas proti Jihoafrické republice, který vám nabídneme v přímém přenosu. Z Texasu Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Nabídka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Jana Gulda.
2: Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5¾ miliardy korun, to je o 1 miliardu míně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy, to je o 350 milionů míň. Po zasedání vlády to oznámil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Se zrušením poplatků nesouhlasí opozice ani obě média, obávají se politického tlaku. Maximální cena nafty zítra oproti dnešku zlevní o 37 halířů na 38,92 za litr. Cenový strop na benzín naopak o 2 halíře vzroste na 41,51. Agentura Stemmermark v květnovém průzkumu zjistila, že Češi kvůli zdražování pohonných hmot z posledních měsíců omezili tankování nebo cestování. Nákup paliv v uplynulých týdnech snížilo 53% zákazníků tuzemských čerpacích stanic. Průzkumu se zúčastnilo 505 respondentů. V Lucemburku začínají první jednání o vstupu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Ministři členských států a obou kandidátských zemí budou řešit hlavně to, jak jsou Ukrajina a Moldavsko připravené sladit své zákony, fungování institucí a ochranu základních práv s pravidly Evropské unie. A v chebské nemocnici policisté nacvičují koordinaci zásahu při útoku aktivního střelce. Do cvičení se zapojili také hasiči, záchranáři a zdravotníci. Nácvik prověří spolupráci všech složek při mimořádné události s větším počtem zraněných. Cvičení může krátkodobě omezit dopravu v okolí nemocnice nebo pohyb v části areálu. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Ve stejné fázi se utkají taky Sára Bejlek s Karolínou Plíškovou. Nikolu Bartuňkovou čeká první zápas turnaje v Berlíně proti Rusce Schneiderové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bezpečno na D10 u Svijan a kolona na D1 před Brnem. Dálnice D10 za Turnovem směrem na Prahu už je bezpečně průjezdná. Hlídky prověřily úsek mezi sjezdy na Svijanský újezd a Březinu a varování před autem v protisměru je odvolané. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna počítejte s kolonou za Rousínovem. Kamiony v pravém pruhu poprvé zastavují na 215. Jejich kolona místy roztržená, v pravém pruhu je až k D2. Osobní auta v levém pruhu jedou různě pomalu asi čtvrt hodiny od exitu 210 Holubice k Rohlence. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů už od exitu 11 Židlochovice, místy roztržená je kolona v pravém pruhu k D1. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové nejdříve vzniká kolona od Janova, je to i přes 20 minut do Litomyšle, a potom před omezením u Hrušové jsou fronty obou směrně od Tršku i od letiště Vysoké Mýto až na půl hodiny. Na silnici 18 s Příbrami na Sedlčany za Vesteckým mostem po požáru traktoru před Zrůbkem už obnovili provoz aspoň kyvadlově, čekejte kolony. A na silnici 64 z Chebu do Aše za Hazlovem po raní tragické nehodě cisterny je konečně obnovený provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme kupovitou, na severu převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území místy přehánky, k večeru pak začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty dnes 16 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 23 stupňů a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. My vám v radiožurnálu zahrajeme písně, které si doufám pořádně zesílíte. Čekejte od nás Queeny I Want to Break Free, zahrají vám také Faith No More a teď už jistě slyšíte také skupinu Imagine Dragons a píseň Next to Me. Hezké odpoledne vám všem, co nás teď posloucháte v odpoledním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Český rozhlas i Česká televize mají od příštího roku šetřit. Vláda dnes rozhodla o zákonu, kterým chce zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Oběma médiím zároveň od ledna výrazně sníží rozpočet. Další detaily k tomu přidáme za chvíli.

0: Televizní a rozhlasové poplatky lidé od příštího roku nejspíš platit nebudou. Českou televizi a Český rozhlas má od ledna financovat stát ze svého rozpočtu. Rozhodla o tom vláda. Oběma médiím kabinet zároveň výrazně snížil částky, se kterými mají v příštím roce hospodařit. A další detaily k tomu už má reportérka Adéla Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Obě média dostanou dohromady o necelou 1,5 miliardy méně, než mají teď. Ty konkrétní částky představil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výrazu

0: ve sněmovním systému nicméně pořád je. Její předkladatel Patrik Nacher z ANO k tomu řekl, že by mohla už teď ale postrádat smysl.
1: Já ji můžu kdykoliv stáhnout. Samozřejmě nedává smysl jít paralelně jako vedle sebe nějaké dvě věci, které se nedoplňují.
0: Objevují už se také první reakce opozičních poslanců. Podle nich převedení rozhlasu a televize pod státní rozpočet omezí nezávislost veřejnoprávních médií.
2: Tak to byla Adéla Burešová. Proti záměru vlády zestátnit veřejnoprávní média protestovali před úřadem vlády také studenti z Olomoucké univerzity. Vyzývali i k větší podpoře živé kultury a do Prahy došli z Olomouce pěšky.
3: V čele pochodu nesli studenti už od Olomouce strašáka, který podle organizátorů měl symbolizovat současnou českou kulturu.
4: Ze začátku byl naprosto syrový, měl jenom hlavu vyrobenou z pytle, s očima, s nosem a na sobě měl kabát, který už byl trošku roztrhlý. A my jsme chodili vlastně po těch jednotlivých městech a nechávali jsme ho nazdobovat, ale postupně, jak jsme kráčeli, tak se spíš ukázalo, že strašák vypadá čím dál tím víc strašidelně.
3: Toho donesli i před úřad vlády, kde studenti ministrům zazvonili budíky. Ty měly symbolizovat snahu probudit vládu. Podle organizátorů jde o výzvu k větší podpoře živé kultury a zachování nezávislosti médií veřejné služby.
2: Tak to byla reportáž z protestu studentů před úřadem vlády.

0: Norská královská rodina má velmi populárního krále, ale s jeho nástupci je to už složitější. Jak moc, to se dozvíte za chvíli, teď ale aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Humpolcem. Pozor, dejte na D1 ve směru z Prahy na Brno. Kus za Humpolcem na kilometru 99 se začíná tvořit kolona na 99. a pultem. Se srazilo několik osobních aut s kamionem. Zabraný je tam pravý pruh, teď dojíždí policejní hlídka.
3: Ve stoupání je tam kamion a 3 osobní auta. Teď aktuálně se to stalo.
2: D1 směr Brno za Humpolcem, 99. kilometr. Kolona po nehodě, další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak to se nám vážně nezdá. Asi nejsledovanější soudní spor Norska došel k verdiktu. Podle soudce se syn korunní princezny Marius Borkheiby dopustil dvou případů znásilnění a dalších trestných činů a má jít na 4 roky do vězení. Ohrožená je pochopitelně i pověst královské rodiny. Víc už nám řekne Jakub Lucký z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme to vzít od začátku. Kdo je Marius Borkheiby? Nemáme o něm tedy říkat, že je princ?
1: Princ to není, i když je to syn korunní princezny, je mu 29 let, má náušnici, blonďaté vlasy a je to syn z prvního manželství korunní princezny Mette Marit. Ona se přivdala, až tedy druhé manželství bylo s princem Håkonem a Marius Borkheiby tedy není přímo člen královské rodiny, nemá šlechtickou krev, to až potom další dvě děti, Ingrid Alexandra, starší dcera je nástupkyně. Čili z tohohle pohledu je Marius Borkheiby taková trochu náhodná osoba, ale tím, že je velmi blízko královské rodině, tak na ní teď vrhá špatné světlo.
0: Čeho všeho ho soud uznal vinným?
1: No, celá ta anabáze je opravdu rozsáhlá a dlouhá od roku 2024, kdy ho bývalá partnerka jako první obvinila z domácího násilí, pak se objevily další ženy. On jim byl obviněný z celkem ze 4 znásilnění. V jednom případě to bylo tak, že na partnerce údajně vykonal soulož, když spala a natáčel se přitom. Pak je tam několik případů domácího násilí, vyhrožování smrtí, porušování dopravních předpisů a soudních rozhodnutí. Ve dvou případech znásilnění soud tedy ho zprostil, ve dvou to tedy potvrdil. Celkem dostal ty zmiňované 4 roky. On se přiznal těm menším deliktům, k to znásilnění, ale odmítá, proto se taky odvolal.
0: Říkali jsme, že i když Heiby není členem královské rodiny, tak to její pověst ohrožuje. Jaké důvěře se těší královská rodina v Norsku?
1: No, prudce se zhoršila, nejenom tedy kvůli němu, ale i kvůli jeho matce. Oni se propadli o 10% bodů na rekordně nízkou podporu, asi 60%. Jeho matka se Mette Marit totiž objevila v Epstein Files, udržovala kontakt s Jeffreym Epsteinem i potom, co byl odsouzen poprvé tedy za zprostředkovávání sexuálních služeb.
0: Jakub Lucký dnes tedy přinesl ohroženou pověst norské královské rodiny. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Před pražským hlavním nádražím bude zítra odhalen pomník lhostejnosti připomínající osudy lidí bez domova. Jak se o bezdomovce starají úřady a kolik pozornosti jim věnují politici? Vladimír Kroc se zeptá ředitelky Platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Na D1 je hromadná nehoda, varovat vás chceme za chvíli v našich zprávách, konkrétně v zelené vlně.
1: Radiožurnál vás zve do Pardubic na největší dostih první poloviny sezóny. Těšte se na pohár slávy a pojišťovny, meeting s 9 atraktivními dostihy, včetně kvalifikace na Velkou Pardubickou se slávy a pojišťovnou. V sobotu 20. června na pardubickém závodišti. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
2: Vláda schválila zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Evropská unie zahajuje přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Španělsko vstoupí do mistrovství světa ve fotbale utkáním s Kapverdami. Na dálnici D1 na 99. kilometru směrem do Brna se pohromadné nehodě tvoří kolona. A počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť, později výjimečně i bouřky. A teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda schválila návrh zákona, který počítá se zrušením poplatků za média veřejné služby. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by tak příští rok měla dostat zhruba o 1 miliardu korun míň, než získá z poplatků letos. Českému rozhlasu by měly příští rok příjmy klesnout meziročně zhruba o 400 milionů. Vedení obou médií se změnou nesouhlasí, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: My to odmítáme po celou dobu, máme opravdu pořád za to, že systém, který tady funguje, je zaběhaný, není zastaralý, má ho v podstatě 10 zemí v rámci Evropské unie a navíc v tom středovýchodním evropském prostoru má svůj smysl a má svůj i kontextuální důvod, takže pořád je nejlepší možný ve smyslu ubránění naší nezávislosti.
2: Objem financí se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vrátí k roku 2024, tedy před loňské zvýšení televizního a rozhlasového poplatku. V Lucemburku začínají první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí mluví o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
5: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Costa společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2020. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Schválili to radní hlavního města. Práce by měly být hotové v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Říká to náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohly vypadat.
2: Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun.
7: Sport. Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé se poprvé představí na světovém šampionátu. V 18 hodin nastoupí v Atlantě proti Kapverdám, které jsou na mistrovství poprvé. O svém soupeři mluvil i španělský trenér Luis de la Fuente.
8: Mnozí z nich hrají v evropských ligách na té nejvyšší úrovni. Určitě to bude jedno z překvapení tohoto mistrovství světa a bude to zápas, ve kterém musíme předvést to nejlepší, abychom měli šanci vyhrát.
7: Od 21 hodin se utká Belgie s Egyptem, po půlnoci následují duely Saúdské Arábie s Uruguayí, Iránu s Novým Zélandem a Francie proti Senegalu. Hokejista Tomáš Hertl neuspěl ani ve svém druhém finále NHL. V dresu Vegas Golden Knights podlehl v šestém zápase Caroline 0-3. Hurricanes tak získali po 20 letech svůj druhý Stanley Cup.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 nehoda za Humpolcem a kolony i před Brnem a Prahou. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem pozor na kolonu na kilometru 98. Dojíždí se v pravotočivé zatáčce. Popojíždí se zatím 20 minut, to zdržení narůstá. Na 100 kilometr tam je po srážce 3 osobních aut a kamionů průjezdný jenom levý pruh. Na místě už hasiči a záchranná služba. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony před Brnem, kamiony se v pravém pruhu řadí už kus za Vyškovem na kilometru 218, sunou se do zúžení u D2, osobní auta v levém pruhu zpomalují u Hlubic a Rohlenky, není to na dlouho. Taky na D1 z Brna do Prahy nejdřív pozor, v omezení na Šmejkalce na 24. kilometru zastavilo v pravém pruhu porouchané osobní auto, začíná před ním vznikat kolona a potom dál na D1 před Prahou u sjezdu na okruh na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, tam vzniká kratší fronta 11. kilometru. A ucpaná je silnice 35 Svitavy Hradec Králové. Nejdřív vlivem silného provozu kolona od Janova do Litomyšle skoro na půl hodiny a pak u Hrušové je omezení a kolony obou směrně od Řídkého taky od letiště Vysoké Mýto minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Potápěčům chorvatské policie se podařilo najít tělo čtvrté oběti srážky plachetnice s katamaránem u města Split. Na jachtě, která se hned po kolizi potopila, se plavilo celkem 8 Čechů. Další informace o tom neštěstí vám přineseme za pár minut.
3: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Chorvatští potápěči našli tělo člena české posádky plachetnice, která se včera potopila po srážce s katamaránem. Počet obětí nehody v Jaderském moři tak stoupl na 4. Zbylé 4 členy posádky převezli záchranáři do nemocnice. V lékařské péči je ale aktuálně už jen jeden z nich. Další informace k nehodě zjišťoval Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tedy zatím víme o tom, jak a kde se stalo to neštěstí?
1: Plachetnice s českou posádkou se srazila s více než 50-metrovým katamaránem, který funguje jako pravidelná linka mezi městem Split a ostrovem Brač. Právě nedaleko ostrova se stala celá tragédie. Lodě do sebe narazily konkrétně v úžině Splitská vrata mezi ostrovy Brač a Šolta. Ten průliv má na šířku jen kolem 3/4 kilometru a podle chorvatských úřadů tam běžně bývá dost hustý provoz.
0: Jak to aktuálně vypadá na místě neštěstí?
1: Zatímco těla 3 obětí tam záchranáři našli už v neděli, posledního mrtvého Čecha objevili policejní potápěči až dnes. Jeho tělo totiž zůstalo v kajutě plachetnice, která se potopila prakticky hned po srážce s několikanásobně větším katamaránem. Chorvatské úřady se aktuálně připravují na vyzvednutí těla mrtvého. Z více než 50-metrové hloubky chtějí pak vylovit taky vrak lodi.
0: Tak to byl Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Zatím díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: My už jsme ve spojení s kapitánem a školitelem Leošem Skokanem, který je teď přímo na Jadranu, nedaleko místa včerejšího neštěstí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak prosím vypadá ten katamarán, který do plachetnice narazil? My jsme od Matěje slyšeli, že má 50 metrů, to je docela kolos.
2: Dobrý den, já bych teda ještě rád předtím vyjádřil teda upřímnou soustrast přátelům a pozůstalým. Je to velmi jako smutná situace, která se stala. Ten katamarán, který tam jezdí, jezdí na nejfrekventovanější lodní tepně Chorvatska mezi přístavy Split, Havar a Korčula. Je to místo, kde těch lodí je opravdu jako nejvíc v celém Chorvatsku. Je to opravdu tepna dopravní a ta plachetnice s tou českou posádkou si prostě nedávala pozor a nesoustředili se na tu plavbu, jak by jako měli, to si můžeme i rozebrat dál.
0: Chorvatsko je destinace, která láká i méně zkušené jachtaře. Kolik plachetnic z půjčoven tam tak v sezóně vyjíždí na moře?
2: Chorvatsko je taková specifická destinace, protože je to velmi oblíbená evropská destinace. Je uprostřed Evropy, má 1000 ostrovů, výbornou infrastrukturu a v sezóně se tady půjčuje 20 000 lodí týdně, což ta sezóna má nějakých 10 týdnů, tak to je přibližně nějakých 200 000 lodí, které tady během léta brázdí místní vody.
0: Vím, že vyšetřování ještě nemůže být u konce, ale kde mohla být chyba? Na obou stranách, na jedné?
2: Já jsem viděl videozáznam, který se šíří po internetu, z kterého je zřejmé, že kapitán té plachetnice pasažerské dělal, co mohl, aby loď zastavil a vyhnul se té české plachetnici, a to se mu nepovedlo. Ta plachetnice jela na motor, měla za všech okolností dát přednost této pasažerské lodi a neudělali to. Myslím si, že se jako nesoustředili, že prostě jeli na nějaký jako autopilot, byli někde v podpalubí a neuvědomili si, že protínají tu největší křižovatku, která tam je. Je to opravdu o zanedbání, hrubém zanedbání prostě jako kapitána.
0: Mluvil jste o křižovatce, o přednosti v jízdě. Jaká jsou tedy pravidla pro míjení se lodí na moři? Platí tam něco jako pravidlo pravé ruky?
2: Ano, to jste řekla naprosto přesně. Pokud jsou dvě motorové lodě, tak je pravidlo pravé ruky a stejně jako automobilu, tak lodě, které plují z pravé strany, mají přednost před těma, co jsou zleva.
0: Vy sám, pane kapitáne, působíte jako školitel, máte proto nějaká doporučení a bezpečnostní pokyny, které by měly posádky dodržovat?
2: Tomu doporučení a bezpečnostním pokynům pro posádky se nemusí vymýšlet nic nového. Na všech kurzech, jak přípravných pro nové kapitány, tak kondičních, všichni školitelé, které znám, apelují na pozornost, soustředění a bezpečnost. Je to nepřirozené jako prostředí pro lidi. Jo? A těch těch nástrah je tam spousta. A je to prostředí, které je krásné. Využíváme ho pro dovolenou a proto ho vyhledáváme a chceme si ho naplně užít. Je to podobné jako na horách. Jo. Všichni tam chodíme, lyžujeme, konzumujeme alkohol a děláme si to tam jako krásně. Ale bez dodržování základní pozornosti se vystavujeme riziku úrazu a to se stalo tady. Bohužel.
0: Leoš Skokán, kapitán a školitel, byl naším hostem. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Nejznámější kryptoměně na světě se v poslední době úplně nedaří. Jen za posledních 8 měsíců se Bitcoin propadl na téměř polovinu své hodnoty. V posledním měsíci se dokonce dal koupit za méně než 60 tisíc dolarů, což bylo vůbec nejméně od října roku 2024. Co zatím stojí, to zjišťoval redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Za kolik je možné pořídit jeden Bitcoin k dnešnímu dni?
1: To se dá jednoduše ověřit. Já jsem se díval před chvílí a hodnota byla přes 66 tisíc dolarů, což je asi 1 400 000 českých korun. Poslední týden hodnota zase roste, pořád je to ale jen polovina od loňského října, kdy byl Bitcoin na historickém maximu a prodával se za 124 tisíc dolarů v přepočtu asi za 2,5 milionu korun. Bitcoin je každopádně známý tím, že kolísá. Podle odborníka na kryptoměny Karima Abdaláha z Vysoké školy ekonomické se pohybuje ve čtyřletých cyklech a i proto se dal takový vývoj předpokládat.
2: Překvapivé to určitě není. Lidé vybírají zisky, točí se to a dělo se to vždycky. Cena začne klesat, jakmile už neexistuje nikdo, kdo by nakupoval, a cena začne růst, jakmile už neexistuje nikdo, kdo by prodával.
1: Propad pak vysvětluje taky geopolitickou situací. Investoři přesouvají své peníze do bezpečnějších aktiv než je krypto. Karim Abdalá každopádně upozorňuje, že by Bitcoin nikdo neměl brát jako bezpečnou investici.
0: Kolik Čechů vůbec má zainvestováno v Bitcoinu, víme to?
1: Tak podle námi oslovených odborníků je česká komunita dokonce jedna z nejrozvinutějších, co se týče kryptoměn. O světu tady šíří každoročně různé konference a z různých průzkumů vyplývá, že do kryptoměn investuje asi 10 až 20% Čechů. Zájem loni v říjnu zvýšil fakt, že se o kryptoměny začala zajímat Česká národní banka, i to, že investice do Bitcoinu se neustále zjednodušují. Místo těžby nebo kontrolování bitcoinové peněženky dnes stačí peníze jednoduše poslat do takzvaných ETF fondů, říká portfolio manažer Wood & Company Tomáš Kacerovský.
3: V posledních měsících a letech se Bitcoin právě skrze ETF fondy zpřístupnil velké části investorům, kteří si nechtěli kupovat přímo kryptoměnu.
1: Z posledních informací obchodníků ale vyplývá, že třeba v květnu objem obchodu s kryptoměnami stagnoval nebo se dokonce mírně snižoval. Potvrzuje to ředitel portálu BitPlus Martin Stránský.
4: Zájem o investice do krypta pořád vidíme relativně stejný, nicméně dochází k drobnému poklesu meziměsíčně zhruba o 5%.
1: Celkově se objem obchodu s kryptoměnami v Česku pohyboval za květen kolem 630 milionů korun. Byla to asi jen polovina objemů ve srovnání s květnem o rok dřív.
0: O tom, jak se Bitcoin zmenšil o půlku, mluvil teď Dominik Hron. Díky.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi. Letí.

0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Co si vládní koalice slibuje od mimořádného navýšení peněz za státní pojištěnce? Jak se projeví 24 miliard navíc na zdravotní péči? Podpoří tuto cestu opozice? Jak by se mělo dlouhodobě zefektivnit české zdravotnictví? A nesníží plánovaná centralizace zdravotní péče také její dostupnost?
0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: O financování médií veřejné služby uslyšíte také v dalším zpravodajství odpoledního radiožurnálu. Zůstaňte s námi a poslouchejte.
1: Zažijte s námi 12. ročník Noci Sokoloven ve znamení poezie. Nahlédněte do slavné historie i moderní současnosti tělocvičných jednot České obce sokolské. Už 19. června. Završujte si a zacvičte v jedné z více než 170 sokoloven. Více na webu Sokol.eu. Mediálním partnerem je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je půl čtvrté. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu míně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat do zhruba 2 miliardy, což je oproti letošku o 350 až 400 milionů korun míň. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. V Kyjevě, Dnipru a Charkově likvidují následky nočního masivního úderu. Rusko útočilo balistickými raketami, nepilotovanými letouny i nadzvukovými střelami Zirkon. V Charkově při opakovaném úderu přišlo o život 5 záchranářů. V Kyjevě zahynuli 4 lidi a 30 dalších je zraněných. Oznámila to kyjevská vojenská zpráva. Rakousko ode dneška prodlužuje o další 3 měsíce kontroly v pohraničních oblastech u Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska. Místo pevných stanovišť na hraničních přechodech chce Rakousko nově víc sázet na namátkové kontroly v pohraničních oblastech. A stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května dnes informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dřív řekl, že centrum by se mělo otevřít na konci srpna.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Menšík se znovu po roce dostal do nominace evropského týmu pro Laver Cup. Exhibiční turnaj se bude konat koncem září v Londýně. Společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem bude Menšík bojovat proti výběru zbytku světa. Loni v San Francisku evropský tým na světový výběr nestačil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Humpolcem a zdržení i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Humpolcem čekejte kolonu z kilometru 96,5, po pojíždí zhruba 20 minut na 100 km. Tam se srazila 3 osobní auta a kamion a provoz je stažený do levého pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď začíná kolona kamionů v pravém pruhu u exitu 216 Trousínov, sunou se do Brna do omezení u D2. Osobní auta brzdí v levém pruhu až do zastavení u sjezdu 210 Holubice a pomalá jízda Krohlence je asi na 20 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy kamiony plní pravý pruh už od exitu 11 Židlochovice až po D1. Na severní trase z Moravy do Čech na silnici 35 ze Svitav na Brno na Hradec Králové se tvoří kolona od Janova, je to až na půl hodiny do Litomyšle. Na silnici 18 Příbram Sedlčany za Vesteckým mostem čekejte kyvadlový provoz po požáru traktorů zdržení v kolonách obousměrně do 10 minut. A v Praze silný odpolední provoz, mimo jiné na okruhu před Ořechem pomalu se sunou kolony od nájezdu z D5 i z druhé strany od Jesenice, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky, později výjimečně taky bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku ještě jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Druhý zápas českých fotbalistů na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice bude pískat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa bude řídit jako teprve druhá žena. A připomínám, že čtvrteční zápas odvysíláme v radiožurnálu živě.
3: Radiožurnál.

Předseda Evropské rady Antonio Costa uvítal dohodu o ukončení války, jejíž dojednání v noci na dnešek oznámili Spojené státy a Írán. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. O situaci dnes v Lucemburku jednají také unijní ministři zahraničí. A my se s naší zpravodajkou spojíme už za pár minut. Never did

0: Představitelé Evropské unie vítají dohodu o ukončení války, kterou v noci na dnešek oznámili Spojené státy a Írán. Předseda Evropské rady António Costa prohlásil, že se těší na konec této nákladné války a na obnovení svobodné plavby Hormuzským průlivem. O vývoji situace dnes v Lucemburku jednají ministři zahraničí států 27. A na místě je i naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké ohlasy zaznívají od ministrů zahraničí, tedy v reakci na dohodu o ukončení války?
1: Tady v Lucemburku to většina ministrů při příchodu na dnešní jednání rady jednoznačně vítala. Podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové ta dohoda znamená potenciální průlom a může přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu. Kalasová uvedla, že dohoda může také ukončit globální energetickou krizi. Jak tady v Lucemburku, tak ve francouzském Evianu, kde nezačíná jednání států G7, se mluví také o možné mnohonárodnostní námořní misi na ochranu lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Jde zejména o iniciativu Francie a Velké Británie. A při příchodu na jednání to tady v Lucemburku zmínil také francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.
2: Už je to připravené. Francie, Spojené království a několik desítek dalších zemí sestavili striktně obranou mezinárodní misi, nezávislou na stranách konfliktu, schopnou rychlého nasazení k zajištění volné plavby. Je třeba ukončit nepřátelské akce na všech frontách, včetně Libanonu, a všechny strany konfliktu musí tuto dohodu respektovat.
0: Tolik tedy šéf francouzské diplomacie. Ministři dnes v Lucemburku jednají také o možných sankcích vůči izraelským představitelům. O jaké postihy jde a mají mezi členskými státy dostatečnou podporu?
1: Na stole je návrh sankcí proti extremistickému izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Tento návrh podporuje většina členských států, ovšem několik zemí s tím má problém.

0: Tento ministr sanován nebude.
1: Další otázkou jsou možné nové sankce, které by postihly obchod s nelegálními židovskými osadami na západním břehu Jordánu. Macinkále uvedl, že ani toto Česko nepodporuje.
2: V Lucemburku tedy jednají ministři zahraničí. Každopádně ještě k tomu jednomu tématu. V Lucemburku dnes večer začnou také přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Jak bude ten praktický začátek přístupových rozhovorů vypadat?
1: Ano, dnes představitelé Ukrajiny, Moldavska a členských států Evropské unie otevřou první ze 6 takzvaných vyjednávacích klastrů. Na 2 separátních mezivládních konferencích budou jednat o zásadách právního státu a fungování demokratických institucí. A jak tyto oblasti v obou těch kandidátských zemích sladit s legislativou Evropské unie. Řešit budou úplně konkrétně například otázky soudnictví nebo finanční správy.
2: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To byly Boty a jednou ráno. Ve Španělsku se před mistrovstvím světa ve fotbale opakovala jedna otázka. Bude na začátek šampionátu připravená největší hvězda Lamine Yamal? Teď už víme, že bude, i když ne od první minuty. A podrobněji vám o tom řekneme v následujících minutách. Hezké odpoledne vám všem.

0: Do fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí jeden z favoritů, Španělsko. Na úvod ho čeká nejslabší soupeř skupiny, tedy Kapverdy. Výkop bude v 18 hodin v Atlantě. Už teď vás ale na zápas pozveme společně s Krištofem Kousalem ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Španělsko je jedním z nejlepších týmů na turnaji. Kapverdy jsou na světovém šampionátu vůbec poprvé. Na papíře to vypadá jako jasná záležitost.
1: Ano, měla by být. Rozdíl v kvalitě je podobný jako třeba mezi Německem a Curaçaem a tenhle zápas skončil včera výsledkem 7-1. Španělé jsou navíc nejenom mistři Evropy, ale podle různých odhadů i největší favoriti na zisk titulu na mistrovství světa. V pořadí na prvním místě má Španělsko například společnost Opta, která analyzuje detailní statistiky. I server The Athletic označuje Španěly za nejsilnější tým na turnaji.
0: A největší hvězda španělská Lamine Yamal je křídelníkem Barcelony. Teprve 18-letý Španěl ale kvůli zranění vynechal závěr uplynulé sezóny. Jak je na tom zdravotně před tím úvodním zápasem?
1: Měl by být v pořádku. Ve Španělsku to bylo před mistrovstvím světa. Asi největší téma, podrobněji o jeho stavu mluvil trenér Luis de la Fuente.
2: Nejlepší zprávou je, že Lamine je v dobré, perfektní kondici. Trénuje skvěle, stejně jako ostatní, které trápilo zranění, třeba Nico Williams. Všichni jsou fit, ale nejsou připraveni hrát od začátku utkání. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet a pak se rozhodneme.
1: Mimochodem to, jak klíčovou má roli Yamal v 18 letech v národním týmu, to je výjimečné. Například Lionel Messi hrál svůj první světový šampionát v roce 2006, tomu bylo 19 let a byl tehdy v Argentině v podstatě náhradníkem.
0: Zápas Španělsko-Kapverdy tedy začíná v 18 hodin našeho času v Atlantě. Jaký je další program?
1: Belgie bude hrát o 3 hodiny později, tedy od 21 s Egyptem. Přesně o půlnoci se proti sobě postaví Saudská Arábie a Uruguay a zítra o 3 hodin ráno se utkají Irán s Novým Zélandem. Ze všech zápasů uslyšíte živé vstupy.
0: Slibuje Krištof Kousal. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budějovicovi vystupovala víc než tisíckrát. A pro Radio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa? A proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem Radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Financování veřejnoprávních médií je velmi silné téma. Poslechněte si o tom ve zprávách i potom po 16. hodině.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Byla to největší bitva na našem území.
3: Jako vždy ve válce se po prvním výstřelu stanou věci, jež se nedali předjímat.
2: Střet, který změnil běh evropských dějin.
4: Mělo to fatální důsledky, jež později vedly k první světové válce.
5: Je to teď nebo nikdy.
2: Osudy přímých účastníků.
6: Už to začalo.
7: Nemůžeme střílet na vlastního bratra.
2: V dokumentu Bitva u Hradce Králové 1866. Zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
8: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
9: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
10: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Čeští fotbalisti se na mistrovství světa připravují na souboj s Jihoafrickou republikou. Na dálnici D1 za Humpolcem směrem do Brna popojíždí kolona. A počasí zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo od západu místy déšť, později výjimečně i bouřky a teploty až 26 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla oproti letošku o zhruba miliardu korun. Český rozhlas asi o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánské praktiky a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
12: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
10: A reakci generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu už za chvíli. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Češpiva.
13: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
10: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě zítra. Francie, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko jsou připravené vyslat letadla, fregaty a odminovače do Hormuzského průlivu. Na začínajícím summitu G7 ve francouzském Evianu to televizi TF1 řekl prezident Emmanuel Macron. Základní podmínkou je podle něj podpis mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, což by se podle francouzských a švýcarských médií mohlo stát koncem týdne.
14: Už zítra můžeme vyslat stíhačky, které budou působit v prvních misích. Stejně tak můžeme do oblasti poslat fregaty a do dvou nebo tří dnů i letadlovou loď Charles de Gaulle a odminovače.
15: Francouzský prezident Emmanuel Macron se postavil proti jakýmkoliv poplatkům, které by lodě musely platit za plavbu Hormuzským průlivem. Podle něj by to bylo proti mezinárodnímu právu. Macron prý zároveň nepodlehne tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí 100% clem na francouzské víno a šampanské, pokud Paříž nezruší tarify na americké technologické společnosti. Macron zároveň chce, aby Američané pokračovali v pomoci Ukrajině a přidali v tlaku na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Univerzita v Hradci Králové dnes otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu takzvaný mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech čtyřech fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korunami. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna.
5: Sport. Čeští fotbalisté se chystají na mistrovství světa na svůj druhý zápas. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice, která také na úvod turnaje nebodovala. Hrát se bude v Atlantě na supermoderním stadionu se zatahovací střechou. Obránce Jaroslav Zelený by se nebránil, kdyby organizátoři na zápas střechu zatáhli.
6: Protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro. Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zase z jiný planety.
5: Utkání národního týmu s Jihoafrickou republikou se bude hrát ve čtvrtek od 18 hodin českého času. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na D1 za Humpolcem, taky na pražském okruhu za Vescem. Na D1 z Prahy do Brna za Humpolcem opatrně dojíždějte do kolony na 96. kilometru u odpočívky Mikulášov, sune se to kolem 20 minut na 100 kilometr. Tam postupně uklízejí po hromadné nehodě, už tam stojí po srážce se třemi auty jenom kamion, projíždí se pořád jenom levým pruhem. Na D1 před Brnem směrem z Přerova kolony teď začínají za Vyškovem kolem 219. kilometru, kamiony pravým pruhem se sunou až do Brna, osobní v levém brzdí jenom krátce. Potom ovšem ještě jednou zpomalují od exitu 210 Holubice k Rohlence, to mají asi na 10 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy je kolona kamionů v pravém pruhu už těsně před sjezdem na Židlochovice z 12. kilometru až do Brna. Na 35 se ze Svitav na Hradec Králové se popojíždí od Janova do Litomyšle až půl hodiny. Na silnici 18 Příbram Sedlčany za Vesteckým mostem stále kyvadlový provoz po požáru traktoru, kolony obou směrně i přes čtvrt hodiny. A v Praze odpolední špička, řada kolon, na okruhu před Ořechem je plno od plzeňské D5, taky od Jesenice a tahle kolona ve směru na letiště teď ještě zpomalí, protože v ní u exitu 4 Písnice se v pravém pruhu srazil kamion s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť, později výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
16: Dobré odpoledne vám přejeme, Radiožurnál posloucháte v 16 hodin, přesně 7 minut, místo poplatků peníze ze státní kasy. Vláda dnes schválila zrušení rozhlasových a televizních poplatků a chystá přesun financování obou médií pod státní rozpočet. Podle návrhu by Česká televize a Český rozhlas dostali v příštím roce dohromady skoro o 1,5 miliardy korun míň, než letos získají z poplatků. Vládní návrh kritizuje opozice i šéfové obou médií, se ředitelem rozhlasu se spojíme už za pár minut. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
11: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Rozhlasové a televizní poplatky by měly nahradit peníze ze státního rozpočtu. Počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. Česká televize i Český rozhlas by podle něj museli od příštího roku hospodařit s rozpočtem o stovky milionů nižším než letos. O rozhodnutí informoval po jednání vlády ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Více informací i reakci opozice zjišťovala Lucie Špetová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Ministr Klempíř dnes poprvé řekl částku, se kterou by obě média měla od příštího roku hospodařit.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
1: Připomenu, že ministerstvo při výpočtu částky vycházelo z doby před loňským zvýšením koncesionářských poplatků. V případě rozhlasu se poplatky nezvyšovaly 20 let. Televize by tak v příštím roce měla zhruba o miliardu méně než letos, Český rozhlas by přišel asi o 400 milionů korun. Podle Klempíře by se rozpočet pro média upravoval, pokud by kumulovaná inflace přesáhla 10%.
0: Vládou schválený návrh teď musí projednat sněmovna. Jak na něj reagují opoziční poslanci?
1: Kroky vlády výrazně kritizují. Podle nich návrh zasahuje do nezávislosti České televize i Českého rozhlasu. Například předseda ODS Martin Kupka označil tento krok vlády za mafiánskou praktiku a za zestátnění veřejnoprávních médií.
3: Přestože jsme tu měli systém financování, který byl nezávislý a který pro lidi v České republice znamenal fungování jejich České televize a jejich Českého rozhlasu bez vlivu politiků, bez vlivu státu, bez vlivu vlády. A my určitě budeme trvat na tom, aby veřejnoprávní média si zachovala svoji nezávislost.
1: Předseda mediálního výboru sněmovny František Talíř z KDU-ČSL taky řekl, že opozice využije všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
0: Na Radiožurnálu shrnuje Lucie Špetová z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Jaký dopad by změna financování měla na obě média, tak to teď rozebereme přímo s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
0: Co vládní návrh pro Český rozhlas znamená?
4: Tak pro nás je to hlavně v tom rozpočtu o částka, která by byla nižší oproti tomu letošnímu roku o 411 milionů korun, což je částka opravdu vysoká. A víte, ten argument, že se vracíme do roku 2024, je trochu lichý, protože ano, v té době rozhlas hospodařil s tou částkou, nebo respektive z poplatku vybíral těch 2 miliardy 65 milionů korun, ovšem 20 let se předtím poplatky neměnily. Čili pro nás opravdu ten zásah bude, pokud by tento návrh zákona prošel a byli bychom takto financováni státního rozpočtu touto částkou, velmi zásadní zásah do služeb, které Český rozhlas dneska nabízí. Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů v těch premiérových cyklech, omezení tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání. Já tam vidím poměrně nutné samozřejmě v tu chvíli omezit některé věci v oblasti regionálního vysílání. Určitě budeme poměřovat, zda zachováme stejný poměr i stanic českého počet stanic Českého rozhlasu, byť tady bych opravdu nechtěl do toho nějak zasahovat. Nicméně rozhlas je postaven na lidech a technologii. To znamená, když začnete snižovat služby, musíte snižovat počet pracovních míst. No a to, co je důležité, jakmile začnete zasahovat do služeb, tak na to doplatí jen a jen posluchači a příznivci Českého rozhlasu. A to si myslím, že je špatně. No a to se bavíme jenom o penězích, ale jenom v uvozovkách. Nicméně to, co je pro nás samozřejmě absolutně zásadní, je, že tímto návrhem zákona by byl zrušen ten poplatkový stávající systém, který opravdu v našem případě máme za to, že opravdu garantuje tu nejvyšší možnou míru a nejlépe možně opravdu naši míru nezávislosti, redakční, institucionální autonomie a podobně.
0: Vy i ředitel České televize Hynek Chudárek změnu financování dlouhodobě odmítáte, kritizujete, se zástupci vlády jste i v minulém týdnu se setkali, řešíte to. Jak to dnešní rozhodnutí vlády vnímáte? Vzali třeba zástupci vlády v úvahu nějaké vaše připomínky nebo vůbec?
4: Víte, já mám pocit, že celá ta diskuse je vlastně jenom takovým diktátem moci a vlastně i demonstrací síly a moci, protože stávající vládní koalice má samozřejmě tu 108 většinu v poslanecké sněmovně, má tudíž opravdu sílu prosadit svůj slib voličům. Nicméně, kromě toho, že to je slib voličům, tak jsme žádný jiný pádný racionální argument pro změnu fungujícího a několik desítek let opravdu ověřeného systému vlastně neviděli. To znamená, že v tomto duchu ta debata vlastně neprobíhá. probíhá? Ona probíhá na té odborné úrovni mezi námi, mezi akademickou obcí, veřejností, ať už laickou, či tou odbornou, ale se vládní politiky nikoliv. Ti se vlastně neúčastní ani těchto fór, to znamená, že v tuto chvíli opravdu já to vnímám jako takový jednostranný diktát, že to tak bude a nejde přes to vlak, byť uděláme opravdu maximum pro to, abychom stále ještě ty naše argumenty pro zachování statu quo předkládali veřejnosti a naděje umírá poslední, to znamená, že v tomto duchu opravdu my se budeme snažit takto ještě opravdu do posledních chvil snášet argumenty pro zachování stávajícího systému.
0: Opakovaně od opozice zaznívají obavy o nezávislost obou médií. Jsou podle vás v tom návrhu zákona záruky, které by nezávislé fungování dál zaručovaly?
4: Nutno říci, že my jsme vlastně vůbec textové znění toho, co dneska zaznělo na tiskové konferenci z úst pana premiéra i pana ministra kultury, neviděli. My ten návrh vlastně nevidíme, známe pouze ten původní Klempířův návrh, který opravdu byl paskvilem právním a k němu bylo opravdu těch více než 400 připomínek. Čili já si musím počkat, až uvidím textaci těch vlastně novel, jak zákona o České televizi, o Českém rozhlase, i textaci toho nového údajně ten nově připraveného zákona o financování médií veřejných služeb, abychom tohle mohli zhodnotit, ale soudě podle toho, co padlo na tiskové konferenci, tak se s žádnými takovými pojistkami nepočítá. A to považuji za velmi nebezpečné. No a když se vláda inspiruje v těch zemích, kde jsou média veřejné služby financovaná z veřejných rozpočtů, což jsou takové země samozřejmě, tak by bylo dobré, aby se vláda inspirovala i právě v tom, že tyto všechny země mají v těch svých zákonech právě celou řadu různých pojistek, tak aby opravdu ingerence vlády, politiků do vysílání programu a takové a další vlastně náležitosti, tak aby vlastně opravdu nebyla ta média veřejné služby v tomto duchu dotčená. Čili možná ta inspirace by byla dobrá, aby ji vláda hledala i právě v těchto ústavních pojistkách a v jiných pojistkách, které v těch zákonech v jiných zemích bývají.
0: Rozhlasové a televizní poplatky by měly nahradit peníze ze státního rozpočtu, počítá s tím návrh zákona, který dnes schválila vláda. My jsme na Radiožurnálu mluvili s generálním ředitelem Českého rozhlasu Renem Zavoralem. Díky a naslyšenou.
4: Děkuji a naslyšenou.

0: Přesné kontury sabotáže plynovodu Nord Stream byly od roku 2022 zahaleny do roušky tajemství. Možná si vybavíte tehdejší působivé záběry vysokého a pěnivého gejzíru vody na hladině Baltského moře. Nejdelším plynovodem na světě otřásly v srpnu 2022 nejméně dvě exploze. Jak se celá sabotáž připravovala, to teď obrazně řečeno vyplouvá na hladinu. Nové poznatky o sabotáži do studia Radiožurnálu přišel říct Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo na dno Baltu výbušniny nastražil?
1: Tak podle investigativního novináře deníku Wall Street Journal Bojana Pančevského na Nord Stream útočili Ukrajinci. Kyjev to tady dlouhodobě popírá, ale Wall Street Journal si zatím stojí a odvolává se vlastně jak na zdroje z ukrajinské tajné služby, tak na německé policejní vyšetřování. Nord Stream totiž vedl právě z Ruska do Německa a ještě po plnohodnotné invazi jim vlastně proudil ruský plyn do Evropy.
0: A jak tedy měli Ukrajinci poškodit ten plynovod?
1: Mohla za to vlastně skupinka jachtařů a potápěčů, to píšou třeba britské Timesy, naverbovat je pak měla přímo ukrajinská tajná služba SBU. K tomu podle Timesů potřebovali několik opravdu kvalitních potápěčů a takové ukrajinská armáda nemá. Rozhodit proto měla sítě do potápěčské komunity a postupným zjišťováním si vytipovala hned několik zájemců, kteří by o takovou práci měli zájem.
0: A o nich něco víme?
1: Tak Timesy si vybrali příběh, velmi zajímavý příběh jedné z potápěček, vlastně jediné ženy v tom celém týmu, to je třicátnice, které říkají Freja. Před začátkem války v roce 2014 působila jako kyjevská modelka a mezi tím naprosto propadla potápění a to jí umožnilo cestovat po celém světě, v zahraničí nakonec byla, vlastně i když začala ta plnohodnotná ruská invaze v roce 2022. Vrátila se a zanedlouho ji kontaktoval jeden známý z té potápěčské komunity, že by pro ně možná měl nějakou práci. Součástí toho náboru pak mělo být kromě pohovorů třeba i zkoumání reakcí na to, jak se tváří, že by byla součástí sabotážní mise.
0: Rusko před týdnem naznačilo, že je připraveno dodávky plynu do Evropy přes plynovod Nord Stream obnovit. Je to možné?
1: Tak podle ruského prezidenta Vladimira Putina je to možné, ale vše teď záleží na rozhodnutí Berlína. Německo by ale muselo jít vlastně proti rozhodnutí Evropské unie, která směřuje k úplnému zákazu dovozu ruského zkapalněného zemního plynu do Evropy do konce roku 2027.
0: Jiří Chábera, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Je 16:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh dnes vláda poslala do sněmovny. Novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Hrozit za ní má až rok vězení. 3 roky pak v případě, že pachatel si přimícháním omamné látky chtěl usnadnit jiný trestný čin. V případech úmrtí oběti by hrozilo až 10leté vězení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Doufá, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Syn norské princezny Marius Borgheiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho soud osvobodil. Proti verdiktu se Heiby odvolal. Několik let trvající kauza snížila důvěru občanů v monarchii. A to i přesto, že Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn ani není členem královské rodiny. A nové sci-fi režiséra Stevena Spielberga Den odhalení ovládlo návštěvnost českých kin. Během premiérového víkendu ho v kinech vidělo na 41 tisíc diváků. Zahraniční kritici snímek označují za nejlepší Spielbergovo dílo posledních 20 let. Na 2. místě skončilo 6. pokračování filmové parodie Scary Movie, 3. příčku obsadil thriller Posedlost. Sport. Pražské hale na Královce se rozhodne o mistrech Národní basketbalové ligy. 7. finále mezi Nymburkem a Pardubicemi začne za necelou půl hodinu. Rozhodující duel se v nejvyšší soutěži bude hrát poprvé od roku 2003. Nymburk útočí na 21. titul. Pardubice můžou v samostatné české historii triumfovat vůbec poprvé. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Humpolcem, uzavřený tah Příbram Sedlčany. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se za Humpolcem tvoří kolona z 96. kilometru od odpočívky Mikulášov na 100. kilometr. Tam po hromadné nehodě čeká na odtah poslední z nabouraných aut. Provoz je vedený levým pruhem, zdržení kolem 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Vyškovem kolem 218. kilometru. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu kolem exitu 210 Holubice. Je to nakrátko do 10 minut zdržení. Na D2 ve směru z Bratislavy je před Brnem plný pravý pruh kamionů už před sjezdem na Žitlochovice z 12. kilometru až k dálnici D1. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové je teď fronta před Litomyšlí od Janova asi na 15 až 20 minut. Silnice 18 Příbram Sedlčany je za Vesteckým mostem znovu uzavřená, protahuje se tam odtah schořelého traktoru, ucpaná je objížďka po úzkých místních komunikacích směr Hrachov. A v Praze silný odpolední provoz kolony na obvyklých místech, nadto nehoda v Dobříšské směr Barandovský most za Mrazovkou v pravém pruhu a tak ještě přísněji regulují vjezd už do Blanky v Troji kolony od Bulovky i z Libně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra pak čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne s postupným přibýváním oblačnosti a večer ojedinělé přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: 16.34, po 17. hodině uslyšíte 20 minut radiožurnálu a hostem bude Barbora Bírová, ředitelka platformy pro sociální bydlení. Určitě s námi zůstaňte i dál, teď Miroslav Žbirka.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

Čas na sport. Navzdory válce v ukrajinské Oděse obnovili tradiční městský půlmaraton, který přerušila ruská agrese. Mezi běžci nechyběli ani Češi. Reportáž z pravodaje radiožurnálu na Ukrajině jsme přichystali po polís.

0: Ani válka Ukrajincům nevzala chuť sportovat. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře se proběhli i Češi.
1: Za chvíli začne po několikaleté přestávce oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí, to jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
2: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
3: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
4: Tomáš Kledvina z Prahy. Vzal jsem to s chutí, protože když se tady podíváte, mám tady ještě vlajku ukrajinskou, kterou jsem měl v Praze před 4 rokama na půl maratonu, kdy právě ta válka začala. Takže si tu samou stužku vlastně beru sem jako takovou připomínku.
3: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině. Půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
1: A nebojíte se?
3: Já se strašně bojím.
2: Říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
1: Tak ať to běží.
2: Děkujeme.
3: My děkujeme.
1: Tak jo.
5: 3, 2, 1, start!
1: To byl symbolický start sportovců, kteří už se maratonu nikdy nezúčastní, protože padli.
5: Startujeme za 5, 4, 3, 2, 1, vpered!
1: Půl maratonci už běží 3 minuty a 19 sekund.
6: Dívčat, možná jednu chvilinku,
1: prosím. A jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
3: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
4: No ale nejvíc samozřejmě smekám před místníma, tady na posledním kilometru jsem předběh kluka s jednou nohou, celou dobu byl přede mnou a pak si tom závěrečném kopečku na chvíli pohověl, tak zasloužil si být přede mnou.
1: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání oděskou oblast. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.

Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků, téma nejen do našeho vysílání, ale taky samozřejmě pro zpravodajský server i rozhlas.cz, tak se tam podívejte třeba při poslechu Radiožurnálu. Co nás čeká dál? Necelých 6 tisíc píšťal, desítky rejstříků a 14 let práce. Nové svatovícké varhany dnes čeká slavnostní požehnání. Jak zní nástroj, který má doprovázet bohoslužby i velké státní události příštích generací? Uslyšíte to za chvilku na Radiožurnálu.

0: Po staletí byla katedrála svatého Víta svědkem korunovací pohřbů i velkých státních okamžiků. Dnes zažije ještě jednu slavnost, požehnání nových varhan, na které se čekalo více než 10 let. Jak zní jejich nový hlas, testovali hudebníci už při zkoušce dnes dopoledne. A už za pár minut rozezní svatostánek na Pražském hradě slavnostní mše, na které bude i reportér Radiožurnálu Martin Hrnčíř z kulturní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z katedrály svatého Víta, kde už to voní kadidlem a ve vzduchu je kromě toho cítit také slavnostní atmosféra. Každou chvíli totiž dorazí z nedalekého arcibiskupství přes nádvoří do katedrály slavnostní průvod. My už jsme tedy uvnitř a koukáme na mohutný nástroj, který má 6000 píšťal a váží téměř 46 tun. Jako takový zavěšený šperk levituje pod kruhovou vitráží v západní části katedrály. Nástroj má 4 manuály a zvukem má doprovázet jak tiché modlitby, tak slavnostní fanfáry při nejvýznamnějších církevních nebo státních událostech. Do Prahy dorazil ze španělské dílny Po částech a teprve tady pak získal tu svou finální podobu. Dnes ho čeká symbolické uvedení do života a bude u toho i samotný stavitel nástroje Gerhard Grenzing.
2: Když takový nástroj tvoříte, tak zažíváte nadšení i utrpení zároveň. Měl jsem za úkol vytvořit varhany, které mají skvělý zvuk. Udělali jsme akustické testy, ale nedostali jsme úplně dobré výsledky. To mě vyděsilo. Prakticky šlo o to, že jsme zkoumali odrazy vln a zvuků od katedrály. Sedli jsme si na to s mým týmem a pátrali jsme. Testovali jsme tak dlouho, až jsme našli tu správnou variantu.
1: Po umělecké stránce navrhl varhany slovenský designer Peter Olach. Ten se inspiroval Panskou skálou, která připomíná takové přírodní varhany. A když po nich v zimě stéká voda, tak se na ní vytvoří rampouchy. Proto i tady vidíme mezi různě dlouhými stříbrnými píšťalami takové krystaly, které ale museli opatrně nainstalovat, a to tak, aby neřinčely. A zároveň musí být také ohnivzdorné.
0: Které skladby už za pár minut rozezní poprvé takzvaný královský nástroj?
1: Bude to třeba lužanská mše Antonína Dvořáka a pak tu také promluví emeritní arcibiskup pražský Jan Graubner, který se pomodlí nejen za nástroj i donátory. A pak tu také modlitbou s voláním za zvuku varhan probudí samotný nástroj. V ten moment se u něj bude střídat 8 různých varhaníků a po dnešní premiéře ale oslavy nekončí. Nový nástroj svatovítské katedrály bude slyšet ještě celý týden až do příštího pondělí. Připravená je totiž série dalších 7 koncertů, které představí zvuk varhan v té plné šíři, v tom plném spektru. A tím se tak zakončí 14-letá etapa, která dala katedrále na Pražském hradě nový hlas.
0: Martin Hrnčíř z kulturní redakce, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Světové trhy reagovaly na oznámení americko-íránské dohody s úlevou, ropa klesla na nejnižší úroveň od začátku války, asijské burzy vyskočily o několik procent, předkupy amerických akcí jsou v plusu. Ekonomové upozorňují, že levnější energie uvolní tlak na centrální banky a domácnosti. Analytici jsou ale opatrnější. Bez Izraele u stolu a bez pevných záruk ohledně íránského jaderného programu může být dohoda velmi křehká. Více americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Spojené státy, Irán i Pákistán oznámili, že podepíší v pátek dohodu a trhy v pondělí ráno okamžitě reagovaly s optimismem. Projeví se to v rozpočtech běžných domácností?
1: Potenciálně ano, ale ne okamžitě, protože ceny ropy sice klesly, ale benzín na čerpacích stanicích, který je hlavní součástí té ekonomické krize, reaguje pomaleji než trhy. A plné obnovení dodávek přes ten Hormuzský průliv, to potrvá měsíce. Tisíce lodí tam zůstávají uvězněné v průlivu a v okolí a analytici upozorňují, že i částečné obnovení průjezdu, třeba na 60 nebo 70% té předválečné úrovni, by stačilo k tomu, aby obnovení očekávalo ten globální přebytek ropy.
0: Do pátku zbývají 4 dny a analytici varují, že do té doby se může leccos změnit. Lze se spolehnout, že Washington a Teherán skutečně memorandum podepíší?
1: Tak opatrnost je na místě určitě, protože už teď se objevují první trhliny. Donald Trump tu dohodu oznamoval jako hotovou věc už mnohokrát a vždycky se něco pokazilo. Tentokrát je sice situace jiná, protože ji potvrdili všechny 3 strany, ale přesto existují reálná rizika. 4 dny v tomto regionu a v této konstelaci je prostě velmi dlouhá doba.
0: Americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
2: Co si vládní koalice slibuje od mimořádného navýšení peněz za státní pojištěnce? Jak se projeví 24 miliard navíc na zdravotní péči? Podpoří tuto cestu opozice? Jak by se mělo dlouhodobě zefektivnit české zdravotnictví? A nesníží plánovaná centralizace zdravotní péče také její dostupnost?
0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
1: Dnes po hlavních zprávách 18 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Vláda schválila svůj návrh snížit rozpočet veřejnoprávních médií a převést financování na stát.
4: Já myslím, že to bude fungovat velice dobře a žádná debata nebyla.
3: Na Pražském hradě požehnali novým svatovíckým varhanům. Fotbalisté Španělska vstupují do mistrovství světa zápasem s Kapverdami. Po nehodě motorky čekejte kolony u pasu Hlávek na silnici 52 Brno-Vídeň. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 15. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendarvská.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Od příštího roku má veřejnoprávní televizi a rozhlas platit místo koncesionářů stát. Návrh schválila vláda. České televizi a Českému rozhlasu stanovila rozpočet, který má být nižší než dosud. Dohromady mají obě média přijít o více než miliardu korun. Opozice s tím nesouhlasí.
6: Český rozhlas a Česká televize mají ze státního rozpočtu dostat necelých 8 miliard. Jde o stejnou částku, se kterou hospodařili do roku 2024, pokračuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
7: Pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun.
6: Díky snížení rozpočtu by podle Klempíře měla veřejnoprávní média fungovat efektivněji. Podle opozice to ale naopak ohrozí jejich nezávislost. Návrh proto plánuje ve sněmovně blokovat, říká pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
8: Celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti.
6: Opoziční politici tak dál požadují, aby se zákony o veřejnoprávních médiích neměnily. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií.
9: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
10: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
9: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
11: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
9: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Spojené státy a Irán se dohodly na podmínkách pro ukončení bojů. Uvedlo to vedení obou zemí a potvrdil to i Pákistán jako zprostředkovatel. Dohodu mají delegace podepsat v pátek ve Švýcarsku. Další dva měsíce budou mít obě země na vyjednání konečné podoby mírové smlouvy.
12: Průlom v jednání ocenilo i šíitské militantní hnutí Hizballáh. Tehrán totiž trvá na tom, že dohoda povede i k míru v Libanonu. To už ale odmítl Izrael s tím, že se necítí dohodou vázaný. Dokument má zaručit otevření Hormuzského průlivu. Tehrán ho chce odblokovat do 30 dnů a vybírat poplatky za námořní služby pro lodě proplouvající úžinou. To odporuje výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého bude Hormuz odblokovaný už v pátek a plavba v něm bude bez poplatků. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance Spojené státy výměnou za zprůchodnění Hormuzu neuvolní zmrazené íránské peníze. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Francie, Velká Británie, Itálie a Nizozemsko jsou připravené vyslat letadla, fregaty a odminovače do Hormuzského průlivu. Na začínajícím summitu G7 ve francouzském Evianu to v rozhovoru pro televizi TF1 řekl prezident Emmanuel Macron.
13: Už zítra můžeme vyslat stíhačky, které budou působit v prvních misích. Stejně tak můžeme do oblasti poslat fregaty a do dvou nebo tří dnů i letadlovou loď Charles de Gaulle a odminovače.
14: Francouzský prezident Emmanuel Macron se postavil proti jakýmkoliv poplatkům, které by lodi museli platit za plavbu Hormuzským průlivem. Podle něj by to bylo proti mezinárodnímu právu. Macron prý zároveň nepodlehne tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který hrozí 100% slem na francouzské víno a šampanské, pokud Paříž nezruší tarify na americké technologické společnosti. Macron zároveň chce, aby Američané pokračovali v pomoci Ukrajině a přidali v tlaku na Rusko. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Nové varhany svatovítské katedrály Pražského hradu dostaly požehnání. Na nástroj, který vznikal několik let ve Španělsku, přispěli dárci ve veřejné sbírce. Vybralo se přes 135 milionů korun. Mši v katedrále sleduje náš reportér Martin Hrnčíř.
15: Před malou začala bohoslužba, kterou uvedl četbou z Bible Jiří Strach. Ještě předtím ale varhany rozezněla lužanská mše Antonína Dvořáka. Nástroj má tisíce stříbrných píšťal, mezi kterými jsou zavěšené křišťály. Připomíná tak podle autorů šper, který visí pod kruhovou vitráží. Varhany probudil k životu za doprovodu mnoha varhaníků arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Oslavy nového nástroje ve svatovítské katedrále budou pokračovat ještě dalších 7 dní, a to koncerty pro dárce. Zahraje tu například symfonický orchestr Českého rozhlasu nebo houslista Pavel Šporcel. Z Pražského hradu Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí by nově mělo být v Česku trestné. Návrh schválila vláda. Týká se to například situací, kdy někdo hodí druhému do pití uspávací látku s cílem ho okrást nebo napadnout. Jak upřesnil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů, hrozit za to má až 10leté vězení.
16: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
3: Návrh teď posoudí parlament. Z kabiny potopené plachetnice, která se včera střetla u chorvatského Splitu s katamaránem, vyprostili tělo 4. oběti. Na palubě bylo 8 českých občanů. 4 členové posádky vyvázly z kolize jen se zraněními. U ostrova Brač pokračují přípravy na vyzvednutí vraku plachetnice. A v Dalmácii je naše spolupracovnice Téa Veseláková.
17: Příčinu srážky zhruba 14 metrů dlouhé plachetnice s katamaránem, který přepravoval asi 120 lidí, se dál vyšetřují. Poprvé se ohlásila soukromá dopravní společnost, které katamaran patří. Ta vyjádřila soustrast rodinám obětí a ujistila, že spolupracuje s příslušnými orgány. Do vyšetřování by se mohli zapojit také čeští vyšetřovatelé. V nemocnici ve Splitu zůstává zraněná Češka, která při té nehodě utrpěla zlomeniny, není ale v ohrožení života. Zraněné dnes navštívil český velvyslanec v Chorvatsku Petr Gandalovič a ministerstvo zahraničí mezitím informovalo, že počínaje dneškem ve Splitu funguje český konzulát, na který se čeští turisté mohou obracet v případě potřeby. Z Dalmácie je Téa Veseláková, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Španělska hrají svůj první zápas na letošním mistrovství světa. Evropští šampioni v Atlantě rozehráli duel s Kapverdami. Podrobnosti ze zápasu přidá Jaroslav Plašil.
19: 7. minuta utkání, Španělsko Kapverdy 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: Ve 21 hodin se utká Belgie s Egyptem, po půlnoci následují zápasy Saudské Arábie s Uruguayí a Íránu s Novým Zélandem. Basketbalisté Nymburka a Pardubic bojují v rozhodujícím 7. finále o titul v národní lize. Je u toho reportér Jakub Kanta.
20: Začala 21. minuta, tedy druhý poločas, a Nymburk vede nad Pardubicemi 49-36. Královka, Jakub Kanta, Radiožurnál.
18: Tenista Jakub Menšík je stejně jako loni v nominaci výběru Evropy pro exhibiční Laver Cup. V týmu doplnil s Italem Kobolim, Španěla Alcaraze a Němce Zvereva.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D1 u Hlubic a nehoda na 52 u Pasohlávek. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se nejdřív krátce brzdí za Rousínovem před sjezdem na Holubice na 211. kilometru. Překáží tam porouchané vozidlo v pravém pruhu. Následně se sunou kamiony pravým pruhem od Rohlenky do Brna. Taky D2 před Brnem směrem z Bratislavy je plná kamionů v pravém pruhu od exitu 11 Židlochovice. Na tahu 52 Brno-Vídeň u Pasohlávek nedaleko odbočky k Aqualandu havarovala motorka. Záchranáři na místě, kolony v obou směrech zatím do 10 minut. A silnice 18 Příbram Sedlčany je po požáru traktoru za Vesteckým mostem už průjezdná aspoň kyvadlově. Čekejte kolony. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slovo má Pavlína Nečásková.
1: Vláda Andreje Babiše schválila rozsáhlou finanční injekci do zdravotnictví. Platby za státní pojištěnce se v příštím roce mimořádně navýší o 24 miliard korun. Jak to pocítí samotní pacienti? Podpoří to opozice, které se podařilo v předešlé vládě prosadit dlouho očekávanou automatickou valorizaci? A jak to zařídit, aby šly peníze ruku v ruce s větší efektivitou?
0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
5: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
1: Pozvání k dnešnímu kulatému stolu přijali čtyři členové poslaneckého výboru pro zdravotnictví. V abecedním pořadí je to Miloslav Janulík, poslanec za hnutí ANO. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Jan Síla, poslanec za SPD a místopředseda výboru pro zdravotnictví. Vítejte.
22: Dobrý podvečer vám i divákům. Posluchačům, sorry.
1: Štěpán Slovák, poslanec a stínový ministr zdravotnictví za ODS. Zdravíme vás do Zlína.
23: Dobrý večer z Zlína vám i posluchačům.
1: A z Brna se k nám připojil Vlastimil Válek, místopředseda výboru pro zdravotnictví a bývalý ministr zdravotnictví z TOP 09. Dobrý den i vám.
24: Krásný den vám a posluchačům.
1: Nejprve vás, pánové, všechny poprosím o stručnou odpověď na otázku, co je za vás tím nejakutnějším krokem, který je potřeba provést v českém zdravotnictví. Pane Janulíku, můžete začít?
2: Ta otázka je velmi těžká. Já myslím, že ten nejakutnější byl dneska udělán, to znamená, že se podaří status quo, ten stávající stav finančně zastabilizovat, tak aby se nedocházelo k nějakým otřesům, propadům a teď po tomto zastabilizování je možné přikročit k nějakým dalším reformním krokům v delším časovém horizontu.
1: Pane Sílo, vnímáte to také tak?
22: No, já jsem téhož názoru, ale já bych spíše preferoval řešení nedostatku zdravotníků, protože dneska je ten systém tak je takový nedostatek zdravotníků, a jednak lékařů, zdravotních sester, nelékařských povolání a tak dál, že dostupnost zdravotní péče se čím dál tím zhoršuje, právě bych řešil dostat znovu do více lidí do zdravotnictví.
1: Co je tím nejpalčivějším problémem českého zdravotnictví podle Štěpána Slováka?
23: Obávám, že je to stárnutí populace a s tím související predikce nákladů z prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Takže to je problém, na který se musíme zaměřit systémově a nejenom nějakým krátkodobým nalitím peněz.
1: Pane Válku, jaká je vaše odpověď?
24: Bezesporu je to stárnoucí populace, která bude vyžadovat zásadní změny v počtu akutních lůžek a transformaci zdravotnictví na tuto stárnoucí populaci. To znamená, to akutní je pokračovat té transformaci a naopak ještě urychlit transformaci akutní medicíny pro tu medicínu pro stárnoucí populaci.
1: Pane Janulíku, vy už jste to zmiňoval, vláda minulý týden schválila mimořádnou valorizaci za státní pojištěnce pro příští rok ve výši 24 miliard korun. Bude to podle vás pojišťovnám jednorázově stačit?
2: No, paní doktorko, to je proti mu mimořádná, ona moc mimořádná není, protože byla takto naplánovaná, ale předcházející vláda tu valorizaci prostě zhodila, takže my jenom napravujeme to, co jsme tehdy naplánovali, aby se valorizovalo podle inflace a teď se to jenom tak jako vrací tam, kde to mělo být a samozřejmě aspoň částečně se dorovná ta inflace, která těch peněz ukrojila strašně moc, takže já v tom žádnou mimořádnost nevidím, jenom tu kontinuitu toho, co bylo zhruba před tím roky a to, co bylo jaksi zrušeno a my jsme na to poukazovali tehdy, že to je prostě strašná chyba, která ten systém dostane do krize a tak se jí stalo. Takže jenom je to napravení toho.
1: Pane Válku, vy jako bývalý ministr zdravotnictví vidíte to také tak, že vaše vláda mimořádnou valorizaci shodila?
24: Ne, určitě to tak nevodím. Ona žádná mimořádná valorizace nikdy nebyla. Ten systém fungoval tak, že vláda rozhodovala o tom v době covidu, to byly obrovské částky, že jednorázově do systému nasypala peníze, byly to stovky miliard a každý občan si může posoudit sám, jestli se během covidu a po covidu zlepšila dostupnost péče nebo zvýšil počet praktických lékařů. To si každý občan může posoudit. My jsme přijímali zákon o valorizaci úhrad za státní pojištěnce, to zná, přijímali jsme zákon, který pravidelně zvyšuje úhrady za státní pojištěnce podle podobných pravidel, jako jsou důchody, a můžeme se bavit o tom, z jakého základu se to bude vypočítávat. Bezesporu ty peníze, těch 24 miliard, které tam půjdou, tak půjdou pochopitelně pojišťovnám, ty je rozdělí v úhradové vyhlášce a otázka je, kolik z toho půjde na mzdy zdravotníků, kolik z toho zůstane těm pojišťovnám, které jsou údajně v té katastrofální ekonomické situaci, tak by jim ty peníze měly asi zůstat a kolik z toho dostanou třeba zdravotnická zařízení nebo ambulantní specialisté, aby se zlepšila dostupnost péče. Navíc si je potřeba uvědomit, že ta stejná vláda, která teď dává 24 miliard, sebrala v letošním roce Všeobecné zdravotní pojišťovně 8 miliard, tedy pojišťovcům Všeobecné zdravotní pojišťovny. Těm sebrala 8 miliard a tak úplně mě není jasné, proč na jedné straně to sebrala a teď jim to zase dává.
1: Pane Janulíku, chcete reagovat?
2: No tak samozřejmě, pan kolega nemůže říkat nic jiného, protože jak si argumentoval před těmi lety, jak se pojišťovnám válí peníze na účtech, teď samozřejmě cíleně mlží, protože ty pojišťovny s těmi penězi nemůžou udělat nic jiného, než je dát do té úhradové vyhlášky a kolik z toho půjde na mzdy, to už je věc těch jednotlivých zdravotnických zařízení a ne těch pojišťoven. Pojišťovny si nemůžou nechat víc, než je státem nařízený to procento provozního příspěvku, které mají na svůj chod, čili si nemůžou nic nechat. To pan bývalý minister dobře ví a tady se zavádí prostě do slepé uličky tu debatu, jo? Čili oni to budou muset ty pojišťovny rozdělit mezi ta zdravotnická zařízení, že nic jiného s tím udělat nemůžou a na svůj propos si můžou nechat jenom to procento, který jim přisuzuje zákon, takže já to vidím jako jednoduché a tak to funguje celá léta, žádný problém v tom nebyl, jenom se najednou prostě stalo, že se neudělala valorizace, která byla zákonem stanovena, takže se musela vlastně vyměnit zákon. No a těch 8 miliard, o kterých se bavíme, tak samozřejmě tam se objevili imigranti z Ukrajiny, za které platil stát pojištění a oni zdaleka tolik nečerpali, jak se očekávalo a proto konkrétně ostatní pojišťovny oborové je pojišťovat nechtěli, Všeobecná zdravotní pojišťovna je prostě pojistila a proto na tom pojistném prostě protože to byli de facto státní pojištěnci, za ně nikdo, oni svoje pojištění moc neplatili, že za ty děti a důchodce a za ty jaksi imigranty platil stát, takže proto té pojišťovně zůstaly ty prostředky navíc a byly teď rozdělené jiná mezi ostatní oborové zdravotní pojišťovny.
1: Pane Sílo, co o této finanční injekce očekáváte vy?
22: No, já si myslím, že je to svým způsobem velmi dobře, že to bylo uděláno, protože když se podíváme do minulosti, tak Válková vláda vlastně, nebo Fialová vláda podobně pana Válka, snižovala neustále úhradovou vyhlášku, pravidelně byla deficitní úhradová vyhláška 4 roky, když jsem vedokla kolem. Z toho právě vyplynul ten problém, že se muselo nakonec rozdělovat těch 8 miliard a teďka se musí dolít 24 miliard, protože ty peníze, které já jsem si tak spočítal za ty 4 roky vládnutí Fialové vlády, o které zdravotnictví přišlo, dělají dohromady 27 miliard. Takže těch 25 miliard to tak bude akorát dolití na tu původní vlastně úroveň financování zdravotnictví. Ale já bych ještě...
1: Takže to podle vás to dolití bude stačit, jak říkáte?
22: Já si myslím, že to bude tak, akorát, že to vyjde.
1: Pane Slováku, hrozil by bez této mimořádné valorizace zdravotnictví kolaps, jak tvrdí premiér Andrej Babiš?
23: Ne, nehrozil. Já se jako tady trochu děsím toho, co ještě bude mimořádné, protože nejprve jsme slyšeli, že mimořádně přerozdělíme 8 miliard z VZP na další zdravotní pojišťovny, teď mimořádně valorizujeme, tak já nevím, co se teďka bude dělat dál mimořádně, protože já neslyším potom následně ty kroky B, co bude řádné. Když se podíváme do legislativního plánu prací vlády v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tak tady máme nějakou slibovanou reformu až vlastně v prvním kvartále roku 2020. 2028, tedy ministerstvo s ní reálně nepřichází do posud, tak já se ptám, kdy přijdou po těchto krocích, které pan ministr a pan premiér považují za mimořádné, i ty kroky řádné. Protože když se podíváme jako prostě čistě dodat, tak prostě Česká republika má vysoký podíl veřejných peněz, které dává do zdravotnictví a máme prostě jeden z nejnižších podílů těch v uvozovkách soukromých peněz, které dáváme do toho zdravotnictví, nějaké dobrovolné pojištění a přímé platby. Tam jsme na tom jako jedni z nejhůř v celé Evropské unii, tak pojďme se podívat i na toto, protože toto je téma, které nepochybně není úplně populární, ale jsme tady prostě pod průměrem Evropské unie, kdežto v těch výdajích přímých, vládních a povinné pojištění, tak jsme naopak nad průměrem.
1: A rozumím to tomu tedy tak, pane Slováku, že vaše strana to ve sněmovně nepodpoří?
23: Ne.
1: Pane Válku, znamená to, že vámi prosazená automatická valorizace, která měla zároveň i zajistit odpolitizování, věci neuspěla?
24: No tak ona uspěla, akorát současná vláda chce zase spolitizovat zdravotnictví, tak to je hrozně jednoduché.
1: Pane Janulíku, reakce jde za vámi, ještě dodám, jak si vysvětlit postoj vašeho ministra Adama Vojtěcha, který byl právě zastáncem té automatické valorizace a zároveň i odpolitizování tohoto tématu a teď ji jedním krokem popřel.
2: No ale on ji nepopřel, znovu vám to zopakuju. Ta byla, automatická valorizace byla naplánovaná, měla proběhnout, ale neproběhla, protože Fialová vláda prostě to změnila a tu valorizaci zhodila, snížila ji, takže to neproběhlo. Čili já vůbec nechápu smysl vaší otázky. Prostě jenom se napravuje ten stav, který byl předtím, protože my jsme upozorňovali, že když se ta valorizace neprovede, jak se provést má, tak do zdravotnictví reálně půjde výrazně méně prostředků, jak to kolega Síla správně řekl, zhruba těch 27 miliard, takže ono to tak vyjde, že se dorovná ten stav, který tehdy byl a cudně tady všichni mlčíme o tom, že byla 30% inflace za ty roky. Takže to zdravotnictví reálně dostává méně peněz. Jo? Čili toto je, vy jste se ptala, ta první otázka byla, jaké je to akutní řešení. To akutní řešení jsem řekl, že teď probíhá teď. To, že stárnutí populace, to není akutní řešení. To je prostě prospektivní věc, o které víme, na které se musí pracovat a bude se muset pracovat víc a víc, protože stárneme víc a víc. Ale teď jenom se napravilo to, co vždycky vzpomeňte na ty projevy ve sněmovně před 4 lety, jak se válí pojišťovnám peníze a jak to je zbytečný a kde si co. Jo, a pak najednou se ukáže, že prostě to není, protože ta úhradová vyhláška furt jako zvyšovala ten deficit. Protože pokud do toho zdravotnictví ty peníze nedáte, tak nic nedostanete. Nemůžete chtít po doktorech, aby sloužili za 400 korun na hodinu v noci hrubého a zedníci prostě si vyptávali 15. To prostě to je jasné, že tohle nepůjde a musí se to napravovat postupně. A s tím souvisí i ten počet zdravotníků a tak dále, no, protože pokud lidi nezaplatíte, tak oni vám logicky půjdou jinam, tam, kde si ty peníze vydělají. Protože zdravotnictví to je břemeno, to je poslání. Jo? Takže já s tom nevidím nic mimořádného a říkám, jenom se napravuje ten stav, který tady byl před zhruba 4,5 lety a kdyby do toho Fialova vláda nesáhala, tak jsme to tady dneska nemuseli řešit.
1: Pane Sílo, pocítí tuto finanční injekci také pacienti?
22: Tak já si myslím, že se to dělá hlavně kvůli pacientům. Tady jde o to, že původně podle toho nastaveného jakéhosi vzoru měla být příkon 3,4 miliardy podle valorizace, která měla být jako zákonná. Jo. Ale vzhledem k tomu, že to je nám absolutně nedostatek, protože zdravotní pojišťovny jsou skutečně na hraně jako financování zdravotní péče, je potřeba do toho zdravotnictví ty peníze tady svým způsobem dolít. Já neříkám, že to je systémové jakési opatření. Tady je podstatně větší a důležitější systémové opatření zabránit ve vyvádění peněz ze zdravotnictví. To znamená na té výstupné stránce, ne na tom vstupu. To je zásadní problém, že žádný z expertů nevysvětluje a nehovoří o sofistikovaně korupčně nasazeném financování zdravotnictví, které umožňuje vyvádět do privátních kapes desítky miliard korun. Financování zdravotnictví je natolik složité, že toky peněz jsou nekontrolovatelné a navíc propletené protichudnými zájmy. Proto se nic taky nezměnilo po kauzách IZIP, KOT, RAD, ředitel Bulovky, Homolky, IKEM a já bych mohl jmenovat, já nevím, spoustu dalších a chtěl bych vidět, protože tady tyto kauzy to jsou vlastně jen špičkami ledovce. A čili ty peníze utíkají ze zdravotnictví skutečně jako přesito. Dalo by se hovořit o mnoho násobně předražených stavebních zakázkách v nemocnici, bonusy, které se to, co se vrací peníze, které jdou mimo zdravotní pojišťovny za léky, za zdravotnické prostředky, outsourcing různých privatizace lukrativních služeb. Třeba hemodialýza, biochemické laboratoře, magnetická rezonance, CT, SPECT, všude, kam se podíváte, utíkají peníze ze systému.
4: A jakým způsobem, pane Sílo, to tomu vaše vládní koalice chce zabránit, aby tedy, jak říkáte, peníze neutíkaly ze systému?
22: My máme ve zdravotním programu naprosto přesně popsaný, jakým způsobem bychom to udělali. To znamená, první krok, který se musí udělat, a k tomu určitě dojde, protože vzhledem k demografickým změnám, kdy se neustále rodí méně vlastně budoucích poplatníků do systému a neustále stárne populace, která bude vyžadovat pochopitelně více služeb zdravotních, tak k tomu nakonec stejně dojde a jako prvním krokem musí být sloučení zdravotních pojišťoven do jednoho zdravotního fondu, který bude financovat zdravotnictví. A nebo druhá možnost je přejít na kompletní, skutečně privátní, komerční pojišťovenský systém s osobními účty. Jiné řešení není.
4: Pane Slováku, co vy říkáte na tyto návrhy? Doplním, že z úst Andreje Babiše zaznělo, že vláda očekává od zdravotnicí úspory. Tak je to podle vás správná cesta?
23: Děkuju, tak já bych asi nejprve poupravil pana doktora Sílu ohledně toho jejich programového prohlášení. Tam naopak mluvíte o zvýšení konkurence zdravotních pojišťoven, tedy přesném opaku to, o čem jste mluvil vy, a vytvořením nějakého jednoho fondu, respektive nějakého sloučení zdravotních pojišťoven.
4: Pane Sílu, nechte prosím domluvit pana Slováka, pak dostanete slovo.
23: Takže tohle je v tomto směru trošku jiné a to programové prohlášení vlády, ve které jste i vy, právě hovoří o to, je větší konkurenci zdravotních pojišťoven, proto já jakožto podporovatel této konkurence trošku jako vkroutím oči v sloup tady při těchto krocích, kdy právě jako stát cíleně jako vstupuje do toho systému zdravotního pojištění, například tím přerozdělením těch peněz. Ale co se týká těch výdajů, o kterých jste hovořil, a toho těch úlideb ze systému veřejného zdravotnictví, ano, my proti tomu budeme taky rádi bojovat. Jeden z těch návrhů je například změna systému řízení těch přímo řízených organizací. Nemůže ministerstvo zdravotnictví zřizovat 70 přímo řízených organizací, které kontroluje jeden odbor přímo řízených organizací. Tohle je prostě systém, který je velmi anomální. Máme prostě tady více fakultních nemocnic, než je lékařských fakult. To nám asi v zahraničí rozhodně nezávidí. A potom tady vidíme jako ty přesně kauzy, které jste uvedl, které háží zcela správně na ten systém špatné světlo, a my musíme najít takové mechanismy, třeba změnu toho řízení těch přímo řízených organizací, které právě umožní to, že žádná systémová korupce tady nebude, protože pak jsou tady velmi šikovní ředitele, na které to háže také špatné světlo, a to my prostě nechceme. A proto já bych se teda nejprve zaměřil přesně tady na to, o čem hovoříte, na ty úniky z toho systému, a potom můžeme přilívat, protože tady přilíváme, ale ten hrnec, do kterého tu vodu přilíváme, je děravý.
4: Pane Sílo, teď máte prostor pro krátkou reakci.
22: No, já bych první řadě chtěl připomenout, že jsem nehovořil o programovém prohlášení vlády, ale o programu SPD. To je jedna věc. A druhá věc, tady ve zdravotnictví se pohybuje, nebo bude pohybovat současně 697 miliard, to znamená skoro 750 milionů. To znamená, že ve zdravotnictví relativně je prostředku dost, ale těch 24 miliard, které v současné době se mají dodat, ve formě plateb za státní pojištěnce, to znamená ze státního rozpočtu do veřejného zdravotního pojištění, víceméně do zdravotnictví, tak ty jsou nutné na doplnění chybění peněz za ty 4 roky vlády ministra Válka, můžu říct. Protože to byla jeho práce, on podepisoval ty úhradové vyhlášky deficitní.
4: Pane Válku, chcete reagovat?
24: No, je to nesmysl naprostý. Ty úhradové vyhlášky zvyšovaly výdaje do zdravotnictví. Z mého pohledu je daleko lepší, než aby peníze ležely na fondech pojišťoven, proto jsem ty fondy pojišťoven zrušil a udělal jsem jenom fond prevence, aby mohli pojišťovny podporovat prevenci. Tak v těch úhradových vyhláškách jsem peníze pojištěncům, které svěřují pojišťovnám, posílal do zdravotnických zařízení, praktickým lékařům, ambulantním specialistům, stále ve větším a větším množství. Je nesmysl, aby peníze ležely na účtech pojišťovny. pojišťoven a na jejich fondech, ale je potřeba, aby šli do zdravotnictví. Ty úhradové vyhlášky zvyšovaly výdaje do zdravotnictví. Zvyšovaly je skoro nejvíce za posledních 10 let. A nutil jsem pojišťovny šetřit. Současná vláda kašle na to, aby nutila pojišťovny šetřit, nasype pojišťovnám 24 milionů, těžko říct, co s nimi úhradová vyhláška udělá, kolik z těch peněz půjde v zdravotnickým zařízení, protože nejsou zatím hotové dohody, kolik jich půjde na mzdy zdravotníků. Pan kolega Síla tady mluví o tom, že je potřeba posílit zdravotníky, což znamená zvýšit jejich mzdy. Říká to kolega Janulík, to jsem zvědav, kolik z těch 24 miliard půjde na na platy zdravotníků. No a nebo zůstanou ty peníze na fondech pojišťoven. Nemůže být obojí pravda. Nemůže být pravda, že zdravotní pojišťovny jsou na tom ekonomicky špatně. Co to znamená ekonomicky špatně? Že nemají peníze na platby, to není žádná pravda. Jsou na tom ekonomicky špatně dvě pojišťovny, které jsou na tom dlouhodobě špatně a ano, ty by se měly sloučit se silnými pojišťovnami. Všichni kolegové v předvolební kampani, všichni stínoví ministři se shodovali na tom, s výjimkou jednoho stínového ministra za SPD nebo ministrině, že by se měly snížit, že by se měl snížit počet pojišťoven na 5, že 7 je zbytečně mnoho a já s tím naprosto souhlasím. Byl to konec konců i náš plán, který se mě bohužel nepodařilo zrealizovat.
4: Abychom se v tématu trochu posunuli, pane Slováku, vy jste zastáncem toho, že by se měli pacienti začít připlácet, aby skončil, jak to vy označujete vašimi slovy, český zdravotnický socialismus. Jaké oblasti by si podle vás měli lidé financovat z vlastní kapsy?
23: Děkuju, já vycházím z čísel. Když se podíváme na srovnání Evropské unie a České republiky, tak toho, co hradíme prostě v procentech například u ambulantní lékařské péče oproti Evropské unii, ale i u léčivých přípravků, ale ten rozdíl je i u péče lůžkové, tak prostě tady je. Já si myslím, že bychom měli přejít k tomu systému toho, co jsou skutečně zdravotní služby a co zdravotní služby nejsou. Podle mě zdravotní službou není strava a hotelové služby v nemocnicích a domnívám se, že tyto by z veřejného zdravotního pojištění prostě placeny být neměly, avšak jako nejsme prostě žádní nelidové, necitové a myslím si, že by tam měl být určitě nějaký strop obdobně, jako je tomu u léku.
4: Pane Janulíku, zvažuje vládní koalice i to, že by si lidé hradili sami například stravovací a pobytové služby, jak navrhuje pan Slovák?
2: Pane doktorko, to je, pro mě je to deja vu. Já mám letos 40 let od promoce, v těch 35 let poslouchám tady tyto argumentace, tyto přání od ODSkých filmů potom. Vzpomeňte si, že na 30 korunovém regulačním poplatku tady někdo tím, že ho zrušil, vyhrál volby. Jo. Ta ochota prostě obecně v české populace cokoliv platí do lékaře, když není veterinární, teda humánního, tak je minimální samozřejmě. Trošku se z toho vykloubila stomatologická péče, že tam už vlastně platíme de facto skoro všechno, ale je to určitě, samozřejmě stojí to za úvahu, jenom kolega Slovák má rád ty čísla, tak za jejich vlády prostě klesl podíl HDP na zdravotnictví, jo, předtím stoupal, jo, za našich vlád a pak najednou klesal, jo, tak to jenom k tomu, jo, takže teď se k tomu placení, ano, určitě obecně by se lidi měli více podílet na obecně řečeno na svém zdraví, ale prostě víte, všichni víme, jako, a ti, co jsme denodenně v ordinaci, tak víme, jak to s tou ochotou je a co je průchozí a co je neprůchozí. Svého času ten pokus o to, ty hotelové služby z toho vyčlenit jako byl, ale ono to, řekněme, že ty částky nejsou zdaleka takové, nebo ty objemy nejsou zdaleka takové, aby to vyřešilo problém toho zdravotnictví. České zdravotnictví musí prodělat úplně zásadnější obměnu. Máme pořád ten systém, jak za Marie Terezie, za každou Vrbově nemocnice a nikdo ji nechce zrušit z komunálních politiků a tak dále. To jsou bolesti, které nás tady trápí desítky let a samozřejmě víme, všichni už je dobře popsali a pojmenovali, ale kolega Síla má pravdu v tom, že ty úniky jsou daleko větší, než by se u vozovkách uspořilo tím, že lidi budou platit třeba hotelové služby. Mě by spíš v tomto smyslu zajímali takzvané malusy, tak jak jsou bonusy, že pojišťovny něco zvýhodňují, něco znevýhodňují. Ti, co se o zdraví starají, tak by měli být na tom líp. líp, měli by být zvýhodnění a naopak ti, co prostě svoje zdraví devastují, tak prostě by se na, taky na to měli nějak podílet, ale ty systémy jsou popsané, jo, vyučujete všechny školy veřejného zdravotnictví, všude to funguje nějakým jiným způsobem, každý ten, tak jak stát, každý stát si hledá tu svoji cestu, ale má jinou tradici, u nás ta tradice prostě není a ta ochota platit je prostě minimální a teď je, říkám, nemá, z mého pohledu nemá takový smysl něco lámat přes koleno, když ten efekt nebude takový, jaký by jsme si do toho třeba očekávali, představovali. Jo? Takže jako určitě hotelové služby to tomu každý rozumí, ale v momentě, kdy pak leží v nemocnici, tak vyžaduje prostě pomalu francouzskou kuchyni a stěžuje si na kvalitu jídla, protože dostane přesně tolik kalorií, kolik dostat má a v té skladbě, kterou má, prostě mu to nechutná, protože ho doma si dopřává úplně jinak. Že?
4: Pane Válku, vy souhlasíte s panem Slovákem, že ta ochota u Čechů připlatit si není příliš velká. Vám se jako ministrovi nepodařilo prosadit ani dobrovolné připojištění?
24: Tak dobrovolné. Nám se nepodařilo prosadit v podstatě volbu pacienta, což byla možnost, aby se pacient připojistil na výkony, které dneska hradí. Není pravda, že pacienti nehradí. Hradí u zubařů, to kolega Janulík řekl, ale řada lékařů prostě nejsou smluvní lékaři pojišťovny a chtějí úhrady hotově. Navíc je řada poplatků, které jsou legitimní, legální a ty pacienti za ně platí. Poplatek za jednolůžkový pokoj. A samozřejmě pacient si může v nemocnici objednat jídlo. My jsme vydali metodický pokyn a postup v souladu se zákonem, jak si může objednat jídlo v restauraci a to se v řadě nemocnic děje. Ten problém ale spočívá v tom, že u nás pacient, když chce výkon nebo chce něco, co není hrazeno z pojištění, z veřejného zdravotního pojištění, například lehkou sádru a nemá na ní nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, tak to v podstatě musí zaplatit kompletně s celým výkonem a to mně přijde jako velmi neetické a velmi špatné. A to jsme chtěli vyřešit a znovu se o to budeme pokoušet s pozice. A souhlasím naprosto s kolegou Slovákem, že je potřeba, aby se do systému dostalo více soukromých peněz. Ten systém pojištění vlastně není pojištění, to je zdravotní daň, kdy ten stát do toho poměrně zásadně zasahuje, ale ten pojišťovec nemá soukromý účet, nemá tady vlastně představu o svých penězích. My jsme slyšeli, že se vrátili peníze nějakých Ukrajinců, kteří nečerpali zdravotní péči, no ale to nebyly jejich peníze, to byly peníze Všeobecné zdravotní pojišťovny, respektive jejich pojištěnců a vy nemáte osobní účet a to je něco, co by se do systému mělo dostat. To znamená, za mě je potřeba do systému dostat soukromé peníze, já se o to budu s kolegy z ostatních stran z opozice pokoušet a bezesporu ti pacienti dneska platí řadu věcí a platí toho stále víc a víc, což je špatně, když se na toto nemůžou pojistit, ale musí to platit hotově a když ty hotové peníze nemají, tak se k tomu nedostanou.
4: Pane Sílo, vy považujete také za nerealizovatelné, že by si některé služby hradili pacienti sami?
22: To je zajímavá otázka, o které se diskutuje mnoho let ve sněmovně a protože se jedná o takzvané nadstandardy, abychom to nazvali s pravými jmény. Bohužel ty nadstandardy se dotýkají ústavních práv, protože by vlastně postavili kvalitní zdravotní péči na dvojkolejnou trajektorii. WHO prosazuje ekvitu. WHO připouští pouze připlácet za skutečně hotelové služby.
4: Jen doplním Světová zdravotnická organizace.
22: Která prostě prosazuje ekvitu, to znamená rovnost poskytování zdravotních služeb. Je tam několik výjimek, jako těch hotelové služby a tak dále. Ale lékařem neindikovaná třeba zdravotní péče by byla dotovaná ze solidárního veřejného zdravotního pojištění, kdyby potom prostředky byly na úhradu za péči o méně příjmové. Čili bude dotovat se na ty takzvané nadstandardní výkony ze zdravotního pojištění, část toho výkonu se zaplatí, část zaplatí pacient jako nadstandard, tak ty peníze, které se vezmou ze zdravotního pojištění, potom budou v tom systému chybět. Proto je zásadně SPD je zásadně proti zavedení takzvaných nadstandardů a z několika důvodů. Jestli chcete, já vám je tady můžu vyjmenovat, já si pospomínám na nějaké. Takže je to například zdravotní péče, která je jenom jedna k vyléčení pacienta, to znamená lege artis, podle posledních vědeckých poznatků. A pokud není definovaný standard, jak chcete definovat nadstandard? A ten standard definovaný není. A nikdo ho neumí definovat, protože neustálý vývoj medicíny to nedovoluje definovat standard. Protože ta medicína se posune neustále dopředu. To by znamená, aby se musela neustále měnit legislativa a dělat seznamy nové standardu a nadstandardu. Čili ta problematika definice standardu zdravotní péče je velmi složitá, jo. Zdraví potom taky další argument. Zdraví není běžná komodita, jako kadeřík,
4: pedikér nebo autopoprava. Prosím, stručně ty argumenty, abychom stihli jiné téma.
22: Dobře, zdravotnictví je velmi složitý obor a mnohdy si musí pacient vyžádat konzultaci s jiným odborníkem, aby vůbec mohl rozhodnout, jo. A ze všeho nejdůležitější je, že jak můžete platit za něco, nebo kupovat si něco v komerčním systému, a přitom nevíte, jak budete informovat, protože tady je informační asymetrie obrovská mezi lékařem a pacientem. Jak chcete zabránit tomu, aby lékař se nestal dealerem farmafirem? Tam je spousty otázek, které nejsou zodpovězeny.
4: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Kulatý stůl Pavlíny Nečáskové.
4: A připomenu, že našimi hosty jsou dnes poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík, poslanec za SPD Jan Síla, poslanec za ODS Štěpán Slovák a poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Pane Slováku, ministr Vojtěch počítá s úsporami ve zdravotnictví, třeba s provozněním elektronických žádanek nebo centralizací péče. Je to ta správná cesta?
23: Určitě ano, ale ten jako zásadní provozní, teda zásadní celková úspora vychází za mě z prevence. To je prostě něco, co se vám v jednom volebním období neprojeví, možná ani v druhém, ale je to něco, co se vám projeví v tom třetím, čtvrtém a podobně. Vychází to zejména z toho, že v České republice je prevence prostě v číslech slabá a systém neřeší následky, neřešíme příčiny. Máme například velmi vysoký počet preventabilních příčin úmrtnosti u některých věcí, takže to je ten problém, který reálně za mě je tím, který může do budoucna znamenat tu největší úsporu nákladů, takže pokud někde mají v českém zdravotnictví peníze, tak mají za mě do prevence, centralizace poskytování zdravotních služeb za mě je nepochybně také téma, tam jsme připraveni určitě také pana ministra podpořit, ale vždycky máme ten systém rozdělený jako jednoduše. Páteří toho celého systému je pro nás primární péče, primární praktik, gynekolog, pediatr má být ten prostě nejdostupnější v rámci těch regionů, má být zachována ta jejich dostupnost, případně ještě rozšířena tím, že budeme mít prostě, tím, že budeme navyšovat i počet rezidenčních míst. To si myslím, že je důležité, abychom dostali lékaře do regionu a pak jsme určitě připraveni podpořit centralizaci zejména těch vysoce specializovaných zdravotních služeb v regionu. Takže určitě v tomto směru ano, elektronizace, digitalizace zdravotnictví nepochybně taky ano, jedno z našich silných témat, jenom jako velmi, velmi stručně jednou větou k těm nadstandardům, standardům, volba pacienta přeci není, pane doktore, nadstandard, je to něco trochu jiného, myslím, že to pan profesor Válek předtím velmi, velmi dobře popsal a my tady nechceme žádné dvojkolejní zdravotnictví, my tady chceme jenom nastavit ten stav, aby nebyl tak diskriminační, jak je teď, že si musíte, i když na tom příkladu té lehké sádry, zaplatit celý ten výkon. To naopak my považujeme za diskriminační.
4: Pane Janulíku, shodnete se s panem Slovákem z opozicí na těchto krocích k úsporám, které před chvílí zmiňoval?
2: No tak on hlavně dělal tu prevenci, dějte se, já na rozdíl od něho to dělám vlastníma rukama, vlastní hlavou, když nesedím ve sněmovně, takže vím, že žádná, jako preventabilní, to je hezké slovo, ale je to floskule, protože nedonutíte všechny lidi chodit na prevenci, to si můžou dovolit možná diktatury a tak, ale prostě vím jaké to procento těch pacientů ty preventivní prohlídky využívá. Každý si musí sáhnout do svého svědomí. Teď je otázka, jak je k tomu přimět, protože vaše právo je prostě té prevence nepodrobit. Té prevenci, takže určitě se vám to nepovede ve 100%, jak můžete ty lidi motivovat. To jsou různé kampaně a stimulace. Já si myslím, že nejvíc lidí motivují peníze. Buď jim je dáte, nebo že jim je vezmete, takže za ty desítky let bych řekl, že toto by byla za mě ta cesta. Co se týče posledních roků ministra Vojtěcha k té elektronizaci, samozřejmě, že to je správná cesta, kde se dá velice uspořít, protože do teďka ten systém funguje tak, dokud ty systémy nejsou propojené, nevíme o tom, čemu se ten pacient podrobil například v minulém týdnu a já mu můžu indikovat, protože je to stejné. A to znamená vyžádanou péči v hodnotě mnoha tisíc a léky v dalších tisících a tak dál. Ten systém obecně, jo, třeba teď řešíme problematiku pracovní neschopnosti a když si porovnáte, kolik lidí si vezme neschopenku a kolik lidí samozřejmě k té neschopence dostane recept a kolik ho realizuje, tak byste se divili, kolik lidí prostě si vůbec ty léky nevyzvedne, protože a tak dál, teď si z toho dovozujeme každý, kdo co chce, takže ta elektronizace tomu určitě přispěje, protože víme a pojišťovny to vědí velmi dobře o případech, že si lidi nechají klidně třikrát za týden zrengenovat koleno. Ale pro samozřejmě, že ta úspora je tam velká, samozřejmě ta vyžádaná péče v laboratorních vyšetřeních, o kterých mluvil kolega Síla, protože samozřejmě už je z toho zase biznis, protože ty subjekty jsou privátní, takže oni mají zájem na tom, aby se ty lidi vyšetřovali, je jim jedno, že to je opakovaně. Ale v momentě, kdy se objeví, tak jak byl původně, jsme slyšeli litanie proti elektronickému receptu a bez něj bychom COVID nezvládli. Pak jsme slyšeli stejné litanie proti elektronické neschopence, dneska to funguje. Například elektronický vystavuju žádosti o mateřskou dovolenou a tak dál. Takže jakmile se to uvede do praxe a my si na to zvykneme, protože my jsme konzervativní doktoři, že my jako žádné novoty moc nechceme, ale v momentě, kdy se to zavede a zvykneme si na to, tak ta úspora může být velmi, velmi zajímavá, ale teď je samozřejmě druhá strana té mince, protože někomu se tím pádem sníží příjmy v tom systému, že? Takže zase to bude budit odpor a ty budou lobovat za to, aby se to nedělalo, nebo aby se to neudělalo úplně. A
4: kdo myslíte, že prostě za to bude lobovat?
2: No tak někdo, kdo se teď, kdo

0: historii toho pacienta, jak mám třeba teď už možnost nahlédnout na preskripci díky tomu, že se zaváděl elektronický recept za té předminulé vlády a tak dále. Takže už se dneska podívám, vidím, co ten pacient bere nebo nebere, hlídá nám to interakce. A tohle, když se objeví, jako když to dovedete k dokonalosti, což se asi nikdy nepovede, ale nicméně třeba v těch vyšetřeních, těch žádánkách, té vyžádané péči musí se jít per partes, jako po krok za krokem, ale určitě to bude znamenat obrovskou úsporu. Já jenom dodávám, že ty peníze se ušetří, ale někomu budou chybět.
1: Souhlasí s tím Vlastimil Válek?
2: Tak já bych se vrátil k té vaší původní otázce. Bezesporu souhlasím s elektronickou žádankou. Konec konců jsem zavedl elektronickou žádanku EZ kartu a propojil jsem ty systémy tak, že máme dneska mezinárodní standardy i v České republice, skončily takové ty české varianty standardů. Pan ministr Vojtěch by rád, zatím je to ovšem na dobrovolné bázi, protože ten proces vyžaduje přece jenom testování a vyžaduje ověření v praxi. To se děje v nějak několika desítkách nemocnic, tuším 60 nemocnic je to, a u řady praktických lékařů. Pan ministr Vojtěch by rád z té žádanky elektronické udělal povinnost. To je něco, co já bezesporu podpořím. Otázka je, jestli už v příštím roce, jak plánuje. Já se domnívám, že bylo dobré jeden rok ještě všechno testovat a spustit to na ostro až v roce jako povinnost, až v tom dalším roce 28. Co se týče centralizace, bezesporu ano. Tady padlo, že máme od kolegy Janulíka, že máme hodně nemocnic, že by se měly redukovat nemocnice. To je něco, o čem je bezesporu dobré diskutovat. Nicméně centralizace péče znamená, že budou kraje, kde některé typy péče v podstatě nebudou dostupné. Klasický Karlovarský kraj, prostě protože my jsme začali s centralizací, udělali jsme centra hepatobiliární chirurgie, udělali jsme centra karcinomu jícnu a řadu dalších center, endometriózy centra. Ale ukázalo se, že ne každá nemocnice velká dosáhne počty výkonů na to, aby to centrum měla. Pan ministr chce ještě zpřísnit ty pravidla, se svými poradci přišli s návrhem ještě větší centralizace, což obecně je v pořádku, protože pokud se vezmeme srovnatelnou zemi jako Rakousko, tak podobných center je tam několik. Ale pak to znamená opravdu tvrdý zásah do systému. A tady já bych řekl jednu věc. Já si myslím, ta debata je hrozně příjemná, je zajímavá, kolegu si vážím, všech tří, ale je nevhodné, nebo myslím si, že pro české zdravotnictví a především pro pacienty je potřeba, aby jsme udělali to, co se stalo v Rakousku, ve skandinávských zemích, ve Francii, v Německu. Že si politické strany sedly, jejich experti se dohodli na nějaké dlouhodobé strategii a pak bez toho, bez ohledu na to, kdo vládl, ta strategie byla realizovaná. Já jsem navázal na všechny rozumné kroky a byla jich spousta pana ministra Vojtěcha. On navazuje na všechny kroky, které jsem provedl já, centra, elektronická žádanka, mohl bych pokračovat. A v tomto je potřeba pokračovat dlouhodobě, protože ten systém má velké zbrždění a pokud se co 4 roky by měnila strategie a měnil přístup, tak je to pro ty pacienty velmi, velmi negativní. Proto já nabádám k politickému konsenzu a maximální spolupráci v této úrovni a v této oblasti.
1: Pane Sílo, vy jste připraveni spolupracovat na základě širokého politického konsenzu, o kterém mluvil teď Vlastimil Válek s opozicí?
3: Určitě, samozřejmě, to je bezpodmínečně nutné, protože naše zdravotnictví se dostává do situace skutečně před kolapsem. Ono se o tom vůbec nemluví, ale již dneska má 750 tisíc lidí, nemá svého praktika, milion lidí nemá svého zubaře, 50 tisíc dětí nemá svého pediatra. Věk 60 let má přes 50% všech chirurgů, internistů, pneumologů, 45% všech anesteziologů, intenzivistů jsou v důchodovém věku. Přitom již dnes chybí 1100 pediatrů. Pokud tito lékaři odejdou během 5 až 7 let do důchodu, to znamená, že dojde k dalšímu zhoršení dostupnosti zdravotní péče, protože žádná nemocnice nemůže fungovat bez anesteziologa, chirurga, internisty nebo pediatra. To znamená, ano, musíme centralizovat, ale i z jednoho důvodu, protože máme málo tady těchto zdravotníků. Proto já jsem na úvodu řekl, že základní problém našeho zdravotnictví vidím v nedostatku zdravotníků. A co se týká té centralizace, když to vezmeme do kola kolem, tak veškeré výkony jsou podstatně dražší v těch velkých centrech, ve fakultní nemocnici a tak dál, než v nemocnicích menších a regionálních, kde ty ceny jsou vlastně poloviční. Čili velká úspora by byla, pokud by se sacramentský jako speciální

0: posoudilo, které výkony centralizovat a které nechat ponechat v těch menších nemocnicích, které se samozřejmě musí restrukturalizovat, protože ta populace, která stárne, bude vyžadovat skutečně restrukturalizaci lůžek z těch akutních na dlouhodobou péči a tak dál. Co se týká té elektronizace. Ta elektronizace samozřejmě ta je nutná, ta opravdu to zdravotnictví posune dál, je skokově dál, ale obsahuje v sobě spoustu problémů. Jako a jeden ze zásadních problémů je, že bude porušeno lékařské tajemství. Jednoznačně bude porušeno lékařské tajemství, protože v té novele, kterou já jsem teďka viděl, stojí, že tam mají přístup k skutečně nezdravotnictví, k těm systémovým věcím jako zdravotnický. To je jedna věc. Další věc. Stát se nechce podílet na jakékoliv já nevím, investici nebo finanční pomoci těm menším ambulancím, které prostě budou muset ty peníze vydat ze svého. Já osobně si myslím, že spousta těch starších lékařů ty ambulance zavře. Jakmile toto vznikne jako absolutně povinná záležitost a ještě k tomu sankce 1 000 000 korun. Myslím, jsem tam viděl někde, toto je úplně nemyslitelné. Tady je potřeba minimálně rok, půl druhého roku naběhnout jako zvláštní systémy, vyzkoušet to a tak dále. Teprve potom nastupovat s nějakými takovými sankcemi.
1: Pane Slováku, zpět k mé otázce. Neobáváte se, že centralizace speciální péče posílí nebo zhorší dostupnost zdravotní péče v regionech?
2: Já se toho neobávám. Já naopak si myslím, že když teďka postupně i ministerstvo zdravotnictví některá data zveřejňuje, tak si myslím, že to je naopak správně pro kvalitu a prostě podle mě má být dostupnost ruku v ruce s kvalitou. A ještě k tomu jako věčnému tématu, který se tady zmiňuje, tak je ten nedostatek toho personálu. Tak jako v České republice prostě momentálně, jo, zejména u absolventů oboru všeobecné lékařství, prostě ten nedostatek nemáme. Jo. My ho máme, budeme na do budoucna, budeme mít velmi pravděpodobně u všeobecných sester, ano, tam ten problém bude, budeme mít problém s tím, jak alokovat personál od akutních lůžek k lůžkům následné péče, ale prostě díky těm krokům, které se v minulosti udělali, a to je navýšení počtu absolventů lékařských fakult, tak v současné době nedostatkem personálu netrpíme obecně.
1: Myslíte si, že se tím podařila vyřešit tak demografická křivka navýšení kapacit na lékařských fakultách?
2: Nepochybně to nemůže být jeden jediný krok a musíme vymyslet nějaký jako způsob alokace těch lékařů. Já ho teď tady z hlavy nepochybně nevystřihnu, ale pokud se budeme bavit, tak jsou tady prostě obory, u kterých ten problém je a jsou to zejména ty obory týkající se následné péče, ale pak tady máme jako ještě vysoké procento některých oborů, jako je to právě zmíněné praktické lékařství pro děti a dorost, kde máme prostě vysoký podíl lékařů 60+, a to je fakt, se kterým se musí pracovat.
1: Pane Válku, vy jste chtěl něco doplnit, pokud se nemýlím?
3: Já řeknu jenom 3 fakta. V loňském roce, to jsou data ÚZISu profesora Duška, s těmi daty všichni souhlasí. V loňském roce se poprvé po 12 letech zvýšil počet občanů, kteří chodí na preventivní prohlídky a do screeningových programů. To za prvé. Z dat profesora Duška vyplývá, že tím navýšením počtu studentů, a prosadila to vláda, v které byl Adam Vojtěch, já jsem z toho udělal mandatorní výdaj, tím navýšením počtu studentů, tedy absolventů lékařských fakult prakticky o 30%, se podařilo vyřešit ten demografický pík. Problém je, aby si ty absolventi vybírali ty obory, které jsou potřeba. A tady bude potřeba diskuze, jak k tomu přistoupit. Co se týče nelékařů, tak naše vláda schválila navýšení počtu studentů nelékařských zdravotnických oborů v čele se zdravotními sestrami zhruba o 30%. A podle dat profesora Duška by toto mělo být řešením, protože ten počet navrhoval ÚZIS na základě dlouhodobých demografických dat s porovnání s daty, které měl z Ministerstva práce a sociálních věcí. My jsme propojili data zdravotnictví Ministerstva práce a sociálních věcí. To znamená, co se personálu týče, já bych byl optimista.
1: Pane Janulíku, souhlasíte také s tím, že tedy v tuto chvíli je největším problémem to, aby si ti daní absolventi nebo studenti vybírali ty obory, v kterých je největší nedostatek?
4: Tak ne, Jenom to. Já si myslím, že problémem není jenom to vybírání oboru, ale aby vůbec u té medicíny zůstali. Protože vy studujete a než se dostanete do praxe, kolik je vám let, jako někdo vás musí živit, jo, a pak zjistíte, že plat, který dostáváte, je v příkrém nepoměru teda k tomu, co po vás zaměstnavatel, společnost nebo stát vyžaduje a tam je prostě tak, jak vám říkám, ta velká diskrepance, prostě aby ty lidi v tom oboru jako měli motivaci zůstat.
1: Ale ta doba studie asi nelze zkrátit.
4: Ne, to určitě ne, o tom nebyla řeč. Já se nebavím o době studia, já se bavím o tom odměňování. Podívejte se, jaký je nástupní plat absolventa na západ lékařské fakulty, mluvím od našich hranic a mají obdobný problém, protože to mě svého času řekl jeden primář v Německu, v Bavorsku, říká, no jestliže ten dotyčný dokáže vystudovat lékařskou fakultu, tak levou zadní vystuduje jakoukoliv jinou školu a ty stejné nebo větší peníze si vydělá bez té dramatické zodpovědnosti, bez nočních služeb a podobných věcí a jako nikdy nekončícího studia, takže to si musíme uvědomit, že my ty lidi musíme prostě namotivovat, aby se jim prostě to v vozovkách vyplatilo, aby to chtěli dělat, aby měli prostě prostředky k normálnímu životu a nemuseli se stydět za to, že nosí bílý plášť. A s tím samozřejmě úzce souvisí i to, že když kolega zmiňuje, všichni zaklínají ty praktické lékaře, ale opravdu na západ od našich hranic jsou masivně podporováni praktičtí lékaři, zejména v těch vozovkách, okrajových lokalitách a takže je dotují obce, kraje, respektive země v tom Německu nebo vláda jako poměrně masivnými částkami, když se upíší na tolik a tolik let třeba někde v horách vysoko a tak dále, takže to si myslím, že nemusíme vymýšlet to, co je vymýšleno, to je naše česká specialita. Jo, jako jenom se podívejme, jak to funguje jinde, oni prostě řeší podobné problémy a řeší je dávno před námi, takže stačí se tam podívat a prostě hold, jako sice přizpůsobit to našim českým podmínkám, ale jako je pravda, že teď jste narazili na problém, že to není jenom problém zdravotnictví, ale i školství, takže tehdy se do toho vtáhlo to vysoké školství za zaministrování pana Plagy a ten úspěch to mělo, ale říkám, teď jde jenom o to, aby nám ty lidi v tom zůstali. A druhá věc je, vemte si, že tam je velké procento feminizace, aby lékařky, které mají děti a my chceme, aby měli děti, aby prostě na tom nebyli byty a tak dále. To je i systém vzdělávání dalšího, takzvaných atestací a tak dále. To je prostě, ten systém je tak komplikovaný a tak jako nevstřícný a člověka to, ty absolventy tady to uvrhá prostě do existenciálních problémů, protože oni prostě, pokud nejsou kvalifikovaní, jak si nevydělejí, a než vypěstujete jaksi hotového lékaře po promoci, to je 10 let. A teď se bavíme, když se bavíme o super specializovaných věcech, jak to asi bude muset být, víc třeba můj obor porodnictví, protože ty počty porodů dramaticky klesají a ty absolventi se to nemají ani kde naučit, tak jak my jsme se to dokázali naučit během pár měsíců, protože jsme měli ve službě 10 porodů, tak oni mají jeden za dva dny. No, takže to je prostě velký problém.
1: Pane Sílo, souhlasíte s tím, že motivací tedy pro lékaře mají být finance i motivací pro to, aby sloužili v regionech, které mají často právě problém s jejich nedostatkem, ale zdravotníci často říkají, že ani nechtějí opouštět velká místa a stěhovat se do míst, kde je omezená občanská vybavenost. Tak budou peníze stačit?
0: To je samozřejmě, že nebudou stačit. To je zásadní problém, je ta občanská vybavenost, možnost zaměstnání pro manželku nebo pro partnera, možnost dobrých školy pro děti a tak dál. To s tím všecko souvisí. Ale já bych se chtěl vrátit k tomu, jak říkal tady pan kolega, bývalý ministr Válek, že se o 30% zvedne příkon lékařských fakult. No to tak není úplně pravda. Protože 10 let bylo, do roku 2019 bylo ten příkon zhruba 1850
1: Pane Silo, zbývají poslední vteřiny našeho vysílání, tak poprosím velmi stručně.
0: Čili já jsem zásadně proto, aby se ale ne o 300 absolventů, tak jak to udělal ministr Vojtěch v roce 2019, navýšili peníze do lékařských fakult, že bude nyní atestovat nebo promovat o 300 víc lékařů. Ale děkuji. Tam je potřeba přilít podstatně více peněz.
1: Hosty našeho vysílání byl poslanec za SPD Jan Síla, poslanec za hnutí ANO Miloslav Janulík, Štěpán Slovák, poslanec za ODS a také poslanec za TOP 09 Vlastimil Válek. Děkuji vám, pánové.
5: Děkujeme za pozornost.
6: Naslyšenou, zůstaňte zdraví. Hezký večer.
7: Radiožurnál je 19 hodin. A Jana Utendorská připravila zprávy.
8: Dohoda s Íránem je už podle USA podepsána, Írán to zatím nepotvrdil. O kompenzaci škod po jarních mrazech zatím požádalo 411 zemědělců, lhůta končí zítra. Favorizovaní fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa s Kapverdami. Po nehodě je omezený provoz na silnici 52 Brno-Vídeň u Pasohlávek. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Írán a USA údajně podepsali memorandum o porozumění elektronicky, a to už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podle nejnovějších amerických prohlášení v pátek proběhne oficiální podpisový ceremoniál. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Írán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil. U břehu Ženevského jezera mezitím startuje summit 7 největších ekonomik světa. Francouzský prezident Emmanuel Macron přivítal ve městě Evian amerického prezidenta Donalda Trumpa. Před oficiálním zahájením summitu jednají o válce na Ukrajině i memorandum mezi USA a Íránem.
10: Mezinárodní koalice složená z Francie, Velké Británie, Itálie a Nizozemska je podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona připravená vyslat do Hormuzského průlivu letadla, válečná plavidla i odminovače. Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že připravované memorandum mezi USA a Íránem může stabilizovat celosvětovou ekonomiku. Merz taky zdůraznil, že Rusko nemůže vojensky zvítězit na Ukrajině. Podobně u Ženevského jezera mluvila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
11: Ukrajina drží frontovou linii a dokonce částečně dobývá zpět území.
10: Do jednání ve Francii se v nadcházejících hodinách zapojí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ze summitu G7 ve francouzském Evianu Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka v pondělí 22. června. Návrh zákona od ministra kultury Oty Klempíře za motoristy počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a převedením financování obou médií pod státní rozpočet. Oproti letošku by tak měly jejich příjmy klesnou dohromady o zhruba 1 400 000 000 korun. To by podle ředitelů obou médií znamenalo omezení výroby a taky propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popoledni objevilo slabé tornádo, způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na síti X. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského a intervenčního fondu Evy Čespivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc, pokračuje Čespiva.
12: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
8: Pěstitelé můžou informace o škodách podat ještě do konce zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se podle fondu rozhodne až podle místních šetřeních.
13: Sport. Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé hrají svůj první zápas letošního světového šampionátu. V americké Atlantě nastoupili proti nováčkovi turnaje Kapverdám. Stručné informace ze zápasu přidá Jaroslav Plašil.
14: Za chviličku začne druhý poločas, potom prvním Španělsko-Kapverdy 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: V sedmém zápase finále Národní basketbalové ligy se mezi Nymburkem a Pardubicemi rozhoduje o držitelích titulu. Závěr zápasu sleduje v pražské hale na Královce reportér Jakub Kanta.
14: Nymburští basketbalisté v finále číslo 7 zvládli. Pardubice porazili 91-74 a za několik málo minut zvednou po 21. nad hlavu pohár pro mistry NBL z pražské Královky. Jakub Kanta, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 u Holubic, taky na D8 za Roudnicí. Na D1 z Vyškova do Brna nejdřív opatrně kousek před sjezdem na Slavkov a Holubice na 211. kilometru porouchaný kamion blokuje pravý pruh, nákladní doprava vybočuje a potom zbytek kolony kamionů před omezením u D2 je v pravém pruhu teď za sjezdem na Svitavy z kilometru 202. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kolona kamionů v pravém pruhu začíná kus za sjezdem na Židlochovice kolem 5. 4. kilometru, krátí se to. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za Roudnicí v omezení na 25. kilometru, hlásíte porouchané vozidlo.
15: V tom zúžení je v pravém pruhu odstavená dodávka.
10: Na silnici 52 Brno-Mikulov za pasohlávkami před odbočkou k Aqualandu po havárii motorky čekejte kyvadlový provoz, ale zeslábl, kolony už jen chvílemi kratší. A v Praze v Těšnovském tunelu ve směru do centra došetřují nehodu v pravém pruhu kolona na vjezdu do tunelu od úrovně Hiltonu, zdržení do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehlaňky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
7: Nečekané problémy zatím mají španělští fotbalisté na světovém šampionátu proti Kapverdám. Jak už jste před chvílí slyšeli ve zprávách od Jaroslava Plašila, outsiderovi ze souostroví u západního pobřeží Afriky pořád Španělé nedali gól. V Atlantě před malou chvílí začal druhý poločas a skóre tedy zůstává 0-0. No a tak se hned na úvod dnešního večerního Radiožurnálu právě do Atlanty vypravíme. Nebude to ale prozatím na zápas Španělsko-Kapverdy. Chceme vám tenhle nádherný a supermoderní stadion pro 71 tisíc diváků představit, protože ve čtvrtek na něm bude hrát česká reprezentace proti Jihoafrické republice. Tak klidný večer.
9: Večerní Radiožurnál
16: a Vojtěch Bidrman.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Určitě to víte, čeští fotbalisté se chystají na svůj druhý a dost možná klíčový zápas na mistrovství světa. Po porážce s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ani ta na úvod turnaje nebodovala. Z Dallasu se Češi přesunou do Atlanty, kde si zahrají na futuristickém stadionu.
2: Atlanta's $1.5 billion architectural marvel and a global game changer in stadium design.
3: V dokumentu Constructify se mluví o architektonickém divu, globální inovaci v designu stadionů a také o odhadované ceně projektu, který byl dokončený v roce 2017 za víc než 1,5 miliardy dolarů.
4: Bude to určitě zajímavý si tam zahrát nebo celkově se podívat na takový místo, protože ten stadion je extrémně moderní a je to opravdu jak zas z jiný planety.
5: Jestli se nepletu, tak Atlanta patří k jednomu z nejkrásnějším stadionů na světě.
3: Těší se na futuristickou stavbu fyzioterapeut Martin Janoušek a reprezentační obránce Jaroslav Zelený. Stadion vypadá zvenku jako poskládaný z hranatých geometrických tvarů a jednou z jeho mnoha inženýrských vymožeností je zatahovací střecha. Po otevření 8 dílů vypadá ze zhora jako květina s kruhovým otvorem. Na utkání českých fotbalistů s jeho africkým soupeřem by mohla být zavřená.
5: Tak co mám informace, aby tak mělo být?
3: A Martina Janouška doplňuje Jaroslav Zelený.
4: Já si myslím, že by to třeba bylo ku prospěchu věci, protože přece jenom hrajete od 12 hodin, kdy to sluníčko na vás pere úplně nejvíc. Ta předpověď tam je zatím taková, že to může být oblačno, ale když jsme teďka viděli nějaký zápasy, tak bylo úplně azuro.
3: Multifunkční stadion využívají tým amerického fotbalu Atlanta Falcons a také fotbalové mužstvo Atlanta United. Na tribuny se vejde víc než 75 tisíc diváků a fanoušci můžou třeba opakované záběry nebo reklamy sledovat pod kruhovým otvorem zatahovací střechy, kde je obrovská prstencovitá obrazovka. Další z mnoha technologických prvků stadionu. A i hráči vnímají velkolepost těchto arén ve Spojených státech.
4: Máte nádherný stadiony, ne třeba primárně pro fotbal, ale ten sport tady, i když třeba jiný, tak lidi jsou zvyklí sledovat a my tam teďka na těch stadionech můžeme vystoupit a být toho součástí.
3: Říká český fotbalový reprezentant Jaroslav Zelený.
4: A myslím si, že není tolik zemí, kde můžete mít takovýhle obrovský a krásný stadiony, takže tohleto mistrovství určitě v tomhle je z mýho pohledu takový neunikátní, ale pro celkovou atmosféru super, protože opravdu se tam vejde spoustu lidí. Z mýho pohledu je to určitě super, že takovýhle stadiony jsou k dispozici.
3: A česká fotbalová reprezentace se na stadionu v Atlantě pokusí ve čtvrtek vybojovat na světovém šampionátu důležitou výhru nad Jihoafrickou republikou. Z Texasu, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Ve zpravodajství Radiožurnálu nelze přeslechnout, že vláda dnes schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií koncesionářskými poplatky penězi ze státního rozpočtu. S prosbou o reakci jsme oslovili taky politického komentátora serveru Seznam zprávy Jindřicha Šídla. Ten tvrdí, že v Česku máme nejlepší veřejnoprávní média bývalého východního bloku a tahle koalice se podle něj rozhodla, že už je mít nebudeme. Celý rozhovor s Jindřichem Šídlem najdete na titulce našeho zpravodajského serveru i rozhlas.cz. 19 hodin 18 minut, telegraficky ještě z fotbalu. Španělsko, Kapverdy na mistrovství světa pořád 0-0. Hraje se už 57. minuta.

0: Na Slapské přehradě dnes začínají platit letní pravidla plavebního provozu. Nařizují pomalou jízdu lodí a skútrů v místech, kde se pohybují i plavci. Na Slapech už jsou v pohotovosti vodní záchranáři i poříční policie, která bude na dodržování pravidel plavby dohlížet.
1: S vedoucím poříčního oddělení Slapy Davidem Bernardem vyjíždíme na člunu. Začínají platit ta letní pravidla plavebního provozu.
2: Je povolena jízda pouze ve výtlaku od hráze na rekreační objekt Měřín a od Živojovského mostu po 116. kilometr opět platí omezení na výtlak.
1: Jak to vypadalo v loňském roce? Kolik jste udělali pokut a za co hlavně?
2: Zhruba 130 pokut. Bylo to většinou za nerespektování právě plavebního značení.
1: A protože je potřeba připomínat taky bezpečnost u vody, tak poříční policie s vodními záchranáři dělá několik akcí a my teď přijíždíme ke břehu a vidíme tam děti z obce Slapy. Dostávají možnost vylézt si na člun vodní záchranné služby.
3: Kolik lidí už jste zachránili?
1: Radek Skoták.
4: Každý rok máme až 200 případů, kdy pomáháme zraněným. A vzhledem k tomu, že jsme tady 13 týdnů, tak si myslím, že to je poměrně hodně.
1: Vladimír Staroba, další vodní záchranář. Máte letos i takovou kampaň, která bojuje za to, aby lidé, kteří se plánují pohybovat na vodě, aby si odpustili alkohol?
5: Co si budeme povídat? Ta snížená motorická schopnost pod vlivem alkoholu prostě tady je, spadnou, uklouznou.
1: Dana Frélichová, paní učitelka.
6: Myslím si, že to je plodný nejenom pro děti, ale i pro učitelky.
1: Honza, co už jsi se zajímavého dozvěděl?
7: Ověřit si, co je pod vodou, abych neskočil na nějaký šutr a něco si neudělal.
1: A jak je tady slyšet, tak děti si ty důležité informace odnášejí i ve svých hlavách. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 19.30 a zprávy Jany Utendorfské.
3: Maďarští poslanci dnes schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat tuto funkci maximálně 8 let. Podle agentury Reuters a AFP tento krok teď fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Peter Maďar. Odškodnění za 3hodinové zpoždění letu zůstane, dohodli se na tom zástupci Evropského parlamentu a členských států. Jde o první aktualizaci pravidel ochrany práv cestujících v letecké dopravě od roku 2004. Nově bude mít také každý cestující právo vzít si na palubu bez příplatku jeden osobní předmět, například malý batoh. A cena letenky musí od okamžiku rezervace zahrnovat příruční zavazadlo. Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali jen dvě společnosti. České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Uzavřít smlouvu chce vedení Prahy a Středočeského kraje do konce roku. A lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, která jsou hrazená zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun.
1: Sport.
3: Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa proti Kapverdám. Podrobnosti přidá z pražského studia Jaroslav Plašil.
4: 0-0 je to stále v souboji velkého favorita s outsiderem Španělsko-Kapverdy 0-0 v 71. minutě zápasu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: A basketbalisté Nymburka získali svůj 21. titul v národní lize. Rozhodujícím sedmém finále porazili Pardubice v pražské hale na Královce 91-74.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 u Holubic i D35 za Mohelnicí. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna obezřetně těsně před sjezdem na Holubice a Slavkov na 211. kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se tam a potom na příjezdu do Brna ještě zbytek kolony kamionů v pravém pruhu je od exitu 201 Slatina do zúžení u D2. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy teď zbytek kolony kamionů v pravém pruhu ještě před sjezdem na D1 u Olympie ze 4. kilometru. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce pozorně za sjezdem na Loštice na 241. kilometru hlásíte odstavené vozidlo.
6: Má tam výstražný trojúhelník, ale není úplně dobře vidět. Je odstavném, ale zasahuje mírně do pravého pruhu.
5: Na silnici 52 Brno-Mikulov za pasohlávkami před odbočkou k Aqualandu uklízejí po havárii motorky, projíždí se k Jevadlově už bez delších kolon. Ještě k Praze, na příjezdu do hlavního města z D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrněji na 4. kilometru. U středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta, do jízdního pruhu nezasahuje, ale může překvapit. A v Praze v Těšnovském tunelu směrem do centra ještě po dřívější nehodě zabraný pravý pruh, ale ve slabém provozu už kolona nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a Vojtěcha Bitermana.
2: Nadcházející summit Evropské rady bude zejména o Číně, i když to nikdo nechce říct úplně nahlas. Unijní lídři se budou v Bruselu zabývat mimo jiné zásadní obchodní nerovnováhou mezi státy 27 a právě Čínou. Do detailů se tomu věnuje dnešní díl bruselských chlebíčků a vy je najdete v každé podcastové aplikaci.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Že by se zrodila první opravdová senzace letošního mistrovství světa. Španělsko pořád nedalo gol Kapverdám. Míříme proto za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
2: 0-0, 77. minuta utkání, Španělé ztrácejí míč vepředu v souboji proti houževnatým Kapverďanům, to nemají jednoduché něco vytvořit, do šancí se občas dostali, ale když už se do nich dostali, tak jim radost znemožnil překazil fantastický brankář Vozíňa, 40-letý veterán, těží ze svých ohromných zkušeností a je zatím klidný a nepřekonatelný. 77. minuta, Španělsko-Kapverdy 0-0. Španělé už i s Jamalem to teď zkoušejí změnit. Teď ale Jamal nemá míč, protože se hraje na levé straně Pedri. Pedri zastavuje hru, vymýšlí teď, komu přihrát, vybral si Llorenteho. Španělé teď využijí pravou stranu, kde je teď Jamal. Poznáte to i podle reakce publika, zvlášť pokud se Jamalovi něco povede. Teď je to přihrávka zpátky na Torrese. Torres ještě zpátky na Pedriho, zblokovaná zcela. Asi tak 89. možná zblokovaná střela, když to přeženu, protože je jich opravdu celá řada. Španělé se nemohou dostat snadno k brankáři Vozíňovi a když už se k němu dostanou, tak tento muž vytasí parádní zákrok. Jednou mu pomohlo břevno v první půli při zakončení z blízka Torrese. Teď Torres číhá na místě, kde by mohlo být nebezpečno, ale je tam těžké balon dostat. Kukurela se snaží o něco kloudného z levé strany, ale nepovedlo se mu to přelstít dvojici.
1: Přímou reportáž zbytku zápasu, nějakých 15-20 minut, tedy souboje Španělsko-Kapverdy, který na mistrovství světa pořád bezgólový. Můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport, kde i dál komentuje Jaroslav Plašil.

0: 19 hodin 43 minut, s vámi je i dál pondělní večerní radiožurnál. Až 40% Čechů má podle odhadu lékařů zkušenost s únikem moči nebo stolice. Pacientů ale může být ještě víc. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i před rodinou. Život jim přitom může změnit miniinvazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo zcela odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-nice Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacient, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a tu správnou polohu. A teď vlastně budeme

0: Po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
1: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Jeden z favoritů na titul z fotbalového mistrovství světa ze Španělska vstupuje do šampionátu zápasem proti Kapverdám, ale zdaleka to nemá tak snadné, jak leckdo očekával. Blíží se závěr zápasu a tak znovu dáváme slovo reportérovi Jaroslavu Plašilovi.
2: 89. minuta 0-0. Španělé stále marně dobývají branku soupeře, kterou hájí fantastický Vozinha. Velké zákroky měl v první půli, některé i ve druhé, byť nebyly tak nebezpečné. Situace jako v té první, tak obrovský klobouk dolů před schopnostmi Vozinhy, co ten v tom zápase předvádí, něco neuvěřitelného. Teď před chviličkou Španělé byli hodně blízko, aby i jeho překonali, ale ani Oyarzabal neměl štěstí po té, co střídající Olmo zasekl míč, přihrál pod sebe na penaltový puntík a Oyarzabalovi, tak se mu vložil protihráč do střely. A nakonec střela byla zblokovaná nad branku. To byla zase další velká příležitost španělského celku před chviličkou, ale brankář Vozinha nemusel tentokrát zasahovat. 90. minuta už je tady, určitě se bude hrát dost minut navíc, ale zatím je to stále 0-0. Teď navíc dopředu jde outsider tohoto zápasu, Kapverdy teď vyrážejí dopředu, ale prováhali teď možnost zahrozit do otevřené obrany. Ještě střela z dálky hodně nepřesná, ale jakoby se teď Kapverďané spokojili s tím, že získají území, že vyvezou balón alespoň na útočnou polovičku. Kevin zasekl, otočil se s ním a pak přihrál zpátky a nakonec z toho byla ještě střela, jenomže ta byla

0: tečovaná, takže Kapverďané teď slaví. Pod mým hlasem to asi slyšíte, ty oslavy, to je proto, že z toho bude nakonec rohový kop, který teď budou mít Kapverďané v závěru tohoto zápasu. No tak vida, tak ještě fantastická příležitost ze standardní situace zahrozit. Rohový kop teď z pravé strany Kapverďanů, hlavička přímo do brankáře Unaje. Tak to byla klika pro Simona Unaje, že teď tedy hlavičku chytal v této pozici, protože to mohlo být hodně zlé pro španělského favorita. Tak z jediné akce dostat gól, to by bylo asi něco senzačního. Borges se teď chytal ještě jednou za hlavu, protože měl obrovskou příležitost. Našel si míč ve vzduchu po rohovém kopu, nebyl ani nějak extra hlídaný. Trknul balon do země, ale koníček skončil někam ke kolenou brankáře Simona Unaje a tam už si jej brankář Španělů s velkou úlevou sebral. Teď ale pozor, protože centr Cucurelli před brankou zblokovaný. Centr ještě 5 minut navíc dal rozhodčí Makarmech z Jordánska oběma týmům k dispozici. Samozřejmě Kapverďané by určitě brali méně, Španělé mnohem víc. Zatím nedokázali dát houževnatému soupeři gól. Teď tedy skončila první nastavená minuta, ještě 4 nastavené minuty budou mít Španělé na to, aby strhli teď zápas na svou stranu. Zatím je to stále senzačních 0-0. Cucurella dává zpátky na Llorenteho, který zůstal u středového kruhu, raději číhá na případný break soupeře, pokud by se Španělům nepovedl roh. To se nestalo. Pedri má míč. Pedri teď přihrává na Kubarsiho. Kubarsi na Jamala. Jamal to zkouší z dálky, ale trefil pouze svého spoluhráče nechtěně Oyarzabala, tak dopředu mohou jít Kapverďané. Teď je to 3-3, ale pokažená přihrávka. Na toto zkrátka nejsou Kapverďané zvyklí. Na toto nejsou zařízení. De Costa trefil nejblíže stojícího protihráče Cucurellu a tak Španělé mohou jít dopředu. Druhá minuta nastavení končí. Ještě 3 minuty a kousek budou mít Španělé na to, aby se zaradovali z aspoň jedné branky nad Kapverďany. Zatím se jim to nepovedlo. Cucurella na levé straně hřiště. Stomil míč na prsou, zasekává, přihrává zpátky. Cucurella na Pedriho. Pedri nemůže hrát dopředu, takže musí zpátky s Laportem. Laport vrací na Pedriho. Pedri asi tak 10 metrů od hranice pokutového území. Přihrává teď na Kubarsiho. Kubarsi prodlužuje na Jamala. Jamal je v růžku pokutového území. Kličkuje, ale na poslední chvíli mu João Paulo vypíchl balón a dostal Jamala mimo pokutového území. Proto ta odezva publika. Třetí minuta nastavení a Kapverďané se dostávají za bezgólového stavu zase dopředu a pořádně to hučí v hledišti. Píská rozhodčí Makarmech a bude to za žlutou kartu pro Pedriho, který se dopustil taktického faulu na půlce hřiště a toto je dalších několik vteřin oddechu pro unavené hráče Kapverd. Někteří jsou teď na zádech, možná křeče, možná taktické prvky. V každém případě teď jim k tomu dal příležitost Pedri zatažením za dres. Taxativní žlutá karta za taktický faul na polovičce hřiště, 4. minuta nastavení a Španělé stále hrají s Kapverďany 0-0 a v nejbližších vteřinách určitě gól nedojí, protože Španělé neměli míč, ale ten už teď mají, takže pozor. Jamal na pravé straně hřiště přihrává Olmovi. Olmo vrací na Jamala. U Jamala už okamžitě 2 hráči Kapverd, kteří získali balón a dokonce ještě zastihli míč před čarou, takže teď mohou hrát přes Llorenteho. To se povedlo, takže teď mohou jít Kapverďané dopředu. Merino nezastavil akci a tak to může být break teď velkého outsidera tohoto zápasu. Kapverďané jdou stále dopředu. Pozor, střela z dálky, ale hodně nepřesná. Bende se tak. Teď to bylo takové osvobozující. Možná opravdu nebylo ani cílem trefit zařízení v tomto případě, protože Mendes to zkrátka jenom zkusil dát co největší ránu, ať to letí co nejdál, alespoň tak to vypadalo odtud ze studia Radiožurnálu Sport, ze studia světového šampionátu, na kterém se možná rodí senzační výsledek, ale ještě není konec. Teď se zase Williams snažil dostat míč do pokutového území, přihrávka Šajtlí pravou nohou neprošla. A tak v 5. minutě už 5. minuta z 5 nastavených minut začala. Španělsko-Kapverdy stále 0-0. Olmo přihrává na pravou stranu, kde je Jamal. Jamalu v centr levačkou sbírají jako malinu stopeři Kapverd, ale teď chyba v rozehrávce, kterou může potrestat Jamal, ale nepovedlo se mu zase přelstít hradbu těl. Bude to možná aspoň rohový kop, je to tak. Rohový kop, asi možná jedna z posledních, ne-li poslední příležitost španělského celku. Merino ukazuje pravačkou, pojďte všichni sem, nemá cenu, abyste teď zůstávali na půlce hřiště, takže Španělé teď nastěhování. Všichni buď v pokutovém území nebo v blízkosti 16. Centr na přední tyč, hlavička na tu zadní, ale tam už na míč nedosáhl Pedri, drží se za špičky kopaček a Španělé to nezvládnou, zdá se v tomto zápase, protože obrana Kapverďanů byla až příliš houževnatá a tak teď se tady rodí a zrodil senzační výsledek. Španělsko-Kapverdy 0-0 po fantastickém a houževnatém boji, na který tedy Španělé nenalezli žádnou odpověď, a když už se do nějaké příležitosti dostali, tak řádil vynikající veterán v brance Vozíňa.
1: A my děkujeme Jaroslavu Plašilovi, tak to je první opravdová senzace letošního mistrovství světa. Zopakuji, Španělsko-Kapverdy 0-0. V 21 hodin začne souboj Belgie s Egyptem, taky ten pro vás pochopitelně na Radiožurnálu i na Radiožurnálu Sport budeme sledovat.

0: Dobrý večer, je 20 hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Vláda schválila vznik nového trestného činu podání drogy jinému člověku bez jeho vědomí. Slovensko a Indie chtějí spolupracovat ve zbrojařském a jaderném průmyslu. Narendra Modi navštívil Bratislavu jako první indický premiér. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice a získali svůj 21. ligový titul. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za podání návykové nebo omamné látky jinému člověku bez jeho vědomí, třeba do pití, by nově mohlo hrozit vězení. Novelu trestního zákoníku dnes vláda poslala do poslanecké sněmovny. V zavedení nového trestného činu by mohla koalice najít podporu i u opozičních poslanců. S návrhem souhlasí například pirátská poslankyně Barbora Pipášová. Jen trestat ale podle ní nestačí.
3: Ono je potřeba masivně investovat i do prevence a tady bych jenom ráda podotkla, že přesně tuto prevenci mají na starost běžně adiktologické služby. O to víc mě zaráží, že vláda vytváří totální chaos v politice závislostí.
1: Podle bývalé ministryně spravedlnosti Evy de Croix z ODS už je ale možné takzvaný drink spiking trestat podle stávajícího zákona. Důležitější je podle ní zaměřit se na větší ochranu obětí a na lepší odhalování těchto případů a usvědčování pachatelů. Indický premiér poprvé v historii navštívil Slovensko. Narendra Modi se svým protějškem Robertem Ficem jednal o obchodu, investicích nebo nových technologiích.
4: Slovenský premiér Fico vyzdvihl především možnosti spolupráce ve zbrojním průmyslu. Potenciál je ale podle něj i v dalších odvětvích.
5: Oblast výměny zkušeností, pokud jde o digitalizaci a využívání umělé inteligence.
4: Slovensko pak Indii nabízí své znalosti v oblasti jaderné energetiky. To premiér Modi ocenil.
6: Civilní jaderná energie je jednou z hlavních priorit obou zemí. Chceme v této oblasti posílit spolupráci firem i průmyslu.
4: Slovenská diplomacie označuje návštěvu za jeden z nejvýznamnějších momentů ve vztazích s Indií za poslední roky. Očekává především navýšení vzájemného obchodu. Loni dosáhl v přepočtu asi 40 miliard korun. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Syn norské princezny Marius Borg Heiby půjde na 4 roky do vězení. Poslal ho tam soud v Oslu za 2 případy znásilnění, vyhrožování, nebezpečnou jízdu a porušení soudních příkazů. Ve 2 případech znásilnění ho soud osvobodil. Proti verdiktu se Heiby odvolal. Několik let trvající kauza snížila důvěru občanů v monarchii. A to i přesto, že Heiby je synem norské korunní princezny z prvního manželství a nemá tak nárok na trůn ani není členem královské rodiny. Jihočeský kraj oficiálně vstupuje do jednání o koupi fotbalového klubu Dynamo. Prodej akcií společnosti nabídla kraji majitelka klubu Doroty Neka Edeová. Jihočeský kraj si vyžádal nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku klubu, uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z hnutí Naše Česko.
7: Je předčasné se bavit o tom, jak celá ta jednání mohou dopadnout. Jsme na začátku. My především musíme s péčí řádného hospodáře prověřit hodnotu toho klubu, abychom věděli, o čem budeme rozhodovat. My nemůžeme vycházet z nějaké představy toho, kdo nám to nabízí.
8: Sport. Fotbalisté Španělska zahájili své působení na mistrovství světa senzační remízou 0-0 s Kapverdami. Úřadující evropští šampioni se proti 67. týmu žebříčku Mezinárodní federace FIFA neprosadili ani se 7 střelami na bránu. Nulu vychytal kapverdský golman Vozíňa. Ve 21 hodin začne v Seattlu zápas Belgie s Egyptem. Po půlnoci se utkají Saudská Arábie s Uruguají a Irán s Novým Zélandem. Ze zápasů uslyšíte reportážní vstupy. Vítězem Národní basketbalové ligy je po 21. Nymburk. V rozhodujícím 7. finále Středočeši v pražské hale na Královce porazili Pardubice 91-74 a sérii vyhráli 4-3. Nymburk tím zakončil úspěšnou samostatnou éru. Od další sezóny se sloučí s pražskou Slaví.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřený příjezd do Prahy od D1 a překážka na D5 u Benešovic. V Praze je uzavřená Brněnská ulice na příjezdu do metropole směrem od D1 z Brna. Za průhonicemi na 4. kilometru osobní auto narazilo do světelné šipky silničářů. Na místě záchranáři, sjíždějte nejpozději na 6. kilometru na průhonice. Na D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za odbočkou na Benešovice. Na kilometru 121 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Překážku čekejte na D1 i před Brnem ve směru z Prahy. Za nájezdem od Kývalky na kilometru 183 je kvůli stojícímu osobnímu autu uzavřený pravý pruh. A v Praze je po nehodě stále omezený provoz v Těšnovském tunelu. Havarovala tam dvě osobní auta. Ve směru do centra blokují pravý pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní radiožurnál a Vojtěch Biderman.
0: Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a přesun financování obou médií pod státní rozpočet. Tak to jsou změny, které by už v příštím roce mohly začít platit pro média veřejné služby. Vláda totiž dnes schválila zrušení koncesionářských poplatků a představila částku, se kterou budou obě média hospodařit. Je dohromady skoro o 1,5 miliardy nižší, než jakou média získají z poplatků letos. Co na vládní návrh říká opozice i ředitelé obou médií? Na Radiožurnálu vám odpovíme a nabídneme i rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Už za malou chvíli.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Biderman.

0: Návrh zákona, který dnes schválila vláda, počítá se změnou financování médií veřejné služby. Místo rozhlasových a televizních poplatků by měla být financovaná přímo ze státního rozpočtu. Česká televize i Český rozhlas by tak museli od příštího roku hospodařit s rozpočtem o stovky milionů nižším než letos. O rozhodnutí informoval po jednání vlády ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. A podrobnosti k tomu zjišťovala Lucie Špetová z naší domácí redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Ministr Klempíř dnes poprvé řekl částku, se kterou by obě média měla od příštího roku hospodařit.
2: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
1: Jak už zaznělo, ministerstvo při výpočtu částky vycházelo z roku 2024, což je doba, kdy koncesionářské poplatky zůstávaly řadu let bez navýšení. Televize by podle vládního návrhu v příštím roce měla zhruba o miliardu korun míň než letos. Český rozhlas by přišel o víc než 400 milionů. Od příštího roku by tak musel hospodařit se zhruba stejnou částkou, jakou měl k dispozici před 20 lety, tedy v roce 2006. Rozpočet pro média by se pak podle Klempíře upravil, pokud by kumulovaná inflace přesáhla 10%. Ministr taky řekl, že je třeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji, a tím snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětlil.
0: Vládou schválený návrh teď musí projednat sněmovna. Jak na ně reagují opoziční poslanci?
1: Kroky vlády výrazně kritizují, podle nich návrh zasahuje do nezávislosti České televize i Českého rozhlasu. Například předseda ODS Martin Kupka označil tento krok vlády za mafiánskou praktiku a za zestátnění veřejnoprávních médií.
3: Přestože jsme tu měli systém financování, který byl nezávislý a který pro lidi v České republice znamenal fungování jejich České televize a jejich Českého rozhlasu bez vlivu politiků, bez vlivu státu, bez vlivu vlády. A my určitě budeme trvat na tom, aby veřejnoprávní média si zachovala svoji nezávislost.
1: Předseda mediálního výboru sněmovny František Talíř z KDU-ČSL taky řekl, že opozice využije všechny prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
0: Lucia, jak se k vládnímu návrhu staví ředitele obou médií?
1: Jak šéf České televize Hynek Chudárek, tak šéf rozhlasu René Zavoral jsou dlouhodobě proti změně financování. Vadí jim, že s nimi vládní koalice navíc nekomunikovala dopředu. Kvůli snížení příjmu by obě instituce musely dohromady propustit až 700 lidí, pokračuje Chudárek.
4: Ten návrh je naprosto šokující, protože jsem to nečekal. Myslím, že jsme to nečekali nikdo, že bychom se vrátili do roku 2024 před poplatkovou novelu. Pokud by to mělo platit, tak se budou muset revokovat pětileté plány, které jsou odsouhlasené, a samozřejmě začneme jednat i z politiky, jak s koalicí, tak s opozicí. Tato částka je skutečně pro nás téměř likvidační.
1: Pro televizi i rozhlas by to taky znamenalo, že budou muset omezit výrobu.
0: Redaktorka Lucie Špetová, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.
0: A teď se ještě ta slibovaná reakce generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. V odpoledním radiožurnálu mluvil s moderátorem Štěpánem Pokorným třeba o tom, co vládní návrh pro fungování Českého rozhlasu vlastně znamená.
5: Tak pro nás je to hlavně v tom rozpočtu o částka, která by byla nižší oproti tomu letošnímu roku o 411 milionů korun, což je částka opravdu vysoká. A víte, ten argument, že se vracíme do roku 2024, je trochu lichý, protože ano, v té době rozhlas hospodařil s tou částkou, nebo respektive z poplatku vybíral těch 2 miliardy 65 milionů korun, ovšem 20 let se předtím poplatky neměnily. Čili pro nás opravdu ten zásah bude, pokud by tento návrh zákona prošel a byli bychom takto financováni ze státního rozpočtu touto částkou, velmi zásadní zásah do služeb, které Český rozhlas dneska nabízí. Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů v těch premiérových cyklech, omezení tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání. Já tam vidím poměrně nutné samozřejmě v tu chvíli omezit některé věci v oblasti regionálního vysílání. Určitě budeme poměřovat, zda zachováme stejný poměr i stanic českého, počet stanic Českého rozhlasu, byť tady bych opravdu nechtěl do toho nějak zasahovat. Nicméně rozhlas je postaven na lidech a technologii. To znamená, když začnete snižovat služby, musíte snižovat počet pracovních míst. No a to, co je důležité, jakmile začnete zasahovat do služeb, tak na to doplatí jen a jen posluchači a příznivci Českého rozhlasu. A to si myslím, že je špatně. No a to se bavíme jenom o penězích, ale jenom v úvozovkách. Nicméně to, co je pro nás samozřejmě absolutně zásadní, je, že tímto návrhem zákona by byl zrušen ten poplatkový stávající systém, který opravdu v našem případě máme za to, že opravdu garantuje tu nejvyšší možnou míru a nejlépe možně opravdu naši míru nezávislosti, redakční, institucionální autonomie a podobně.
6: Vy i ředitel České televize Hynek Chudárek změnu financování dlouhodobě odmítáte, kritizujete, se zástupci vlády jste i v minulém týdnu se setkali, řešíte to. Jak to dnešní rozhodnutí vlády vnímáte? Vzali třeba zástupci vlády v úvahu nějaké vaše připomínky nebo vůbec?
5: Víte, já mám pocit, že celá ta diskuse je vlastně jenom takovým diktátem moci a vlastně i demonstrací síly a moci, protože stávající vládní koalice má samozřejmě tu 108 většinu v poslanecké sněmovně, má tudíž opravdu sílu prosadit svůj slib voličům. Nicméně, kromě toho, že to je slib voličům, tak jsme žádný jiný pádný racionální argument pro změnu fungujícího a několik desítek let opravdu ověřeného systému vlastně neviděli. To znamená, že v tomto duchu ta debata vlastně neprobíhá. Ona probíhá na té odborné úrovni mezi námi, mezi akademickou obcí, veřejností, ať už laickou, či tou odbornou, ale se vládní politiky nikoliv. Ti se vlastně neúčastní ani těchto fór, to znamená, že v tuto chvíli opravdu já to vnímám jako takový jednostranný diktát, že to tak bude a nejde přes to vlak, byť uděláme opravdu maximum pro to, abychom stále ještě ty naše argumenty pro zachování statu quo předkládali veřejnosti a naděje umírá poslední, to znamená, že v tomto duchu opravdu my se budeme snažit takto ještě opravdu do posledních chvil snášet argumenty pro zachování stávajícího systému.
6: Opakovaně od opozice zaznívají obavy o nezávislost obou médií. Jsou podle vás v tom návrhu zákona záruky, které by nezávislé fungování dál zaručovaly?
5: Nutno říci, že my jsme vlastně vůbec textové znění toho, co dneska zaznělo na tiskové konferenci z úst pana premiéra i pana ministra kultury, neviděli. My ten návrh vlastně nevidíme, známe pouze ten původní Klempířův návrh, který opravdu byl paskvilem právním a k němu bylo opravdu těch více než 400 připomínek. Čili já si musím počkat, až uvidím textaci těch vlastně novel, jak zákona o České televizi, o Českém rozhlase, i textaci toho nového údajně ten nově připraveného zákona o financování médií veřejných služeb, abychom tohle mohli zhodnotit, ale soudě podle toho, co padlo na tiskové konferenci, tak se s žádnými takovými pojistkami nepočítá. A to považuji za velmi nebezpečné. No a když se vláda inspiruje v těch zemích, kde jsou média veřejné služby financována z veřejných rozpočtů, což jsou takové země samozřejmě, tak by bylo dobré, aby se vláda inspirovala i právě v tom, že tyto všechny země mají v těch svých zákonech právě celou řadu různých pojistek, tak aby opravdu ingerence vlády, politiků do vysílání programu a takové a další vlastně náležitosti, tak aby vlastně opravdu nebyla ta média veřejné služby v tomto duchu dotčená. Čili možná ta inspirace by byla dobrá, aby ji vláda hledala i právě v těchto ústavních pojistkách a v jiných pojistkách, které v těch zákonech v jiných zemích bývají.
0: Co bude znamenat převedení financování Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků pod státní rozpočet, popsal ve vysílání Radiožurnálu a moderátorovi Štěpánovi Pokornému generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Teď je 20:18, hned se ještě vypravíme na silnice.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy se vyhněte překážce za Soběslaví. Na 90. kilometru řidiči hlásí předmět na vozovce v jízdním pruhu.
9: V pravém pruhu, nevím co to je, bylo to červený, asi to byl nějaký úlomek.
8: 90. kilometr D3 směr Praha. A připomínáme také uzavřený příjezd do Prahy od D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru auto narazilo do silničářů v levém pruhu. Je to neprůjezdné, poslední sjezd na Průhonice na 6. kilometru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Populární hotel Racek v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku půjde k zemi. Investor na jeho místě vybuduje nový komplex. Jeho záměr teď po 3 letech od oznámení získal stavební povolení. Nový areál jako jeden z mála nevadí ani místním ochráncům přírody. Nezabere totiž žádný nový prostor.
1: Konaly se tam různé akce, sraz seniorů a dětské dny, a nebo občas tam přijela nějaká hudba zahrát.
2: Na dávnou historii hotelu Racek v Černé v Pošumaví vzpomíná bývalý kronikář obce František Záhora. Dnes už je ale hotelový komplex zcela opuštěný. Na místě jsme se o tom přesvědčili s nezávislou starostkou Černé v Pošumaví Irenou Pekárkovou.
3: Tady jsou dveře, vidíte, jak se to tam likviduje, tady venku jsou žebříky, vytahané věci.
2: Vedení obce se nelíbila konečná podoba toho, jak se měl celý areál proměnit, připomíná starostka.
3: Z chatiček vzniknou apartmánové bydlení a vlastně z hotelu Racek bude to jenom restaurace. Bude to tu vyšší, než to bylo. Kapacitně to vyjde 2x víc.
2: Do řízení o vlivech záměru na životní prostředí vstupovaly také některé místní spolky, včetně Lipenska pro život. Podle předsedkyně Pavly Setničkové ale nemají mít plány společnosti Lake Resort Lipno větší dopady na okolí.
4: Ubytovací kapacita se má zvýšit jen asi o 160 lůžek a rozsah zpevněných ploch se nemá zvětšit.
2: Stavební úřad v Českém Krumlově v tuto chvíli vydal na přestavbu stavební povolení. Spolek se proti němu neodvolal, přestože měl výhrady ke kácení 80 stromů. Ty musí firma nahradit. Obec se navíc podle starostky domluvila s investorem na finanční kompenzaci ve výši 13 milionů korun.
3: Chceme po těch investorech, aby nám přispěli na intenzifikaci čistírny odpadních vod, aby se tam vlastně mohli bez problému připojit.
2: Zástupci společnosti Lake Resort Lipno se v tuto chvíli nechtějí k záměru ani vydanému stavebnímu povolení vyjadřovat. Z Černé v Pošumaví Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
1: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Jana Utendorská doplní zprávy.
2: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly ve vyjednáváních o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku. Ukrajinu na jednání zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Irán a USA údajně podepsali memorandum o porozumění elektronicky, a to už v neděli. Americké stanici ABC to řekl viceprezident J.D. Vance. Podle nejnovějších amerických prohlášení v pátek proběhne oficiální podpisový ceremoniál. Americký prezident Donald Trump slibuje úplné otevření Hormuzského průlivu hned poté. Irán zatím žádnou z těchto informací nepotvrdil. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. Peníze z půjčky se nezapočítávají doplnění závazků NATO. A nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korun a 51 haléře za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce.
3: Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. 7 zákroků proti aktuálním mistrům Evropy předvedl kapverdský gólman Vozíňa, který ve 40 letech stejně jako jeho spoluhráči na světovém šampionátu debitoval. V dalším zápase se za necelou půl hodinu představí Belgie proti Egyptu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený příjezd do Prahy od Brna a překážka na dálnici u Litovle. V Praze je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní auto narazilo do silničářů, kteří přijeli pro překážku v levém pruhu. Na místě záchranáři. Poslední volný je sjezd na průhodnice na 6. kilometru. Objíždět se dá přes Uhříněves. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku před sjezdem na Holubice a Slavkov. Na kilometru 211,5 stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. Vybočuje se doleva, kolona se ale netvoří. Na D35 z Olomouce do Mohelnice hlásíte překážku za Litovlí. Na kilometru 247,5 stojí osobní auto, které zasahuje do pravého pruhu.
5: Teď, jak zapadá slunko, tak jde vidět na poslední chvíli. Já jsem do něho málem vrátil.
4: A překážku jste hlásili i na D3 z Českých Budějovic do Prahy. Za Soběslaví na 90. kilometru vás může překvapit předmět v pravém pruhu. Řidiči ho popisovali jako kus červeného plastu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra čekejte polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní Radiožurnál nabízí aktuální vydání Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Česko je na migrační pakt připravené, ale nadále odmítá princip solidarity.
8: Nová pravidla mají zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů.
9: Kritici však upozorní na riziko zásahu do práv migrantů.
10: Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity.
11: Letos se Česko do mechanismu zapojit nemusí.
12: V celé EU se podaří realizovat jen asi čtvrtinu vyhoštění, v Česku dokonce jen 12%.
6: Nechtěli ho, ale teď jsme na něj prý připravení. Migrační pakt, vládní otočka nebo příprava na spor s Evropskou komisí? A jak to bude s povinnými platbami? Ustoupíme nebo ne? Ptám se Viktora Daňka, našeho nového analytika pro evropské záležitosti. Dnes je pondělí 15. června. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
12: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
6: Rádi tě vidíme zpět v Českém rozhlase. Jsem rád, že jsi tady se mnou, budeme spolu probírat určitě pravidelně evropské záležitosti, ostatně od toho si tady analytikem. Začal platit migrační pakt, to do té tvé gesce zcela jistě spadá. Začal platit i pro Česko tedy?
12: No jasně, proč se ptáš? No, jo, my jsme vlastně odmítli, že jo? No, tak akorát, že vůbec.
6: No ne, tak současná vláda prostě má v programovém prohlášení napsané, má to tam napsané černé na bílém, že odmítneme jako Česko, jako vláda migrační pakt. Ale začal tedy platit. Jak si to vysvětluješ?
12: No jasně, tak v předvolební kampani to také viselo na všech billboardech, bylo to jedno z těch hlavních témat a dokonce i po volbách na prvním zasedání vlády hned v prosinci, to byl ten první bod jednání nové vlády Andreje Babiše o odmítnutí migračního paktu. No. Akorát, že ho vláda odmítla tím způsobem, že to jenom řekla, my toto odmítáme, ale to je vše, co proto udělala. Vlastně ve chvíli, kdy už se ujala funkce, tak migrační pakt byl z drtivé většiny implementovaný, zbývaly jenom nějaké technické věci, třeba na letišti Václava Havla. Ale Česko je v zásadě premiantem v implementaci migračního paktu, rozhodně jsme nic neodmítli.
13: Ale my, co se týče toho, co má posílit tu bezpečnost, jsme na tom dobře. To znamená,
6: když ministr vnitra Lubomír Metnar říká, že informační systémy jsou připravené, že jsme v podstatě ready na finalizaci nebo na zcela zavedení toho migračního paktu, tak to je pravda.
13: My patříme v rámci realizace těch bezpečnostních prvků k té, řekněme, lepší skupině, chci, ať to nezní divně, ale připravenější, to je to lepší slovo, k té připravenější skupině.
6: Česko je prostě připravené přijmout migrační pakt, respektive už ho muselo přijmout, protože od pátku platí.
12: Je to pravda, jednak Česka se to příliš netýká, upřímně řečeno, týká se to hlavně těch zemí na vnějších hranicích a Česko mezi ně nepatří, takže toho není tolik, co Česko muselo pro tu přípravu udělat, rozhodně méně než třeba Řecko nebo Itálie. No a druhá věc je, já myslím, že já to nechci brát jako kritiku, trošku jsem začal tak ironicky, ale já myslím, že velice správně naopak, že vláda velice rychle pochopila realitu, ve které se pohybuje. Ta realita je, že prostě migrační pakt je schválený, nikdo se už opravdu nechce vracet k jednacímu stolu, protože to bylo dlouhé, několikaleté martyrium složitých vyjednávání.
6: 2-3 roky,
12: paktu. Ono vlastně déle, když se započítáme všechno, tak v podstatě od toho krizového roku 2015, kdy byl stav jako opakovaně selhávajícího schengenského systému, selhávajícího systému pro řešení migrační politiky a azylové politiky a tak dále. Takže to je opravdu dlouhá doba a teď by se opravdu těžko vysvětlovalo ministru Metnarovi svým kolegům v jiných zemích Evropské unie, že chceme začít od znova. Ještě navíc situaci, kdy Česko dostalo všechno, co chtělo. Když se podíváme reálně na to, co v tom migračním paktu je, tak dobře, ten mechanismus povinné solidarity budí kritiku, ale ať už on, anebo zejména ty ostatní další části, tak je to vlastně přesně to, co Česko po léta žádalo za jakékoliv vlády, včetně té předchozí vlády Andreje Babiše.
6: Co jsou ty další části? Co teda léta Česko požadovalo a je v tom migračním paktu a jsme na to připraveni a informační systémy máme připravené, jak říká ministr vnitra? Jak se nás to tedy dotkne, když ta mimošengenská hranice je jenom na těch letištích?
12: Migrační pakt se v české veřejné debatě vlastně smrsknul pouze na tu otázku té povinné solidarity, což je škoda, protože tam toho mnohem víc vlastně řeší úplně od dozet celou migrační azylovou politiku od příchodu až po návraty. Zjednodušeně řečeno, je to zásadní radikální zpřísnění ochrany vnějších hranic, takže ten klíčový požadavek České republiky. Těch novinek je tam opravdu mnoho od spojených digitalizovaných databází. Už si možná i všimli třeba posluchači, kteří někam cestovali do zahraničí mimo Schengen, že skončila razítka v pase. Digitalizovaný systém, aby se dalo hůře podvádět třeba právě s padělanými doklady, také srovnávání tím pádem biometrických údajů napříč databáze, aby se nestávalo jako dříve, že žadatel přijde a požádá v té zemi a pak ještě v další, aby prodlužoval svůj pobyt. A co je za mě asi ta největší novinka, tak to je nová hraniční procedura, kde jsou jasně daná pravidla, jasně dané lhuty, 12 týdnů, při kterých ten příchozí na něj bude pohlíženo, jako by vůbec nestoupil na území Evropské unie. To je napínání mezinárodního práva na maximum, možná až za něj. A bude se zkoumat, jestli vůbec má nějakou šanci azyl získat a pokud ji má nízkou, tak bude rovnou zařazen k návratu. Během těch 12 týdnů, on tím pádem, že je tady právní fikce, že se tváříme, že není na území Evropské unie, tak mu nebude ani umožněn vstup, zůstane na těch hranicích, pravděpodobně dokonce v detenci, tam jsou dokonce výrazně rozšířené možnosti uvalení detence a přímo tam s ním bude tedy vyřešeno to řízení. Pokud tedy mu bude umožněn ten azyl podat, tak bude, a pokud ne, tak bude rovnou zařazen k návratu v těch 12 týdnech, včetně opravného prostředku.
14: Jednou z těch motivací, proč přijmout migrační pakt, bylo taky to, aby se sjednotila ta pravidla přijímání nebo nepřijímání, odmítání migrantů na těch vnějších hranicích Schengenu a pak v těch zemích, třeba v Německu nebo právě v České republice, to se podařilo?
12: Podařilo, ale myslím si, že ta hlavní bolest z minulosti byla nejasná zodpovědnost. To je vlastně důvod, proč v roce 2015 ten systém skolaboval, proč se ukázalo, že Dublin nefunguje, protože v situaci, kdy je stát přetížený a nezvládá objektivně, a to je mimochodem ten argument pro tu povinnou solidaritu, tak potřebuje pomoc jiných států a vznikla v mnoha případech, ve statisících případů, vlastně nejasná zodpovědnost, kdo je za toho dotyčného v tu chvíli odpovědný. Migrační pakt toto úplně eliminuje. V každém okamžiku za každého jednotlivého migranta je vždy jasně přiřazen jeden stát, který je zodpovědný za to, aby tu žádost vyřídil, případně aby vyřídil ten návrat, pokud nárok na azyl nemá.
14: Ministr Metnar už několikrát zmiňovaný řekl teď před několika dny, pro Česko je řešením té migrace důsledná ochrana vnějších hranic, boj proti nelegální migraci a samozřejmě efektivní návraty cizinců. To všechno v tom migračním paktu tedy je. To, co tady říká pan Metnar, že pro Česko je jako podstatné, tak to tam je.
12: Z mého pohledu to tam je. Jak říkám, myslím si, že co do tvrdosti, tak opravdu napínáme mezinárodního práva. V mnohem si teď Evropská unie asi uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, ale je dost možné, že si asi dáme v mnohem s tvrdostí třeba administrativy Donalda Trumpa. Proto ta kritika mnoha lidskoprávních organizací, protože se úplně stírá individuální přístup, rozšiřuje se právě to detenční právo třeba i na děti. To bude zajímavé asi v evropských standardech sledovat a slyšet pak za to tu kritiku, že zavíráme do detence děti a tak dále. Takže já myslím, že tady opravdu přitvrzujeme na meze možného. Uvidíme, jestli to bude stačit. Ten systém je taky hodně postavený na důvěře a taky na tom, že když už tady ten mechanismus povinné solidarity v sobě neobsahuje povinné kvóty, což je zase ten stěžejní požadavek Česka. Povinné kvóty tam prostě nejsou v žádné podobě, respektive ta povinná relokace. Tak když budou pouze dobrovolné a když státy nebudou mít ochotu, tak taky se může ukázat, že to nefunguje. Uvidíme.
14: No, ale tak ty kvóty tam tak trochu jsou. Oni se přejmenovali jenom ne na tu povinnou solidaritu, ale na ty solidární příspěvky.
12: To, co vadilo Česku, bylo, že nechtělo, aby bylo nuceno přijímat na své území z těch hraničních států žadatele o azyl a ne za ně zodpovědnost. To tam prostě není. Není tam žádný mechanismus, kterým by bylo možné dokonce ani v mimořádných situacích Česko donutit přijmout byť jednoho jediného žadatele o azyl z jiného státu.
14: No, ale je tam za to ta daň.
12: Ale ty je tam za to ta daň.
14: Migranty, ale budeš muset za to platit.
12: Přesně, a to je ten bod kritiky české vlády nebo obecně střední Evropy, protože je to stále asi politicky těžko obhajitelné, ale ta dohoda by jednoznačně nebyla možná, kdyby tam ten element nebyl. Protože to, co se teď děje, je, že se výrazně zvyšují nároky na státy na vnějších hranicích, typu Itálie, Řecko a další. Ty museli nainvestovat, musí teď plnit přísné lhůty, budou nést tu zodpovědnost, ze které se nebudou moci jen tak vyvázat. A ty pochopitelně říkali, dobře, ale tak co za to? Vy jste taky v Schengenu. Vy taky nesete výhody schengenského prostoru. Proč máme ty náklady nést? My tak se podílejte jinak. A ta dohoda tedy je, že když to nebude povinnými relokacemi, no tak to bude finančně nebo materiálně. Což je ale něco, co sama vláda Andreje Babiše v minulosti měla ve své vyjednavací pozici a v Bruselu říkala jako možnou alternativu k povinným kvótám, že se tedy budeme podílet jinak, finančně nebo materiálně, a to tam tedy je.
14: A finančně nebo materiálně znamená co? Povinná sazba za hlavu.
12: Nechci úplně zabíhat do detailu, ale v jednoduchosti je tam prostě nějaký přepočet, kolik lidí by mělo být ročně tedy relokováno do těch zemí. A ty státy, které nebudou chtít tedy relokovat fyzicky ty žadatele, tak budou za každého platit nějakou částku, je to v přepočtu asi 500 000 korun.
14: Na hlavu,
12: za každého.
14: 500 000 korun za jednoho.
12: Je to nějaká cena, ale když to přepočítáme v těch počtech, o kterých teď předpokládáme, že by tam být měli, tak to jsou řádově miliardy. Myslím, že stát ročně stát
14: a to není málo,
12: vydává. No, tak je to částka, ale je to platba za to, že budeme mít snad, doufejme, funkční schengenský systém. Ten schengenský systém nefunguje, opakovaně kolabuje, když se pohybují nelegální migranti Evropou, tak Německo zavře hranice, pak musí i Česko, fronty na hranicích a tak dále, působí to hospodářské škody, krom toho, že to je otravné, tak já myslím, že tohle je docela přiměřená platba za to, že snad budeme mít funkční migrační a azylový systém a hlavně funkční Schengen. To je ten důvod, proč bychom o tom my jako střední Evropa měli usilovat.
14: Ty miliardy korun ročně budeme platit už od letošního roku nebo od kdy? Protože my víme, jak náročná byla vyjednávání o novém rozpočtu, je velmi kritizovaný za to, že prostě není úplně tak nízký, jak by si někteří představovali, tak bude se to tam muset zmáčknout?
12: Ne, zatím a v dohledné době Česko nemusí platit ani korunu, protože Česko je stále v situaci zvýšeného tlaku uprchlíků z Ukrajiny, čili je tam ta takzvaná výjimka ve velkých uvozovkách, ono to výjimka není. Je tam přepočet, který je pro Česko momentálně významně výhodný. Znamená, že se Česko vlastně nemusí vůbec nijak podílet na té solidaritě, dokud tady budou takové velké počty Ukrajinců, jako jsou nyní.
14: Což znamená, že už teď se vyjednává o tom, jestli třeba od roku 2027 bychom se neměli zapojit do toho systému. Nebo...
12: No tak uvidíme, kolik tady bude lidí a v jakém režimu, samozřejmě.
14: Jak platí ta výjimka, mě zajímá.
12: No je to vždycky každý rok se rozhoduje pro ten rok. Takže co rok by si Česko mělo tedy požádat nebo nepožádat. To je vlastně dohoda mezi členskými státy, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Česko řekne, my jsme v tuto chvíli pod tlakem tolika tolika osob a propočítá se, jestli se to tady uzná tak, aby Česko nemuselo nic platit.
14: Mm-hmm. Takže letos rok 2026 neplatíme, 2027 se ještě uvidí.
12: To se ještě uvidí, bude se zase rozhodovat na začátku nového roku, ale myslím si, že není momentálně důvod si myslet, že by Česko mělo být v jiné situaci než je teď.
14: Že bychom měli dostat další výjimku.
12: Takže bychom měli dostat další výjimku.
14: Co když ji nedostaneme?
12: No tak budeme platit, no.
14: No ale platit vláda nechce.
12: No bude muset.
14: No ale dobře, ale tak co když se skutečně objeví nějaká vzpoura, tak Česko není jediné, které s tím nesouhlasí, přece ne, s těmi povinnými platbami. Podívej se na další státy V4.
12: Je to pravda, tak v tom případě ale Evropská unie na to má mechanismy, se kterými jsme sami souhlasili, když jsme do Evropské unie vstupovali, kterými vynucuje to, že to, na čem se dohodneme, skutečně platí a budou to státy dodržovat, tak když nebudeme platit tady, no tak nám nařídí pokuty soud někde jinde, třeba časem.
14: Ale revokovat ten pakt prostě nepůjde, kdyby se tady našla nějaká kvalifikovaná, protože znova říkám, minimálně 2, 3, možná 4 státy, možná celá V4 přeci s řadou těch opatření v migračním paktu nesouhlasí. Poláci zejména.
12: Revokovat jde samozřejmě

0: Máme, my ty migranty nechceme, nechte si je tam, řešte si to sami, víme, že vás to stojí peníze, tak tady je náš solidární příspěvek podle HDP, v tom celkovém objemu je to mizivé procento. Mm-hmm.
1: A nejsou to peníze taky pro státy mimo Evropskou unii, kde by mohla vzniknout návratová centra?
0: To je úplně oddělená debata z mého pohledu. Já myslím, že se tady neustále jako zavádějícím způsobem šermuje o tom, že bychom měli řešit migraci vně Evropské unie. Ono to zní dobře, lákavě. Akorát, že to je myšlenka stará, mnohokrát vyzkoušená a nefunkční. Kdo by to teda měl být, kdo bude hostit ta migrační centra pro Evropskou unii na svém území? Ono to tak nějak nikdo moc nechce. Teď takový pokusní balónek je ta Albánie, která má dohodu s Itálií, no. Ale to bylo zatím 135 lidí, jestli si dobře pamatuju to číslo, za ohromnou částku. Zatím tam chybí nějak ty nuly, aby tohle mohlo být to řešení.
1: Takže v migračním paktu nic takového není, protože já jsem zaznamenal informace o tom, že se mají vyhledávat právě místa, kde by ta návratová centra mohla být, ano. Mimo Evropskou unii.
0: Evropská unie na tom pracuje, protože jí to zadali právě členské státy, které toto vnímají jako zajímavé možné preferenční řešení. V minulosti už takový pokus byl jsem na summitu v Šam aš-Šejchu v Egyptě, kde se chtěla tehdy střední Evropa, vlastně celá Evropa dohodnout se státy severy Afriky, že budou mít tato migrační centra na svém území. Ani jeden to nechtěl, dokonce se tam dohodli, že se o tom prostě nebude vůbec bavit. Teď je tady ten jeden balónek té Albánie, ale zatím je to opravdu pokusný balónek. Uvidí se, jak to bude fungovat, možná jich bude více, možná v rámci přístupového procesu na západní Balkáně by tohle mohlo být něco, na čem by se mohla Evropská unie s těmi státy dohodnout, ale zatím je to spíše přání než reálný plán.
1: Já jsem zmínil to Polsko, vrátím se k němu, protože Polsko na rozdíl od Česka, kde teda v Česku ta debata byla samozřejmě velmi vzrušená roky a přišlo mi, že v těch posledních letech možná jediný, kdo obhajoval migrační pakt, byl bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Ale ti Poláci, ti přeci nesouhlasí s mnohem víc věcmi. Co jim přesně vadí? Protože říkají, že některé ty předpisy prostě nebudou dodržovat.
0: Já dodám ještě, když jsme zmínili Víta Rakušana, že ani on tedy s migračním paktem nakonec tu ruku nezvedl.
2: Je to užitečný, byť zdaleka ne samospásný nástroj k potírání nelegální migrace.
0: Česko se zdrželo.
1: Nikdo nesouhlasí.
0: No, nikdo nesouhlasí. Polsko je ve specifické situaci, jednak protože je samo v obtížné situaci kvůli instrumentalizaci migrace ze strany Ruska a Běloruska na polské hranici, takže argumentuje tím, že teď má trochu jiný problém, který potřebuje řešit, než je Středozemí. A taky je, myslím, v obtížné situaci politicky, protože ten migrační pakt de facto se dojednal za ještě předchozí vlády Práva a spravedlnosti a ta nová, stávající, už není nová, ale vláda Občanské platformy nebo Občanské koalice k tomu přišla už jako k hotovému. Takže pro ní bylo asi obtížné teď jako obhajovat vlastně kompromis někoho jiného. Takže proto si myslím, že spíš z politických důvodů v atmosféra je tam velice podobná v Polsku jako u nás. Tady se velice těžko bude komukoliv obhajovat cokoliv, co v oblasti migrace vzejde z Bruselu a stejně tak je to i v Polsku, v Maďarsku nebo na Slovensku. Prostě každý kompromis, který se tam stane, vnímáme tak trochu jako prohru a obecně a v případě migrace to platí trojnásob.
1: A oni právě Poláci přesně upozorňují na to, že Rusko a Bělorusko by to mohlo zneužít. Ta pravidla, která si teď stanoví Brusel nebo Evropská unie, státy Evropské unie, jak by to mohli zneužít?
0: To říkají, ale já tomu popravdě řečeno nerozumím. Já si myslím, že to je spíš politický argument. Naopak řada těch expertů nejenom z té lidskoprávní oblasti, ale obecně expertů na migraci říkají, že migrační pakt naopak otevírá další možnosti pro ty pushbacky, pro násilné vyhánění migrantů, to, co už Polsko teď dělá a bojí se, aby na něho nebyl příliš velký dozor nebo aby se do toho příliš nikdo moc nemíchal, protože sami dobře vědí, že to je asi na hranici mezinárodního práva.
1: Tam se dostává, Poláci dostávají do konfliktů, že jo, přímo na hranici u toho vysokého plotu, který
0: přesně,
1: tam mají.
0: A dělají to, že neumožňují těm lidem o azyl požádat, rovnou je vytlačují zpátky, aby se nedostali sami pod ten migrační tlak, takže tak čtu to spíš takhle politicky.
1: A Evropská unie to teda bude nějak víc kontrolovat nebo dohlížet na to, že ty předpisy jsou splňovány v těch jednotlivých členských zemích. Ty sám říkáš, že Poláci doufají, že nebudou tak úplně pod dozorem, ale na druhou stranu přeci jenom to se musí nějak vyhodnocovat, ne?
0: Já myslím, že už teď Evropská komise tak trochu zavírá oko nad tím, co se děje v Pobaltí nebo v Polsku, ale asi je to pro ně ten citlivý bod, protože je to změna a Evropská komise musí samozřejmě dohlížet na to, že to, na čem jsme se dohodli, se skutečně dodržuje. Takže se obávají, že to možná může nějak zamíchat z pořádky, ale jako nikde jsem nečetl nebo nikdo mi nevysvětlil, v čem přesně by tedy měl migrační pakt nějak oslabit pozici Polska. Naopak, já si myslím, že v mnoha směrech otevírá ruce pro ještě tvrdší postup.
1: A nejde jenom o to Polsko, ale nějaké pravidelné audity nebo kontroly nebo setkání jednotlivých členů, kteří by si vyhodnotili, všechno funguje v migračním paktu tak, jak má. Je to přeci jenom nová věc, roky se vyjednávala.
0: Já si myslím, že ta citlivá věc je spíš na tom začátku, protože jedna z těch našich povinností v rámci migračního paktu je sbírat data, aby konečně jsme měli centrálně Frontex mimo jiné, který sídlí ve Varšavě mimochodem, tak aby měl přehled o tom, co se všude v Evropě na všech těch hranicích děje, a Poláci tady mají trochu sami zájem, nechci je úplně hanit.

0: ale mají tady zájem, aby těch dat bylo spíše míň, aby měli v tomto otevřenější ruce, jak tam s těmi lidmi zacházejí.
1: Mm-hmm. Frontex je ta agentura evropská,
0: která... Frontex je evropská agentura pro ochranu vnějších hranic, tak. Pobřežní a pohraniční stráž.
1: Tak, ty jsi taky zmiňovala, to mě zaujalo, že některá ta pravidla napínají mezinárodní právo a že jdou až za hranu nebo na hranu, tak proti tomu se asi může někdo začít bránit, ne?
0: To se určitě začnou bránit, myslím si, že tady bude teď velké množství žalob, až budou první případy, na kterých to bude možné ukázat. Jestli opravdu jenom napíná a nebo jde až za, tak to ukáže soud, to nejsem schopný vyhodnotit, ale tady je množství oblastí, kde myslím zcela legitimně lidskoprávní organizace kritizují, že Evropa jde opravdu daleko. Jedna z těch věcí je to, co jsem zmiňoval na začátku, že velké části těch příchozích vůbec nebude umožněno o azyl požádat, pokud přicházejí ze země, kde mají nízkou šanci azyl získat, myslím, že méně než 20%, tak budou rovnou zařazení k návratu. No jo, jenomže takový typický příklad, homosexuál z Maroka nebo z Alžírska, bezpečná země, velmi nízká šance azyl získat, téměř nikdo z Maroka nebo z Alžírska azyl nedostane, proč taky, ale když jste homosexuál, tak to jsou to země, kde je homosexualita trestná. Tak v tomto pohledu by měl možná mít právo na azyl, pokud mu hrozí tady újma na jeho svobodě z hlediska mezinárodního práva, ale Evropa mu neumožní tu azylovou žádost ani podat. Jeden příklad další, ta detence dětí, další je tady, velká kritika byla během vyjednávání, teď už se, možná to nakonec bude jinak, ale že to možná může vést, a teď nevím, jak je úplně české slovo, racial profiling, protože tam na začátku ta screeningová procedura, kde každý povinně musí být podroben jednak zdravotní způsobilosti, ale hlavně test biometrických údajů, a byla tady kritika, že možná každý, kdo vypadá jako migrant a má dostatečně snědou pleť, bude nucen se tomu na ten týden podrobit. Takže to je třeba další oblast. Mm-hmm.
1: Promiň, a ty parametry, když jsi mluvil o těch 20%, nižší než 20% šance získat azyl v některé z členských zemí Evropské unie, to se bude vyhodnocovat právě podle určitých aspektů, které jsou předem dané, totiž jestli pochází třeba ze země, ve které je válečný stav a podobně.
0: Ne. Úplně slepě se Evropská unie nebo ten stát podívá na čísla té země, ze které ten člověk přichází. Takže přichází třeba z Alžírska a podíváme se. Všichni lidé z Alžírska v minulém období měli jakou úspěšnost, a pokud je ta šance nízká, tak bude rovnou zařazen k tomu návratu. A zase tady kritika je, no a jak se teda ta země stane v případě, že by se tam změnila situace teda tou, která má vysokou šanci azyl získat. To je tady spousta otázek a legitimní kritiky, které zatím ty odpovědi nejsou. Mhm.
1: Vrátím se ještě na závěr k tomu solidárnímu rozdělování příspěvku, respektive placení příspěvku. Co si myslíš, že Česko musí udělat pro to, aby nic takového neplatilo? Pokud se teda k tomu vláda připojovat nechce.
0: Ty výjimky jsou dány v té legislativě. Ty nejsou na dohodě aktuální členských zemí, ty tam prostě objektivně jsou. Je tam prostě ten přepočet, doslova ten vzoreček, jakým způsobem se to bude počítat. Otázka je spíš, jaká bude situace Česka v tom příštím roce. Je to trochu i na nás, je tady nějaká debata o prodlužování té dočasné ochrany a tak dále. Tak asi určitě debaty běží, předpokládám, mezi členskými státy, jak bude vypadat příští rok, ale tohle není něco na libovůli nějakého úředníka, třeba pokud to tak vyznělo. To je něco, co má ráno jasná pravidla a záleží prostě, v jaké situaci Česko bude.
1: A tam je stanovený určitý počet ukrajinských uprchlíků v té dané zemi v přepočtu třeba na místní obyvatele, na základě kterého se Evropská komise rozhodne, vy už nespadáte do těch povinných plateb.
0: Ne, tam není ani slovo ukrajinský, tam jde o zhodnocení, jestli ta země, na každý stát se Evropská komise podívá, jestli je stát, který potřebuje pomoc, protože pod migračním tlakem, a nebo naopak má volné kapacity a mohl by pomoct.
1: A jsou na to nějaká přesná pravidla?
0: A jsou na to přesná pravidla. A mimochodem, to je možná taky dobré zdůraznit, pokud by třeba byla nějaká další vlna uprchlíků z Ukrajiny, což se může klidně nikomu to nepřeju, ale stát, kdyby se bezpečnostní situace na Ukrajině zhoršila, kdyby třeba Rusko nějak dramaticky začalo posouvat front směrem k našim hranicím. No a v tom případě se Česko může přesunout na tu stranu státu, které naopak potřebují pomoc od ostatních zemí. Takže myslím si, že ta představa, že se nás migrace netýká, že to je problém pouze zemí kolem Středozemního moře, to je bláhová. Naopak máme tady dost dobrý důvod být těmi zastánci toho, abychom tady měli ten společný solidární přístup, protože taky se může stát, že my budeme na té straně, která bude potřebovat pomoc.
1: Tak jo, tak díky, že jsi přišel a že jsi osvětlil mnohé možná nejasné věci.
0: Snad osvětlil, děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega Viktor Daněk, náš analytik evropských záležitostí, který se vrátil do Českého rozhlasu. Rádi ho u nás zase máme a určitě se s ním zase brzy uvidíme a taky uslyšíme. Půlka června, no kdo by to byl řekl, letos už jsme vydali přes 100 epizod a další víc než stovka nás ještě čeká. Díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.

0: je naprosto... Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál 21 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Vládou schválené změny ve financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Maďarští poslanci omezili funkční období premiéru na 8 let. Fotbalisté Španělska remizovali na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. A zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovní opozice kritizuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu. Za zásah do nezávislosti obou médií je považuje třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka. Reagoval tak na to, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO dnes schválila zrušení poplatků a veřejnoprávní média chce financovat ze státního rozpočtu. Obě média z něj mají dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Podle Kupky to znamená faktické zestátnění České televize a Českého rozhlasu.
5: Chci jasně říct, že nikdo z občanských demokratů pro takovou úpravu nebude nikdy hlasovat. Nikdy nebude hlasovat pro ochočení médií veřejné služby ze strany vlády, ať už by ta vláda byla jakákoliv. Je to špatně ze všech úhlů pohledu.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas se vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převést letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. S ministrem obrany se mají sejít ve čtvrtek.
6: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
3: Maďarští poslanci odhlasovali omezení maximální délky výkonu úřadu předsedy vlády na 8 let. Změna se vztahuje i na premiéry, kteří funkci vykonávali od roku 1990 nejméně po dobu 8 let. Ti už znovu kandidovat nemohou. Ústavní dodatek tak zamezí návratu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána k moci. Ten vedl zemi posledních 16 let, než ho po květnových volbách nahradil Péter Maďar. Britská zpěvačka Bonnie Tyler se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová hvězda musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři ji do umělého spánku uvedli poté, co se po zákroku její stav zhoršil.
7: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
8: Sport. Úřadující mistři Evropy fotbalisté Španělska remizovali na úvod mistrovství světa s Kapverdami 0-0. Sedmi zákroky pomohl senzační bod vybojovat gólman Kapverd Vozíňa. V dalším zápase hraje v Seattlu Belgie s Egyptem. Podrobnosti přidá z pražského studia reportér Jaroslav Plašil.
9: Čtvrtá minuta začala, Belgie hraje s Egyptem 0-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Po půlnoci se na mistrovství světa ve fotbale utkají ještě Saúdská Arábie s Uruguayí a Irán proti Novému Zélandu. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím sedmém finále porazili Pardubice 91-74 a získali svůj 21. ligový titul. 22 body, 5 doskoky a 8 asistencemi táhl v posledním zápase Nymburk Ondřej Sehnal.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení před Prahou na dálnici od Brna a překážka na dálnici za Hulínem. Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od dálnice D1. V Brněnské ulici na 4. kilometru zasahují záchranáři u nehody. Osobní auto narazilo do silničářů. Už se projíždí připojovacím pruhem, jede to ale pomalu. Sjezd na Průhonice je v koloně, pokud chcete sjíždět, lepší je to už z D1 na 8. kilometru u Čestlic. Jet pak můžete na Průhonice a objíždět přes Uhříněves. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. Stavějí dopravní značky v levých pruzích, projíždějte opatrně, jede se pomaleji. Na dálnici D55 z Hulína do Otrokovic pozor za Hulínem. Na kilometru 24,5 překáží dopravníku žel v jízdním pruhu. A na D35 z Olomouce do Mohelnice opatrně za Litovlí. Na kilometru 247,5 osobní auto, které z odstavného zasahuje částečně do pravého pruhu, v místě se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24 na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Sdílení fotek a videí dětí, co je pro jednoho roztomilé, je pro jiného erotický materiál nebo munice pro šikanu. S takovým varováním přichází dnešní vydání magazínu Radiožurnálu o kybernetické bezpečnosti, tedy antiviru. Fotky z Chorvatska, z výletu na Okoř nebo z indiánského tábora. Proč by všechny tyhle vzpomínky neměly skončit na sociálních sítích, to vám už za malou chvíli vysvětlíme. Tak klidný poslech.
4: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Blíží se letní prázdniny a s nimi dovolené úvody, tábory a všelijaké výlety. Prakticky všichni při nich fotí sebe i své blízké a velká část těchto snímků pak plní sociální sítě. Jenže tyhle fotografie nevidí jen známí, ale často jsou dostupné komukoli. Jaká rizika to přináší, to řešíme v pravidelném pondělním magazínu radiožurnálu Antivirus, se kterým teď do našeho vysílacího studia přišel redaktor Jakub Kulavěk. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaké je tedy riziko u zveřejňování fotek dětí?
1: Na prvním místě bych zmínil fotky dětí v plavkách anebo dokonce úplně nahých. Co je pro rodinu na jednu stranu roztomilá fotka, tak je pro určitou skupinu lidí erotický materiál a fotografie a videa dětí na sociálních sítích cíleně vyhledávají a následně si je v internetových skupinách sdílí a vyměňují. Obvykle si vytipují rodiče, co svoje děti sdílí a pak čekají na každý další příspěvek. A ačkoliv se na první pohled můžou být problémem právě fotky od moře, tak to platí o všech fotografiích, kde je dítě klidně úplně normálně oblečené.
0: Ale někdy rodiče tohle focení nemůžou ovlivnit, třeba na táborech nebo ve školce.
1: To právě rodiče ovlivnit můžou. Je potřeba ale o tom s táborovými vedoucími nebo vychovateli ve školce mluvit a dohodnout se na pravidlech. Není totiž povinné podepsat papír se souhlasem, který na takových akcích obvykle dostanete. Zase platí, že problémem není focení nebo natáčení, ale to, že se fotky sdílí veřejně na sociálních sítích. Přitom není složité, aby tábor měl soukromou skupinu, jako třeba na WhatsAppu, kam budou vedoucí fotky ze zážitků nahrávat. Rodiče se tak ním snadno dostanou, ale nebudou ležet veřejně na internetu.
0: Jsou rodiče, kteří soukromí dětí chrání tak, že je fotí třeba jen ze zadu, nebo jim na fotce dají přes obličej samolepku se smajlíkem. Je to řešení?
1: Vynecháním obličeje bude těžší dítě automaticky najít pomocí algoritmů a rozpoznávání tváří, ale jeho identitu to neskryje. Pořád bude z fotografií zřejmé, kam například chodí do školy, kdo jsou jeho kamarádi a kde bydlí. Potom už je velmi jednoduché zjistit, kdo jsou jeho rodiče a přes ně se potom dostat k dalším informacím o celé rodině. A nejde jenom o internetové slídiče nebo zloděje, protože roztomilé fotky z dětství se snadno později můžou stát municí pro šikanu, až bude dítě starší. Tady platí, že cokoliv nahraje ten online, už z internetu spolehlivě nesmažete.
0: Tak na závěr poraďme našim posluchačům, co můžou rodiče reálně dělat.
1: Je plno cest, jak fotografie sdílet soukromně, jako například přes chatovací aplikace nebo přes uzavřené fotogalerie. A na pravidlech se dohodněte nejenom se školkou nebo s táborem, ale i v širší rodině a s kamarády.
0: Celý dnešní Antivirus pochopitelně najdete tradičně v mobilní aplikaci Můj rozhlas, ale hostem večerního radiožurnálu byl Jakub Kulavěk z naší domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím, dokud

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Dnešním programu fotbalového mistrovství světa stále nepadl gól. Španělé senzačně jen remizovali 0-0 s Kapverdami a taky mezi Belgií a Egyptem je to bez gólu. V tuhle chvíli začínající 18. minutě hraje se v Seattlu a i o tomhle utkání uslyšíte mnohem víc ve sportovním přehledu Radiožurnálu za malou chvíli.

0: 27 střeleckých pokusů celkem, z toho 7 na branku, jasná převaha celých 90 minut, ale bezbrankové skóre. Španělští fotbalisté na úvod mistrovství světa nedokázali porazit Kapverdy a 67. tým žebříčku FIFA. Teď už víme, že ve druhém dnešním z těch celkových 4 zápasů gol padl, ale do jaké branky to teprve zjistíme. Autorem sportovního přehledu je pro dnešek Krištof Kousal. Vítej.
1: Hezký večer. Sport. Do mistrovství světa ve fotbale vstupují týmy Belgie a Egypta. Jejich duel začal v Seattlu ve 21 hodin. Podrobnosti přidá reportér Jaroslav Plašil.
2: 22. minuta utkání Belgie-Egypt 0-1. Před chviličkou se nádherně trefil Ešour a Egypt tak vede nad favoritem 1-0. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: V dalších zápasech tohoto hracího dne se po půlnoci utkají Saudská Arábie s Uruguayí a Irán s Novým Zélandem. Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajáře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pencová. Reprezentační útočník Tomáš Chorý to příliš neřeší.
3: Ani nevím, jestli jsem zažil nějaký zápas, možná v lize, jestli píská dáma, fakt nevím, takže těžko říct, co toho čekat, ale to je asi úplně jedno, kdo to píská. Musíme se pak soustředit sami na sebe, protože nepřijeli jsme se sem jenom pobavit a kochat se Amerikou, ale chceme náš národ hrdě reprezentovat a doufám, že se nám to podaří a získáme ty vytoužené 3 body.
1: Nymburští basketbalisté jsou po 21. šampioni národní ligy. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze, pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
4: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fúzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
1: Klub bude po sloučení hrát pod názvem SK Slavia Praha Era Nymburk.
0: Na fotbal a basketbal se smrskl dnešní sportovní přehled, tak doplním ještě stručnou tenisovou aktualitu. Nikola Bartuňková porazila Rusku Schneiderovou a postoupila do osmifinále turnaje WTA v Berlíně. I to je, myslím, docela hezká zpráva. Na závěr přehledu Krištofa Kousala. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl desáté. Jana Utendorská a zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Doufá, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění oficiálně podepsat v pátek ve Švýcarsku. Elektronicky se tak podle amerického viceprezidenta J.D. Vance stalo už včera. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuz. Průliv. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle Státního zemědělského intervenčního fondu je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí ve středu. Podle dřívějších informací má být stávka v pondělí 22. června. A lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová, schválili to radní hlavního města. Například v dolní stanici by měly být výtahy pro nástup i výstup z vozu. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun a hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic. Sport. Fotbalisté Španělska remizovali v Atlantě ve svém úvodním utkání na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. V Seattlu hrají Belgičané s Egyptem. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
2: 32. minuta utkání. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Jediný gól dal zatím Ašur. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 před Prahou a překážka na D5 u Zdic. Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru auto narazilo do vozidla silničářů. Průjezdné je to jen připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kolona je na více než půl hodiny. Část řidičů sjíždí v Průhonicích a jede přes Uhříněves. Bez kolony se ale dá sjet až na 8. kilometru u Čestlic. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za odbočkou do Zdic. Na 29. kilometru stojí nákladní auto kvůli defektu. Kusy pneumatiky se ještě povalují v jízdním pruhu. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barrandov. Na 18. kilometru pracují silničáři. Uzavřené jsou tam oba levé pruhy, kolony se netvoří, jede se pomaleji. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic opatrně v okolí odbočky na Mackovice. Po vozovce jde neoznačený chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 6 stupňů, zítra čekejte polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Biedermann.
0: A naším dopoledním hostem byl tentokrát herec a zpěvák Tomáš Sean Pšenička, který hraje v muzikálu Klan Baťa vnuka Tomáše Bati. Na letní scéně Muzea Kampa uvidíte v netradiční roli. Místo zpěvu totiž rapuje. Celý rozhovor Jana Pokorného pro vás máme teď večer ze záznamu. Začne už za půl hodiny.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Se snáší déšť. S tmou se kří.

0: Jedním ze zásadních témat nadcházejícího summitu Evropské rady bude problém nevyrovnaného obchodu s Čínou. Unijní lídři to ale nechtějí říkat úplně nahlas. Slovo Čína se v návrhu závěru summitu nevyskytuje ani jednou. Podle ředitele Institutu Europeum Martina Vokálka Evropská unie ještě nedospěla do fáze, kdyby Peking označila za jednoznačného nepřítele. Mluví o tom v novém díle pořadu Bruselské chlebíčky.
1: Je to takový určitý možná politický alibismus na té evropské straně, kdy se Evropská unie snaží pojmenovávat názvy států pouze ty největší vyzývatele a problémové státy. I třeba v případě Ruska trvalo velmi dlouho, než jsme Rusko označili za agresora a než jsme se k tomu postavili skutečně tak, jak to je. A co se týká právě Číny, tak za těmi různými pomůckami typu posílení konkurenceschopnosti, posílení a zlepšení dodavatelských řetězců a tak podobně, tak zhruba v 90% případů. Všichni vědí, že se zatím skrývá Čína a určitá rivalita s Čínou, ale prostě do těch závěrů se to nedostává možná z nějakého opatrnostního pohledu, z toho důvodu, že vlastně se možná bojíme nějakým způsobem rozpoutat nějaký zase větší obchodní konflikt s Čínou, anebo možná i právě z toho důvodu nějaké té běžné praxe. Každopádně ne vždycky se to v současné době může týkat jenom Číny, protože aktuálně třeba vidíme, že máme poměrně zásadní a hluboké obchodní spory třeba i se Spojenými státy americkými, kde prezident Donald Trump se neštítí použít řadu tarifních a jiných překážek, ale každopádně konkurenceschopnost, dodavatelské řetězce, závislost na surovinách a jejich zpracování, tak to jsou všechno témata, která právě se jakoby nepřímo týkají Číny.
2: Říkáš, že u Ruska to také trvalo dlouho, než ho začala Evropská rada v těch závěrech jednoznačně jmenovat a ukazovat na něj prstem. Čili Čína stále je spíš v té kategorii konkurent a rival než v kategorii nepřítel.
1: Tam spíš podle mě je poměrně vhodné takovéto označení, které se využívá na evropské půdě, kdy v podstatě se říká, že Čína je jak partner, tak konkurent, tak rival.
0: Říká ředitel Institutu Europeum Martin Vokálek v rozhovoru se Zdeňkou Trachtovou. Tak už jen doplním, že celý díl dnešních bruselských chlebíčků najdete třeba i v podcastové aplikaci Můj rozhlas.

0: Na Radiožurnálu mimořádně důležitá fotbalová zpráva, ačkoliv není z mistrovství světa. Etická komise fotbalové asociace České republiky totiž vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 zápasů z šance ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Podrobnosti připravil František Kuna z naší sportovní redakce. Vítej.
1: Hezký večer. Členský klub MFK Karvina AS má tak aktuálně oprávnění účasti ve druhé lize a musí, jak zmíněno bylo, zaplatit pokutu ve výši 10 milionů korun. Velmi vysokou finanční částku v porovnání s ostatními hráči třeba musí zaplatit také Jan Wolf, primátor, který byl potrestán v souvislosti s ovlivněním 3 utkání členského klubu právě disciplinárním trestem zákazu činnosti na všech aktivitách spojených s činností Fačru po dobu 12 let a k tomu 3 miliony korun. Jinak byli trestáni hráči Jiří Remiáš, Lumír Číš, Jakub Tlustý, Daniel Kubát a Nikolas Tilkeridis v trestu mezi 20 a 140 tisíci korunami. Vesměs všechno je to vlastně podobné, že byli potrestáni za to, že si v jednom případě nechali třeba slíbit úplatek, aby ovlivnili utkání pro sázkové účely a byli potom potrestáni disciplinárním trestem zákazu účasti opět na všech aktivitách spojených s fotbalovou asociací České republiky po dobu 15 měsíců, někdo 6 let, takže je to rozmanité a všechno se to týká sázení. Takže to hlavní je, že vlastně ještě vše není úplně hotovo. Etická komise v této souvislosti pro úplnost ještě uvádí, že rozhodnutí je nepravomocné a případný disciplinární trest bude vykonatelný až po právní moci rozhodnutí. Takže to jsou ty aktuální novinky. To zásadní tedy, Karvina nebude hrát první ligu v příští sezóně.
0: Ale pořád se ještě může odvolat, čili následující otázka je spíš spekulativní. Je velmi nepravděpodobné, že by se šance liga hrála v 15 týmech. Kdo by mohl Karvinou nahradit a být tím 16.
1: Logicky se nabízí jména 3 fotbalových klubů. Pražská Dukla, která spadla, a také Táborsko nebo Artis Brno, to byly zase týmy, které se pokoušely o to dostat se mezi elitu, ale to je opravdu velmi brzy na to spekulovat. Po sportovní stránce se ale samozřejmě logicky nabízí nejvíc tyto 3 týmy, ale je opravdu velmi nepravděpodobné, že by se asi hrálo v lichém počtu celků, to by úplně nebylo ideální.
0: I když třeba v hokeji se to stalo jednu sezónu, abych ti trošku nalil na tvůj mlín.
1: Kvůli pandemii koronaviru, kdy se po nedohrané sezóně rozhodlo, že nikdo nesestoupí, ale zase byla možnost vlastně do té soutěže postoupit, takže bylo to trochu zvláštní a jeden rok prostě se hrálo v lichém počtu.
0: I k hokeji jsme se dostali s Františkem Kunou a samozřejmě podrobnosti dále mapujeme a přineseme vám. Je zatím díky, naslyšenou.
1: Hezký večer.

0: Španělsko Kapverdy 0-0. Dnešní program fotbalového mistrovství světa začal poměrně nečekanou remízou. Teď ale už hrají v Seattlu Belgie proti Egyptu a tak míříme na závěr prvního poločasu za reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Třetí minuta nastavení, Belgie Egypt 0-1. Teď tedy ještě něco málo mají k tomu Belgičané, aby dokázali srovnat před chvíličkou. Měli dobrou možnost, dokud dostal v pokutovém území skákavý míč proti noze. Udělal si krok zpátky, ale netrefil ideálně. A teď pozor, Belgičané chybují a dopředu může jít Marmoš. Snažil se z úhlu prostřelit po zemi brankáře. Courtois roztáhl nohy, ale zároveň byl svým tělem tak nízko, že jej neprostřelil. Teď soupeř Marmoš se skvěle uvolnil, ovšem velmi nešťastně to udělal Ngoy, který se nechal velmi snadno oklamat tělem, obelstít, a Egypťané z toho vytěžili ještě rohový kop v nastavení první půle v samotném konci zápasu, tedy pokud jde o jeho první část, první poločas. Do šatny už zdá se Egypťané půjdou s vedením, s mírným náskokem, protože teď se rozhodli co nejvíc času strávit u rohového praporku. Střelec zatím jediného gólu, Ašur, dlouho váhal před rozehráním rohového kopu. Teď Salahův centr do pokutového území. Ještě to bude rána z dálky zblokovaná a možná, že Egypťané teď nechají projít balon za čáru, protože by to byl další rohový kop. Skvěle to teď Ibrahim vyřešil takticky, přikryl balon tělem a nenechal hrát belgického soupeře, kterého měl na zádech, věděl, že když balon projde za čáru, že to bude roh a že to bude už asi konec první půle. Salah teď dostal trošičku varování, aby zrychlil svůj krok k rohovému praporku, ale už je to pátá minuta nastavení, nastavovat se měli čtyři, takže teď za chviličku asi skončí první poločas. Courtois promáchl teď po té, co jeden z hráčů nadzvedl balon těsně před ním. To nebylo rozhodně příjemné a moc nechybělo, aby se dostali Egypťané k dalšímu zakončení. Jen tak, že se teď nedostal některý z hráčů ještě k tomu, aby dokázal dostat balon do prázdné branky, protože celkem nešťastně teď Keteler přizvedl balon přes svého brankáře. Samozřejmě on se snažil hrát míč, to se mu nepovedlo tak dokonale a nabídl tím soupeři možnost, ale naštěstí pro něj nikdo z Egypťanů se netrefil. Tak tedy zatím jediný střelec zápasu Ašur, který se trefil k tyči přesně z nějakých 18 metrů po přihrávce Salaha. Egypt tak vede nad Belgií 1-0. Zatím tedy naslyšenou.
0: Děkujeme, to byl Jaroslav Plašil. Už jen pro doplnění, v půlnoci českého času začne duel Saúdská Arábie Uruguay a ve 3 hodiny ráno Irán versus Nový Zéland.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy připravila Jana Utendorská.
6: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. České dráhy podaly nejnižší nabídku v historicky největší zakázce na české železnici. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou z první ligy a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala dnes v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ještě dnes má být zahájeno i vyjednávání prvních kapitol s Moldavskem. Podání omamných a návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude nově nejspíš trestné. Návrh dnes vláda poslala do sněmovny. Novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Hrozit za něj má až 10 let vězení, říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů.
7: Je odstupňovaná míra postihu od 1 roku až po 10 let vězení podle toho, zda jde o čin, který má následky minimální, ale naopak v té nejvyšší sazbě, pokud dojde k usmrcení.
6: Zástupci Prahy a Středočeského kraje otevřeli obálky s nabídkami v historicky největší zakázce na českých železnicích. Vítěz bude dalších 30 let provozovat velkokapacitní elektrické vlaky na příměstských spojích. Nabídky nakonec podali 2 společnosti, říká radní Středočeského kraje Petr Borecký z Hnutí STAN.
8: České dráhy podaly nižší nabídkovou cenu než společnost RegioJet. Teď bude probíhat 2. fáze, to znamená samotné vyhodnocování nabídek jak z technického, právního, tak ekonomického hlediska.
6: České dráhy nabídly zhruba 165 miliard korun, zhruba o 18 miliard méně než RegioJet. Vedení Prahy a Středočeského kraje chce smlouvu uzavřít do konce roku. 35 vinařství se letos přihlásilo o národní značku perlivých vín Bublinky. Vinařský fond licenci propůjčuje při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u Svatomartinského. Bublinky mají tuzemským vinařům pomoci uspět v konkurenci zahraničních perlivých vín. Ty jsou mezi spotřebiteli stále oblíbenější. Objem výroby se zdvojnásobil, říká ředitel vinařského fondu Zbyněk Vyčar.
9: Loni o licenci zažádalo 15 vinařství, uvedla na trh 70 tisíc lahví. Letos těch lahví na trh míří 158 tisíc, k tomu 40 tisíc plechovek a Bublinky jsou k zakoupení ve 4 obchodních řetězcích. Je to důležitý obchodní kanál, kde se prodá zhruba 80% veškerého našeho vína. Sport.
6: Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy. Za ovlivnění 3 utkání musí taky zaplatit pokutu 10 milionů korun. Fotbalová asociace na svém webu uvedla, že klub může startovat ve 2. lize. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf pak nesmí působit 12 let ve fotbale a dostal 3milionovou pokutu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. A fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa remízou 0-0 s Kapverdami. Belgie hraje první duel na šampionátu s Egyptem. Aktuální informace teď přidá Jaroslav Plašil.
10: Za chvíli začne druhý poločas tohoto zápasu. Belgie prohrává s Egyptem 0-1. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Klona v Brněnské ulici před Prahou a nadměrný náklad na Svitavsku.
0: Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 z Brna čekejte kolonu po nehodě za Průhonicemi. Na 4. kilometru osobní auto narazilo do vozidla silničářů. Jede se pouze připojovacím pruhem od čerpací stanice. Zdržení je v koloně asi půl hodiny. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně také za sjezdem na Chocerady. Na 29. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Některá vozidla v místě vybočují. Na Svitavsku hlásíte nadměrný náklad. Vezou ho po silnici 35 od Moravské Třebové směrem na Hradec Králové a zpomaluje výrazně provoz.
11: Pomalou jízdou směřujeme směrem ke Svitavám. Policie to někdy zastavuje i v protisměru.
0: A v Brně opatrně za výjezdem z Královopolského tunelu směrem na Lesnou. Za koncem tunelu zasahují hasiči u požáru motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku budou srážky jen výjimečné. Teploty zítra vystoupí na 19 až 24, na jižní Moravě až na 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního rozhovoru Jana Pokorného s hostem Radiožurnálu.
12: Naším hostem bude herec, hudebník, student režie Tomáš Šon Pšenička. V jednom rozhovoru on říká, že ho ohromně fascinuje letní scéna na Kampě, kde by jednou rád hrál Karla Kryla. Karla Kryla se mu hrát zatím nepoštěstilo, ale vnuka Tomáše Bati ano. A premiéra muzikálu Klan Baťa bude právě na letní scéně Muzea Kampa už zítra.
13: Tomáš Baťa nebyl jen podnikatel, ale i vizionář, který předběhl svou dobu. V muzikálu ho stvární Marek Lambora.
14: Osobně na tom nejvíc překvapilo to, jak přemýšlel nad člověkem, nebo aby jeho zaměstnanci byli lepším člověkem, protože si byl moc dobře vědom toho, že když člověk bude šťastný, tak bude radši chodit do práce. A to, co jsem zatím všechno četl, tak mě opravdu fascinovalo, protože před 100 lety skoro on prostě přišel na to, na co přicházíme my teď, nebo podle čeho se staráme o sebe my teď, jako o naše duševní zdraví, o to, jak cvičit, co dělat pro to, abyste měli co nejlepší spánek, proč vůbec cvičit, jak se jako chovat ve vztahu.
13: Král obuvi, jak se zlínskému podnikateli přezdívalo, také věřil, že by měla firma sloužit veřejnosti. Pro zaměstnance nechal ve svém rodném městě postavit byty, školy, nemocnice a poskytoval jim i levné nájmy a potraviny. V alternaci Tomáše Bati si zahraje i Oskar Hess, který se muzikálům dlouho bránil.
15: Právě ta výzva toho, že se učím vlastně znovu jako zpívat, stepovat třeba a tady ty všechny tři věci vlastně lepit dohromady. To pro mě je největší jako challenge a když potom vidím, že se to třeba povede po nějaký jako delší dřině, tak z toho mám velkou radost, největší. A budu muset ještě hodně dřít, aby vlastně ty věci jako dostaly lehkost.
13: Příhodinové představení se bude věnovat i dalším členům rodiny. Jednoho z bratrů stvární Tomáš Klus.
16: Já hraju Jana Antonína Baťu, což je o 22 let mladší bratr Tomáše Bati a já mám takový leitmotiv toho představení pro mě samotného je očištění jména Jana Antonína Bati, protože on byl komunisty označen za kolaboranta, aby mu mohli zabajrit všechen majetek a kolaborantem nebyl. Ten jeho konec byl velmi jako tragický a z mýho úhlu pohledu velmi nezasloužený. On byl na rozdíl od Tomáše docela bohem a to si myslím, že tuhle tu životní proměnu máme taky společnou, že jsme potřebovali silnou ženu, aby zkrotila naši živočišnou sílu.
13: Tvůrci v inscenaci kombinují různé žánry a klasický muzikál doplní třeba i rap nebo beatbox. A kromě hudby i samotný příběh balancuje mezi tradicí a její proměnou. Pokračuje režisérka projektu Adéla Laštovková-Stodulová.
17: Nevěnujeme se tam žádným sporům, ale spíš vlastně představíme celý ten klan a jejich jednotlivý příběhy. Ten příběh si myslím, že si zaslouží tu komplexnost. Pro nás bylo důležitý, aby v tom širším kontextu, aby to lidi viděli.
13: Kromě klanu Baťa, který představuje život významné obuvnické rodiny, na letní scéně Muzea Kampa ožily také příběhy Marty Kubišové nebo Miloše Formana. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál a naším hostem je Tomáš Šon Pšenička. Tak vás tady s trochou opoždění vítám. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Vás to rozesmálo.
1: Jo, ano, já jsem
0: sám byl smutný, že to nejste, že jsem tu sám.
1: Jo, tak teď mi to i líto dokonce. Moje tělo trošku rezignovalo na vstávání, protože jsme poslední 3 týdny, možná 4, každý den od 9 do 8 skoro do večera zkoušeli muzikál Klan Baťa a včera jsme ho poprvé hráli a já dneska poprvé po strašně dlouhý době neskouším od rána. A tělo si myslelo, že nemá co dělat, ale ono bohužel mělo co dělat.
0: Tomasi, tělo si nemá co myslet.
1: já mu to dám vědět. Ono není přesné.
0: A moje tělo si myslelo, tedy můj mozek si myslel, že premiéra je zítra.
1: Ona premiéra první a druhá je zítra a pozítří, ale my jsme měli dnes a dnes je ještě druhá veřejná generálka a včera byla první, která je to vlastně první hraní před lidma, ale není to ještě úplně premiéra, no.
0: Když se podívám na webové stránky letní scény Muzea Kampa, tak se objeví následující hláška. Klan Baťa je vyprodán, zveme vás na další program. Takže ono už je to vyprodané na celé prázdniny?
1: Je to tak, je to tak.
0: Jak jste to dokázali?
1: To je dobrá otázka, to já
0: díky,
1: vůbec jsem. Ono to bylo docela rychlý. Já mám pocit, že hned jakoby potom, co vstoupil do prodeje, tak po týdnu už bylo jako 80% pryč, no. Tak nějak se to asi sedlo, no.
0: Je to tím, že tam hrajete vy možná?
1: To bych si nemyslel. Je to kombinací všeho, podle mě.
0: Hlavní roli Oscar Hess.
1: Ano. Nebo Marek Lambora.
0: Tomáš Klus.
1: Ano.
0: Vy.
1: Ano.
0: A další.
1: A Dan Krejčík a Šimon Ob.
0: Když jste dostal tu nabídku hrát vnuka Tomáše Bati, co to s vámi udělalo? Začal jste si studovat, co to bylo za postavu?
1: Takhle, když jsem dostal tu nabídku, tak já jsem ani vteřinu neváhal nad tím, jestli jako něco takového chtěl dělat nebo ne, protože letní scéna Muzea Kampa mě vždycky hrozně lákala.
0: Pozor, citát. Ohromně mě fascinuje taky letní scéna na Kampě, tam bych si jednou moc rád zahrál Karla Kryla.
1: To jsem řekl někdy.
0: Ano.
1: No, tak vidíte, takže nelžu teďka.
0: A dodal jste, že se vám to asi těžko splní, protože vy měříte 185 cm, což je výška, které Karel Kryl nedosahoval.
1: To je tak, ano. Tak Karel Kryl to není nakonec, ale...
0: Ale ta Kampa to je.
1: Tomáš George Baťa. Tak ono ten vlastně muzikál, ono to není nějaký... To není psychologický drama těch postav, takže to není asi jako... Není to o tom nastudovat si nějakou...
0: Přesně, jít
1: do nějaké jako extra hloubky té postavy, proto to stejně není jakoby cílem toho představení. To představení nějakým způsobem... Nám ukazuje ty lidi, nějakým způsobem představuje, jak to celý, jakým způsobem jako fungovalo ta rodina, jaký v tom byly ty vztahy, ale je to spíš furt nějakým způsobem primárně jako informační věc, aby ty lidi měli potom, co vidí to představení, chuť, se o to zajímat do té hloubky.
0: Když už jsem byl na tom webu, tak jsem si tam přečetl i některé otázky, které prý tenhle muzikál nabízí.
1: Ano.
0: Například, co se stane, když jeho, tedy Baťovi myšlenky, začnou narážet na realitu 21. století? To je otázka. Hmm.
1: No.
0: Máte odpověď? Nemáte.
1: No, moje postava by nějaký odpovědi možná měla, no, v tom představení.
0: Vaše postava by měla. A pak je tam ještě jedna otázka. Představení přináší otázky, jako třeba dá se ještě v dnešní době žít tak, jak učil Tomáš Baťa?
1: To je bylo skvělý.
0: Fakt?
1: No, tak on má...
0: Co by na tom bylo skvělé?
1: Já tam mám rád jedno, je tam jeden moment v tom představení, kde se čtou jeho myšlenky. Jo, a tam je moje jedna oblíbená, kterou jsem totiž jako absolutně tím nežiju a myslím, že to nejde tím žít, vzhledem tomu, jaký povolání dělám, ale na natáčení se pracuje 12 hodin. To takhle můžeme říct, 12 hodinový směny. A on má myšlenku, žijte 8 hodin, pracujte 8 hodin a spěte 8 hodin. Pochopte pravidlo 8-8-8.
0: 3x 8 je 24.
1: Ano.
0: Takže celý den. Tak
1: takže vlastně celý den. Takže...
0: Rozdělený na ty 8-hodinové
1: směny. Přesně tak. Tak to je bohužel nereálné, vzhledem tomu, že...
0: To jste měl pracovat někde za přepážkou, jo? Nebo v nějaké dílně?
1: No, tam by to šlo možná.
0: A to vy ne?
1: To ne, bohužel.
0: Vy herec?
1: My jsme nechtěli mít tu stálou pracovní dobu takovou, tak radši máme skoro jako rovnásobnou ve výsledku.
0: No dobře, ale zase si můžete přispat, jo?
1: No jakdy, třeba dneska.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomas Šon Pšenička. Tomas, jak byla ta první otázka na 21. století? Ano. Tam do té muzikálové hudby vniká taky rap, beatbox i další moderní rytmy. To je ten vztah k té současnosti?
1: Ano, ono to je vlastně svým způsobem. On to celý ještě trošku jako taký mírný stylizace, že já, ten George je tam vykreslený skoro, jako kdyby byl generace Z.
0: Já rozumím.
1: Jakože ono, aby ty rozdíly mezi náma byly, jako, aby ten kontrast nějakým způsobem to ještě jako posílilo celý to. Takže proto já třeba rapuju, když byť pochybuju, že Tomas George Baťa skutečně si jako někde doma jako rapuje. To se asi samozřejmě neděje, nebo kdo ví. Ale,
0: co my víme.
1: Ale netypnul bych si to. Ale v tomhle představím to tak je, že moje postava, když je nějaká písnička, tak se nevyjadřuje zpěvem, ale vyjadřuje se jako rapem. Můžeme to asi tak nazvat.
0: A vám jako Tomasovi, Seanovi, Pšeničkovi, je ten rap blízký?
1: Tak je to nějakým způsobem jako nevyhnutelná součást jakýkoliv hudby, podle mě dneska, která už se jako tvoří.
0: Můžu se vás zeptat na jednu věc, na těch 7 párů Honzy Dětka.
1: Ano.
0: Když jste tam byli s Frantou Prachařem.
1: Ano.
0: A on vás přiměl, ten moderátor, Honza Dědek, abyste proti sobě repovali jako Spartan a Slávista. Ano. Teď mi řekněte, bylo to naskoušené?
1: Naskoušené. Vypadalo to tak.
0: Ne, tak bylo to uvěřitelné. Ale já si říkám, jestli jsou občas někdo ze zpěváků, třeba se zastaví na ulici u nějakého baskera, že jo? Teď si s ním zahraje, dělá to, já nevím, Vilájem a další hvězdy. Tak ono občas se tomu trochu pomůže, tak jenom jsem se chtěl zeptat jako divák.
1: Jak jste řekl, ano, někdy se tomu trochu pomůže. Tím bych se tak nechal. Někdy se tomu trochu pomůže, ano.
0: Představení možná otevře té generaci i té generaci Z trochu oči a budou vědět víc, kdo to byl Tomáš Baťa. Je to tak?
1: No to by bylo krásný, no, samozřejmě.
0: Co byste věděl o Tomáši Baťovi, než jste vzal tu roli?
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem i strávil ve Zlíně kvůli natáčení seriálu Sex O'Clock docela dost času, asi dohromady čistý 3,5 měsíce mýho života, tak jsem si způsobem jako velmi seznámený se všem tím, co on v tom Zlíně konkrétně udělal. Hlavně o tom Zlíně, nevěděl jsem moc mimo, ale od těch Baťových domků po ten výtah, po mrakodrap, po všem ty věci, tak jako jsem měl projitý, no, a nějak jsem tušil. Ale co? Teď vím rozhodně víc, no.
0: Co máte za boty?
1: Já?
0: Nemusíte teď v době premiéry chodit v botách jedné firmy?
1: Nedostal jsem je, nikdo mi je nedal. Kdyby mi je dali, tak bych
0: možná.
1: Tak to bych očekával, že by to mohlo být jako takový dár. Ale nemám je, nevlastním je. Měl bych.
0: No na plakátě tam držíte vy, ne, ale
1: já tam držím
0: botu.
1: Botu, takovou botu. Modernější. Už,
0: modernější, modernější současná.
1: No, já i hraju v takové modernější. Já hraju v botasce.
0: V botasce, taky je to odbo, takže už se blížíte. Takže premiéra je zítra, vyprodáno na celé prázdniny, takže my vlastně nemáme čemu dělat reklamu.
1: Je to tak.
0: Tak to je možná dobře.
1: Můžu udělat jenom antipromo takový, můžu udělat maximálně.
0: Jak by, se jak vypadalo antipromo?
1: No nevím, kdyby řekl něco špatného, což se může velmi jednoduše stát v tuhle hodinu, vzhledem k tomu, že jsem úplně vyspalý.

0: Radiožurnál je 10:30. Monika Chmilová a zprávy.
1: Česká televize a Český rozhlas budou muset v případě přijetí vládního zákona o změně jejich financování propustit dohromady až 700 lidí, řekli to ředitelé obou médií. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes schválil návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a převádí financování pod státní rozpočet. České televizi podle tohoto záměru klesnou od příštího roku příjmy oproti letošku asi o 1 000 000 000 korun. Rozhlas přijde meziročně asi o 400 milionů. Ředitelé obou médií kritizují, že s nimi vládní koalice změny nekomunikovala dopředu. Zastupitelé Karlovarského kraje dnes schválili záměr převést letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. S ministrem obrany se mají sejít ve čtvrtek. Maďarští poslanci dnes schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat tuto funkci maximálně 8 let. Podle agentury Reuters a AFP tento krok teď fakticky znemožní případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let. Po letošních parlamentních volbách ho v květnu v čele vlády nahradil Péter Maďar. A na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popoledni objevilo slabé tornádo, způsobilo drobné škody. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na síti X. Je to 5. tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Sport. Etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy. Slezský klub navíc musí v souvislosti s ovlivněním 3 zápasů kvůli sázkám zaplatit 10-milionovou pokutu. Fatscher o tom informovala na webu. A fotbalisté Španělska remizovali na mistrovství světa s Kapverdami 0-0. Belgie hraje s Egyptem a odehraný čas a stav zápasu řekne Jaroslav Plašil.
2: 1-1 v 69. minutě utkání. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Rusínovem a kolona v Brněnské ulici před Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se vyhněte překážce za Rusínovem. Na kilometru 219,5 leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Se zdržením počítejte na příjezdu do Prahy od dálnice D1. V Brněnské ulici na 4. kilometru zasahují záchranáři u nehody. Osobní auto narazilo do silničářů a projíždí se pouze připojovacím pruhem. Nákladní auta brzdí na 8. kilometru. Zdržíte se kolem 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové máme hlášenou nehodu za odbočkou na Jičín. Na kilometru 48,5 nákladní auto srazilo srnu, projíždějte opatrně. A pozor dejte, pokud budete u Ejpovic na Plzeňsku najíždět na dálnici D5 směrem na Prahu. V nájezdu na 67. kilometru havarovala 2 osobní auta. Hasiči tam teď řeší únik paliva. Je to s opatrností průjezdné levým pruhem. A na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Mezi Vysokým Mýtem a Zámrskem havarovala 2 osobní auta a je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšťa nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Tomáš Šon Pšenička. Už jsem to vyslovil dobře.
1: Vy jste to vyslovil i předtím úplně krásně, já právě jsem jenom viděl, že se na to soustředíte, protože i já, když to jméno říkám, tak se musím soustředit, protože to ne, jako je to pro mě náročný říct.
0: Ale je to do showbiznisu dobré jméno, ne? Zapamatovatelné, ne, ale...
1: Myslíte, že to je dobrý? Já jsem přemýšlel, co si mám dělat na začátku, jestli to mám nějak měnit nebo ne.
0: Na co jste přišel? Na nic?
1: Na nic jsem nepřišel, evidentně. Takže já jsem ještě teda, jako, když jsem byl malej, když mi byl třeba 12, tak mě se hrozně líbilo, jak to jako anglicky to jméno, že mi to přišlo strašně cool, že to je jako Tomáš Šon. Tak jsem chtěl, že to Pšenička se přeložit do angličtiny, což by bylo Wheatley. By to bylo.
0: Jasně.
1: Tak jsem dneska velmi rád, že rodiče mi řekli, že to nemám dělat, že se jim to nelíbí ten nápad. Nebyl bych dneska šťastný, kdybych to měl tak.
0: A jinak jste šťastný.
1: Jinak jsem šťastný.
0: A to Sean je tam podle Seanu Connerym, nebo?
1: Podle mýho táty. Můj podle táta. Se jmenuje Jan a ono Sean je v překladu z irštiny do jakoby češtiny. Je Jan.
0: A vy máte irskou krev, nebo jste se tam jenom narodil?
1: Já jsem se tam jenom narodil.
0: Jenom jste se tam
1: narodil. Ale moje rodina tam žila strašně dlouho. Až tam pořád tam máme jako dům nějak způsobem a prostě jako nějakým, jako vracejí se tam a tak, takže.
0: A je ve vás vztah k něčemu irskému, třeba k irské muzice, k irské visce?
1: To se nějak asi logicky nestělo jako vybudovat ve mně nějaký hlubší vztah, ale minimálně mám to, že kdykoliv se tam vrátíme, že tam jedem klidně třeba jenom na týden se podívat nebo tak, tak cítím se tam jako doma, že tam je takovej to nějaký zvláštní jako pocit, který já tam mám, ale je to vlastně rozhodně po Praze moje nejoblíbenější město.
0: Dublin.
1: Jo, ano, Dublin. Promiňte, já jsem nespecifikoval, ale je to Dublin, to, kde jsem se narodil.
0: Jasně. Co je tam v Dublinu pro vás takového srdcového, půvabného, kde je vám dobře?
1: To nějaký, pro mě, já miluji ten celý život na těch ulicích tam prostě, jak to tam žije.
0: Není tam nějaká čtvrť, nějaký pub nebo nějaký park?
1: Puby obecně tím tu svoji specifikou, jak jsou dvoupatrový, ty puby tam. Tak je to něčím, já miluji Guinness, že k tomu všemu, takže dát si prostě Guinness s nějakým takovýmhle správem dublinským jako pubu je prostě top. No.
0: A vy teď nepijete vlastně?
1: Teď jsem začal trošičku zase.
0: Jo, teď jste začal.
1: Zase zlehká, ale jenom. Já tak jako opatrně.
0: Říká dnešní host Tomáš Šon Pšenička. Bavili jsme se o muzikálu, který má zítra premiéru. Když se podívám na to obsazení a na to, kdo se na něm podílel, tak třeba Marek Zelinka se staral taky o choreografii. Kateřina Bartuněk-Hrstková tam hraje. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Jenom přitakávejte.
1: Ano.
0: Hlavní roli už jsme říkali Oscar Hess, takže už jsme trochu ve Stardance.
1: Je to trošku Stardance, ano.
0: Za chvíli tam budeme ještě víc.

0: Tomáš Šonšenička zůstává naším hostem. Kde jsme to skončili? U té Stardance. Ještě nesmíte trénovat?
1: Ano, nesmíme trénovat. Já mám 17. července první trénink.
0: A můžete trénovat doma aspoň, když vás nikdo nevidí?
1: Tak to asi můžu. Tam jde o to, abychom si nějak jako nenacvičovali ty choreografie nějak podle mě do té doby. Já samozřejmě ještě chodím do fitka, posiluju, nějakým způsobem se snažím hlavně běhat, protože já kouřím, tak jsem trochu nervózní z toho, že jsem jako od konzervatoře už jako netančil, nebo ne v takovémhle jako měřítku. Takže jako abych to udechal, no, tak jako já jsem relativně mladý, nebo rozhodně, ale nějaký tady ty vedlejší faktory to můžou ovlivnit. Tyhle vedlejší faktory to můžou ovlivnit, tak se snažím.
0: A přestat kouřit, není to cesta?
1: No to je to rozhodně náročnější, než běhat třeba 4x týdně.
0: Náročnější je přestat kouřit, než běhat?
1: No jo, rozhodně.
0: Vaší partnerkou v tom soutěžení tanečnicí bude 10násobná mistryně České republiky, semifinalistka mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii do 21 let. Nemračte se.
1: Já se takhle soustředím.
0: Jo, takhle,
1: já jsem tohle
0: Natálie Otáhalová.
1: Ano, to jsem nevěděl, že i tento semifinál se nevěděl. Hustý.
0: No tady jsem si to našel. Ona tančila ve Stardance před 10 lety.
1: Ano, s Matoušem Rumlem.
0: Matoušem Rumlem byla tuším druhá.
1: Ano, to je pravda, to vím taky, to vím taky.
0: Tak to máte šanci, ne? Když vy k tomu přistupujete takhle, že chodíte s cigaretou do fitka nebo běháte.
1: Tak jsem to nemyslel, vy to víte.
0: Já vím. No chcete to vyhrát, ne?
1: Tak jasně, že jo. Tak já jsem strašně soutěživý hlavně, takže já i teďka, kdybych řekl, že ne, tak lžu. Nebo minimálně teďka by to možná byla i pravda, ale od prvního momentu, co bych začal trénovat, tak bych už lhal. Takže jakoby já už to teďka přiznávám a vím, že to chci vyhrát samozřejmě. Nebo minimálně hlavní pro mě je to, že nechci zklamat sám sebe tím, že bych třeba se na to teďka vykašlal, nedal bych do toho všechno a pak bych to vyčítal. Takže hlavně do toho chci dát všechno, abych si tady to nemohl nikdy říct.
0: No. Když jste zkoušeli klan Baťa, tak už jste věděl v jedné fázi, že budete ve Stardance. Ano. Probírali jste to s loňským vítězem Oskarem Hesem?
1: Hned jsem mu to šel říct. Oskare, hele, my jsme se ani neznali ten moment. Říkám, jsem strašně rád, že tady spolu hrajeme. Já mám jednu věc, kterou budu potřebovat, aby mi trošku pomohl. Takže to jsem mu hned říkal.
0: A co říkal on?
1: To jsou tajný rady.
0: To
1: jsou tajný rady, tady nemůžu nikomu říct, nebo to uslyší mý soupeři. Ne, dělám se srandu, tak tam žádná velká rada neexistuje, to spíš mě jako tak jako uklidnil ohledně toho celého procesu a tak jinak. Samozřejmě tam žádný fígly nejsou v tomhle.
0: Viděl jsem nějaký rozhovor s Natálií Otáhlovou a ona říkala, že možná, protože jste i hudebníky, že vás nechá vybírat hudbu k těm tancům, už to víte.
1: No sešli jsme se spolu, ten výběr. Vybrali jsme to hrozně moc, ale ono pak to vyřazovací ještě trošku jako, mám to trochu ještě tak, tom zamíchaj, bych řekl. Takže ano, nějaký

0: Ne, já na tyhle fígle asi moc, já na ně nevěřím. Já se budu pravděpodobně snažit dát dohromady vždycky nějakou souvislou větu, což mi dělá někdy problém. Jenom vždycky v těch a budu prostě jako sám sebou, takže žádný fígly nemám, na fígly nevěřím a nechci na ně věřit.
1: Asi dojde možná i u vás na to propínání nohou, víte, co to je vůbec?
0: Oni
1: ti porodci většinou...
0: Co je propínání nohou?
1: Nevím, to tam zní? Že byly málo propnuté nohy.
0: Že nebyly propnuté nohy. No to se stát samozřejmě může, to docela pravděpodobný, no.
1: A tak, ale když nevíte, co to je, tak se nad tím asi nebudete zamýšlet.
0: No teď už vím, co to je. Proplá noha. A i ty konce nohou. Já vím, co se myslí.
1: Konce nohou?
0: No podle mě propnuté. Jako ten flex a něco. Ty dvě, ty. Já jsem toho... Jsme tý konzervatoře měli, a kdybych trošku vyzával pozor chvilkama, tak si to možná i pamatuju. Vím, že flex je, když to jako je naplí takhle, a když to takhle proplí, tak je to něco jiného a to už... Tak je, proto taky do nějaký slovíčko.
1: Není jednoduché být ve Star Dance.

0: Tomas Šon Pšenička, jeho z Radiožurnálu. Tomas, i když mladý člověk vstoupí do světa filmu a hned točí s těmi nejlepšími, jako je Bohdan Sláma nebo Viktor Tauš, co to s ním udělá?
1: Pro mě to byla

0: extrémní škola, hned takhle, právě jak jste řekl, z toho začátku, ale vlastně to podle mě to nejlepší, co se může stát, protože třeba kdyby měl člověk nějakou špatnou zkušenost jako první v nějakém malém věku, tak ho to může nějakým způsobem zablokovat do budoucí práce nebo tak. Ale pro mě to vytvořilo jako úplně nějaký nejlepší zázemí v sobě, nějaký jistoty a nějaký kreativity, která jako mohlo i kvůli Viktorovi třeba, Viktorovi Taušovi, já jsem si jim točil tu Amerikánku, tak pro mě to jako inspirovalo k tomu jednou se chtít hlásit na režii na FAMU.
1: Co jste udělal?
0: Jsem udělal dneska i studiu, což já mu vždycky říkám, že kvůli němu, protože jak jsem ho viděl režírovat tam, jak to, tak mě to úplně dojímalo vlastně. Mě bylo 17 nebo 16, když jsem tam byl na tom place a já jsem úplně chtěl být hrozně jak on, mě to úplně fakt dojímalo a hrozně se mi líbil vlastně najednou, co to znamená jako ten film celý. Já začal jsem to zajímat jako nějakým způsobem hloubš. A, takže pro mě to bylo absolutně jako. A Bohdan Sláma je dneska můj pedagog na FAMU. Vlastně můj vedoucí celý katedry naší.
1: Máte protekci?
0: Ne, tak to ne. To bych nerad, kdyby takhle bylo vnímáno. Ale no takže pro mě to bylo jako vlastně úplně nejvíc formativní věci tady to. No.
1: A teď jste ve druhém ročníku?
0: Tak já ukončuji první.
1: Teď ukončujete první a teď už víte, jestli když budete režírovat jako Viktor Tauš, anebo už budete režírovat jako Tomáš Šon Pšenička?
0: To rozhodně jako já, jako, ale a ty Viktorovy věci tam zůstaly ve mně.
1: Které třeba?
0: Já mám tu symboliku rád hodně, že všechny ty věci nemusí být úplně popisný a jsou skrytý v takových barvičkách třeba jenom v tom, kdo má jaký šaty na sobě nebo tak. Nějaká ta jako symbolika všech těch věcí, která je nějakým způsobem metaforách ukrytá v těch obrazech, v těch kompozicích a tedy. Tak to si já užívám. Ono teda je tam to riziko toho, že to pak třeba vidím jenom já tu věc tom, jo. Ale i to je krásný, protože ty filmy děláme taky pro sebe samozřejmě. takže to si to hodně cítím, že nějaký Viktorův vliv, který na mě tam je jenom.
1: Už máte za sebou kolik studentských filmů? Jeden?
0: Dva.
1: A tam jsou ty taušovské detaily?
0: Jsou tam. Hlavně v tom druhém, v tom dalším, v tom hlavním prváckém filmu, tak tam jich je hodně. Od barviček, protože někdo mi zaplouvá pod hladinu moře, ale ten obraz je otočený, takže vlastně zaplouvá pod hladinu, ale nahoru, protože to je flipnutý ze zhradu. Taky to maluje, a on to něco znamená v tom kontextu. Tak všelijaký takovýhle věci, no.
1: Tomáš Šon Pšenička byl hostem Radiožurnálu. Děkujeme, že jste přišel.
0: Děkuji. A omlouvám se ještě jednou za zpoždění.
1: Ale vy jste přišel skoro na začátek. Tak ať se vám daří, ať tedy vyhrajete Stardance, ale když tady bude sedět jiný účastník Stardance, tak já mu taky popřeju, aby vyhrál.
0: No to je jasný, tomu popřejte.

0: host Radiožurnálu.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Buděsovi vystupovala víc než 1000krát. A pro Rádio Junior teď načetla další klasiku. Děti z Bulerbinu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa? A proč mají dobrodružství z Bulerbinu stále co říct i dnešním dětem? Hostem Radiožurnálu bude Bára Hrzánová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9:00.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Radiožurnál 23 hodin. Monika Chmilová pro vás má zprávy.
6: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Národní rozvojová banka spustila příjem žádostí o zvýhodněné úvěry pro rodinné firmy. Fotbalisté Španělska ve svém prvním zápase na mistrovství světa remizovali s Kapverdami 0-0 a zítra bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky, teploty do 24 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. Rodinné firmy můžou od dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pro malé a střední podniky už v únoru. Rodinné firmy můžou získat až 120 milionů korun na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Národní rozvojová banka jim zafinancuje až 50% výdajů s nulovým úrokem. Podle mluvčí banky Petry Vodstrčelové záleží délka posouzení žádosti na velikosti projektu a typu investice.
8: Pokud klient dodá veškerou požadovanou dokumentaci o projektu rovnou se žádostí, tak například typově úvěr na pořízení stroje nebo jednoduché výrobní technologie může být ze strany Národní rozvojové banky schválený do měsíce. Složitější investice, jako jsou stavby, jsou samozřejmě časově náročnější.
6: Celková částka určená na podporu je 5 miliard a 100 milionů korun. Šéfové křesťanské televize Noé zaplatí každý peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun za podvod s evropskou dotací. Dohodu o vině a trestu dnes pravomocně potvrdil Ostravský krajský soud. Leoš Ryška spolu s Petrem Kudelou získali téměř 3milionovou dotaci na provoz zaměstnanecké školky. Do ní ale docházely i děti rodičů, kteří v televizi nepracovali. Podle rozsudku s nimi uzavírali fiktivní dohody. Oba uznali svou chybu a uhradili veškerou způsobenou škodu, uvedl soudce Lukáš Delong.
9: Nejednalo se o jednání, které by mělo směřovat k bezprostřednímu obohacení žádného z aktérů. Je potřeba i přihlédnout k tomu, jaká byla původní myšlenka, a sice činnost dětské skupiny, což je činností obecně prospěšnou a chvályhodnou.
10: Sport. Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. Etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli korupční kauze Carvinou z šance ligy. Důvodem je ovlivnění 3 utkání v nejvyšší soutěži z roku 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Nymburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony národní ligy. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Sláví působit hlavně v Praze a pod jiným názvem. Pokračuje nymburský křídelník Jaromír Bohačík.
11: Chtěli jsme to extrémně letos zakončit tím titulem, protože jsme věděli, co to pro ty lidi kolem nymburského basketu znamená. Samozřejmě se bavíme o fuzi a o tom, že jedeme dál, nicméně minimálně to jméno se změní a lokace. Bylo to pro nás a hlavně pro fanoušky, kteří s náma to odcestovali strašně moc. Jsem moc rád, že s náma vydrželi až letos do konce.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona v Brněnské ulici před Prahou a uzavřené tunely v Praze. Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru auto narazilo do vozidla silničářů. A průjezdné je to jen připojovacím pruhem od čerpací stanice. Kamiony popojíždějí od 6. kilometru. Osobním autem se zdržíte kolem 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se uklízí po nehodě za odbočkou na Jičín. Na kilometru 48,5 nákladní auto srazilo srnu. Odstavní pruh je uzavřený, auta vybočují doleva. Na nehodu pozor u Ejpovic u Plzně. V nájezdu na dálnici D5 ve směru do Prahy vyšetřují nehodu dvou osobních aut. Na exitu na 67. kilometru D5 také vyteklo palivo, projíždí se levým pruhem. V Praze začala noční údržba v tunelu Blanka. Uzavřený je obousměrně mezi Trojou a Letnou. Do rána neprojedete také Strahovským tunelem ve směru na Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačnou, postupně až zataženou a od západu místy déšť nebo přehánky, na západě výjimečně i bouřky, na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bedrmanem.
5: Je pondělí a tak jsme na radiožurnálu rozjeli další reportážní seriál, tentokrát se jmenuje Ozdoba pro symbol vlasti a můžete se v něm seznámit s příběhem nových varhan chrámu svatého Víta. Jaká byla cesta nového monumentálního nástroje až na Pražský hrad? Odvysílané epizody jsou taky na webu radiožurnál.cz.
0: Večerní radiožurnál
7: a Vojtěch Bidrman.

0: Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu, který připravilo ministerstvo financí. Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu a klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednili v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.
1: Připomínky k zákonu podalo taky ministerstvo spravedlnosti, které s advokáty, notáři a exekutory ohledně zákona komunikuje. Potvrzuje jeho mluvčí Vladimír Hřebka.
5: O vypořádání připomínek bude ministerstvo spravedlnosti a komory s ministerstvem financí nepochybně ještě jednat.
1: Vytvářet nový zákon podle České advokátní komory navíc nebylo nutné. Evropské nařízení podle ní bylo dostačující a začalo by v Česku platit v červenci 2027 automaticky. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to byl novinkový duet zpěvačky Eli a jejího kolegy Dokoše ve večerním radiožurnálu. Ještě jednou zpráva, která dnes večer rozčeřila vody českého fotbalového rybníčku. Etická komise fotbalové asociace vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 utkání z šance ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Rozhodnutí sice ještě není pravomocné, ale tenhle případ určitě bude mít vliv na českou nejvyšší soutěž. Mohl by totiž pomoct pražské Dukle, která se stoupila. Pokud se Karviná proti verdiktu etické komise neodvolá, na což má 5 dnů, zůstane Davidský klub v šance lize i pro příští sezónu. Na radiožurnálu o tom určitě ještě uslyšíte, ať už v noci nebo zítra ráno. Teď 23 hodin 16 minut. Přejeme vám příjemný poslech.

0: Expozici Benešovy vily v Sezimově Ústí doplnil staronový předmět. Rytinu Václava Holara zobrazující Jeruzalém přivezla do domova druhého prezidentského páru Československa vnučka synovce prezidenta Beneše, Tuška Benešová.
1: Je to krása. Člověk má uvnitř pocit, že je na zahradě. Díky velkým oknům je tu spousta světla. Líbí se mi, jak se okolí domu spojuje s interiéry.
2: Tuška Benešová si prvně prochází interiéry prvorepublikové vily.
1: Od babičky vím, že Hana Benešová měla na stole fotku mě jako miminka. Jako bych se teď vracela na místo, kde už jsem vlastně tak trochu byla.
2: A stejně tak se na původní místo vrací i vzácná rytina Václava Holara s motivem města Jeruzalém. Dar od Benešových přebírá Husitské muzeum v Táboře, které vilu v čele s ředitelem Jakubem Smrčkou spravuje.
3: My jsme o téhle rytině vůbec nevěděli. Ona byla už v roce 1938 darována předkům paní Beneš a sice rodině Bohuše a Emilie Benešových.
2: Ti si grafiku následně odvezli do exilu v americkém San Francisku. Do Sezimova Ústí se tak umění vrací po 88 letech, jak počítá Tuška Benešová.
1: Plní se tak sen mého otce. Věřím, že i babička by měla radost z toho, jak je o dar paní Hany postaráno. Konečně se navrátí do sbírky, kam kdysi patřil.
2: Při prohlídce areálu památníku Edvarda Beneše si dílo prohlédnou i návštěvníci.
4: Bude vystavena v rámci sezónní výstavy v soukromí paní Hany a v dalších letech potom bude instalována v jiné části vily, tak jak se snažíme rozšiřovat prostory pro návštěvnické prohlídky.
2: Upřesňuje Jakub Smrčka. Jeruzalém doplní připravovanou galerii 8 holarových rytin. Ze Sezimova Ústí Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
1: Připomeňte si s námi jejich příběh.
0: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
1: a jak dlouho trvalo naladit více než 6000 píšťal.
0: Ozdoba pro symbol vlasti.
1: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
0: Denně krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dobrý večer, 11:30. Monika Chmilová a zprávy Radiožurnálu.
1: Nejvyšší povolená cena nafty zítra dostane se pod 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléře. Cena benzinu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře na 41 korunu a 51 haléř za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Počet zabitých civilistů během konfliktu v Súdánu přesáhl od nového roku tisícovku. Ke zhoršení už tak kritické humanitární situace přispělo častější používání dronů. Na zasedání Rady OSN pro lidská práva o tom informoval vysoký komisař Volker Türk. Válka v Súdánu je momentálně největší humanitární krizí na světě. Pomoc podle OSN potřebuje asi 34 milionů lidí, tedy 2/3 Súdánců. Porušování lidských práv, jako je sexuální násilí nebo etnicky motivované vraždy, se děje prakticky denně. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo 411 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod méně. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat až do zítřka. A během týdne se bude v Česku postupně oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají taky tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky.
2: Sport.
1: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých 3 ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 před Ostravou i na silnici u Slaného. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy se vyhněte překážce za Studénkou. Na kilometru 341,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 z Brna překáží nehoda za Průhonicemi. Na 4. kilometru osobní auto večer narazilo do vozidla silničářů. Už se místem projíždí 2 pruhy a je to bez kolony. U Plzně pozor na nehodu u Ejpovic. V nájezdu ze silnice 26 z centra Plzně na D5 směr Praha havarovala 2 osobní auta. Hasiči tam likvidují únik paliva. Projíždí se kolem nich vlevo. U Slaného hlásíte překážku na silnici 16 do Velvar a k dálnici D8. Na vozovce stojí porouchané vozidlo, není dobře označené.
4: Tam stojí auto, neoznačený, bliká, není to vidět, tak až se tam nejspíš bakka.
3: A v Praze počítejte s uzavírkou tunelů na městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je pak obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: A ještě doplním, že před pražským hlavním nádražím bude zítra odhalen pomník lhostejnosti, připomínající osudy lidí bez domova. Jak se o bezdomovce starají úřady a kolik pozornosti jim věnují politici? Ředitelky platformy pro sociální bydlení Barbory Bírové jsme se zeptali v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Tak si je poslechněte v repríze hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Pojďme si ještě zrekapitulovat dění na pátém hracím dni mistrovství světa ve fotbalu. Belgie na úvod světového šampionátu hremizovala v Seattlu s Egyptem 1-1. Egypťané otevřeli skóre hned z první střely na branku. Favoritovi pak pomohlo po změně stran k vyrovnání vlastní trefa. No a Španělé do turnaje vstoupili překvapivou bezgólovou remízou s Kapverdami. V Atlantě královal skvělými zákroky golman outsidera Vozíňa, který si ve 40 letech odbyl stejně jako jeho spoluhráči debut na světovém šampionátu. O půlnoci ještě začne duel Saudská Arábie Uruguay a ve 3 hodiny ráno českého času Írán versus Nový Zéland. I u toho budeme na Radiožurnálu živě.

0: Na Radiožurnálu ještě zůstáváme na nejsledovanější sportovní akci planety. Fotbalisté Íránu i přes problémy s vízy dorazili do Spojených států nakonec den před svým prvním zápasem. Z tréninkového kempu v Mexiku se do dějiště v Los Angeles dostali i 4 členové realizačního týmu, kteří původně víza nedostali. 11 jich ale s odvoláním neuspělo.
1: Zápisník Jana Kaliby.
2: Pohled do zákulisní mistrovství světa ve fotbale.
0: I o tom se mluvilo na akcích k nedělním 80. amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednu protestní a jednu republikánskou akci navštívil taky náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
3: Slib věrnosti, poděkování Bohu, americká hymna a blahopřání prezidentu Trumpovi.
4: President Trump's 80th birthday.
3: Republikánská buňka z Los Angeles slaví den vlajky a taky prezidentovy narozeniny docela daleko za městem v horách nad Hollywoodem. Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident, ten nejlepší minimálně za posledních 40 let a že víceméně dělá všechno správně.
5: Popřála bych mu úžasné narozeniny. Myslím, že dělá skvělé věci, spojuje lidi a snaží se zlepšit životy všech, takže jsem velmi šťastná, že je zase ve funkci.
3: Říkají Anna a Jesus, kteří sledují i fotbalové mistrovství světa, tedy i rozhodnutí Trumpovy administrativy nevpustit na šampionát rozhodčího ze Somálska, členy některých výprav, nebo i fanoušky některých týmů.
6: Samozřejmě všechny vítáme s otevřenou náručí, ale zároveň s obezřetností. Když děláte, co se má, jste rozhodně vítáni. To se týká i Íránu. Mě by nevadilo vpustit do země toho rozhodčího ze Somálska, ale imigrační úředníci mají lepší informace. Věřím své vládě, že nás chrání.
3: Pokus dát okrese Los Angeles v kostele ve čtvrti Ocean Park u zátoky Santa Monica se lidé sešli na jedné z mnoha akcí, kde se na dálku sleduje newyorský protestní koncert proti Trumpově administrativě. Než začne přenos, lidé si tady v kostele krátí chvíli svým vlastním zpěvem. Jak říká Barbara, je v téhle době důležité se takhle kolektivně scházet a společně se bránit zneužívání moci a omezování základních lidských práv, což se podle ní a dalších lidí tady právě teď v Americe intenzivně děje. Naproti kostelu právě začíná přenos dalšího zápasu šampionátu a fanoušci v barech a na stadionech situaci v zemi teď silně vnímají právě i přes nevpuštěné účastníky mistrovství. Dan a Blair mi říkají, že nejsou hrdí na to, jakým je jejich země pořadatelem. Nelíbí se jim, že některé účastníky jejich vláda odmítla do země vpustit. Mistrovství světa je podle nich turnaj pro všechny, fotbal je hra lidí na celém světě. Říkají, že by si přáli, aby Amerika předvedla, že má hodně jiných předností. Z Los Angeles, Jan Kaliba, Radiožurnál.

Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a ode dneška můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace. Taky o tom ještě na Radiožurnálu uslyšíte před půlnocí. Tak dobrý pozdní večer.

0: Tisíce podniků, které investují ve svých regionech, to jsou rodinné firmy, které můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel z roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády, a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta. No, tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce. To podnikání, to znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovou vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů, ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Na mistrovství světa ve fotbale se o překvapení postarali hráči z Kapverd, kteří uhráli remízu 0-0 se Španělskem. Další zápas se na turnaji v Severní Americe hraje právě teď. A my vám za chvíli řekneme víc. Teď detaily ze silnic. Michal Šofer, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 buďte velmi opatrní za Vyškovem, pokud jedete směrem na Brno a Vyškov. Na kilometru 221 řidiči hlásí pohyb zvěře na vozovce.
3: Do jízdního pruhu vedle mě, jakože když jsem projížděl. Byla tam bachyně a za ním byli dále 4 malí. Šli do jízdního pruhu.
2: Kilometr 221 za Vyškovem, směr Brno, D1, dejte pozor na pohyb zvěře na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, je úterý 16. června, 3:15. Za chvíli pro vás máme další zprávy, včetně samozřejmě další aktualizace zelené vlny.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Na mistrovství světa ve fotbale se hraje další zápas. Poprvé na turnaji vyběhli na trávník hráči Saúdské Arábie a Uruguayem. O jejich vzájemném utkání informuje právě teď reportér František Kuna. Františku.
2: Blíží se závěr prvního poločasu a Saúdská Arábie vede nad Uruguayí 1-0. Zhruba ještě minuta by se měla hrát plus nastavení, minimálně tedy za tu pauzu napití, která je potřebná na světovém šampionátu v Severní Americe. Dnes se hraje na Floridě. Teď Araujův roh, nebo Araujův standardka, která míří do vápna a pokus o vyrovnání z toho nakonec ne.

0: ještě jednou po hlavičkovém souboji, který vyhráli hráči Saúdské Arábie, a směrem k Muslerovi, ke golmanovi Uruguaye, putoval ten balon a na hranici malého vápna se pak objevil osamocený Al-Amri a dokázal dorazit ten kotouč do uruguajské branky, a tak o překvapení zdá se nebude nouze i dál, protože dnes už Španělsko remizovalo s Kapverdy 0-0 a Belgie ztratila s Egyptem po remíze 1-1. V zápase mezi Saúdskou Arábií a Uruguají, který se právě hraje, se právě začalo hrát nastavení prvního poločasu, to bude dohromady trvat 4 minuty a průběžné skóre je zatím i po téhle velké šanci Uruguajců takové, že Saúdská Arábie vede 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.

0: První 60-minutovka nového dne skoro za námi, je úterý 16. června. Zprávy počasí, sport, zelená vlna právě teď v 6 minutách. Radiožurnál 1 hodina. Ve studiu Monika Chmilová.
1: Opozice kritizuje možné změny ve financování veřejnoprávních médií. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová v nemocnici nabyla vědomí. V umělém spánku byla přes 5 týdnů. Na fotbalovém mistrovství světa hraje Saúdská Arábie s Uruguayí. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně zataženo, místy přeháníky, teploty až do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní opozice považuje chystané změny ve financování České televize a Českého rozhlasu za zásah do jejich nezávislosti. Opoziční politici tak reagují na to, že vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Obě média mají z něj dostávat v součtu asi o 1,5 miliardy méně, než letos vyberou na poplatcích. Třeba předseda ODS Martin Kupka na síti X napsal, že vláda dává najevo, že se bojí kritické práce novinářů. Podobně se vyjádřila třeba členka sněmovního mediálního výboru Andrea Hofmanová z Pirátů.
3: Bude to znamenat zásadní zúžení veřejné služby. Já samozřejmě celou věc budu dále konzultovat s Evropskou komisí, protože takto razantní škrt vnímám jako silné ohrožení nezávislosti a také neudržitelné financování médií veřejné služby, což je v rozporu s evropskou legislativou.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy snížení částky pro televizi a rozhlas vysvětluje tím, že je potřeba, aby obě instituce fungovaly efektivněji. Britská zpěvačka Bonnie Tylerová se po více než 5 týdnech probrala z umělého spánku, uvedla to tisková agentura DPA. 74letá popová interpretka musela absolvovat akutní operaci střev. Lékaři ji do umělého spánku uvedli kvůli tomu, že se po zákroku zhoršil její zdravotní stav.
4: Interpretka hitů jako Holding Out for a Hero nebo Total Eclipse of the Heart je podle svého týmu stále vážně nemocná a její zotavení bude ještě nějakou dobu trvat. Zpěvačka kvůli tomu zrušila své letní koncerty, včetně toho v severočeských Třebívlicích. O zdraví legendární zpěvačky se před několika dny mluvilo dokonce na půdě britského parlamentu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Při opravě Gbelské ulice v Praze na ní budou zavřené sjezdy a nájezdy. Dělníci budou pokračovat v úseku od Cínovecké ulice až po nájezd na Novopatskou. Začnou 2. července a skončit by měli 15. srpna. Práce omezí provoz ze 2 pruhů v každém směru na 1, říká náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Myslím, že bychom měli doporučit využívání Gbelské skutečně pouze té dopravě, která tam nezbytně nutně potřebuje zajíždět. Byť pro tu nákladní dopravu jsou samozřejmě vyznačeny a budou využívány i nákladní tranzitní objezdy dále od hlavního města Prahy.
1: Gbelská ulice nahrazuje neexistující městský i pražský okruh na severovýchodě Prahy. Její oprava má stát zhruba 600 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Saúdské Arábie hrají na mistrovství světa zápas proti Uruguayi. Zápas sleduje František Kuna.
6: Saúdská Arábie vede po prvním poločase nad Uruguayí 1-0. Uruguayci byli půl hodiny mírně aktivnější, pak ale Saúdská Arábie kopala roh a osamoceného golmana Musleru tam nechali spoluhráči a Al Amri dorážel mezi malým vápnem a brankovou čarou pohodlně, a tak po prvním poločase Saúdská Arábie vede nad Uruguayí 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Španělsko vstoupilo do šampionátu bezbrankovou remízou s Kapverdami. Belgie hrála s Egyptem 1-1. A neburští basketbalisté jsou po 21. a naposledy v klubové historii šampiony NBL. O triumfu rozhodli v 7. finále výhrou v pražské hale Královka nad Pardubicemi 91-74. Od příští sezóny bude středočeský klub po sloučení se Slavií působit hlavně v Praze a pod jiným názvem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D2 u Blučiny a překážka na D6 za Vary. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je neprůjezdná za odbočkou na Židlochovice. Na 11. kilometru silničáři opravují poškozená svodidla po nehodě. Provoz odklánějí z dálnice na 11. kilometru. Uzavírka potrvá asi 2 hodiny. Na dálnici D6 hlásíte překážku na výjezdu z Karlových Varů směrem na Cheb. Na kilometru 120 porouchané neoznačené vozidlo v odstavném pruhu.
8: Je to dodávka. je tam trojúhelník, ale je tam tma, je to hned za farama, u Makra.
7: Na D1 z Prahy do Brna zpomalte u Velké Bíteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta s opatrností průjezdné levým pruhem bez kolony. A v Praze počítejte s uzavírkou tunelu na Městském okruhu. Strahovským tunelem neprojedete směrem ze Smíchova na Břevnov. V Blance je obousměrně uzavřený úsek mezi Letnou a Trojou. Práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Úterý 16. červnový den, 6 minut po 1 hodině. 7 staletí neměla pražská svatovická katedrála plnohodnotné varhany. Monumentální nástroj získala až letos. Několika letou cestu od Národní sbírky až po první koncert připomínáme tenhle týden, a to v našem týdenním seriálu. První díl uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl požehnal v pondělí novým varhanům v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Byli jsme u toho. Bylo to za zvuku mše skladatele Antonína Dvořáka. Varhany vznikly ve španělské dílně varhanáře Gerharda Gerzinga a my se tomu věnujeme v našem novém týdenním seriálu. Teď uslyšíte třeba o tom, čím se při jejich tvorbě inspiroval jeden automobilový designér.
1: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
2: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
1: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
3: Mně se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
1: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Gerzing.
4: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
1: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
5: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
1: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
5: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
1: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
6: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
1: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Katedrálu svatého Víta v červnu rozezní nové varhany.
8: Připomeňte si s námi jejich příběh.
7: Kdo přispěl na jejich vznik, jak se do chrámu osazovali
8: a jak dlouho trvalo naladit více než 6 tisíc píšťal.
7: Ozdoba pro symbol vlasti.
8: Seriál Radiožurnálu ke slavnostní premiéře nových varhan svatovítské katedrály.
7: Denně krátce po 9:15.
8: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: se vyžně do nového dne. Tohle byla v radiožurnálu Metallica. Jestli vás zajímá, kolik je, tak za 10 minut bude půl druhé.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Do mistrovství světa se postupně zapojují další týmy. Aktuálně je to na stadionu na Floridě a je to Saúdská Arábie a Uruguay. Informace z druhého poločasu má reportér František Kuna.
2: Stále platí, že Saúdská Arábie vede nad fotbalisty Uruguaye 1-0. Z druhého poločasu odehráno 10 minut. Dohromady tedy 55. minuta zápasu, ve kterém zhruba první půl hodinu byli Jihoameričané, tedy Uruguajci, lepší. A to relativně výrazně, měli i dobré příležitosti. Araujo střílel, Viñas hlavičkoval z hranice malého vápna, jenomže nic ke gólu nevedlo, a tak se trochu hra otočila a v 38. minutě nejprve El Amri zahrozil takovým závarem po rohu Saúdské Arábie, aby následně v 41. minutě otevřel skóre. Po rohovém kopu, kdy ho nechali Uruguayci úplně osamoceného před brankou, před golmanem Muslerou, který v podstatě neměl šanci chytit ten míč před dorážejícím protihráčem. A tak je to dál 1-0, ale druhý poločas zatím velmi jasně patří Uruguayicům, a to o poznání jasněji než ta úvodní zmiňovaná půl hodina. Zatím tedy dnes poměrně překvapivé průběžné výsledky v rámci tohoto utkání, ale už také dva konečné, protože Španělé, tým, který dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu na celém světě, tak Španělé remizovali s Kapverdy 0-0 a Belgie ztratila body s Egyptem, má jen bod za remízu 1-1. Teď se trochu chvíli hrát nebude, protože po tvrdém zákroku zůstává jeden z Uruguayců ležet na trávníku, a tak se čeká na pokračování. A tak v 56. minutě dál platí, že Saúdská Arábie vede nad Uruguayí 1-0, ale bude to ještě velmi dlouhé čekání na závěrečný hvist a Uruguayci jsou v aktuální fázi zápasu opravdu jasně lepší. A ještě pozvánka na poslední zápas pátého hracího dne. Ve 3 hodiny českého času nastoupí Irán proti Novému Zélandu. I z tohoto utkání vás budeme samozřejmě informovat. Teď tedy 57. minuta, Saúdská Arábie, Uruguay 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Radiožurnál půl druhé. Monika Chmilová má přehled zpráv.
1: Na letecké základně v Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Informovali o tom ozbrojené síly Spojených států na síti X. Všech 8 členů posádky zřejmě zemřelo. Letoun je přepravoval na rutinní zkušební misi. Příčiny nehody zatím nejsou známé. Podle videa, které incident zachytilo, ze základny po nehodě stoupal vysoký sloup černého kouře. Norský soud poslal syna tamní korunní princezny Mette Marit na 4 roky do vězení. Marius Borghaby je podle soudu vinen ve 2 případech znásilnění a 1 domácího násilí. Soud ho uznal vinným i z dalších 2 trestných činů. Obžalovaný popřel vinu a může se proti rozsudku odvolat. 29-letý Haby v norské královské rodině nemá žádnou funkci a není synem korunního prince Hákona. Česko se zapojí do půjčky Evropské unie na vojenské vybavení s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu. Schválila to vláda. Stát by měl z půjčky čerpat v přepočtu zhruba 50 miliard korun. Skoro polovinu částky chce vláda využít na financování dálnice D11. Za zbývající peníze nakoupí ministerstvo obrany moderní tanky Leopard a vozy Tatra. A stavba Národního onkologického centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka získala kolaudaci. O rozhodnutí z konce května včera informovala stavební společnost GEMO. Nové centrum vzniká rekonstrukcí původní budovy a novou přístavbou. V areálu se má propojit ambulantní a lůžková onkologická péče, diagnostika, operační sály i zázemí pro klinický výzkum. Centrum by se mělo otevřít na konci srpna. Sport. Celkem 3 zápasy nabídne dnešní program fotbalového mistrovství světa. Ve 3 hodiny ráno se Irán utká s Novým Zélandem. V 21 hodin pak Francie nastoupí proti Senegalu. A právě teď se hraje duel Saúdské Arábie s Uruguayí a je u toho František Kuna.
2: Odehráno je 66 minut, Saúdská Arábie vede 1-0 nad Uruguayci, kteří tlačí. Před malou chvílí trefil Ugarte z velkého vápna tyčku soupeřovy branky. Další tlak Uruguayců pokračuje, ale zatím bez gólového efektu. 67. minuta, Saúdská Arábie, Uruguay 1-0. František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Blučiny a omezení na D1 u Velké Bíteše. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je zavřená u Blučiny. Na 11. kilometru opravují poškozená svodidla po nehodě. Sjíždějte na 11. kilometru, objíždět je pak možné na Židlochovice a Rajhrad a případně na Měnín a Tuřany. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Velkou Bíteš. Na kilometru 163 se uklízí po požáru osobního auta. Teď už je uzavřený pouze odstavný pruh, takže projedete plynule. Na D1 z Ostravy do Přerova zvyšte pozornost za odbočkou na Studénku. Na kilometru 334,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh. A v Praze budou do rána uzavřené tunely na městském okruhu. Blanka obou směrně mezi Letnou a Trojou. Údržbáři čistí také Strahovský tunel směrem na Břevnov. Potrvá to do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně až zataženo a od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Čas na sport. Navzdory válce v ukrajinské Oděse se běžel půlmaraton. Byli jsme u toho, reportáž za pár minut.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Ani válka Ukrajincům nevzala chuť sportovat. Do Oděsy se po pauze způsobené ruskou agresí vrátil tradiční městský půlmaraton. Historickým centrem, které je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, parky a podél Černého moře se proběhly i Češi. Náš zpravodaj Martin Dorazín byl u toho.
1: Vítáme všech a každého.
2: Za chvíli začne po několikaleté přestávce oděský půlmaraton. Vypadá to, že počasí jim opravdu přeje, protože nemá být ani velké horko a nehrozí ani deště. Co hrozí, to jsou poplachy a ruské útoky. A z Česka sem přijela také tato skupina našich sportovců.
3: Dobrý den, já jsem David Kubičík a přijel jsem z Otrokovic.
4: Já Veronika Zemčíková a ze Zlína.
5: Tomáš Bedvina z Prahy. Vzal jsem to s chutí, protože když se tady podíváte, mám tady ještě vlajku ukrajinskou, kterou jsem měl v Praze před 4 rokama na půlmaratonu, kdy právě ta válka začala, takže si tu samou stužku vlastně beru sem jako takovou připomínku.
4: Ta válka je hrozná a chtěli jsme nějak podpořit lidi na Ukrajině, půlka startovného jde na podporu ukrajinské armády a prostě dát jim najevo, že jsme v tom s nima, že se nebojíme.
2: A nebojíte se?
4: Já se strašně bojím.
3: Říkal jsem, musíme za každou cenu přijet, podpořit Ukrajinu a ukrajinskou armádu v boji za svobodu.
2: Tak ať to běží.
3: Děkujeme.
4: My děkujeme.
2: Tak jo.
6: 3, 2, 1, start!
2: To byl symbolický start sportovců, kteří už se maratonu nikdy nezúčastní, protože padli.
6: Startujeme za 5, 4, 3, 2, 1, vpered!
2: Půlmaratonci už běží 3 minuty a 19 sekund. A jako druhá doběhla z českého týmu Veronika.
4: Úplně parádní, krásné, takové klišé, strašně jsem si to užila. První půlka taková svižná, krásná, pak mi odešly nohy, protože to běhání z minulého týdne tam bylo znát, ale moc pěkné, trasa byla krásná.
5: No ale nejvíc samozřejmě smekám před místníma, tady na posledním kilometru jsem předběh kluka s jednou nohou, celou dobu byl přede mnou a pak si tom závěrečném kopečku na chvíli pohověl, tak zasloužil si být přede mnou.
2: Polovina výtěžku ze startovného plus dary sponzorů pomohou 122. samostatné brigádě, která chrání oděskou oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo

0: kterou můžete vyhrát díky telefonické soutěži, začne do 15 minut po zprávách ve dvě.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Saúdská Arábie a Uruguay jsou další soupeři při zápasu mistrovství světa ve fotbale. Aktuální informace ze závěru duelu má reportér František Kuna. Františku.
2: Během pátého hracího dne to zatím vypadá zase na remízu. Poté, co Španělsko hrálo překvapivě s Kapverdy 0-0 a Belgie s Egyptem 1-1, je to nerozhodné i v zápase Saúdské Arábie s Uruguayí. Arabové vedli po prvním poločase, kdy se dokázal trefit v 41. minutě Al-Amri, kterého trestu hodně. Uruguayci nechali zapomenutého těsně před brankářem a Al-Amri pohodově, byť na dlouhou nohu, tak špičkou kopačky dokopl balon do sítě 1-0. Ve druhém poločase se obraz hry úplně změnil a Uruguayci zabrali odměňování, začali být, řekněme, postupně, ale tyč gól není, což narážím na střelu se 60. minuty, kdy vypálil Ugarte z jeho pohledu do levé tyče. Byla to rána, která letěla těsně po trávníku a orazítkovala levou tyč Saúdské Arábie. Jenže další už útok neustáli. Reprezentanti Saúdské Arábie v 80. minutě Araujo byl obdměněn za svůj skvělý výkon v celém zápase, protože to byl on, který byl nejvíc vidět při několika střelách, dorážkách, centrech. Prostě Araujo číslo 20 byl muž, který byl asi nejvíce viditelný v sestavě Uruguaye, a tak právě on v 80. minutě dokázal dorazit balón do sítě a teď Uruguayci, kteří vystřídali už tři hráče a mají nového třeba Rodrigueze na hřišti, tak usilují v závěrečných teď už jen pěti minutách o to, aby získali všechny body z tohoto zápasu, což se jim zatím tedy nedaří, ale těch minut bude jistě víc, protože jak známo, na tomhle šampionátu se vždy uprostřed poločasu rozhodčí rozhodne hru přerušit, aby se mohli oba týmy napít ve vysokých teplotách, což zabere vždy minimálně tři minuty, k tomu nějaká střídání. Takže teď, kdy končí 86. minuta, tak si můžeme tipnout, že třeba ještě pět minut rozhodčí může nastavit. Každopádně Saúdská Arábie, Uruguay nerozhodně 1-1 a ve zpravodajské relaci v celou bychom už se mohli dozvědět konečný výsledek. František Kuna, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Chantal Kreviacuk a píseň Living on a Jet Plane, píseň, která zazněla taky ve filmu Armageddon. Posloucháte Radiožurnál úterý 16. června, tady jsou další zprávy v 5 minutách. Radiožurnál 2 hodiny. Ve studiu je taky Monika Chmilová.
1: Ukrajina otevřela první kapitoly rozhovorů o přistoupení do Evropské unie. Krajští zastupitelé schválili záměr převodu mezinárodního letiště v Karlových Varech na českou armádu. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude v NHL asistentem trenéra St. Louis Blues. A dnes bude polojasno až oblačno, postupně až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Mezinárodní konference se v Lucemburku mohla konat poté, co ji po 2 letech přestalo blokovat Maďarsko. Kyjev zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval ke zrychlení vyjednávacího procesu. Rozhovory o přistoupení k Evropské unii Ukrajina oficiálně zahájila před 2 lety. Zastupitelé Karlovarského kraje dne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do majetku státu. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si měl ale zachovat civilní provoz. Podle hejtmana Petra Kuby se znutí ANO zatím představitelé kraje se zástupci státu podrobnosti převodu a následného provozu zatím neřešili. Schůzka s ministrem obrany by se podle něj měla odehrát ve čtvrtek 18. června.
3: My čekáme na usnesení vlády, abychom tu měli vlastně i nějaký mandát, abychom si tady nevytvářeli nějaké aktivity a pak vláda řekne, ne, my to nechcem. Takže teď to běží ve zkráceném připomínkovém řízení v rámci všech ministerstev, takže jsme fakt na začátku.
1: Plánovaný převod Karlovarského letiště z kraje na armádu oznámil na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Karviné se nebude v příští sezóně hrát první fotbalová liga. Etická komise Fotbalové asociace České republiky klub vyloučila kvůli ovlivňování zápasů. Zaplatit musí pokutu 10 milionů korun. Po sázkařské a korupční kauze padaly i další tresty za ovlivňování zápasů. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf nesmí v českém fotbale působit 12 let a zaplatí pokutu 3 miliony korun. 5 hráčů pak dostalo trest za to, že si nechali slíbit úplatek, aby ovlivnili výsledek utkání. Rozhodnutí etické komise fotbalové asociace je nepravomocné. Univerzita v Hradci Králové otevřela nový program celoživotního vzdělávání. Kdokoliv od 15 let si v něm může zapsat vybrané vysokoškolské předměty a studovat je přímo s řádnými studenty. Po jejich absolvování získají účastníci kurzu takzvaný mikrocertifikát, který platí v celé Evropské unii a poslouží jako doklad pro zaměstnavatele nebo při budoucím řádném studiu. Na všech 4 fakultách je v nabídce přes 40 kurzů. Ceny se většinou pohybují mezi 2 a 5 tisíci korun. Online přihlášky přijímá škola do poloviny srpna. Sport. Španělští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa remízou. Šampioni z roku 2010 hráli s Kapverdami 0-0. Souboj Belgie s Egyptem skončil 1-1. Jak dopadl zápas Saúdské Arábie s Uruguají, to řekne František Kuna.
4: Dopadne každou sekundou, už se hraje víc, než bylo nastaveno, tedy 97. minuta. Saúdská Arábie, Uruguay zatím stále nerozhodně 1-1. Saudové vedli ve druhém poločase, Uruguay jasně lepší, ale dokázala dát v úzovkách jediný gól. A tak je to 1-1 pár sekund před závěrečným hvizdem. František Kuna, Radiožurnál.
1: Bývalý hokejista Václav Prospal bude v nadcházející sezóně NHL asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Klub o tom informoval na svém webu. Dvojnásobný mistr světa Prospal v uplynulých 3 ročnících pracoval jako asistent kouče v celku Rochester Americans v nižší AHL.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D2 u sjezdu na Židlochovice a omezení na D1 u Velké Výteše. Na D2 z Bratislavy do Brna stále odklánějí provoz u Blučiny. Na 11. kilometru silničáři opravují svodidla po nehodě. Uzavírka má skončit zhruba za hodinu. Na Brno můžete jet přes Židlochovice a Rajhrad nebo Telnici a Tuřany. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po požáru u Velké Výteše. Za sjezdem z dálnice na kilometru 163 hořelo osobní auto. Na místě je odtahovka, odstavní pruh je uzavřený. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi odbočkami na Ořech a Barandov. Na 18.